0: Spokojený byl s výkonem mužstva teplický trenér Zdenko Frťala.
1: Tomu chyběla větší kvalita a lehkost. Myslím si, že to bylo docela utrápený a musíme přijmout i to, že ta porážka je zasloužená. Myslím si, že obrana Brna bude dělat nám nějaký dálnice k tomu, aby jsme si dávali jednu šanci za druhou. To je asi trošku velký omyl. Nám chyběla odvaha.
0: Ve druhém utkání si Sigma Olomouc poradila s Pardubicemi a vyhrála 3-1. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 na sety. Po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Češky čeká dnes den volna, poté vyzvou Ukrajinky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 za Loktem a uzavřená silnice 61 u Buštěhradu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu za odbočkou na Loket vyšetřují nehodu. Na kilometru 130 je uzavřený odstavní pruh. Skoro všechna vozidla tam vybočují až do levého pruhu, tak opatrně. Silnice 6 z Německa do Chebu je podle policie uzavřená kousek za hranicí. Na kilometru 176 včera hořelo vozidlo. Objíždět se dá přes pomezí nad Ohří. Silnice 61 z Kladna k dálnici D7 je uzavřená u Buštěhradu. Osobní auto se tam střetlo s motorkou. Objíždět můžete přes Buštěhrad. A v Praze je dnes v noci uzavřený tunel Mrázovka ve směru k Barandovskému mostu. Je to kvůli plánovanému čištění. Skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinilé mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude 27, na horách se budou teploty držet kolem 16. To byly zprávy. A dál pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A já přeji stále příjemnou pondělní noc, máme tady počátek nového týdne, tak za chvilku v pravidelné soutěži noční radiožurnálu tady pro vás bude také nová cena.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na Radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů, včetně letošního Vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
1: No tak tomu říkám cena. 3 láhve skvělého vína, tak doufám, že určitě nepohrdnete touto cenou, alespoň podle toho, jak mi tady blikají oba telefony, tak určitě ne, nicméně přece jenom pro úplnost. Připomínám, telefonní čísla sem k nám 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak, koho zvolím jako prvního? Noční Radiožurnál, Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal?
2: No dobrý večer, tady je Marie.
1: Marie se dovolá. Tak paní Marie, vína mohou být vaše, ale samozřejmě nic není zadarmo, tak když máme tak skvělou cenu, tak mám pro vás také jednu všetečnou soutěžní otázku. Tak zase se dívám do kalendáře, dneska máme už 24. srpna a dneska by oslavil 77. narozeniny, nebýt ovčem jeho předčasné smrti v roce 1995, bubeník jedné slavné české kapely, jmenoval se Petr Hejduk. Já ještě tady jenom trošku udělám takovou poznámku, nebo možná, abyste si uvědomila, o koho se jedná. Po odchodu z té kapely, o které teď hovořím, založil v polovině 80. let skupinu Balec s Ivetou Bartošovou. Měli takový velký hit Hej pane disc jockey, možná pamatujete. A já se právě ptám, ve které slavné kapele české Petr Hejduk do roku 1985 bubnoval. Tak potřebujete nápovědu?
2: No, tak radši jo.
1: Tak Petr Hejduk mohl být členem skupiny Citron, nebo skupiny Turbo, nebo skupiny Olympic. Tak ve které skupině Petr Hejduk bubnoval do roku 1985?
2: No, tak já bych zkusila Olympic.
1: Olympic zkoušíte a zkoušíte, paní Marie, správně, ano, je to tak. Petr Hejduk...
2: No, tomu ani nevěřím.
1: Je to tak, byl členem Olympiku a i když dneska Petr Janda, frontman kapely, občas vzpomíná v některých rozhovorech, že se vlastně rozešli názorově s Petrem, že on odešel, protože si to přece jenom představoval trošku jinak. Ostatně to angažmá v baletu potom následné to dosvědčilo, že spíš šel tou popovou cestou, než tou rockovější, tak přece jenom Petr Hejduk nahrál s Olympikem opravdu zásadně alba v 70. a 80. letech, takže na něho dneska vzpomínáme v kalendáriu. Paní Marie, blahopřeji, jste prvním vítězem tohoto týdne se skvělou cenou. 3 skvělá vína, 3 láhve skvělých vín jsou vaše. Tak blahopřeji a vydržte mi na telefonu, ano?
2: Ano, já moc děkuji.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Oční rohovky, chrupavky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Národní centrum tkání a buněk ročně pomůže až 5000 lidí. Jejich transplantáty se v Česku využívají třeba při opakovaných operacích předního skříženého vazu. To byl případ i 14-letého fotbalisty Petra, kterého po zranění kolene operovali v Brně.
1: Jsem si zpracovával míč, pak jsem jakoby zasekával a v tom pohybu mi to vlastně ruplo v tom a pak už jsem nemohl dohrát. Tak teďka vím, že musím jako hodně dřít, abych se mohl vrátit k tomu fotbalu.
2: 14-letý Petr Polanský popisuje úraz, který se mu stal letos v dubnu. Bylo to druhé takové zranění na pravé noze s ročním odstupem. Dobu mezi tím strávil cvičením a rehabilitacemi, aby u sportu mohl zůstat.
3: Bylo vidět na magnetu přední skříněný vaz úplně dotržený znovu, vnitřní meniskus utržený a hozený jak kdyby do oblasti, kde jsou ty vazy.
2: Upřesňuje chirurg Jan Kužma.
3: Když si mladý sportovec přetrhne přední skříněný vaz, tak je to pro dost zlomový okamžik v jeho kariéře.
2: Podle Kužmy není obvyklé, aby takhle mladý člověk dostal cizí tkáň. Pokud by ale odebrali jeho vlastní, oslabili by určité části kolene.
3: Musíme počítat s tím, že kde něco odebereme, tam může vzniknout nějaký deficit. Tak jsem mu chtěl ušetřit toho odběrového místa a vlastně víc neoslabovat další struktury svalové a šlachové, které potřebuje on potom k tomu výkonu.
2: Dárcem se může stát v podstatě každý člověk, za života i po smrti, vysvětluje šéf Národního centra tkání a buněk Daniel Špirka.
4: U těch žijících dárců tam se jedná zejména o maminky, které po porodu darují placentu a u těch dárců zemřelých, tak tam se jedná o posmrtné darování tkání a orgánů. Tuhle problematiku celou zaštiťuje transplantační zákon. To znamená, že pokud člověk za života prokazatelně nevyjádří nesouhlas, tak může být automaticky dárcem tkání nebo orgánu.
2: Odebrané tkáně, ze kterých se transplantáty vyrábí, se skladují v hlubokém mražení v minus 80 stupních Celsia. Hana Novotná, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze pinál, školní baťoch, jsme za to vděční.
6: Psací stoly, běžné židle,
7: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
8: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
9: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
10: Je 14:30. Krátké zprávy Adéla Burešová.
11: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů v neděli začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Japonské zbrojovky v poslední době zintenzivňují vývoj dronů. Z bezpilotních systémů a umělé inteligence chce japonská vláda vytvořit pilíř své nové obranné strategie, informovala o tom tamní agentura Kyodo. V zemi se drony zabývá třeba firma Mitsubishi Heavy Industries, která vyvinula nepilotovaný letoun schopný likvidovat i útočné drony. Mezinárodní astronomická unie před 20 lety rozhodla, že Pluto není planeta. Na zasedání v Praze vědci poprvé v historii určili, co je planeta podle fyzikálních vlastností. Pro tělesa, která jsou kulatá, ale o oběžnou dráhu se dělí, vědci zavedli novou kategorii trpasličích planet. Těch je teď oficiálně potvrzených 5. Kromě Pluta sem patří třeba taky Ceres, která v minulosti byla planetou i planetkou.
0: Sport.
11: Český brankář Lukáš Horníček při své premiéře v Premier League pomohl k remíze Newcastle s Liverpoolem 2-2. Vyrovnávací gól dostal z penalty v 9. nastavené minutě. Horníček po přestupu z Bragy zlikvidoval ve svém debitu v dresu Newcastle 5 střel. V dalších zápasech Aston Villa prohrála 0-4 na hřišti Brightonu a Manchester City si poradil s Bournemouthem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D6 za Loktem a zavřená silnice z Kladna k dálnici D7. Na D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 policie vyšetřuje nehodu. Zabraný je odstavní pruh, projíždí se plynule. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje za Rudnou. Mezi 7. a 10. kilometrem silničáři provádí údržbu. Čekejte je v levém pruhu. Silnice 61 z Kladna k dálnici D7 je neprůjezdná u Buštěhradu. Osobní auto tam srazilo motorku, na místě museli zasahovat záchranáři. Objíždět se dá přes Lidice. A v Praze opět projedete tunelem Mrázovka směrem ze Smíchova k Barandovskému mostu. Noční mytí tunelu už skončilo a jezdí se oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27, na horách se budou teploty držet kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Supertankery s vypnutou komunikací, přečerpávání ropy z lodě na loď i íránská plavidla plující podél ománského pobřeží. I takovými způsoby se teď snaží plavidla a ropné společnosti vyzrát na nejistou plavbu hormuzským průlivem. Více o tom budeme mluvit už za chvíli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Hormuzský průliv křižují neviditelné supertankery, vyváží ropu ze zálivu a snaží se vyhnout iránským dronům. Příběh, který se možná někdy v budoucnu stane námětem pro hollywoodský film, popisuje americká stanice CNN. Podle Iránu je průliv zavřený pro všechny lodě, které nekoordinují svou plavbu s Teheránem. Naopak americký prezident Trump prohlašuje, že plavba kritickou úžinou je volná pro plavidla, která neporušují americkou blokádu iránských přístavů. Na detaily se naší blízkovýchodní zpravodajky Jany Karasové ptala moderátorka Patricie Strouhalová.
1: Co jsou ty neviditelné supertankery zač?
2: Tak jde o velkokapacitní plavidla na převoz ropy, případně zkapalněného plynu, která při plavbě Hormuzským průlivem vypnou komunikační transpondéry a další systémy a zmizí díky tomu z radaru a dat o námořní dopravě. Neviditelné se ty supertankery snaží být hlavně pro iránské vojsko a právě tak se vyhnou těm útokům iránských dronů. A americká televize CNN píše o tom, že v posledních týdnech takových případů neviditelných plavidel přibylo. Z mapy tankery zmizí ještě v zálivu a po nějaké době se objeví na druhé straně u pobřeží Ománu nebo Spojených arabských emirátů. Ta jejich neviditelnost ale není stoprocentní. Plavidla se stále ukazují jako tečky třeba na satelitních snímcích a i to byla pro novináře jedna ze stop, přes kterou prověřovali novou taktiku ropného průmyslu, jak dostat ropu přes Hormuzský průliv. CNN tvrdí, že s pomocí amerického námořnictva si saudsko-arabské, kuvajtské, katarské a emirátské ropné společnosti pronajali kapacitní ropné tankery, ty tedy bez těch zapnutých transportérů a zřejmě většinou ve spolupráci s americkou armádou proplouvají průlivem takzvanou ománskou trasou do Ománského zálivu, tam na moři zakotví vedle čekajících tankerů, které už jsou vlastněné těmi jejich zákazníky, přeloží tam ropu, která se pak může vydat do světa.
1: No a kolik ropy?
2: Neviditelné tankery se pak vrací.
1: No a kolik ropy teď se tedy daří vyvést z zálivu?
2: Americký ministr energetiky Chris Wright tvrdí, že do světa se teď dostává přes průliv denně průměrně 8 milionů barelů ropy. Analytici z námořních dat ale vyčetli, že ropné tankery teď denně přepravují ze zálivu odhadem 4 miliony barelů ropy. A k tomu ještě můžeme přečíst asi dalších 7 milionů barelů. Blízkovýchodní země totiž přesměrovaly některé své kapacity přes ropovody a případně taky pozemní přepravou mimo tu kritickou úžinu. CNN poznamenává, že není vyloučené, že se americká administrativa snaží ta čísla nadhodnotit, aby uklidnila trhy a snížila ceny ropy.
1: No, jak ropu a plyn dostává do světa ze svých nalezišť na jihu země Iránu?
2: Tak iránská plavidla v Hormuzském průlivu můžou proplouvat tou takzvanou iránskou trasou. A aktuální analýza námořních dat katarské televize Al Jazeera ukazuje, že touto trasou plují hlavně plavidla se zkapalněným ropným plynem. A problém by měla pro iránské lodě být až americká blokáda a taky sankce. A aby se tomu vyhnuli, tak iránské tankery můžou podle některých analytiků také vypínat transpondéry a využívat tu ománskou trasu a překládky z lodi na loď, podobně jako ty neviditelné supertankery.
0: Naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová mluvila ve vysílání nočního radiožurnálu o vývozu ropy přes Hormuzský průliv.

0: Stovky lidí si už letos uložili své jízdní kolo do cyklověže v Třinci. Ne každý už si ale svůj bicykl zase vyzvedne a ten potom zbytečně zabírá místo. Magistrát proto jednou za čas dlouhodobě nevyzvednutá kola převeze do skladu. A tam potom čekají, zda se k nim někdo přihlásí.
1: Opustíte žlutou bezpečnostní zónu.
2: Moderní odpružená kola, ale i jednu zelenou starou Libertu je vidět přes sklo třinecké cyklověže.
3: Parkuju tady kolo, teď jsem tady už x dnů, takže 45 korun budu dneska doplácet.
2: Petr Kratochvíl používá věž při dojíždění za prací.
3: To mám, já nevím, tak 3-4 kilometry. Přijedu tady, dám kolo a nasedám na vlak.
2: Cyklověž používají i lidé, kteří nemají kam bezpečně uskladnit drahá kola. Někdo do věže zase občas odloží i nepotřebné staré kolo. Jednou za 3 roky proto zaměstnanci magistrátu odvezou do skladu všechna kola, která jsou ve věži déle než 30 dní od posledního uložení. Před 3 roky jich bylo okolo 50.
4: Přijela policie a kontrolovala si ty kola, jestli nejsou v hledání. Jo, jako nějaké krádeže nebo tak, ale žádné nenašlo. Takže jsou tam i nějaké dražší kola, které nikdo nechce.
2: Říká mi technický pracovník magistrátu Ivo Sochor. S nevyzvednutým kolem pak město podle zákona nakládá jako z věcí nalezenou. Jak mi vysvětluje mluvčí Stanislav Češlár.
5: To znamená, že po dobu 3 let ze zákona je kolo nebo jsou kola uzamčeny v zabezpečené místnosti. Po dobu těch 3 let se může samozřejmě vlastník o to kolo nějakým způsobem domáhat. A poté propadne městu.
2: Nepoužitelná kola se sešrotují. Ta v lepším stavu končí v charitě nebo putují do zámoří v rámci akce Kola pro Afriku. Čas na vyzvednutí zapomenutých kol z cyklověže mají lidé do 15. září. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy Adela Burešová.
3: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Moskva chce podle Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. České pětibojaře čeká mistrovství světa a bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na Jižní Moravě bude až 27.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
4: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Volby v Kazachstánu podle předběžných povolebních průzkumů vyhrála strana Adilet prezidenta Kasyma Žumarta Tokajeva. Informovala o tom agentura Reuters. Kazaši prostřednictvím stranických kandidátek volili 145 členů parlamentu, který je po letošní změně ústavy jednokomorový. Odborníci se podle Deutsche Welle už před volbami shodovali, že proprezidentská strana Adilet má vítězství jisté. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večer ji pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
5: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm, je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
3: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Lidé v Turnově musí odkledit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou desítky hrobů psů, koček i třeba morčat. U náhrobků jsou fotografie v rámečcích, živé i umělé květiny, svíčky a další předměty. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
6: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
3: Sport. 6 českých reprezentantů čeká v Číně mistrovství světa v moderním pětiboji. Program zahájí dnešní štafety. České barvy bude hájit obhájce bronzové medaile a lídr světového žebříčku Matěj Lukeš. Ten do dějiště šampionátu odcestoval už před 4 dny. Z Čechů se mistrovství světa zúčastní i Marek Grič, Jan Toman, Matouš Tůma, Lucie Hlaváčková a Karolína Křenková. A etiopský běžec Yomif Kejelša je znovu světovým rekordmanem v půlmaratonu. V Buenos Aires zvítězil časem 56 minut a 51 sekund a překonal o necelou půl minutu březnový výkon Ugandana Kiplima.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za hladkými životicemi a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy stojí za sjezdem na Nový Čín na kilometru 333,5 porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu spozorněte za odbočkou na loket. Na kilometru 129,5 stojí nepojízdné osobní auto. Není výrazněji označené v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. Silničáři tam přestavují dopravní značení. A silnice 61 z Kladna k dálnici D7 je neprůjezdná u Buštěhradu. Zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ujedinile mlhy, nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27, na horách se budou držet kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Takzvané Longinovo kopí je jednou z nejvzácnějších křesťanských relikví. To, které je uloženo ve Vídni, ale není dostatečně staré na to, aby jim římský voják bodl Ježíše na kříži. Kde tedy hledat to pravé kopí osudu? A existuje vůbec? Pro odpověď zamíříme za chvilku do Arménie.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikviím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV. Toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu. Po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Původní název kláštera je Ayriwang, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegharda-vang, tedy klášter kopí, zkráceně Gegghard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
2: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
3: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
3: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
3: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
3: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší. Z Arménie Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Prázdniny se pomalu chýlí ke konci, ale přesto některé děti ještě prožívají 10 dní plných akrobací a cirkusových triků. Už za chvilku vás vezmeme na příměstský tábor v centru Prahy, který se koná na festivalu Letní letná.

0: žonglovat s míčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. Tak to vše se v těchto dnech učí děti na příměstském táboře na festivalu nového cirkusu Letní letná v Praze. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusů vyprodaná dlouho před začátkem samotného festivalu.
1: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu, šála pořád mezi nohama, výborně, teďkon rozděl šáličky, to je těžká část.
2: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se, nádolu.
2: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
3: No, bylo to sice poprvé v životě, vylez jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn. Že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že se do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
2: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
1: Rozmotat uzel a dolů, perfektní.
4: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví. Ale jako na šály asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
2: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
1: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teďkon vybíráme, kdo taky rád nahoře na šále. Kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaké prvky, co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
2: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
1: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
2: Desetidenní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní letné. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Další zprávy s Adélou Burešovou.
1: Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejméně 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly taky bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru 2. největšího ruského internetového prodejce Ozon. Spojené státy by dnes měly upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washington uvalí na Teherán nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že tato opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. Od začátku americko-izraelské války proti Íránu uplyne tento týden přesně půl roku. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jen 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Třeba Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná. Sport. České basketbalistky prohrály v přípravném utkání v Istanbulu s domácím Tureckem 52-62. Ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si připsali první porážku. Generálka čeká český tým 1. září v Berlíně proti Koreji. Do šampionátu vstoupí o 3 dny později proti Itálii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Hladkými Životicemi a omezení na silnici 2 do Kutné Hory. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Nový Čín čekejte překážku. Na kilometru 333,5 stojí porouchané vozidlo, projíždějte kolem opatrně. Na D6 z Karlových Varů do Chebu podobná překážka za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 stojí nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu, není výrazněji označené. Silnice 61 z Kladna k dálnici D7 je uzavřená u Buštěhradu. Osobní auto se tam střetlo s motorkou, objíždět můžete přes Lidice. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory se zdržíte za Kostelcem nad Černými lesy při průjezdu Oleškou. Kvůli práci na vozovce se budou v následujících dnech projíždět pouze jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27, na horách zůstanou na 16 stupních. Tolik zprávy. A ve vysílání Radiožurnálu teď uslyšíte nejnovější díl z pravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Anonym už před 2 lety varoval politiky před střetem zájmů vysokého úředníka, píší Seznam zprávy.
6: Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným.
7: Krejču od poloviny července stíhá policie.
8: Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti.
9: V tomhle případu, který zmapoval Radiožurnál, jde o velké dopravní stavby.
10: Krejča na dotazy nereagoval.
11: Aleš Krejča, úředník s mimořádně zajímavou kauzou, rozjel si na pražském magistrátu rodinný biznis? Kdo všechno do něj byl podle policie zapojený? A neměl se na to přijít už dávno? Zjišťoval a poví Vojtěch Gavriněv, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pondělí, 24. srpna. Ahoj Vojto, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil.
12: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Magistrátní úředník Aleš Krejča, o kterém se dneska budeme bavit, a jeho kolega Jan Krejčí, který v té věci taky figuruje. Oba pánové, oni jsou stíhaní na svobodě?
12: Je to tak. Aleš Krejča, ředitel odboru pozemních komunikací a zároveň jeho podřízený zástupce Krejčí, oba jsou teď na překážkách, takzvaně na překážkách na straně zaměstnavatele. To znamená, že nesmějí chodit do práce, jejich agendou je pověřený někdo jiný, ale zároveň berou plat.
4: Policie oba dva pány obvinila jako vysoce postavené úředníky pražského magistrátu spolu s dalšími 4 lidmi a 2 firmami. Šlo o organizovanou skupinu?
12: Přesně takhle to označují kriminalisté. Tím kladou za vinu několik zvlášť závažných zločinů. A jedním z nich je účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci a přijímání úplatků a dále neoprávněné podnikání a legalizace výnosů z trestné činnosti.
13: Prověřovaného skutku se měl dopustit podezřelý Aleš Krejča a podezřelý Jan Krejčí, kteří mohli v postavení úředních osob navzdory intenzivnímu střetu zájmů s cílem svého obohacení a obohacení blízkých osob již od roku 2014 dosud úmyslně neoprávněně působit na rozhodování v řízení o dopravně technických opatřeních.
14: Cituji Seznam zprávy z policejních dokumentů.
12: Je tam celkem 6 lidí a 2 firmy, Aleš Krejča jako ředitel toho odboru, jeho zástupce Krejčí, potom zřejmě ta kauza se týká přinejmenším Krejčovi partnerky Petry Hruškové a jeho bratra Jiřího Krejči a předpokládám, že jsou tam 2 zástupci těch firm, kteří podle policie je měli korumpovat.
4: Takže podle policie si měli otevřít jakýsi rodinný biznis na magistrátu, tito lidé, o kterých se zmiňuješ, nakolik si měli přijít peněz?
12: Policie spočítala, že za posledních 10 let firma Dopravní inženýring Praha, o které bude řeč, která je klíčová v tom příběhu, tak vyfakturovala práci za víc než 250 korun, 250 milionů. Kolik z toho policie považuje za úplatky, to přesně nevím.
4: A 6 lidí, 2 firmy přiznávají vinu? Jako ví, čeho se dopustili? Jsou ve shodě s tím, na co přišli policisté, nebo to odmítají?
12: Veřejně nekomunikují. Krejča má od toho zásahu vypnutý telefon, samozřejmě v kanceláři už ho teď nezastihneme. Osobně jsem byl vlastně u něj doma. Vím, že někdo z té rodiny byl doma, nebudu říkat, jak to bylo zjevné, abych neporušoval jejich soukromí, ale zkrátka otevřít mi nechtěli.
4: Dopravní inženýring Praha, to je společnost, která hraje klíčovou roli v tomhletom případu. O co šlo? Krejčí měl podle kriminalistů a tvých zjištění Krejčovi jako řediteli odboru pozemních komunikací a drah pomáhat ve vydávání desítek rozhodnutí ve prospěch firmy jeho bratra a jeho partnerky, právě té firmy Dopravní inženýring Praha. Jak tohle to mělo fungovat? Protože ta společnost se specializuje na projektové dokumentace k různým uzavírkám, omezením v Praze a potom ten odbor Krejčův tento schvaluje, že jo?
12: Tohle se dá všechno veřejně dohledat online. Je to tak, že existuje na jedné straně tedy úředník, ředitel toho odboru pozemních komunikací a drah, Aleš Krejča, který v jeho kompetenci je schvalovat různé žádosti, vydávat nějaké dokumenty a tak dále. Zároveň tenhle Krejča žije s Petrou Hruškovou, vychovávají spolu děti, bydlí spolu v jednom domě. Nejsem si jistý, jestli jsou manželé, každopádně každý má jiné jméno. Tahle jeho partnerka Petra Hrušková má na sebe napsanou firmu Dopravní inženýring Praha. Vlastní napůl s Krejčovým bratrem Jiřím Krejčou. A tahle ta firma Dopravní inženýring Praha, kromě toho, že má nějaké veřejné zakázky, tak ale především vydává desítky, možná stovky veřejně dohledatelných rozhodnutí. Často jsou to takzvaná opatření obecné povahy. Abych to vysvětlil, když chce nějaká stavební firma rozkopat ulici v Praze, tak musí podat nějakou žádost, musí se tam vyznačit nějaké třeba semafory, dopravní
4: zákaz
12: značení.
4: Zákaz vjezdu podobně, zábrany asi nějaké.
12: A musí dostat povolení, aby tu silnici mohla rozkopat. Soukromé, ale i městské firmy, a to i ty úplně největší, jako TSK nebo prostě Metrostav po

0: Klíčově, protože pan Krejča měl řadu těch dokumentací, které pak sám schvaloval si vyprojektovat a napsat sám za no, dopravní inženýring Praha.
1: Je to, jako takhle to popisuje policie, má to i zachycené v nějaké e-mailové komunikaci. Na vytváření té dokumentace se měl podílet i jeho podřízený Krejčí.
0: Měl mu v tom pomáhat teda, jestli to chápu správně, ptám se na to.
1: Takhle to popisuje policie a samozřejmě to je jako jejich expertíza, že úředníci v tomhle oboru, to je přesně jejich znalost. Také třeba, kdy se budou ty komunikace opravovat, uzavírat a tak, jakým způsobem to všechno prostě je jejich kompetence, takže to dává smysl, že to pro tuhle firmu sami vytvoří. Zároveň ta firma má sídlo na Smíchově v činžovním domě, kde má sídlo dalších, myslím, nejméně desítky, jestli ne dokonce stovky, ale myslím, že jako vyšší desítky firem.
0: Je to zřejmě virtuální adresa,
1: není tam, moje kolegyně se tam jela podívat, nafotila to, není tam jako žádná recepce, žádné označení téhle firmy.
0: Někde na schránkách možná mají?
1: Na schránkách je seznam, prostě obrovský seznam firem, které tam sídlí.
0: Ale, jedna schránka ale, pro prostě desítky, stovky firem.
1: Jasně, ale nevypadá to. Možná tam nějaká kancelář je, ale rozhodně to není nějaká běžná firma, kam by člověk přes recepci se prostě dostal někým. A oficiálně ta firma zaměstnává dva lidi, což jsou ty dva spolumajitelé, paní Hrušková a Krejčův bratr Jiří Krejča.
0: Jak bys mi vysvětlil, jak je možné, že přes tu firmu teda proteklo kolik 250 milionů, si říkal, nebo čtvrt miliardy korun, ano. Když si teda tu společnost k tomu, aby mohli kopnout do země, najímají ty stavební firmy, protože v tu chvíli vlastně ten, kdo je na magistrátu, tu firmu nemůže nějak upřednostnit, nebo jak to fungovalo?
1: To, že tam byla ta korupce, to popisuje policie, dopravní inženýring Praha dělal ty studie a pak i systém toho dopravního značení, což prostě je jako kompetence Krejči. Dá se předpokládat, že pokud by si ta stavební firma nezaplatila dopravní inženýring Praha pro získání toho razítka, tak by třeba na to razítko mohla déle čekat, což stojí obrovské náklady, že když máte třeba stavební stroje v řádech milionů a tak dále, nebo vám stojí stavba, tak to má obrovské náklady. Takže jenom to samotné zdržení je obrovsky drahé. Ale to je moje spekulace, tohle. Jako
0: že by firmy viděly, že přes dopravní inženýring to hold funguje, jde to, schválení dostanou a je to rychlé, tak proto si ji pak vybírali třeba častěji. Je ta teze, kterou tady
1: je to moje představa, vystavuješ. Kterou jako nechci tvrdit, že to tak je, ale prostě potřebujete tohle razítko, musíte si toho objednat u téhle firmy.
0: A ještě jednou se zeptám teda na roli pana Krejčího, což je teda kolega podřízený pana Krejči z magistrátu z toho stejného odboru, který měl v tom schématu teda sehrát čistě tu pomocnou roli, že mu pomáhal ve vypracování té dokumentace nebo ve schvalování těch příslušných opatření, nebo o co šlo?
1: Zaprvé se na to měl podílet policie v jeho kanceláři, mimochodem, když se tam pro ty oba pány přišla, tak našla rušičku od poslechu a zaprvé se tam měl podílet na vytváření té dokumentace a za druhé měl vlastně to samé v menším měřítku dělat se svojí vlastní firmou JMCC, kterou teda nemá napsanou na sebe, ale podle policistů na svého kamaráda a inkasovat peníze měl přes účet svojí manželky. Mm-hmm. Takže vlastně stejné schéma v menší míře podle vyšetřovatelů.
0: Takže vyšetřovatelé se domnívají, že de facto jak Krejča, tak Krejčí schvalovali ty uzávěrky nebo ta omezení v Praze vlastním firmám, nebo které skrytě ovládali. Je to tak?
1: Ano, v tomhle smyslu.
0: No, to není všechno. Ty jsi totiž přišel na další dvě pozoruhodné věci, které se tohoto případu týkají. Za prvé, Krejča, co by šéf odboru pozemních komunikací a drah, dlouhodobě vydával povolení pro billboardy v Praze v rozporu se zákonem. To znamená, že si firmy mohly umístit billboardy tam, kde chtěly, byť to bylo proti zákonu, protože jim povolení vydal šéf odboru komunikací a drah v Praze na magistrátu?
1: Ano, business billboardy je skutečně obří, zejména v Praze, jsou kolem něj obrovské tlaky. Existuje skupina nebo spolek Nelegální reklama, který založil Zdeněk Ján.
2: Považujeme to za selhání státní správy.
1: A tenhle Zdeněk Ján už vlastně dlouhé roky upozorňoval na to, že povolení pro umístění těch billboardů vydává tenhle odbor Krejčův v rozporu se zákonem.
2: Kdy ministerstvo dopravy jako nadřízený orgán nebylo schopno po dobu několika let srovnat dojatě odbor pražského magistrátu, který dlouhodobě porušuje zákon ve prospěch billboardové mafie.
1: Tihle v podstatě, řekněme, aktivisté, kteří prostě nechtějí reklamu nebo nelegální reklamu v Praze, začali od nějakého jako strhávání nelegálních plakátů až po prostě boje s úřady, tak dlouhodobě upozorňovali na ty jednotlivé případy. Prostě někde vedle silnice se objeví

0: velký billboard, k tomu musíte mít nějaké stavební povolení, musíte mít nějaké povolení od policie, od úřadů. A oni tvrdili, že Aleš Krejča jeho odbor to vydává i na místech, kde to stát nesmí, že si k tomu ten odbor nevyžádává aktuální stanovisko policie, což musí, to je důležité pro to, aby třeba řidiči viděli do odbočky, ten billboard jim může porušovat výhled a tak dál. Tohle dlouhodobě tvrdili. Doložili to 76 konkrétními příklady s tím, že údajně jich mají, že jich ještě existuje mnohem víc, že jde o stovky příkladů, kde to povolení bylo dáno neoprávněně, a s tím lepším přišli mimo jiné za nadřízeným pana Krejči, za ředitelem magistrátu Tomášem Havlem. Tenhle podnět předali někdy v říjnu, zároveň dlouhodobě spolupracovali s ombudsmanem, který vlastně se může vyjadřovat k práci úřadů, udělat si nějakou vlastní, nějaký právní rozbor a může apelovat na ty úřady, úředníky, aby postupovali v souladu se zákonem.
1: A promiň, jenom když si zmiňoval, že vydával povolení pro billboardy v místech, kde podle zákona stát neměli, tam se definuje nějaké území, ve kterém je prostě nemožné. Já chápu třeba to stanovisko policie, ale tohle je jiná věc, že jo? Tam je definované ze zákona nějaké území, třeba zastavěné území, kde jsou domy, kde žijí lidé, kde to stát nesmí, a on to ignoroval?
0: Je to tak, a je to jako poměrně složitě definované, a zároveň ještě do toho vstoupil takový další krok. Ministerstvo dopravy změnilo částečně legislativu a tam jde o definici, co je zastavené území, kde ty billboardy být smějí, a pak v nezastaveném území, hodně zjednodušeně řečeno, být nesmějí. A tenhle Krejčův odbor se odkazoval na úplně jiný zákon, který to definoval jinak, a pak se hádali, jako podle kterého zákona je to možné brát a tak dál. A došlo k tomu, že ta legislativa se změnila s účinností od letošního července a vlastně ve prospěch těch billboardových firm.
1: Aha.
0: Jan otevřeně mluví o tom, že se to prostě do toho zákona prolobovali. Ministerstvo mluví o tom, že bylo potřeba sjednotit legislativu. Každopádně jim to jde velmi stříc. Takže část těch povolení, která prostě dlouhé roky byla vydávána protizákonně,
1: tak se zpětně legalizovala.
0: Teď už se zpětně legalizovala. Další věc je, že tam chybí ty posudky policie, a to je věc, která trvá.
1: No a co z toho Krejča měl? Za to bral nějaké peníze od těch společností, nebo?
0: Tahle větev s těmi billboardy, ta se netýká toho, proč si policisté pro Krejču došli na magistrát a proč ho obvinili. To v tom obvinění popsané není. Co z toho měl, to se musíte zeptat Krejči.
1: Ten nekomunikuje, jak říkáš?
0: Billboardové firmy z toho mají profit, já předpokládám, v řádu jako desítek nebo stovek milionů. Jan mluví o billboardové mafii.
1: Hmm. A ty jsi říkal, že magistrát se o tom dozvěděl a začal to řešit loni v říjnu? Ale to, že došlo k pochybení, přiznal v posledních týdnech. Proč to tak dlouho trvalo?
0: Prostě ty procesy jsou zdlouhavé, má to spoustu rovin, není to úplně tak jednoduché. Ten podnět poslední, na základě kterého se teď vyjádřil ředitel Tomáš Havel a řekl, ano, máte pravdu, bylo to celé nelegální, tak ten podal spolek Nelegální reklama loni v říjnu.
1: Hmm.
0: Že to vyšlo zrovna tak, že se ředitel vyjádřil týden po zadržení Krejči,
1: no,
0: to je prostě asi náhoda. Já jsem se, nebo každý si to může vykládat, jak chce. Já jsem se o tom bavil s Adamem Zábranským, s pražským radním, který se tomu...
1: Z Pirátů,
0: ano, který se tomu do nějaké míry věnoval. Mimochodem už podnět na to, že se tohle děje a že to nelegální, řešil už před 2 lety, tehdy s náměstkem pro dopravu s Hřibem z Pirátů. Popisoval mi Zábranský, že vlastně nového ředitele magistrátu Havla, mimo jeden z úkolů, které mu dali, bylo právě věnovat se tady rozhodování pana Krejči, a to i s těmi billboardy. A ten podnět, stalo se tam jako víc dílčích věcí. Mimo jiné se tím letos v březnu zabýval kontrolní výbor, což je vlastně výbor, ve kterém sedí politici, ale který zároveň může zkoumat takovéhle postupy úředníků. Takže Jan přišel na kontrolní výbor, řekl, podívejte, tady vaši úředníci nebo pražští úředníci dlouhodobě rozhodují v rozporu se zákonem, dělejte s tím něco. Ten výbor pověřil ředitele Havla, aby si udělal nějakou analýzu, ten si ji nechal zpracovat, ta analýza je hotová už několik měsíců, vyplynuli z ní nějaké závěry, včetně toho, že se teda někde skutečně porušoval zákon. Na to konto začali jednat a já mám takovou informaci, že ředitel magistrátu Havel si pozval Aleše Krejču kvůli těm billboardům na nějaký pohovor zrovna v den, kdy tam policie zasahovala. Takže téhle debatě už nedošlo a že to tady uzavřel takhle týden poté, může být shodná náhodno.
1: Tou druhou věcí, protože jsem mluvil o dvou věcech, tak tou druhou věcí je, a usilovně jí magistrát teď řeší, a opět souvisí s panem Krejčou, je to, že Krejča má podle tvých zjištění od Prahy pronajatý městský byt. Nicméně v něm nebydlí. Bydlí v soukromé vile se zahradou 10-15 minut od toho městského bytu a v tom městském bytě, za který platí kolik, 6-7 tisíc měsíčně, tak bydlí jeho otec?
0: Je to tak, no, je to byt na Černém mostu v takovém jako poměrně pěkném domě v paneláku v pátém patře, 72 metrů čtverečních, třípokojový byt, nájemné, je tam letos, myslím, 6327 korun, což je samozřejmě velmi příjemné. Zároveň ale Krejča vlastní vilu, takovou jako jednopatrovou vilku, 10 minut chůzí od toho městského bytu a tu vilu si pořídil společně se svojí partnerkou. Pozemek koupili v roce 2013 a v roce 2016 tu vilu kolaudovali. Takže předpokládám, že už tam jako 10 let bydlí.
2: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je.
3: Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu.
2: A pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
0: Já jsem se tam šel podívat do toho městského bytu, protože jsem věděl, měl jsem informaci, že tam Aleš Krejča nebydlí a šel jsem to ověřit. Takže jsem tam prostě přišel, zazvonil jsem, odpověděl mi jeho otec, pozval mě nahoru do toho pátého patra, takže jsme chvíli spolu mluvili ve dveřích.
4: Dobrý den, já
0: jsem se ptal, kde bydlí pan Krejča, ten úředník Aleš Krejča. On řekl, no ten tady nebydlí, ten bydlí kousek odsud.
4: Ale tam, jste tady autem určitě, jo?
5: Pěšky, já jsem šel od metra.
0: A popsal mi tu cestu.
4: A co potřebujete u něj?
1: A ta vila je napsaná na něj?
0: Tu vilu nechal Krejča před několika lety přepsat na svou partnerku, do té doby vlastně napůl, a pozemek pod ní vlastní pořád napůl. Mimochodem ten pozemek, který koupili v roce 2013 za necelých 5 milionů, si pořídili od jedné developerské firmy, pro kterou také Aleš Krejča jako úředník vydával potvrzení. A ten dům si oficiálně postavili sami, v rozhodnutí o klaudaci je jako stavebník uvedena Krejčová partnerka Petra Hrušková, takže cenu toho domu se nedozvíme.
1: Ty jsi říkal, že na magistrátu se to, co vykonává Krejča jako ředitel toho odboru, že to nemusí být úplně košer, proslýchá už nějakou dobu. Už před 2 lety na to upozornil anonym na řadu z těch aspektů té jeho činnosti, o kterých se tady bavíme. Tehdy ten anonym šel mimo jiné Zdeňku Hřibovi, tehdejšímu náměstkovi z Pirátu, náměstkovi primátora. Proč to neřešil nebo řešil?
0: Nějakým způsobem to asi řešil, já jsem s ním o tom nemluvil, tohle popsali Seznam zprávy, ten anonym z března 24. Já jsem o tom mluvil s Adamem Zábranským, jak už jsem zmiňoval, který také s Hřibem a s tehdejším ředitelem Kubelkou tuhle záležitost řešili. Když se o tom tehdejší náměstí Hřib dozvěděl, tak se obrátil na ředitele magistrátu, což je skutečně jako nadřízený toho úředníka, ale jako popravdě tohle prostě není v kompetenci politiků. To je státní správa a politici vlastně jako nesmí zasahovat do práce úředníků. Ti úředníci jsou v tomhle směru nějakým způsobem chráněni, jejich nadřízeným je prostě ten ředitel, a takže tehdy se tím nějakým způsobem zabývali, a řešení je už potom jako na té státní správě a na tom řediteli. Jo.
1: A ten ředitel nevyhodnotil, že tam dochází k něčemu podezřelému. Pan Kubelka, což je teda mimochodem docela známé jméno.
0: Ano, pan Kubelka, který od té doby skončil po několika kauzách, který jste se také věnovali.
1: Vydávání VIP parkovacích karet v Praze, že jo, to bylo to téma, které jsme řešili.
0: Ano, ano. Pokud jako se nepletu, tak mimo jiné Krejča tehdy tvrdil, že záležitosti firmy Dopravní inženýring Praha nechá na svém podřízeném Krejčím, který je teď teda obviněn jako součást organizované skupiny, a že do toho nějaký žádný způsob nebude zasahovat, což ale není pravda, protože Krejča je podepsán pod rozhodnutími, která jsou mnohem čerstvější.
1: No ptám se na to a na ty Piráty z toho důvodu, že situaci řeší i současný primátor Bohuslav Svoboda z ODS. A podle něj příslušný odbor, který Krejča vedl, vede, tak je na překážkách, tak asi stále v podstatě vede, byť sedí doma na gauči, tak podle něj mají ten odbor v gesci Piráti, kteří to teda velmi odmítají, protože podle nich jsou úředníci, jak teda i sám ty říkáš, podřízení přímo řediteli magistrátu a Svoboda si plete státní správu se samosprávou. Je to tak?
0: No, je to tak. Teď to spadá do gestce současného náměstka za Piráty Jaromíra Beránka, který to převzal po panu Hřibovi. Ale to je prostě tohle jako pod rozlišovací schopnost většiny lidí a voličů, když to tak řeknu, prostě...
1: A zodpovídá za to teda nebo ne ten náměstek?
0: Státní správa, on do toho skutečně jako zasahovat nemůže. Jo. Takže když se tahle kauza, která jako nic nenaznačuje tomu, že to má nějaký přesah do politiky nebo se to týká jako nějakých politiků, jo. To, já teď tady nechci nikoho hájit, ale samozřejmě, když něco takového se ukáže, vyjde na povrch, že nějaký skorumpovaný úředník, zřejmě, teda obviněný z korupce, takhle, abych to řekl jako přesně.
1: Nevíme, jak to
0: tak všichni politici se k tomu musí nějak vyjádřit a nějak na sebe házejí tu vinu, takže svolali prostě nějaké společné jednání.
1: Ano, měli koaliční jednání, ano.
0: Zároveň se tomu věnoval kontrolní výbor, kterému nově předsedá za ANO pan Hušbauer po odvolaném panu Prokopovi a vydali k tomu takové jako pětibodové rozhodnutí, že si vyžádají od ministerstva dopravy, aby udělalo kontrolu všech těch vydaných rozhodnutí a že si vyžádají od těch městských firm plnění od té firmy Dopravní inženýrství Praha v případě, kdy se to teda u nich objednala přímo městská firma, ne soukromá firma a tak dál, no. Takže je to takové, jako museli udělat nějaké gesto, když to tak řeknu, a samozřejmě i reálně asi se prostě snaží dohledat, jako kde se stala chyba.
1: No jak dlouho může být pan Krejčí na překážkách? Aktuálně dál berou plat, dál berou veřejné peníze za to, že nemůžou do kanceláře a nepracují. Co s tím?
0: No jasně, to je standardní postup. Magistrát teď prostě podle oficiálního vyjádření řeší pracovně právní důsledky. Když to převedu do řeči lidové, tak zdá je za to vyhodí z práce. Nicméně tohle není úplně jednoduché, tady prostě musíte dodržovat zákony a presumpci neviny.
1: Taky se může ukázat, že nic neudělali.
0: Samozřejmě, třeba se toho obvinění prostě dokážou zbavit. No. A pokud já mám správné informace, tak ani ředitel magistrátu Tomáš Havel v tuhle chvíli nemá v ruce toho policejní obvinění. Zřejmě se ho o něj požádal, aby na základě nějakého takového dokumentu mohl prostě dál postupovat ve vztahu ke svým podřízeným, protože prostě zprávy z médií, ačkoliv z něj velmi přesvědčené jsou třeba doložené, tak prostě pro něj nejsou základ pro to, aby učinil nějaké další kroky.
1: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnuješ.
0: A děkuji ještě jednou za pozvání. Pěkný den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega z investigativního týmu Radiožurnálu Vojta Gavrněv. Zjišťoval totiž detaily k případu Aleše Krejči a dalších lidí, kteří jsou spolu s ním obviněni v kauze údajného rodinného biznisu na pražském magistrátu. My jsme zmiňovali, že pan Krejča nekomunikuje, nicméně Seznam zprávy se dostali k závěrům magistrátní kontroly po tom anonymním udání před 2 lety. Podle toho šetření se měl Krejča hájit, že přece oficiálně v dopravním inženýringu Praha nikdy nefiguroval a prý ne všechna podání od této firmy kladně vyřídil. Na svůj možný střet zájmu údajně sám zaměstnavatele upozorňoval. Naslyšenou zítra.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Adela Burešová.
1: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně podlehly Srbkám a bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server i rozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
3: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
4: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
3: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
5: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
3: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce takzvaných chytrých brýlích společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájily předběžné šetření. Policisté v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká mluvčí policie Václav Krieger.
6: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
1: Fotografie dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů, stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům.
2: Sport.
1: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod diamantové ligy v polském Chořově na nemistrovské trati 300 metrů. Navíc si doběhla pro český rekord. O 68 setin sekundy překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o nedávném 4. místě na mistrovství Evropy na 400 metrech. S výsledkem už se prý srovnala.
7: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit a hlavně je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
1: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály první utkání. S obhájkyněmi stříbra Srbkami hrály 1-3 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D6 za Loktem a omezení na D5 za Rudnou. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu, není výrazněji označené. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje za Rudnou. Mezi 7. a 10. kilometrem silničáři provádějí údržbu, čekejte je v levém pruhu. A na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína se připravte na nové omezení za Hradcem nad Moravicí. Mezi Kajlovcem a Skřipovem budou frézovat vozovku. A volný zůstává jeden pruh, projíždět se bude jím Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ujedinile mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27, na horách se budou držet kolem 16. To byly zprávy. A dál pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Obyvatelé Turnova musí do konce listopadu odstranit náhrobky a pietní předměty ze zvířecího hřbitova na Vesecku. Pohřebiště tam funguje přes 30 let, je ale nelegální. Téma pro noční radiožurnál vše probereme už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Briteček NG nebo Punťa, i takové náhrobky připomínají pochované domácí mazlíčky na zvířecím hřbitově v Turnově na Semilsku. Desítky hrobů se ale nachází na pozemku Lesů České republiky a nejsou oficiálně povolené. Lidé proto musí do konce listopadu odstranit všechny náhrobky, svíčky i další vzpomínkové předměty.
1: Tady na Vesecku, kousek od lesní cesty a přístřežku, jsou desítky zvířecích hrobů. Některé jsou oplocené, jsou u nich živé, sušené i umělé květiny. Lidé sem dávají také různé ozdoby, fotografie v rámečcích a podle jednoho obyvatele z Turnova je tu hřbitov už poměrně dlouho.
2: Já měl kočky, že jo, ty mi zemřeli, tak jako to v lese, ty zvířata jsou dávno rozložený a jenom kostřičky.
1: A jak dlouho tady je, věděl byste?
2: No, já mám mapy orientačního běhu a náznaky už jsou kolem 84. roku.
1: Na zvířecí hřbitov upozornil veřejnost Deník CZ a státní lesy vyzývají obyvatele, aby z tohoto lesa odklidili všechno, co do něj nepatří. Pokračuje mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.
3: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
1: Lidé v Turnově nemají moc možností, kde svého domácího mazlíčka pochovat. Vybudování legálního pohřebiště je podle starosty Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj administrativně mimořádně obtížné.
4: Ještě procházíme to jako vnitřní diskuzí, co s tím jako budeme dělat, jestli vůbec bychom něco takového měli řešit my jako město Turnov, nebo to třeba nechat na nějakém soukromém subjektu.
1: Po republice fungují například krematoria pro domácí mazlíčky. Z Turnova Johana Tománková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Nepotřebujeme dalšího hrdinu. We don't need another hero. A muzika, která doprovodila slavný film Šílený Max a Tina Turner, která si v něm i zahrála. Provoz na tuzemských silnicích stále častěji monitorují drony. Policie je používá i při kontrolách. Jak přesně fungují a co vše dokážou odhalit? Tak to se dozvíte v dalším díle Letní autoškoly Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník. My kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přibeze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
8: Je 16:30. Zprávy a Anna Horáčková.
9: České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů v neděli začaly hasit oheň v srbské chráněné oblasti Deliblatska Peščera. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžkopřístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. Na místě mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Policie v Ústeckém kraji stále pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji lidé viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z teplické nemocnice, kde byla hospitalizovaná. Podle policie může být v ohrožení života, potřebuje totiž zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by mohla mít tmavě červené kraťasy a taky růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz a jakékoliv informace o pohřešované, volejte prosím na linku 158. Zdravotní stav norského krále Haralda V. se zhoršil, oznámil to Královský palác. 89-letý král je od začátku týdne v nemocnici, v pondělí ho hospitalizovali kvůli chudokrevnosti. Na 2 týdny proto Harald V. přerušil výkon svých povinností a zastupuje ho korunní princ Håkon. Nejstarší evropský panovník měl v poslední době zdravotní problémy opakovaně. A návštěvníci v Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na festival Crystal Valley Week. Letos jde o 5. ročník. Tématem je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firm navštíví i brazilští domorodci z kmene Panara. Festival potrvá do soboty.
0: Sport.
9: Freestyle cyklistka Iveta Miculičová byla 4. na mistrovství Evropy v olympijské disciplíně park. Od 4. medaile z kontinentálních šampionátů dělil 20-letou českou reprezentantku necelý bod a půl. Miculičová startovala na velké akci poprvé odvážného zranění kolene, které utrpěla koncem roku 2024.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D6 za Loktem a na D1 uzavřený sjezd na Popůvky. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu zpozorněte za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 stojí nepojízdné auto. Není výrazněji označené, je v odstavném pruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je nově uzavřený sjezd na Popůvky. Až do konce srpna počítejte s objížďkou. Sjíždí se na následujícím exitu u Ostrovačic. A na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru jedním pruhem. Silničáři tam přestavují dopravní značení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes čekáme většinou slunečno bez deště, v Čechách ráno ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 16. Tolik zprávy. A ještě necelou půl hodinu s vámi bude v nočním Radiožurnálu Petr Zajíček.
11: Ano, a já se dívám do dnešního kalendáře a pojďme poblahopřát. Tak je pondělí 24. srpna, svátek mají Bartolomějové, Bartové, blahopřejeme. A teď někdo ze slavných slaví narozeniny. 79. má kolega, moderátor a spolupracovník Českého rozhlasu Jan Rosák, blahopřejeme, hodně zdraví. 78. má potom francouzský skladatel a muzikant Jean-Michel Jarre. 75. slovenský skladatel a kytarista, taky člen skupiny Elán, Jan Baláš. No a je to už dneska 5 let, co odešel do hudebního nebe bubeník Rolling Stones Charlie Watts.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Tak to Washington ještě nezažil. V centru americké metropole se celý víkend projížděla závodní auta. Proč? Dozvíte se od naší zpravodajky už za chvíli.

0: Spojené státy letos slaví 250 let od svého vzniku a Washington k oslavám přidal další unikát, opravdový pouliční závod rychlých vozů IndyCar. Trasa americké verze Formule 1 vedla kolem hlavních památek a auta na ní dosahovala rychlostí až 300 km v hodině. Stupenky, které byly zdarma, se rozebraly za 9 dní a vítězství vybojoval zkušený závodní jezdec Kyle Kirkwood. Atmosféru neobvyklé akce zachytila naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová.
1: Tak tohle Washington ještě nikdy nezažil. Centrem města zní burácení závodních vozů. Stojím v centru Washingtonu, dívám se směrem ke Kapitolu a tady na těch místech je

0: Většinou slyšet pouze chůze turistů. Dneska je to ale všechno úplně jinak. Část Pennsylvánské Avenue je zatarasená. Členka Národní gardy ukazuje turistům, kudy se dostanou na místo, odkud je vidět, i když nemají koupené lístky. Závod pořádá Bílý dům na počest 250. výročí nezávislosti Spojených států. Turisté jsou tím překvapení.
1: Hello, I'm Tony.
0: Ne všichni vědí o tom, že se to tady pořádá.
1: I haven't got a clue about it. I'm just walking down to explore.
0: Co si o takovém závodě myslí Washingtoniané? Zkusím se zeptat tady paní vedle mě v modrém tričku.
2: Washington DC from First Street.
3: Celý Washington je od první ulice až do 12. uzavřený. Přijet do města, kde nejsou žádná auta, to je prostě úžasné. Nádhera.
0: Trať vede po Pennsylvánské a Independence Avenue a cílem je třetí ulice přímo před Kapitolem. Tady na rohu East Street a 9. ulice je takový úsek, kde i navzdory těm plotovým zátarasům je vidět na ta auta, takže se tady shromáždili lidé, kteří se nechtějí závodu zúčastnit. Ale přeci jen je zajímá, jak to vypadá, když jezdí závodní auto 300-kilometrovou rychlostí v hodině po centru Washingtonu. Okruh měří necelé 3 kilometry, má 7 zatáček a ten hlavní má 147 kol. Původně se počítalo se 125 koly, ale organizátoři si spočítali, že 1,7 míle krát 147 se rovná přesně 250. A diváci, kteří se sjeli ze všech koutů Spojených států, tu čekají dlouhé hodiny. Teda aspoň ti, na které se usmálo štěstí a vyhráli lístek zdarma v loterii.
2: My first name is Salvadora. This is the first time in history.
0: Paní Salvadora mi říká, že je nadšená, že se taková věc odehrává v centru Washingtonu.
3: Je to poprvé, co se takové závody Grand Prix konají uvnitř města. O spoustě věcí lidé tvrdili, že nebudou možné, ale 250. narozeniny slavíte jen jednou. Tak proč bychom neudělali tu nejúžasnější oslavu 4. července? Tak si řekli, co kdybychom přivezli Grand Prix. Je to parádní. Pro nás jako občany je to důvod k hrdosti. Jsem na našeho lídra velmi pyšná.
0: Na startu je 25 nejlepších jezdců série. Je to druhý nejdelší pouliční okruh v historii IndyCar. Ne každý je ale nadšený. Tady pán říká, že je to příliš nahlas.
4: Na auta nevidím, takže mě to moc nezajímá. Radši si půjdu dát něco k jídlu.
0: Kousek závodu si také projel prezident Trump, a to ve svém prezidentském voze The Beast. Ze závodící metropole Washington Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Radiožurnál 5 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Ministerstvo průmyslu připravilo balíček opatření snižujících byrokratickou zátěž pro podnikatele. Policisté stále pátrají po 12-leté dívce z Ústecka, včera utekla z nemocnice. České volejbalistky na domácím evropském šampionátu prohrály se Srbkami. A bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na jižní Moravě čekejte až 27.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům snížit administrativní zátěž. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z Hnutí ANO jde o první soubor opatření a další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí. Ministři dnes projednají taky novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Policie dál pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večer ji pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení života, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
3: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm, je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
1: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Kyjev dnes hostí setkání představitelů takzvané koalice ochotných. Ti budou na 35. výročí nezávislosti Ukrajiny jednat v jejím hlavním městě o bezpečnostních zárukách pro zemi, která se už několik let brání ruské agresi. Osobní účast přislíbili předseda Evropské rady Antoniu Košta nebo finský prezident Alexander Stubb.
4: Kromě finského prezidenta už do Kyjeva dorazili také představitelé Norska, Dánska nebo Litvy. Ti se zúčastní nejen setkání koalice ochotných, ale také oficiálních státních akcí ke dni nezávislosti Ukrajiny. Jejich program ale není veřejně známý kvůli zvýšené hrozbě raketových, dronových i teroristických útoků v Kyjevě. Od pátku se ale k příležitosti Dne nezávislosti v Kyjevě konají různé koncerty, výstavy nebo i specializované prohlídky městem. Součástí oslav je také videomapping na více než 100-metrové soše Matka Vlast. Světelná show odkazuje na historii i folklor. Několika minutové představení doprovázené hudbou běží ve smyčce, aby se kolem památníku nesrocovalo velké množství lidí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Mezinárodní astronomická unie přesně před 20 lety rozhodla, že Pluto není planeta. Na zasedání v Praze vědci poprvé v historii určili, co je planeta podle fyzikálních vlastností. Pro tělesa, která jsou kulatá, ale o oběžnou dráhu se dělí, vědci zavedli novou kategorii trpasličích planet. Těch je teď oficiálně potvrzených 5. Kromě Pluta sem patří například taky Ceres, která v minulosti byla planetou i planetkou.
2: Sport.
1: České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsali první porážku. Ve svém třetím utkání podlehly favorizovaným Srbkám 1-3 na sety. Podle univerzálky Moniky Brancuské potvrdili Srbky velkou sílu na útoku.
5: Neskutečná, vlastně my se v některých momentech, až jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra střídu ve volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
1: Další zápas čeká Češky zítra proti Ukrajinkám. A fotbalisté Teplic nestačili v pátém kole šance ligy na zbrojovku Brno a prohráli 0-2. Sigma Olomouc naopak vyhrála nad Pardubicemi 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D6 za Loktem a zdržení u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu počítejte s překážkou za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 stojí nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu, není ale výrazněji označené. Na dálnicích je ale zatím klidný provoz, kolony se netvoří ani před opravovanými úseky, hlášené nejsou ani nehody. Se zdržením počítejte na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Až po Skuhrov je omezený provoz, průjezd řídí semafory. Zatím je to na 5 až 10 minut. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory se zdržíte za Kostelcem nad Černými lesy. V Olešce se kvůli práci na vozovce bude v následujících dnech projíždět pouze jedním pruhem, a to Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách teď ráno ojediněle pozor na mlhy, během dne bude na severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Pršet ale nemá vůbec. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27. Tolik zprávy. A teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, poslední prázdninový týden začínáte ve společnosti ranního radiožurnálu, tedy poslední celý prázdninový týden, je pondělí, krátce po páté hodině, jsme tady úplně všichni, tak abychom vám zajistili tradiční ranní informační servis. Podle předpovědi počasí to zatím na mrznutí nevypadá, ale přesto už o teple a o tom městském budeme mluvit, a to protože špatná zpráva přišla před pár dny do tisíců domácností ve Valašském Měříčí. Městská firma jim právě ve Valmezu oznámila, že jim poměrně citelně zdraží teplo. Průměrná domácnost tak ročně připlatí zhruba 4 000 korun. Víme k tomu víc, bude to v úvodní reportáži dnešního ranního radiožurnálu. Jsme rádi, že jste s námi.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po páté. Tisíce domácností ve Valašském Meziříčí si od září připlatí za teplo. Městská společnost CZT jim zvedá zálohy, a to o pětinu. Horkou vodu vyrábí spáry a rozvádí dobytu horkovodem. Zdražení firma oznámila lidem před pár dny. Chtěla tak předejít tomu, aby domácnostem přišel na konci roku vysoký nedoplatek.
1: Tak tady už to zdražení bylo jednou, ale oni to pak dokázali, že to nakonec nestalo tolik, kolik mělo být, takže to slevnili.
2: Takže když to dneska zdražujete všecko, to, co chcete tady potom, co se tady děje všude ve světě.
3: Říkají místní lidé, zálohy si připlatí zhruba 5,5 tisíce domácností. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše má navýšení předejít vysokým nedoplatkům.
4: Průměrná domácnost už si tak za celý rok připlatí přibližně 4 000 korun.
3: Za zdražením stojí dražší zemní plyn, vysvětluje zástupce společnosti CZT Valašské Meziříčí Josef Gába.
5: Cena zemního plynu z těch 40 eur vyletěla na 60 eur od 1. března. A jelikož jsme počítali s tou cenou 40 eur za megawatt hodinu ze zemního plynu, že na konci roku budeme mít průměrnou roční cenu 1065 korun, tak tím, jak to od 1. března vyskočilo, tak nám v přepočtu to skočilo na 1295 korun.
3: Zálohy proto zvedla raději teď na začátku podzimu. Podle vedení firmy si zatím nikdo nestěžuje. Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Proč zdražila, vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Hřmanský.
6: Plyn kvůli situaci horumském průlivu podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu.
3: Pokud se konflikt na Blízkém východě neuklidní, počítá CZT s tím, že se cena udrží okolo 1200 korun i příští rok. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, za námi víkend. No a fotbalista Antonín Vaníček, ten má za sebou gólově nejlepší ligový zápas v kariéře. I o tom ještě bude řeč. Dobré ráno v 5.15. Krajský soud v Brně začne popoledně rozhodovat o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát a vše budou sledovat i naši reportéři. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z teplické nemocnice, kde byla hospitalizovaná. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz a informace prosím volejte na linku 158.
1: Máme za sebou chladnou noc, ve vyšších polohách stále ještě mrzne. Horská kvilda na Šumavě ukazuje až minus 3,5 stupně Celsia. Slunce dnes vyjde 3 minuty po 6. V Čechách ještě po ránu se můžou objevit mlhy. Přes den už bude ve většině Česka jasno až polojasno a oteplí se až na 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě může být až 27. Hezké pondělní ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 5.20. Blahopřejeme. Freestyle cyklistka Iveta Miculičová byla čtvrtá na mistrovství Evropy v olympijské disciplíně park. A ještě fotbal. Teď bude řeč o muži, který v 28 letech prožil nejlepší zápas v ligové kariéře. Fotbalista Antonín Vaníček 2 góly rozhodl v 5. kole šance ligy nakonec o výhře z Borovky Brno v Teplicích, a to v poměru 2:0. Stačily mu na to 2 střelecké pokusy.
1: V nejvyšší soutěži se Vaníček trefil skoro po 6 letech.
2: Ani jsem to zatím nestřebal, co to pro ně všechno znamená, ale ani jsem to nevěděl teda, že to je takhle dlouho. Je zatím dost nepříjemných situacích mých, co jsem si prožil, který jsem zažil, který jsem musel překonat, ale překonal jsem je, šel jsem si zatím a mám za sebe radost, upřímnou radost mám za sebe. Různý věci, to je jedno.
1: Poslední 2 sezóny strávil Antonín Vaníček ve 2. lize. Hrál za Žižkov a pak za České Budějovice, za které loni skóroval 10krát.
3: Pomohlo mu to 2. ligu angažmá, tam už my jsme ho sledovali, hlavně v těch Budějovicích, a měl velmi těžký třeba pozice na to, aby dal gól. Nebylo to třeba za zápas, že by měl, já nevím, 5 střel a z toho dal 1 gól, ale že byl i vlastně efektivní. A navíc ty góly dával pravidelně v těch zápasech, takže doufáme, že tohle to bude takhle pokračovat dál. Tady je vidět, jak hráčům strašně roste sebevědomí, když něco udělají vlastně do toho plusu. A u Tondy to bylo, přeju mu to, protože se do té ligy vrátil zase po dlouhé době vlastně, a s tím jsme ho brali, že to je šikovný hráč, který prostě ten gól umí dát.
1: Řekl brněnský trenér Martin Svědík. Vaníček potvrdil, že 2 roky ve 2. fotbalové lize mu prospěly.
2: Já jsem to rozebíral se svýma blízkýma lidma, že dobrovolně jsem ten krok zpátky udělal, nemusel jsem ho dělat, udělal jsem ho dobrovolně a věřil jsem v to, že mě to vyšvihne o 2, o 3, to je jedno, kroky dál. A v mých očích se tak stalo, myslím si, že se to povedlo. Moc jsem nikdy gólovej nebyl, spíš jsem byl takovej, že jsem se tam nahoře někde motal a připravoval jsem to, než abych ty góly dával, a teď jsem se ty góly asi naučil dávat, snad.
1: Byl nadšený Antonín Vaníček, který ze 2 střel dal 2 góly a neváhal se s úsměvem přirovnat k norskému ostrostřelci.
2: Erling Haaland.
1: Z Teplic David Kalvás, Radiožurnál.
4: Antivirus.
5: Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
4: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
5: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
4: Antivirus.
5: Pořad Radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
4: Antivirus.
5: Bezpečný průvodce v online světě.
4: V pondělí po 11:30 na Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Poslední prázdninový týden začne ve skrze příjemně, tedy alespoň co se počasí týče, to ostatní ovlivníte možná vy. Teploty do 24 na Moravě, dokonce až do 27 stupňů Celsia. Ranní Radiožurnál v pondělí s vámi, další zprávy připravené, tak dejme jim prostor.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 17:30. Další zprávy, Anna Horáčková.
6: Policie od noci pátrá po 12-leté dívce z Ústecka. Klaudie Mansfeldová může být v ohrožení. V podvečer totiž odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Hledaná dívka je vysoká asi 150 až 160 cm, má silnější postavu, modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Naposledy na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové triko. Fotografii dívky najdete na serveru i rozhlas a jakékoliv informace o ní můžete volat na linku 158. Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejmíň 3 lidi zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly taky bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon. A Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny. Některé katedry a ústavy se mají sloučit a až 53 zaměstnanců může přijít o práci. Škola totiž potřebuje šetřit. Studenti a pedagogové vedení fakulty kritizují kvůli rychlosti změn a obávají se o budoucnost některých oborů a výuky. O plánech na takzvanou reorganizaci se totiž dozvěděli na začátku léta. Mluvčí fakulty Ina Palacká ale zdůraznila, že vedení o změnách dopředu informovalo.
1: Sport.
6: Tereza Voborníková ovládla jako první Češka biatlonovou exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Miláně a Cortině d'Ampezzo vyhrála závod na kolečkových lyžích před Rakušankou Gandlerovou. Při premiérovém startu jí pomohla především čistá střelba. V závodě mužů triumfoval domácí Štrelo, Vítězslav Hornik dojel 7.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda u Třebíče a omezení u Brna. Na silnici 23 Třebíče do Telče čekejte komplikace kousek za Třebíčí. Za Červenou hospodou za přejezdem je tam nehoda podle policie se zraněním, takže na místě budou záchranáři. Projíždějte opatrně. U Brna houstne provoz. Menší kolony se tvoří na silnici 50 ze Slavkova k dálnici D1 v omezení před Holubicemi. Pomalu se ucpává i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od sjezdu na Chrlice až k D1 do omezení. Jinak ale dálnice průjezdné plynulé bez větších komplikací. Hlášené teď nemáme z dálnic ani nehody. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nejtepleji je teď po ránu na jižní a střední Moravě, kde teploměry ukazují kolem 12 stupňů Celsia. Naopak nejchladněji je teď v horách, třeba Sněžka a horská kvelda na Šumavě se stále drží pod bodem mrazu. Chladnější počasí vydrží i po ránu, v Čechách se navíc ojediněle objeví mlhy. Během dopoledne se ale rozpustí a čeká nás převážně slunečný den. Teploty na většině území vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až na 27. A pokud plánujete poslední prázdninový týden strávit na horách, připravte se na maxima kolem 16. Slunečnou oblohu může přes den na severu a večer na jihu republiky nahradit oblačnost, pršet ale nebude. Tolik zprávy. Posloucháte dál ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Planeta, co to vlastně je? Tak o tom debatovali a nakonec se shodli před 20 lety astronomové v Praze. A co to nakonec přineslo? No mimo jiné to, že Pluto od té doby nepatří mezi planety. I tahle vzpomínka nás čeká dnes v ranním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: darling. Radiožurnál 8537. Pluto už 20 let není planetou. Tehdy o tom rozhodla Astronomická unie na setkání v Praze. A mimo jiné také vytvořila nové pojmenování trpasličí planety. No a kromě Pluta tam zařadila také další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa, a to zákonitě vedlo k otázce, jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety, a v tom případě bychom tady mohli mít třeba za chvilku 20 planet.
2: Spory astronomů o planety začaly ale ještě mnohem dřív. V 19. století začaly objevovat tělesa mezi Marsem a Jupiterem. Ceres, Pallas, Juno, Vesta a další. Vypadalo to, že planet je víc než 20. Jiní vědci ale říkali, že to nejde, a menším tělesům začali říkat asteroidy nebo planetky. Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili. A bylo třeba říct, čemu se bude říkat planeta a čemu ne.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe pomocí fyziky. Českému rozhlasu se tehdy vyjádřil britský vědec Ivan Williams. Snižujeme počet planet místo toho, abychom ho navyšovali, komentoval Williams. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kde byly fronty u mikrofonu a kde se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne, pokračuje Petr Šajrich.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo, a zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce nějaká další menší tělesa. To je to, čemu dnes říkáme planeta.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy. Díky nové kategorii také Pluto a Ceres dostali speciální místo.
3: Rozhodně nejsou nezajímavá, že na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. Ještě v nedávné minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patří do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili.
3: Těmi nejhlasitějšími odpůrci byl především tým okolo sondy New Horizons, která už byla na cestě k Plutu. Sonda startovala k planetě a v průběhu jejího letu se z planety stala trpasličí planeta.
2: Potěšený byl naopak tým americké sondy Dawn, která místo planetky Ceres navštívila trpasličí planetu.

0: is that?
1: Pondělní ranní radiožurnál 24. srpna 5:43. No a v našem vysílání teď zamíříme do Frýdku Místku. Tamní strážníci totiž dostali do výstroje úplně nová služební elektrická kola. Cyklohýdky na elektrokolech by tak nově měly rychleji být schopné dostat se třeba do odlehlý části města.
2: Dvě strážnice, Adela Pavlorková a Aneta Pavlíková, jsou na svoji pravidelné cyklohlídce. Jak vypadá ta běžná trasa?
3: Většinou začínáme po cyklostezce, objíždíme místní parky, městský hřbitov, potom se vydáváme na nejdelší vzdálenost, to je Olešná přehrada, kde jsou rekreační zóny, molo.
2: Kolik kilometrů tak najedete a jak velké je to ulehčení?
4: Tak je to okolo 10 kilometrů a ulehčení jako do kopců, nerovný terén, jízda v protivětru.
2: Oproti běžným kolům se policejní kola nijak neliší, snad jen brašnou s vysílačkou na řídítkách. Podle ředitele městské policie Frýdku Místku Tomáše Zapletala mají cyklohlídky hlavně preventivní význam.
5: Strážníci kola využívají i v rámci třeba takových těch míst, které jsou jakoby na dalekou dojezdnost, to znamená krajové části města Frýdku Místku, po případě v obcích, které jsou s městskou policií Frýdek Místek spjaty takzvanou veřejnoprávní smlouvou.
2: Každoročně pořádají policisté taky výchovné cyklovýlety pro děti. Město pro městskou policii koupilo 4 elektrokola různých velikostí, aby byla vhodná jak pro drobnější policistky, tak pro vzrostlejší strážníky.
6: Plně to dostačuje té kapacitě, kterou má městská policie z hlediska toho, že musíme stavět operativní hlídky do vozidel, hlídkovou službu, okrskáře, operační střediska, prevenci a tak dále. Tak vždycky ta cyklohlídka je maximálně jedna.
2: Říká náměstek primátora Lukáš Kmec z hnutí ANO. Za všechna 4 kola město zaplatilo 180 tisíc korun. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.
1: Radiožurnál ve 6:15. Co přinese dnešek? Odboráři, zástupci zaměstnavatelů a vlády dnes proberou růst minimální mzdy v dalších 2 letech. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun, tedy na 24 900 měsíčně. A my o schůzce tripartity řekneme víc krátce po dalších zprávách v 6 hodin. Policie stále pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. V podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Pokud máte o Klaudii Mansfeldové z Ústecka jakékoliv informace, volejte prosím na tísňovou linku 158.
7: Nehoda u Třebíče a omezení na Olomoucku u Dolan. Na silnici 23 z Třebíče do Telče vážná nehoda kousek za Třebíčí. Za Červenou hospodou za přejezdem se srazilo auto s traktorem. Je to nehoda se zraněním a na místě pracují záchranáři. Podle policie se zatím s opatrností projíždí. Na silnici 43 ze Šternberka do Olomouce postojíte v koloně u Dolan. Opravují vozovku v Dolanech a projedete Kyvadlově. Větší je fronta směrem do Olomouce. Teď asi na 10 minut. A na silnici 608 z Nové Vsi do Kralup nad Vltavou komplikace v omezení u Nela Hozevsi. Auto tam najelo do

0: dopravního značení. Jsou tam teď kolony o něco delší. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Poslední prázdninový týden nabídne stále ještě letní počasí. Dnes nás po chladném ránu čeká jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Na Moravě až do 27. Během týdne se pak bude dál oteplovat. Ve čtvrtek a v pátek se hlavně na Moravu a do Slezska vrátí tropické teploty kolem 30 stupňů. Dlouhé vedro nás ale nečeká. V pátek dorazí taky studená fronta a s ní se o víkendu budou místy objevovat i přehánky a bouřky. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Pondělní ranní radiožurnál, hledíte-li na čas, tak je 10 minut před 6 hodinou, snad je čas na vaší straně. My teď míříme na Olomouckou univerzitu Palackého, a to proto, že tam budují tým pro krizové situace. Chtějí tam tak být připraveni například třeba na povodně a také na další takové podobné situace. Skupina bude koordinovat dobrovolnickou pomoc olomouckých vysokoškoláků.
1: Většinou odklízíme bahno, pomáháme vynášet sklady prostě a tak dál.
2: S členem krizového týmu a jinak projektovým manažerem na univerzitě Ondřejem Němčákem sledujeme video s pomoci olomouckých vysokoškoláků při povodních v Jeseníkách před 2 lety. Vybavuje se mu vzpomínka na zcela vyplavený dům seniorského páru.
3: Přes to neštěstí, jaké je potkalo, tak byli velmi vděční za tu pomoc, kterou my jsme jim tam v těch prvních dnech nabízeli.
2: Už tehdy si uvědomil, že pomoc studentů je potřeba koordinovat. Organizovat dopravu, rozdělovat práci a nářadí, zařídit zázemí a ubytování až po tak banální věc, jako jsou třeba buchty na posilněnou. Proto se přidal do týmu pro krizové situace v univerzitním dobrovolnickém centru. Za sebou už má například školení v první psychologické pomoci i hasičské cvičení. Ukazuje mi v mobilu video.
4: Pojďte!
3: Dozvěděli jsme se tam i o té záchranářské hasičské technice.
2: Současný krizový tým má 24 členů, zaměstnanců Univerzity Palackého, dodává manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
5: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení.
2: Koordinátor proto musí rozumět tomu, co se na místě děje, umět dobře komunikovat, zvládat krizové situace a pečovat o psychickou pohodu. V centru už proto chystají další školení.
5: Zaměřený na asertivní komunikaci, na první psychologickou pomoc po telefonu.
2: Tým pro krizové situace v dobrovolnickém centru Univerzity Palackého je podle Vladimíry Sedláčkové v akademickém prostředí první a zatím jediný. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Přežije člověk spolknutí velrybou? A kdyby psi žili na měsíci, vyli by pak na planetu Zemi? I na takové otázky odpovídá projekt Zeptej se vědce, který přibližuje vědu srozumitelně a bez zbytečně složitého jazyka. Jeho zakladatelka Adéla Šimková bude hostem Radiožurnálu. Jak ten projekt funguje, kdo za ním stojí a proč má smysl vědcům klást i zdánlivě jednoduché otázky? A proč se za výzkumem přestěhovala do německého Heidelbergu?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, v 6 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
3: Systém spoření na stáří má být pro lidi atraktivnější. Vláda dnes projedná změny pravidel. Policisté stále pátrají po 12-leté dívce z Ústecka. Moderní pětibojaře čeká mistrovství světa v Číně. Na silnici 23 komplikuje dopravu nehoda u Třebíče. A počasí bude slunečno, během dne i oblačno a teploty většinou do 24 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministři dnes budou schvalovat novelu zákona o doplňkovém spoření. Ta má zajistit, aby byl celý systém atraktivnější. V takzvaném třetím pilíři si lidé sami odkládají peníze na stáří u penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO taky takzvané lepší penzíko sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
4: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplacích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
3: Penzijní společnosti to kritizují, podle nich hrozí, že nepokryjí své náklady. Opozice tvrdí, že návrh míří správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například Hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Policisté v Ústeckém kraji v noci vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, upozorňuje mluvčí policie Václav Krieger.
5: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
3: Saúdsko-arabský korunní princ Muhammad bin Salman bude dnes v Paříži jednat o energetice i válce na Blízkém východě. V Elizejském paláci ho večer přijme prezident Emmanuel Macron. Včera se bin Salman ve Francii zúčastnil finále světového poháru v hraní videoher.
6: Závěrečného ceremoniálu v Paříži se saúdsko-arabský korunní princ zúčastnil s Emmanuelem Macronem. Světový pohár v e-sportu, při kterém mezi sebou lidé soutěží v hraní videoher, se letos konal poprvé v Paříži a poprvé mimo Saúdskou Arábii. Muhammad bin Salman do Paříže přicestoval v době pokračující války na Blízkém východě. Kromě konfliktu budou bin Salman a Macron jednat taky o obchodu. Zatímco z Perského zálivu míří do Francie zejména ropa, Saúdská Arábie v příštích letech nakoupí desítek letadel Airbus. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: V Blatničce na Hodonínsku začal samosběr plodů rakitníku. Podle majitele sadů je zájem zatím velký a úroda letos navzdory suchu dobrá. Samosběr by měl pokračovat až do října. Lidé si vlastními nebo zapůjčenými nůžkami můžou ustřihnout celé větvičky s oranžovými bobulemi. Co se s nimi pak dá dělat, vysvětluje majitel sadů Martin Smetana.
7: Potom ty větvičky hodí do mrazáku, keď zmrznou, tak se dají velmi rychle oklepat bobule a ty bobule potom zpracují, rozmixují, získají z toho šťavu a to je vlastně taký meditovar, z kterého se dá potom vytvárat všechno ostatné, či už šťavy, limonády, marmelády a další.
8: Sport. Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň je Radoslav Kováč. 46-letý kouč na lavice nahradil odvolaného Martina Hiského, který u týmu skončil po nevydařeném vstupu do sezony.
9: Kováč už dnes povede první trénink Západočechů. Klub to oznámil na svém webu. Naposledy dvě sezóny vedl Liberec, předtím trénoval Pardubice, Táborsko nebo Opavu a působil taky jako asistent ve Spartě Praha. Jako hráč prošel právě Spartou, Spartakem Moskva, West Hamem nebo Bazileji a 30krát nastoupil za českou reprezentaci. S Viktorií podepsal smlouvu do konce této sezóny s následnou dvouletou opcí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
8: A 6 českých reprezentantů čeká v Číně mistrovství světa v moderním pětiboji. Do Asie odcestoval i obhájce bronzové medaile a lídr světového žebříčku Matěj Lukeš. Z Čechů se mistrovství zúčastní i Marek Grič, Jan Toman, Matouš Tůma, Lucie Hlaváčková a Karolína Křenková. Program zahájí dnešní štafety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda u Třebíče a omezení na Pražském okruhu. Na silnici 23 z Třebíče do Telče buďte opatrní. Za Třebíčí, za Červenou hospodou, za přejezdem se srazilo auto s traktorem. Je to vážnější nehoda se zraněním a průjezd řídí policisté. Na Pražském okruhu pozoru sjezdu na Jesenici. Projíždí se omezením, aktuálně jedním pruhem v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště už se tvoří u Jesenice kolona. Taky u Brna houstne provoz, ucpává se třeba silnice 50 ze Slavkova k dálnici D1. Je tam zúžení v kopci před Holubicemi. A zatím menší kolony hlásíte i na D1 v Brně směrem na Prahu. Popojíždějí před omezením na 196. kilometru u dálnice D2. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, během dne na severovýchodě přechodně i oblačno a později odpoledne a večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat, teploty většinou do 24, na jižní Moravě i 27 stupňů. Ještě přidáme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Vy dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, i o penězích to dnes bude, jednak novinky v penzijním spoření a také nová výše minimální mzdy do budoucna. Téma pro ranní radiožurnál. Dobré jitro.

0: 10 minut po 6. 24 900, tak to by mohla být od příštího roku v Česku minimální mzda, což je o 2 500 víc, než tomu je teď. Vláda právě dnes bude o tom mimořádně jednat s odbory i zaměstnavateli. Kromě toho je čeká i debata na téma navýšení platů ve veřejné sféře. Podrobněji o tom s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Růst minimální mzdy až do roku 2029 nastavený zákonem, podle kterého má částka dosáhnout na 47% průměrné mzdy. Odboráři ale už dopředu avizovali, že chtějí probrat navyšování i víc do budoucna. Požadují totiž růst až k 50%. S tím nesouhlasí zaměstnavatelé. Na tripartitu pak naváže ta zmíněná schůzka o růstu platů ve veřejné sféře na příští rok. Vláda tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Konkrétní částku ale zatím neuvedla. Ještě dodám, že kabinet bude muset mít jasno o růstu platů nejpozději do konce září. Do té doby musí totiž podle zákona sněmovně předložit rozpočet na příští rok.
0: O penězích dnes ranní radiožurnál, v jakých souvislostech, tak to teď prozradil Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Radiožurnál Alize, 6 hodin 11 minut. Můžeme.

0: Dobré ráno, 7:15. Ministerstvo financí ode dneška přijímá objednávky na pořízení státních dluhopisů. Lidé můžou ve druhé vlně získat dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z teplické nemocnice, kde byla hospitalizována. Dívka má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz a informace o ní prosím volejte na linku 158.
1: Kolony na Pražském okruhu a taky u Brna. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň popojíždí kolona u Jesenice. Předělávají tam značení v omezení a jede se jedním pruhem. Na silnici 43 ze Svitav do Brna čekejte kolony před Letovicemi. Je tam omezení, jede se Kyvadlově za Skrchovem a zdržíte se do 10 minut. A na 43 kolony taky před Lipůvkou směrem do Brna. Tam je to tradiční ranní kolona, zatím asi na 10 minut. U Brna houstne provozy na dálnicích. Na D1 směrem na Prahu zatím krátká kolona před omezením na 196. kilometru. A chvilku se zdržíte i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je to kolona před stavbou u D1. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Nad Českem před pár minutami vyšlo slunce a před námi je převážně slunečné pondělí. Bude jasno až polojasno s teplotami kolem 24 stupňů. Během dne se může zatáhnout na severu republiky, večer se pak oblačnost objeví hlavně na jihozápadě. Pršet ale nebude. Aktuálně se teploty pohybují mezi 7 a 12 stupni, třeba Praha, Brno nebo České Budějovice pak ukazují kolem 10. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál 6.20 s vámi. Je to taková unikátní situace, dá se říct. Postavili v Havlíčkově Brodě, stát ale bude v Bohumíně. Tak to je nová budova nemocnice, kterou vyrobila havlíčkobrodská firma specializující se na modulární domy. Teď je vše rozebrané na díly a večery začaly kamiony převážet na sever Moravy, kde je opět složí dohromady.
1: Jedno, dva, třetí kancelář.
2: Provádí mě po hotové modulární budově Bohumínské nemocnice, zatím stále ještě v areálu havlíčkobrodské stavební firmy, její technik Miroslav Štorek. Stěny jsou připravené, okna taky, visí nad námi hodně drátů.
3: Je to udělané tak, že je vlastně hlavní konstrukce je zadělaná dvoma sádrokartonáma.
2: Já se nedokážu představit, že to dokáže zvládnout ten převoz.
3: Tak, konstrukce je vlastně sešroubovaná, je to připevnění tak, aby se to nehnulo. Tady to jsou třeba připravený vlastně teplá podlaha, která se pak na místě rozmotá.
2: Takže to tady je takhle přišpendlený i kvůli tomu, že to patří sem,
3: ano.
2: A aby to zvládlo
3: ano,
2: cestu.
3: Aby to zvládlo cestu.
2: Budoucí administrativní budova Bohumínské nemocnice se skládá z 28 modulů. Jeden váží zhruba 10 tun. V pátek začal náklad prvních kusů. Kamiony s nimi ale na dálnici budou vyjíždět jen v noci, vysvětluje správkyně stavební firmy Kateřina Slanářová.
4: Se budou převážet z neděle na pondělí do Bohumína, kde se hnedka o 4 ráno bude vykládat. Další nakládka je plánovaná na pondělí a ve středu je poslední nakládka u nás v Havlíčkově Brodě.
2: Podle jednatele stavební firmy Romana Strika zvládnou zaměstnanci budovu znovu sestavit a předat do konce září. Bohumín za modulární stavbu zaplatil 34,5 milionu korun. Veronika Bartes-Vohrelíková.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Dobré ráno, 6:30. Anna Horáčková pro nás má další zprávy.
3: Policisté stále hledají 12-letou dívku z Ústeckého kraje. Může být v ohrožení života, protože včera odešla z teplické nemocnice, kde byla hospitalizovaná. Klaudii Mansfeldovou pak ještě lidé v podvečer viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka má silnější postavu, modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by mohla mít tmavě červené kraťasy a taky růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz a jakékoliv informace o pohřešované volejte prosím na linku 158. Spojené státy by dnes měly upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washington uvalí na Teherán vůbec nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že tato opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. Od začátku americko-izraelské války proti Íránu uplyne tento týden přesně půl roku. A v Brně přibývá nehod tramvají s chodci. Brněnský dopravní podnik jich letos eviduje zatím 18. Běžně to přitom bývá mezi 10 a 15 za celý rok. Podle dopravního podniku je to hlavně kvůli nepozornosti chodců, kteří mají sluchátka, telefonují nebo zkrátka nesledují okolí. Už 4 lidi letos srážku s tramvají nepřežili. Brněnský dopravní podnik proto na nehody upozorňuje novou kampaní Rozhlédni se.
4: Sport.
3: V Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Úvodního dne se zúčastní i dvě české posádky. Rozjížďky čekají Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou. Ty letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou českými nadějemi na medaile. Do akce půjde i dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 se zaplzní a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov dejte pozor za sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 102. kilometru se projíždí omezením a v omezení stojí kamion. Blokuje pravý jízdní pruh, průjezdný pouze úzký levý a začíná se tvořit kolona hlavně kamionu. A taky na Pražském okruhu se zdržíte ve směru z D1 na Plzeň. U Jesenice předělávají silničáři dopravní značení. Zatím se jede jedním pruhem a kolona kamionů už zastavuje kousek za dálnicí D1. Na příjezdech do Prahy houstne provoz. Na silnici 3 z Benešova do Prahy už postojíte před Mirošovicemi asi 10 minut. A na silnici 23 z Třebíče do Telče dejte pozor za červenou hospodou. Za přejezdem je tam nehoda, srazilo se auto s traktorem a projíždí se kivadlově. Jsou tam menší kolony, opatrně dojíždějte. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Vstáváte do chladného letního rána. Teploty se na většině území drží kolem 9 stupňů Celsia. Nejchladněji je teď na Kvildě, meteorologická stanice tam hlásí okolo minus 2. Přes den by ale teploměry v nižších polohách mohly ukázat až 24 stupňů, na Moravě až 27. Během dne od severu do Česka postupně dorazí oblačnost. Večer se bude držet hlavně na jihozápadě republiky a pokud dnešní den trávíte na horách, očekávejte maxima kolem 16. Na závěr ještě jedna informace pro houbaře. Po srážkách z minulých dnů získala půda na některých místech potřebnou vlhkost. V dalších dnech by proto podle meteorologů mohly houby růst, a to hlavně v zastíněných lesech. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. To, co nechcete zažít a po ránu v koupelně, už vůbec ne. Otočíte vodovodním kohoutkem a neteče nic. Tohle se stává obyvatelům Horní Stropnice na Českobudějovicku. Může se jim to stávat opakovaně v těchto dnech. Lidé si tady stěžují na výpadky dodávek pitné vody a jsou opakované. Obec si totiž musí odčerpávat a kvůli suchu vozit do jiných místních částí. I to se děje, i o tom bude po ránu řeč.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, jak víte, tak obce po celém Česku vyhlašují kvůli dlouhodobému suchu zákaz používání pitné vody na zahradách anebo k mytí aut. Podobná situace je také v Horní Stropnici na Českobudějovicku. Lidé tam navíc řeší i výpadky dodávek nebo to, že jim z kohoutků neteče úplně čistá voda. Vodárenská společnost totiž musí s řadou odebírat vodu, kterou pak vozí do okolních místních částí.
1: Pustíte kohoutek, neteče voda. Ta situace je vždycky potom nabírání zhruba ta hodinka a půl.
2: S dodávkami pitné vody se potýká i Josef Novák z Horní Stropnice.
1: Bylo to i v jiných částech obce, v době, kdy nabírali hasiči do cisterny z řádu. Když začne téct, tak teče zakalená, není pitná.
2: Obec má vlastní zdroje pitné vody, kterou do domácností dodává společnost Prvok. Jak připomíná nezávislý starosta Stropnice František Vaněček, problém je hlavně v místních částech hojná voda a dobrá voda, kde přes léto přibývá spousta turistů a rekreantů.
3: Je tam pětinásobný odběr oproti normálnímu stavu. Tudíž víceméně transportujeme vodu z Horní Stropnice do vodojemu na hojný vodě a samozřejmě při tom transportu vody tady z veřejného řadu v Horní Stropnici do cisterny dochází poklesu tlaku.
2: Starosta zároveň připouští, že na výpadcích dodávek mají svůj podíl i místní hasiči.
3: Je i zákonem daný, že je období sucha a je nutno pět požáru, takže oni jsou ti, kteří si prostě tu vodu z toho veřejného vodovodu můžou vzít.
2: Obyvatelé se navíc nemusí obávat, že by voda nebyla po obnově dodávek pitná, dodává starosta.
3: On se tam dostane drobátku i vzduch do toho vodovodního řadu, tak ono to kalní není. Ono to vypadá, že je to kalní, ale to jsou jakoby bublinky vzduchu.
2: Nedostatek vody dopadá i na sousední Kamenou, která zajišťuje pitnou vodu pro Stropnickou místní část Rychnov u Nových Hradů. Podle nezávislého starosty Kamenné Josefa Bašty musí vodárenská společnost Čevak pravidelně zavážet i tuto oblast.
4: Třeba na víkend jsme byli soběstační, ale pro jistotu jsme nějaký kubík navezli, aby Čevak nemusel navážet.
2: I v Kamenné je stejně jako ve Stropnici zákaz používání pitné vody na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Podobné nařízení teď platí v několika jihočeských obcích. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Radiožurnál.

0: prohnalo 25 vozů IndyCar. Bylo to vůbec poslední velké dějství oslav 250. výročí americké nezávislosti. Kvůli závodu město zavřelo část centra a přesměrovalo lety.
1: Tohle Washington ještě nezažil. Závodní auta a do toho silueta kongresové kopule v jednom záběru. Od časného rána zní centrem města dunění nejsilnějších závodních motorů. Diváci, kteří se sjeli ze všech koutů Spojených států, tu čekají dlouhé hodiny.
2: Je to dost neobvyklé pořádat něco takového uprostřed velkého města,
1: říká Tony, který do Washingtonu přijel z Anglie. Kongres původně závod neodsouhlasil, a tak ho Donald Trump obešel a schválil speciálním prezidentským dekretem.
2: Přišli za mnou a za 15 minut jsme byli dohodnuti. Je to mnohem větší, než jsme si kdy představovali.
1: Sám si pak s první dámou také zajel kolečko v prezidentské limuzíně a o něco pomaleji než později závodníci. Těm ale zamával zelenou vlajkou a odstartoval závod. Ta trať je dlouhá 2,7 kilometru a vede kolem Kapitolu i kolem muzeí, které jinak znají jen tichou turistickou chůzi. Borácející motory zní centrem města. Kdo nezískal vstupenku, sleduje závod spoza uzavírek na Pensylvánské avenue, anebo si připlatil za místo v klimatizovaném Champions Clubu. Na místě je zhruba 140 tisíc diváků a za celý víkend mělo na National Mall přijít 200 tisíc lidí. Co si o takovém závodě Washingtoniané myslí? Zkusím se zeptat třeba tady paní vedle mě.
3: You only celebrate 250 years once. Why we don't do the most spectacular?
1: Paní Salvatore mi říká, že je nadšená, že se taková věc odehrává v centru Washingtonu. A jestli nějaká doba, kdy se právě něco tak speciálního mělo odehrávat, tak to mělo být právě k tomu 250. výročí.
2: Když jsem na Indy Race nebyl, a tak jsem nadšený, že to můžu vidět.
1: Ne každý byl ale nadšený, jako tady pan Paco. Muzea podél trati musela svá umělecká díla chránit před otřesy. Experti se totiž obávali, že vibrace ze stavby okruhu i ze samotného závodu by mohly exponáty poškodit. A na trati pak nechyběly ani nehody. Jeden vůz vyletěl z těsné zatáčky poblíž Kapitolu přímo do zábradlí. Druhý do něj pak narazil zezadu. Podle komentátorů oba jezdci vyvázli bez zranění. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Je 6:45. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel stanovila nový český rekord v běhu na 300 metrů. V závod diamantové ligy v polském Chořově vyhrála s časem 35,76 sekundy. O 68 setin tak překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. I k tomu se dnes vrátíme ještě po 7. hodině. A třetí zápas ve třech dnech odehrály české volejbalistky na mistrovství Evropy. Po dvou výhrách tentokrát v hale na brněnském výstavišti prohrály s favorizovaným Srbskem 1-3 na sety.
4: Nehoda na D1 u Ostrova Čic a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ostrova Čice. Zhruba na 176. kilometru hlásíte čerstvou nehodu.
5: Mezi levým a pravým pruhem stojí napříč dálnicí Tiguan a o 100 metrů dál je kamion, takže se zřejmě spolu nějakým způsobem střetli.
4: Projíždí se jedním pruhem, kličkuje se a už se tvoří kolona směrem na Prahu. Opatrně dojíždějte. Na D1 buďte opatrní v opačném směru z Prahy do Brna. Na 188. kilometru na příjezdu do Brna omezení v odstavném pruhu a brzdí se už u Kývalky. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony. U Jesenice je zúžení aktuálně do jednoho pruhu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 24 až 27. Taková dneska můžeme očekávat teplotní maxima. Obloha bude převážně slunečná a bez srážek. Oblačnost se může objevit na severu, večer pak na jihu republiky. Aktuálně je na českém jasno, mraky jsou vidět hlavně ve Slezsku nebo v Královéhradeckém kraji. Teploty se drží kolem 9 stupňů Celsia. Na jižní Moravě už ale teploměry ukazují i 15. Hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 10 minut před sedmou ještě jednou varujeme D1 na Prahu 176. u Ostrovačic. Pozor na nehodu kamionu a osobního auta ve stoupání. Dobře dojďte. My jdeme za sportem. Fotbalisté Olomouce v pátém kole první ligy porazili Pardubice 3-1. Další úspěch v českých barvách, už jsme připomínali, Lourdes Gloria Manuel, nový český rekord běhu na 300 metrů na závodech Diamantové ligy v Polsku. Byli jsme u toho, nabídneme reportáž po 7. hodině. A ještě ty české volejbalistky na mistrovství Evropy. Ty prohráli s favorizovaným Srbskem. Předvedli ale výkon, který je příslibem pro další boje na turnaji.
1: České volejbalistky na evropském šampionátu poprvé prohrály. Vyprodaná hala je ale vyburcovala ke skvělému výkonu. Ten gradoval ve třetím setu, který Češky ovládly rozdílem 9 bodů.
2: Srbsko patří mezi extrastřídové volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. A až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
1: Řekla po utkání univerzálka Monika Brancuská, kterou doplňuje kapitánka Michaela Mlejnková.
3: Myslím si, že jsme v některých chvílích je hodně potrápili, že pak začali taky dělat chyby a byli takový nejistý. Myslím si, že se nemáme vůbec za co stydět a že jsme předvedli skvělý výkon, který pak můžeme samozřejmě využít v těch dalších zápasech.
1: České reprezentantky úřadujícím vicemistryním Evropy vzdorovaly. V týmu soupeřek ale potvrdila své kvality univerzálka Božkovičová, která zaznamenala 27 bodů.
3: Některé ty body prostě jsou neskutečný, že nejdou ani podle mě vyčapat, ale prostě je to světová hráčka, to se musí jí nechat, musí se jí ty některé body nechat a ty, co jsou takový lehčí, se musí prostě ubránit. No.
1: Dodává Michaela Mlejnková. Dalším soupeřem českého týmu bude v úterý Ukrajina. Z Brna, Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Karlovy Vary.
6: Tady je Radiožurnál 7 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
7: Vláda bude s odbory a zaměstnavateli jednat o růstu minimální mzdy v následujících letech. Policie stále prosí o pomoc při hledání 12-leté dívky z Ústecka. Pardubičtí fotbalisti prohráli v Olomouci a dál čekají na úvodní ligovou výhru. Na D1 brzdí provoz nehoda za Brnem směrem na Prahu. A počasí pondělí bude nejdřív slunečné, později přibude oblačnosti a teploty většinou do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: O růstu minimální mzdy v dalších 2 letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
8: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
7: Zaměstnavatelé ale s takovým navýšením, jaké požadují odbory, nesouhlasí. Policie stále pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. V podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná by na sobě mohla mít tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, nosí brýle, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Rusko i Ukrajina hlásí oběti po nočních vzájemných útocích. Nejméně 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly podle tamních úřadů trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti. Dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly taky bytové domy a sklady. Nejen o aktuální bezpečnostní situaci bude dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský mluvit v Kyjevě se spojenci své země. Setká se totiž s politiky takzvané koalice ochotných. A to v den, kdy Ukrajina slaví 35. výročí vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu.
9: Kromě finského prezidenta už do Kyjeva dorazili také představitelé Norska, Dánska nebo Litvy. Ti se zúčastní nejen setkání koalice ochotných, ale také oficiálních státních akcí ke dni nezávislosti Ukrajiny. Jejich program ale není veřejně známý kvůli zvýšené hrozbě raketových, dronových i teroristických útoků v Kyjevě. Od pátku se ale k příležitosti Dne nezávislosti v Kyjevě konají různé koncerty, výstavy nebo i specializované prohlídky městem. Součástí oslav je také videomapping na více než 100-metrové soše Matka Vlast. Světelná show odkazuje na historii i folklor. Několikaminutové představení doprovázené hudbou běží ve smyčce, aby se kolem památníku nesrocovalo velké množství lidí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: A naše reportérka se do vysílání Radiožurnálu přihlásí živě po 7:30. Studenti a pedagogové na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze kritizují plánované sloučení kateder a ústavů od ledna příštího roku. Fakulta zároveň plánuje propustit 53 zaměstnanců. Studentům i vyučujícím vadí, že se o plánech vedení dozvěděli teprve na začátku léta. Zároveň podle nich hrozí, že se zhorší kvalita výuky. Vedení Filozofické fakulty změny odůvodňuje tím, že je potřeba šetřit a že chystané kroky uspoří desítky milionů korun ročně.
6: Sport. Fotbalisté Pardubic v pátém ligovém kole prohráli na hřišti Olomouce 1-3 a v novém ročníku stále čekají na úvodní vítězství. V první půli Východočeši vstřelili dva góly, ty ale video rozhodčí kvůli předešlým offsideům odvolal. Další šance pardubičtí využít nedokázali a až v samém závěru snižoval Ryan Mahuta. Špatná produktivita v dosavadním ročníku mrzí i kapitána Michala Hlavatého.
10: Takhle, prostě jsou tam věci, které se opakují a naše neproměněné šance, i když dneska asi jsme je proměnili a ty góly uznaný prostě nebyly, ale byly tam i další příležitosti, které jsme nedali, nebo breaky, které jsme nedořešili, občas se to nedostane vlastně ani do šance, občas se mi tomu nechce věřit.
6: V neděli taky zbrojovka Brno zvítězila v Teplicích 2-0 a české volejbalistky zapsaly na domácím evropském šampionátu první porážku. Obhájkyním stříbra ze Srbska podlehly 1-3 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 za Brnem a komplikace na plzeňské dálnici u Prahy. Na D1 čekejte pomalou kolonu za Brnem směrem na Prahu. Na kilometru 176, to je za sjezdem na Ostrovačice, ve stoupání varovalo osobní auto. Stojí napříč levým a pravým pruhem průjezdný pouze stoupací a to je málo. Kolona je tam už na půl hodiny od Kývalky. Na místě už jsou policisté, už to řeší. V Brně se ucpává Vídeňská ulice na příjezdu do města směrem z Pohořelic. U křížení s D1 se na Vídeňské srazila dvě auta v levém pruhu. Provoz je silný, fronta se prodlužuje. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov hlásíte komplikace za sjezdem na Heřmanovu Huť. Na kilometru 102 se projíždí omezením a v pravém pruhu stojí kamion. Podle našeho zpravodaje porucha.
12: Asi tam bude dlouho, protože je pod ním louže, takže to nebude jen tak. Ale tvoří se tam už polona.
11: Na průjezdný je tam i pro kamiony, teď je pouze úzký levý pruh. A na D5 se ještě jedna komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. Na půltém kilometru před sjezdem na okruh v levém pruhu čerstvá srážka dvou aut. Brzdí se, opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude slunečno bez deště, později na jihozápadě oblačnosti bude přibývat, nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia na jižní Moravě i na 27. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Petr Král, tady je ranní radiožurnál.
6: Dobré ráno, poslední prázdninový týden začal, ano, bylo to rychlé, jako vždycky, za týden už touto dobou bude zbývat do školního zvonění jenom jeden den a jedna hodina. Tak si ten poslední týden pořádně užijte. Pořád je ještě léto, což může znamenat ještě velkou spoustu inspirací k nejrůznějším výletům a dobrodružstvím, ale také to může znamenat, že dobrý hospodář už teď přemýšlí o tom, co bude v zimě. A v souvislosti s ním teď přišla špatná zpráva do tisíců domácností ve Valašském Meziříčí. Městská firma jim totiž oznámila, že jim poměrně citelně zdraží teplo. Průměrná domácnost si tak ročně připlatí zhruba 4 000 korun. Zjišťovali jsme k tomu detaily a nabídneme i v dalším vysílání ranního radiožurnálu, tak buďte s námi.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 7.11. I o penězích je dnes ranní radiožurnál, tak třeba už víte, že tisíce domácností si ve Valašském Meziříčí od září připlatí za teplo. Městská společnost CZT zvedá zálohy o pětinu. No a peníze ještě jinak. Spoření na důchod by mohlo být hlavně pro mladé výhodnější. S tím počítá novela zákona, kterou právě dnes projednají ministři. Podrobnosti k tomu Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Reforma penzijního spoření předpokládá, že se pro lidi do 29 let zdvojnásobí státní podpora na 40% vložené částky. Spořící taky budou moct do svých 36 let jednorázově vybrat z penzijního spoření až třetinu naspořených peněz, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli něco dodatečně danit. Změnit se má i spoření pro děti. Na státní příspěvek by nově stačilo ukládat 100 korun měsíčně místo současných 500. Opozice návrh většinou vítá, podle ní ale ještě není úplně dokončený. Třeba hnutí STAN proto chystá vlastní pozměňovací návrhy. A řekněme, manuálu penzijního spoření se budeme věnovat i v ranním interview v 7.50.
0: Proč je dobré v mládí myslet na stáří a na penzi, vysvětlil Jan Duchoslav z domácí redakce. Myslí také. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: 7 hodin 12 minut, přejeme dobré ráno.

0: Je 7.15. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z teplické nemocnice, kde byla hospitalizována. Podle policie může být ohrožení života, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz a informace prosím volejte na linku 158. A v Teplicích nad Metují na Náchodsku začínají stavět nové návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal. Radnice za něj zaplatí více než 31 milionů korun. Hotové by mělo být do listopadu příštího roku.
1: Na D1 nebezpečí v Klimkovickém tunelu a nehoda u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna teď velký pozor v Klimkovickém tunelu. Přímo v tunelu leží mezi pruhy dva plechy, velké kusy a jsou přímo v tunelu. Opatrně projíždějte. Je to zhruba 347. kilometr směrem z Ostravy. Na D1 připomínáme taky nehodu ve směru z Brna do Prahy, překáží za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 176 ve stoupání havarovalo osobní auto a to tak nešťastně, že blokuje dva ze tří pruhů. Průjezdný pouze stoupací, kolona je tam na půl hodiny od Kývalky. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov hlásíte kolony za sjezdem na Heřmanovu huť. Na kilometru 102 v omezení stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu. No a kolona i na příjezdu do Prahy z Plzně po D5, tam je nehoda na půltém kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Pokud právě teď vyrážíte do školy nebo do práce, dejte si v Čechách pozor na ojedinělé ranní mlhy. Teploty se venku pohybují mezi 7 až 12 stupni Celsia, během dne se oteplí na 24. Na jižní Moravě teploměry ukážou až 27 stupňů. K tomu nás čeká jasná až polojasná obloha, pršet nebude a foukat bude jen slabý vítr. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál 7 hodin 20 minut je pondělí a teď jedna velká radost. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítingu Diamantové ligy Chužově vyhrála nemistrovský závod na 300 metrů. Navíc si doběhla pro český rekord. Koho čas překonala nám teď ve studiu, poví František Typovský ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Lourdes Gloria Manuel překonala o 68 sekundy dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999, když zaběhla čas 35 sekund a 76 setin. Česká naděje si tak vylepšila náladu po čtvrtém místě v běhu na 400 metrů, a to z nedávného mistrovství Evropy. S výsledkem na šampionátu v Birminghamu se ale prý už díky podpoře blízkého okolí vyrovnala.
2: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit, a hlavně je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
0: Tolik tedy Lourdes Gloria Manuel, které se to v Polsku opravdu povedlo. Ještě nám prosím řekni, kam se svým časem v evropských tabulkách teď aktuálně zařadila?
1: Česká reprezentantka si vylepšila o víc než sekundu a půl svůj osobní rekord z haly z roku 2024 a v evropských historických tabulkách je tak nově na 8. místě. Trať 300 metrů se neběhá příliš často, slouží především jako tréninková distance sprinterům, případně běžcům na střední tratě. Světový rekord mezi ženami drží od roku 2019 bahamská čtvrtkařka Shawnee Miller-Uibová, za kterou 21-letá Češka zaostala o víc než sekundu. Manuel pak vzkázala, že jí při závodě vyhovovalo i teplejší počasí a kratší trať, než na kterou je normálně zvyklá, kde mohla víc využít svou rychlost.
0: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel tedy vyhrál na mítingu Diamantové ligy v Polsku nemistrovský závod na 300 metrů, zaběhla ho v novém českém rekordu, tak věřme, že jak bylo řečeno, je mladá, ještě o ní hodně uslyšíme, hodně toho dokáže. František Typovský, sportovní redakce, díky.
1: Naslyšenou.
0: A ranní radiožurnál v 7 hodin 21 minut. Za 9 minut půl osmé a další zprávy.

0: Žurnál za chvíli zprávy a také informace o počasí. Japonské počasí je velmi bouřlivé, čeká ho také další zemětřesení, dost možná i o tom bude řeč. A provedeme také svým způsobem zemětřesení v penzijním spoření, které by mělo být výhodnější. O tom všem bude ranní interview v 7.50.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
3: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
4: Ano.
1: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
2: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
5: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
1: A je možné jim nějak pomoci?
6: Každý dárce, který nám přiveze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
7: Psací stoly, běžné židle,
8: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
9: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
10: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
1: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
2: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
11: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Je 7:30. Anna Horáčková a zprávy.
12: Malým a středním podnikatelům v Česku by měla ubýt administrativa. Počítá s tím nový podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který dnes projedná vláda. Šéf rezortu Karel Havlíček z hnutí ANO slibuje třeba větší přehled o kontrolách nebo lepší pokrytí mobilním signálem. Opatření se mají dotknout i energetiky, digitalizace nebo životního prostředí. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Po podání obžaloby vazební jednání neřeší městský soud, ale ten krajský. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další tři lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS. Všichni vinu už dřív popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. A Pluto už 20 let nepatří mezi planety. Mezinárodní astronomická unie o tom rozhodla v roce 2006. Pro tělesa, která jsou kulatá, ale o oběžnou dráhu se dělí, vědci totiž zavedli novou kategorii trpasličích planet. Těch je oficiálně potvrzených 5, kromě Pluta ještě třeba i Ceres, která byla v minulosti planetou i planetkou.
1: Sport.
12: Fotbalistovi Lukáši Horníčkovi při debutu v anglické Premier League těsně uniklo úvodní vítězství. Při remíze Newcastle s Liverpoolem 2-2 inkasoval český gólman závěrečný gól až v 9. minutě nastaveného času z penalty. Horníček, který do Newcastle přestoupil z kraje srpna z portugalské Bragy, v utkání zapsal 5 úspěšných zákroků.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 za Brnem, taky na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 čekejte pomalou a dlouhou kolonu za Brnem směrem na Prahu. Na kilometru 176 ve stoupání likvidují následky nehody osobního auta. Průjezdný ze 3, jeden pruh a zdržíte se přes půl hodiny od kývalky. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov popojíždí kolona za sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 102. kilometru stojí v omezení nepojízdný kamion. Průjezdný je tam pouze úzký levý pruh a zdržíte se okolo 10 minut. Na D5 se kolona i na příjezdu do Prahy z Plzně na 0,5 kilometru před sjezdem na Pražský okruh blokují levý pruh 2 auta po nehodě. Kolona je tam od benzínky Rudná na 10 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové postojíte v koloně za sjezdem na Sadskou. U Sadské se projíždí omezením a zhruba na 27. kilometru v tom omezení zřejmě nehoda nebo nepojízdné auto blokuje jeden pruh. Popojíždět budete asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Jaký nás čeká týden? Zpočátku slunečný, postupně tropický a nakonec zase chladnější. Dnes bude jasno až polojasno a teploty vystoupají až na 27 stupňů. Podobné počasí vydrží taky v úterý a ve středu. Hlavně v Čechách se ale může ojediněle objevit i přehánky. Ve čtvrtek pak výrazně oteplí se a na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů. A tropický bude taky pátek. Od západu už se ale začne postupovat, a to studená fronta, která později odpoledne a večer přinese přehánky. Místy bouřky a silný vítr. O víkendu se pak ochladí, nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 24 stupňů. Studenou frontu navíc doprovodí přehánky, bouřky a silný vítr. Tolik zprávy. Posloucháte dál ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, přidáme jedno upozornění a prosbu od policie. Na Ústecku pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Ta včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizována. Naposledy lidé viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Více poví Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, dívka by na sobě měla mít tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Měří mezi 160 a 170 cm a zdánlivě vypadá na přibližně 13 až 15 let. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy. Nosí dioptrické brýle. A podle mluvčího policie Václava Krígera může být v ohrožení.
14: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu.
4: Fotografii dívky najdete na našem serveru irozhlas.cz. Pokud jste ji někde zahlédli nebo o ní máte jakékoliv informace, které by jim mohly pomoct najít, volejte na linku 158.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 7.38, hraní radiožurnál s vámi, teď aktuálně o dění na Ukrajině. Ta totiž právě dnes slaví Den nezávislosti, už 35. výročí. V noci přitom pokračovaly vzájemné ukrajinsko-ruské útoky, obě strany hlásí oběti. No a do Kyjeva také přijíždí představitelé takzvané koalice ochotných, tedy zemí, které jednají o poskytnutí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. A v ukrajinské metropoli je také naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Kateřino, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začněme těmi nejnovějšími údery. Co je teď ráno o nich známo?
1: Rusko v noci zaútočilo na předměstí Charkova, kde útok nepřežili 3 lidé. Na místě také stále pokračují záchranné práce. Záchranáři hledají zraněné osoby. Terčem útoku se staly také čerpací stanice v Černihivské a Poltavské oblasti. No a v Konotopu v Sumské oblasti je po nočním útoku většina města bez plynu. Rusko opět zintenzivňuje, stále častěji vlastně útočí na infrastrukturu odpovědnou za rozvody právě plynu, elektřiny, tepla a vody v ukrajinských městech.
0: Měli jsme oslavy Dne nezávislosti. Jak vlastně ve válečném stavu takové oslavy nezávislosti v Kyjevě vypadají?
1: Ony nejsou soustředěné na jedno místo. Pokud se bavíme o těch oficiálních s účastí zahraničních představitelů a ukrajinských představitelů, tak vlastně program není veřejný vůbec z bezpečnostních důvodů. Ale už od pátku jsou na různých místech pořádané třeba koncerty. Ty mají docela komorní charakter, nejsou tu pódia na náměstích, jak známe třeba z našeho prostředí. Zhlukování lidí je to totiž považované za nebezpečné a Ukrajinci se davům skutečně spíš vyhýbají. 35. výročí nezávislosti, ale provází i různé výstavy, které se věnují třeba historii nebo kultuře, folkloru, ale třeba také památce vojáků, kteří za ty 4 roky zemřeli na frontě. Zajímavostí je určitě videomapping na více než 100-metrové soše Matka Vlast, který začíná vždy po setmění. No a od pátku, ale také přichází všem vlastně na telegramových účtech varování, že Rusko připravuje znovu velký balistický útok na Kyjev právě v blízkosti doby, kdy země slaví nezávislost.
0: Ještě k té koalici ochotných, zmínili jsme, že do Kyjeva přijíždí její představitelé. Kdo přesně přijíždí a co budou konkrétně probírat?
1: Oni už tu někteří jsou, například během víkendu přijeli finský prezident Alexander Stubb, litevský prezident Gitanas Nauseda. Osobní účast na setkání při té koalici ochotných přislíbil také šéf Evropské rady Antonio Košta. Jsou tu představitelé Norska, Dánsko reprezentuje premiérka Mette Frederiksenová, má přijet Friedrich Merz, tedy kancléř Německa. Přijet má i britský premiér Andy Burnham, což by byla jeho první návštěva Kyjeva. Je tu také Keith Kellogg ze Spojených států. Někteří už se včera účastnili setkání Seversko-Baltické osmičky, teda bezpečnostního formátu, který spolupracuje s Ukrajinou. Probírají tu třeba bezpečnostní záruky a ochotu chránit suverenitu Ukrajiny. Velkým tématem jsou také střely potřebné pro vzdušnou obranu státu. Například v sobotu Keith Kellogg a Volodymyr Zelenský probírali možnost dalšího nákupu střel Patriot, s jejíž pomocí by vlastně Ukrajina mohla protivzdušnou obranu Ukrajiny lépe zajistit. No a s protivzdušnou obranou přislíbila pomoc také Francie, a sice urychlenou dodávkou raket na sestřelování těch ruských raket.
0: Z Kyjeva Kateřina Havlíková, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jak udělat doplňkové penzijní spoření zajímavější pro mladé lidi? No, třeba navýšit státní příspěvky nebo dát šanci si část peněz jednorázově vybrat. S tím počítá novela, kterou dnes projedná vláda a my ji probereme za chvíli v ranním interview. S vámi Radiožurnál ve 7:45. A tak stále podle pravidel systému Dítě v ohrožení mluvíme o pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Ta odešla z teplické nemocnice, potřebuje přitom zvláštní zdravotní péči. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Pokud o ní máte jakékoliv informace, prosím, volejte na policejní tísňovou linku 158. Krajský soud v Brně začne popolední rozhodovat o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát a vše budou sledovat naši reportéři.
1: Nehoda na D1 za Brnem a ucpaná plzeňská dálnice před Prahou. Na D1 za Brnem směrem na Prahu čekejte více než půlhodinovou kolonu. Po pojíždí před nehodou na 176. kilometru. Ve stoupání tam havarovalo osobní auto. Brzdí se na 182. kilometru u Kývalky. A pozor u Kývalky, kolona i na silnici 23 z Rosic. Je tam uzavírka u D1 a fronta asi na 10 minut. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové postojíte 10 minut v koloně za sjezdem na Sackou. Projíždí se omezením a na 27. kilometru stojí porouchaná dodávka v pravém jízdním pruhu. Ucpaná i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Je to kvůli nehodě na 0,5 kilometru. Před sjezdem na okruh dvě auta v levém pruhu. Od Rudné pojedete 10 až 15 minut v koloně. Dost ucpaný i pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech regulují i vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: Na Českém je právě teď převážně jasná obloha. Kolem 9 stupňů hlásí Děčín, Ústí nad Labem nebo Ostrava. O něco tepleji je v Brně nebo v Javorníku, kde teploměry ukazují 11 stupňů. Nejchladněji je teď na horách. Horská Kvilda na Šumavě pořád ukazuje teploty pod nulou. Ve vyšších polohách dnes maxima dosáhnou na 16 stupňů, ve zbytku Česka bude do 27. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zatraktivnit doplňkové penzijní spoření pro mladé lidi, například nižšími poplatky za správu anebo vyšší státní podporou, tak i to je cílem reformy spoření. Novelu zákona probere vláda. Opozice, například hnutí STAN, pak chystá ve sněmovně vlastní pozměňovací návrhy. Změnit by se měl podle kabinetu taky způsob, jakým si lidé volí investiční strategii. Naším hostem v ranním interview je teď Petr Brabec z Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobré ráno.
1: Dobrý den ze svatého Petra.
0: Teď má člověk možnost si při zakládání doplňkového penzijního spoření vybrat, jestli chce investovat do konzervativně a nebo dynamicky do fondů patřičných. Podle toho se pak odvíjí i potenciální zisky, ale samozřejmě i ztráty. Povězte, pro koho je vhodný který z těch přístupů?
1: A samozřejmě, pokud jsme mladí a máme ten investiční horizont přes 40 let, což samozřejmě u penzijního připojištění, nebo jak se teďka tomu říká, doplňkové penzijní spoření, tak je, tak určitě musíme mít nějaký dynamický fond, zejména v těch prvních letech, a to se nebavíme do 30, do 40, ale klidně do 50, 55 let, volit více rizikové strategie, tedy dynamické fondy, a přesně k tomu spěje například tento návrh vlády o životním cyklu, strategii životního cyklu.
0: Jak velký to může být problém, že si teď lidé volí ty strategie špatně, možná tedy až zbytečně opatrně, a tím pádem přicházejí o potenciální výnosy? Můžete třeba uvést nějaký konkrétní příklad nebo konkrétnější příklad, o kolik se ta finální částka při různých strategiích může lišit?
1: No, pokud se podíváme do zahraničí, kde ty fondy fungují ještě daleko déle než u nás, tak se bavíme o 3/4 celkového příjmu při odchodu do penze právě z výnosů, tedy ze zhodnocení, pokud máme dynamické fondy. Takže pokud bychom investovali celý život konzervativně a v podstatě žili okolo reálné nuly, zhodnocení okolo reálné nuly, tedy pouze kopírovali inflaci, jako mají například teďka transformované fondy, tak přijdeme o 3/4 na spořených prostředků, tedy náš finální důchod je vlastně 1/4 toho, co jsme mohli mít, pokud bychom investovali nějak dynamicky.
0: Navrhovaná novela počítá se zavedením tedy takzvané strategie životního cyklu. Ono už z toho, co jste řekl, naznačuje, co by to mělo být, ale můžete ještě konkrétně říct, co to tedy přesně je a jak to má fungovat?
1: Oni jsou dvě věci. Jedno, co bude v návrhu zákona, a jedno reálně, co je strategie investice životního cyklu. A to, co je v zákoně, jenom říká, že do 50 let a musí být 3/4 prostředků investovaných do akcí. Do 50 let účastníka, ano. Mm-hmm. A na druhou stranu klasická investice, strategie investice životního cyklu nám říká, že postupně odprodáváme ty dynamické fondy a nakupujeme ty konzervativní nebo alespoň vyvážené a děláme to pozvolna, což některé penzijní společnosti už nyní mají. Ale teď se to dostává do zákona v nějaké základní formě alespoň, kdy to těm penzijním společnostem říká, co musí udělat jako základní strategie pro nově nastupujícího účastníka, který ale sám si to může kdykoliv ještě změnit.
0: Pro ty mladé klienty tedy do 29 let věku by se zároveň měly podle toho návrhu zvýšit státní příspěvky a po dosažení 36 let by měly mít dokonce možnost si část peněz jednorázově vybrat. Považujete tuhle možnost za šťastnou? Nestrácí potom penzijní spoření smysl, protože peníze vlastně vůbec nakonec nevyužijí na stáří?
1: Tam jsou dvě roviny. První rovina je ta státní podpora. Tam nevidím velký důvod k tomu ji zvyšovat. Protože jestli zvýšíte na dvojnásobek jako nyní nebo ne, podle mě nepřispěje k tomu, abyste zvýšil podíl mladých lidí přispívajících na doplňkové penzijní spoření. Hlavním důvodem lidí, kteří na to nepřispívají, je likvidita. Tedy jak se k těm penězům dostat. Což je logické, pokud je vám 20, nastoupíte do první práce a máte na ty peníze čekat 46 let, tak se vám do toho přímo nechce. Ve 20 nemyslíte na to, co bude v důchodu logicky. Myslíte buď na vlastní zábavu, pokud jste ještě na vysoké škole, nebo myslíte na to, jak se zabezpečit, jak zabezpečit nemovitost, jak zabezpečit tady vlastní bydlení a podobně. Já si myslím naopak, že je to velice šťastné, že to jde. Na druhou stranu bych to navázal na nějakou další investici. Investice do vlastního bydlení je taky investice na stáří. Nemusíte pak platit nájem, budete ve vlastním. Takže klidně vybrat i všechny prostředky, pokud je to na nákup vlastní nemovitosti. Něco takového jsem už několikrát navrhoval, myslím, že by to bylo daleko rozumnější, než to vybírat 1/3 bezdůvodně a to navázání by šlo určitě udělat.
0: Novela taky počítá se zrušením některých poplatků penzijním společnostem, třeba ty za správu by se pak snížily na 0,5% společnosti to kritizovali. Ještě poprosím vás o souhrn celkový. Pomůžou tedy ty změny, o kterých jsme mluvili, zatraktivnit penzijní spoření? Mají potenciál od nového roku přilákat více lidí?
1: No já bych řekl, pán Bůh zaplať, jelikož některé ty věci jsou základem. Snížení poplatků zvýší celkový výnos, tedy celkové zhodnocení kumulativní o 20-30%. Zároveň možnost mladých lidí vybírat až do 29 let věku může zvýšit počet účastníků. Zároveň strategie životního cyklu jako opt-in strategie, tedy to, co vám zvolí automaticky, přispěje k tomu, aby nejen lidé, kteří tomu nerozumí a nastupují a bolí si špatně, tedy konzervativně logicky, protože tomu nerozumí, ale i někteří bankéři investiční toto nabízejí, což jsem byl několikrát svědkem. Takže tato reforma je základem zlepšení doplňkové penzijního spoření a myslím si, že jde správným směrem, určitě by šla ještě dále zlepšovat, ale jako základ je dobrá a zejména, co musím ocenit, je zrušení transformovaných fondů zhruba za 10 let, což je něco, co lidem bralo peníze, je v tom více jak milion účastníků a nemá to dávno už existovat.
0: Říká Petr Brabec, i odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze používají obraty pambu za pláně. Děkujeme za to a naslyšenou. Hezký den.
1: Na
0: Radiožurnál 7 hodin 57 minut.

0: Radiožurnál s vámi i na cestách. Naši dopravní zpravodajové stále varují D1 176. na Prahu u Ostrovačic. Odklízí tady následky nehody střetu kamionu osobního auta. Kolona v tuto chvíli od Brna na Prahu už na půl hodiny. Tak s tím počítejte.
1: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
0: Dobré ráno v 8 hodin. Posloucháte zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Vláda dnes odborům a zaměstnavatelům představí návrh na zvýšení platů ve veřejném sektoru. Ukrajina i Rusko hlásí oběti nejnovějších vzájemných útoků. Fotbalisti Olomouce zdolali Pardubice a jsou v ligové tabulce třetí. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na STEM 76. kilometru za Brnem směrem do Prahy. A počasí bude slunečno, během dne i oblačno a teploty až 24 stupňů na jihu Moravy i 27.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněné v připravovaném rozpočtu, ale částku zatím neprozradil.
4: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
2: Odbory zatím svůj požadavek na navýšení platů ve veřejné sféře nezveřejnili. Nejdřív si chtějí vyslechnout návrh vlády. Ještě před jednáním se dnes mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. Policie stále pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večery pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
5: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
2: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru i rozhlas. Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejméně 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly taky bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon. Někteří studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze kritizují plánovanou reorganizaci. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Vadí jim hlavně rychlost změn a obávají se o budoucnost některých oborů. Fakulta totiž počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti sice budou mít právo své obory dostudovat, pokud ale nebude mít předměty kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat. Vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
6: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze, ale jak se to podaří nejenom jaksi formálně, ale i skutečně naplnit, to zatím nevíme.
2: Podle vedení fakulty je potřeba šetřit. Chystané změny mají uspořit desítky milionů korun ročně a víc řekneme na Radiožurnálu krátce po půl deváté.
3: Sport.
7: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně poprvé prohrály po triumfech nad Řeckem a Rakouskem. Podlehly obhájkyním stříbra Srbkám 1-3 na sety. Utkání hodnotí nahrávačka Kateřina Valková.
8: Jsme asi doufali, že třeba ještě ten čtvrtý set by mohl dopadnout na naší stranu, ale já si myslím, že je strašně důležité, jsme bojovali od začátku, nevzdali jsme žádný balón a vlastně i odměnou je nám ten třetí set, který jsme vyhráli a dokázali jsme ještě zdramatizovat vlastně ten zápas a zase tak zadarmo jsme to těm Srbkám taky nedali.
7: Další zápas odehrají české volejbalistky zítra večer proti Ukrajině. A olomoučtí fotbalisté slaví třetí výhru v nejvyšší soutěži v řadě. V pátém kole šance ligy porazili Pardubice 3-1 a posunuli se na třetí příčku neúplné tabulky. Ve druhém nedělním utkání Zbrojovka Brno vyhrála v Teplicích 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Ostrovačice a komplikace na hradecké dálnici u Sacké. Na D1 stále čekejte kolony za Brnem směrem do Prahy. Na kilometru 176 odklízejí následky nehody ve stoupání a zdržíte se asi půl hodiny od kilometru 183. U Kývalky fronty na silnici 23 z Rosic do Brna je tam zavřený průjezd směr Popůvky. Musí se na dálnici a zdržíte se asi 10 minut směrem z Rosic. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za Sackou. Na kilometru 27 se projíždí omezením a v omezení je nepojízdné auto.
10: Je odstavená dodávka a vozidlo se včelařů to označilo, takže se jezdí do levého pruhu, takže to je ta příčina, proč ta kolona zhruba na 15 minut.
9: Na dálnici D5 se pomalu rozjíždí kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Následky nehody na půltém kilometru jsou pryč, fronta se teď přesouvá na Pražský okruh. No a na okruhu budete popojíždět i ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz před sjezdem na Ořech, občas musí i regulovat vjezdy do tunelu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách teď ráno ještě ojediněle pozor na mlhy, během dne bude na severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer bude na jihozápadě oblačnosti ještě přibývat. Pršet ale nemá vůbec. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě, tam to bude víc, tam i 27. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál a Petra Krále.
0: Dobré ráno, pondělí 24. srpna krátce po 6. Tak co nás čeká? Ranní mrazíky, slunečné dny, no a před víkendem pro změnu návrat tropických teplot. Poslední prázdninový týden nabídne téměř všechno, včetně bouřek a dalšího ochlazení. Více na počasí podíváme podrobněji hned v úvodu této hodiny, tak buďte s námi. Dobré jutro.
3: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 8 hodin, 10 minut, chladné ráno, místy mlha a na horách dokonce i mráz. Tak nám začíná poslední prázdninový týden. Počasí venku teď ale připomíná už spíše podzim. V noci meteorologové naměřili nejméně na Horské Kvildě na Šumavě, a to minus 4 stupně Celsia. Podrobnosti k tomu přidá Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podzimní počasí dlouho nevydrží. Odpoledne už nás zase čekají letní teploty. Na většině území vystoupají ke 24 stupňům, na jižní Moravě až k 27 a v dalších dnech se bude dál oteplovat. Ve čtvrtek se hlavně na Moravu a do Slezska vrátí tropické počasí. Maxima budou kolem 30, v pátek dokonce kolem 32. Dlouhá vlna veder nás ale nečeká. V pátek odpoledne začne od západu přes Česko postupovat studená fronta. O víkendu se tak vrátí přehánky, místy i bouřky a silný vítr. Nejvyšší teploty zase klesnou přibližně na 24 stupňů Celsia.
0: A ke konci léta patří houbaření, rostou nebo porostou?
1: Tak šance se zvyšují. Déšť z minulého týdne totiž na některých místech zvlhčil vyschlou půdu. Houby ale potřebují několik dní, než na změnu zareagují. Podle meteorologů by tak houbaři mohli mít štěstí hlavně ve vlhčích a zastíněných lesech. Rozhodující ale bude, kolik srážek napršelo a jestli znovu půda nevyschne.
0: Houbaři, váš čas přichází, ale není to 100%. Anna Millerová, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál ve čtvrt na devět. Ministerstvo financí ode dneška přijímá objednávky na pořízení státních dluhopisů. Lidé můžou ve druhé vlně získat dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Detaily chystáme po 8:30. Policie stále pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. V podvečer odešla z léčení v nemocnici v Teplicích. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte prosím na linku 158 a její fotografii najdete i na našem webu i rozhlas.cz.
1: Nehoda na D1 za Brnem a omezení v Praze u letiště. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy stále kolona za Brnem. Na kilometru 176, to je za sjezdem na Ostrovačice, uklízejí po nehodě osobního auta. Je to ve stoupání, průjezdné už by měly být dva jízdní pruhy ze tří, i tak fronta stále na půl hodiny od Kývalky. Postojíte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za Sackou na kilometru 27 stojí po omezení nepojízdná dodávka v pravém pruhu. 10 minut se zdržíte. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořechy kolona. Musí regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut. Pozor i dál, pokud míříte na letiště. Kvůli stavebním pracím u letiště je tam další kolona asi na 10 minut směrem z Prahy. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Před námi je převážně jasný až polojasný den. Třeba v Praze nebo Olomouckém kraji může být ještě teď po ránu, ale větší oblačnost. Během dne se pak může zatáhnout na severu republiky, odpoledne hlavně na jihozápadě. Pršet ale nebude. Aktuálně se teploty pohybují nejčastěji mezi 7 až 13 stupni. Valašské Meziříčí, Teplice nebo Lysá hora ukazují kolem 9 stupňů. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 8.20. Na Japonsko se krátce po víkendovém zemětřesení žene další živel. K jižní části země míří velmi silný tajfun. Vítr, který sebou přinese, může v následujících dnech dosáhnout rychlosti až 210 km za hodinu. Letos je to už 18. tajfun v západním Pacifiku a dostal jméno Saudel. My jsme se teď spojili kvůli tomu s naším zpravodajem fázi Davidem Jakšem. Davide, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde je tajfun teď a jaká je předpověď pro ty nejbližší hodiny?
1: Podle japonské meteorologické služby se Saudel sformoval z monzunu nad Mariánskými ostrovy, vítr nabral na síle a rychlosti a celá masa se teď posouvá západním Pacifikem rychlostí 30 km za hodinu. Podle vypočítaného modelu se tajfun může v noci z dneška na zítřek dokonce změnit v supertajfun a v téhle síle potom dorazí nad japonské souostroví Ryukyu, kde leží i známý ostrov Okinawa. No a právě ten čelil před dvěma týdny tajfunu Dolphin, kdy rychlost větru tam dosahovala až 217 kilometrů v hodině a bylo nutné evakuovat stovky lidí.
0: Říkali jsme, že Saudel míří přes jižní Japonsko k severním Filipínám. Už se tam lidé na jeho příchod připravují?
1: Severní Filipíny věří, že tentokrát tajfun jejich oblast mine a meteorologické modely jim zatím dávají za pravdu. Pokud se do té doby tajfun nerozpadne, což je tedy nepravděpodobné, tak ve čtvrtek a v pátek by rychlost větru měla klesnout možná až na 150 km za hodinu a tou dobou už by měl být na dohled Tchaj-wanu. Rozhodující tedy budou následující dva dny, ty ukáží, zda tajfun zeslábne nebo ne. Nicméně Tchaj-wan už se připravuje a dnes kvůli mimořádně silnému dešti zavřeli na jihu ostrova školy některé úřady také. No a meteorologové tvrdí, že právě to je předzvěst blížícího se Saudelu.
0: V západním Pacifiku se tedy tvoří letos už 18. tajfun. Podrobnosti pro nás měl náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 8 minut před půl devátou.

spát, budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: 8.28 před zprávami Radiožurnálu vás ještě stihneme pozvat na film, o kterém se mluví a který nás zavede do prostředí smíšených zápasů. Tam se z ušlechtilých důvodů vrací bývalý boxerský mistr. Bojovník s Milanem Ondríkem v kině Atlas na projekci Radiožurnálu zítra od 7 večer. A vstupenky už dnes, přesněji řečeno právě teď. Chci na bojovníka, to by měl být předmět mailu odeslaného na vstupenky @rozhlas.cz. Míst je 40 pro 20 z vás. 10. e-maily v pořadí vyhrávají, dokud všechno nerozdáme.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
3: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
4: Ano.
1: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
2: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
5: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
1: A je možné jim nějak pomoci?
6: Každý dárce, který nám přiveze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
7: Psací stoly, běžné židle,
8: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
9: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
10: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
1: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
2: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Půl deváté. Anna Horáčková a zprávy.
11: Policie i dál pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak lidé viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří okolo 160 cm, na sobě měla naposledy tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte prosím na linku 158 a její fotografii najdete na webu i rozhlas.cz. Spojené státy by dnes měly upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washington uvalí na Teherán nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že tato opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. Od začátku americko-izraelské války proti Íránu uplyne tento týden přesně půl roku. A kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde Ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Bude řešit aktuální počasí i data z jednotlivých krajů. Vláda chce kvůli dlouhotrvajícímu suchu nechat budovat nové přehrady aktuálně na 6 místech, třeba v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO večer na sociálních sítích řekl, že vodní nádrže jsou v plánu třeba i ve Žďáru nad Sázavou nebo Chlumu na Malši. Víc informací najdete na serveru i rozhlas. Reportéři připravili velký přehled asi 100 lokalit, kde by mohly přehrady v budoucnu být. Zároveň vysvětlují, proč jsou na seznamu i místa v chráněných oblastech.
1: Sport.
11: Hokejisti Brna vyhráli i třetí zápas před startem nové extraligové sezóny. Švýcarský Cuk v sestavě s Čechy Skleničkou, Kovářem a Kubalíkem porazili v italském Neumarktu 3-2 a ovládli přípravný turnaj Dolomiten Cup. Naopak se nedařilo Litvínovu. Severočeši podlehli italskému Pustartalu 1-3. Nový ročník nejvyšší domácí soutěže začne v polovině září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 za Brnem a omezení v Liberci. Na dálnici D1 připomínáme kolony za Brnem směrem do Prahy. Na kilometru 176 ve stoupání za Ostrovačicemi odklízejí následky nehody. Fronta má teď asi 10 kilometrů po pojíždí a zdržíte se asi půl hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se připravte na kolony u Sadské. Na kilometru 27 v omezení stojí nepojízdná dodávka v pravém jízdním pruhu. A zhruba 10 minut budete popojíždět od sjezdu na Sadskou. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Silnější provoz větší fronty jsou teď ve směru z D1 na Plzeň od sjezdu na Vestec a občas musí regulovat vjezdy do tunelu. Zdržíte se asi 20 minut. Provoz vázne pak i na příjezdu k letišti z Prahy. Omezení u letiště a pomaleji pojedete od Evropské ulice. Ještě silnice 35, příjezd do Liberce směrem z Prahy. Na úrovni Makra je zúžení a je tam kolona asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nejtepleji je teď po ránu na jižní Moravě. V obci Lednice teploměry ukazují kolem 14 stupňů Celsia. Naopak nejchladněji je v horách. Třeba Kořenov v Libereckém kraji hlásí 1 stupeň pod nulou. Teď po ránu se v Čechách ještě ráno můžou ojediněle objevit i mlhy. Přes den nás ale čeká jasno až polojasno a teploty vystoupají na 24 na jižní Moravě na 27 stupňů Celsia. A pokud plánujete začátek posledního prázdninového týdne strávit na horách, připravte se na nižší teploty s maximy kolem 16 stupňů. Slunečnou oblohu může odpoledne a večer na jihozápadě narušit oblačnost, pršet ale nebude. A dny se teď rychle krátí, slunce si užijeme jen do 1 minuty po 20. hodině, kdy zapadne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
0: Anna Millerová, počasí v 8.34 a teď další možnost, kam na pár měsíců uložit peníze. Stát ode dneška nabízí další dluhopisy republiky. Maximálně možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Ministerstvo financí objednávky přijímá až do 4. října. Detail Jan Duchoslav z domácí redakce, vítej.
13: Dobrý den, tentokrát stát nabízí jen dluhopisy se splatností 3 měsíce. Roční úroková sazba je pevně daná na 3,75%. Podle ministerstva financí je možné žádosti posílat elektronicky a taky přes pobočky smluvního distributora, kterým je ČSOB. Dluhopisy pak stát vydá 15. října. Výnos ze státních dluhopisů je osvobozen od 15% daně z příjmu. A v první vlně letos na jaře si Češi nakoupili dluhopisy celkem za 74 miliard korun. Do těch tříměsíčních investovali přes 27,5 miliardy.
0: Radiožurnál 8.35.
14: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Radiožurnál 8.38 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy chystají změny. Vedení začátkem prázdnin oznámilo slučování některých kateder a ústavů i škrty v počtu pedagogů. Škola podle vyjádření jejich zástupců potřebuje šetřit. Změny mají platit od ledna. Pro řadu akademiků i studentů to bylo překvapení.
1: Nemám žádné představy o tom, kdo mě bude učit.
2: Friedrich Emanuel Fischer nastupuje na magisterské studium na katedře estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už má naplánovanou diplomovou práci, teď ale neví, co s ní bude. V červenci totiž studenti dostali mail, že se má katedra sloučit s dalšími. Studentka Letizie Kochová z katedry divadelní vědy zase neví, jak změny ovlivní její magisterské státnice.
3: Přibližně je nás asi 90 studentů. A jelikož se mluví o propuštění 65 zaměstnanců v rámci té naší katedry, znamenalo by to, že by nám tam zůstali dva pedagogové.
2: Studenti sice mají právo své obory dostudovat, ale pokud nebude mít předměty kdo učit, protože vedení fakulty navrhuje propustit 53 zaměstnanců, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
4: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze.
2: Například katedra divadelní vědy by se měla od ledna 2027 sloučit s katedrou filmových studií a ústavem hudební vědy. Celkově má z 38 pracovišť být 33. Ještě na jaře přitom podle Martina Hříbka, předsedy výboru odborové organizace fakulty, vedení řešilo pouze sloučení katedry synologie a asijských studií.
5: Buď to fakulta dlouhou dobu tajila a oznámila to až na začátku prázdnin, anebo se opravdu rozhodli někdy během července, že rozpočet je špatný a aby byl udržitelný příští rok, je třeba provést hromadné propouštění.
2: Studenti a pedagogové se změnám nebrání, ale kritizují způsob a rychlost, jakou je vedení připravuje. Studenti plánují protest. Akademici v prohlášení Pospolitost 26 vyzývají akademický senát fakulty, aby v září změny neschvaloval.
4: Aby jsme právě přistoupili k nějakému koncepčnímu procesu.
2: Podle vedení finální podoba stále vzniká a změny se neobjevily bez předchozí komunikace. Mluvčí fakulty Ina Palacká zdůraznila, že se týká zhruba 5% fakulty.
6: Jde tady o cílený zásah do relativně malé části instituce, jehož smyslem je především ochránit stabilitu a rozvoj Filozofické fakulty jako celku. Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomická situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
2: Chystané změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 8:45. Z Havlíčkova Brodu do Bohumína v těchto dnech stěhují jednu celou nemocniční budovu. Je totiž sestavená z jednotlivých modulů. Kamiony budou s moduly jezdit především v noci a vše má být hotové a sestavené na severu Moravy do konce září. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím dívka odešla z teplické nemocnice, kde byla hospitalizována. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje totiž zvláštní zdravotní péči. Dívka má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Její fotografii teď najdete také na serveru irozhlas.cz a informace o ní prosím volejte na linku 158.
1: Ucpaná D1 u Brna, kolony na Pražském okruhu. Na D1 stále čekejte kolony za Brnem směrem na Prahu. Na kilometru 176 už uklízejí po nehodě osobního auta. Je to ve stoupání a kolona tak podle našeho zpravodaje jede pomaleji.
2: Nějaký 179. už začíná kolona a stojí to nebo to lehce popojíždí.
1: A zdržíte se asi půl hodiny. Na D1 o něco menší kolony, taky na příjezdu do Brna z Vyškova. Popojíždějí před omezením u Holubic na 210. kilometru a je to do 10 minut. Na hradecké dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce se rozjela kolona u Sacké. Nepojízdná dodávka s omezení na 27. kilometru odjela. A připomínáme kolony na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, delší ve směru na letiště. Zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na Vestec. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Poslední prázdninový týden přinese ještě letní počasí. Dnes teploty vystoupají až na 27 stupňů a v dalších dnech se bude dál oteplovat. Ve čtvrtek a v pátek se hlavně na Moravu a do Slezska vrátí tropy. Teploty tam můžou vystoupat až ke 32 stupňům. Před víkendem ale začne od západu postupovat studená fronta s přeháňkami a bouřkami. O víkendu se pak ochladí, maxima budou kolem 24 stupňů. To je ode mě pro dnešek všechno. Hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: 8.50, Radiožurnál. Jeden rodič na všechno, tak tohle je název nového seriálu. Je o samoživitelkách a samoživitelích a také o tom, jak jim ulehčit začátek školního roku. Až do pátku tedy v tomto čase uslyšíte o sbírkách školních aktovek, penálu, oblečení, počítačů nebo psacích stolů a židlí. Neúplných rodin, tedy těch, kde žije jeden rodič a dítě nebo více dětí, je podle posledního sčítání lidu domů a bytů z roku 2021 přes 500 000. A na dvě dcery školního věku je sama třeba také sociální pracovnice Michála.
1: Michaelo, vám je 46 let, máte dvě dcery školního věku. Jak dlouho jste samoživitelka?
2: Jsem sama vlastně od roku 2017, takže to už bude 9 let. Rok na to jsme se s bývalým manželem rozvedli, no a od té doby jsme s holkama sami.
1: A ono to bylo docela rychle, muž se rozhodl, že odejde, bylo to ze dne na den?
2: Bylo to ze dne na den, ty problémy trvaly samozřejmě už nějakou dobu předtím, ale jednoho dne jsem se dozvěděla, že teda chce odejít a v ten samý den se sebral, odešel. Musela jsem se s tím hodně rychle vyrovnat, protože jsem samozřejmě se musela postarat hlavně o ty dvě malé děti. Dceři tenkrát bylo 5 roku, mladší, starší měla necelý 3 roky.
1: To, že jste samoživitelka, jak vás to v běžném dni ovlivňuje? Přemýšlíte, co si koupit, co už ne, jak šetřit?
2: No, tak samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
1: Co pro vás znamená začátek školního roku? Je to taková vidina těch nejrůznějších výdajů, které souvisejí se školou?
2: Potřeby do školy, nějaký poplatky, který se platí třeba do fondů, kroužky, snažím se zajistit pro děti kroužky, tam teda dost využívám neziskových organizací, ale ty ostatní věci, jako jsou potřeby do školy, takže určitě si myslím, že náročný to bude.
1: Já vím, že využíváte možnosti neziskových organizací, nadací, že právě holkám platí kroužky, mají počítač, chodíte si taky pro oblečení zadarmo. Díky sbírce na webu s nesnáze mohly dcery teď chodit v srpnu na příměstský tábor, aby vy jste mohla chodit do práce, protože pokrýt ty prázdniny, to jejich volno je taky téma.
2: Určitě no. Ty neziskový organizace, já teda můžu říct za sebe, že nebejt jich, tak holky nechodí na žádný kroužek, nemají žádný tábory, protože to jsou prostě výdaje navíc, který jako já bych absolutně nezvládla. Bohužel tatínek se na tom nemůže úplně podílet. Kdo mi v tom pomáhá, je moje maminka, nicméně ta bydlí sama, je v důchodu, takže taky úplně nemůže zase nějak moc.
1: Výživné máte?
2: Výživné dostávám, je to teda takový, že to není úplně, že by mi ho ex-manžel posílal pravidelně a sám od sebe, většinou si o tom musím říct a připomenout mu to, ale dostáváme ho.
1: Dnes je to tak, že teda jedné dceři je 9, jedné 12. Mm-hmm. Chápou holky, že ne všechno si můžou dovolit?
2: Někdy samozřejmě je to těžší jim to vysvětlit, protože by tu věc třeba zrovna chtěli, anebo ji třeba má kamarádka, ale myslím si, že jsou natolik rozumní na to, aby to jako chápali.
1: Vy chodíte do práce, jste sociální pracovnice, takže k tomu tématu i k ženám, které třeba jsou sami, máte asi blízko.
2: Určitě. Já vlastně i tu práci, kterou teď dělám, dělám sociální pracovnici v azylovém domě pro matky s dětmi na Praze 10. Mám k tomu hodně blízko a vlastně i důvod, proč jsem tuhle tu práci chtěla dělat, je ten, že jsem se prošla sama tou zkušeností, kdy jsem zůstala s dětmi sama. Chci těm maminkám předat to, co jsem měla možnost jako zažít, ty zkušenosti, které jsem získala během té doby, co jsem s dětma sama. Věřím, že jim to bude k užitku a dává mi to opravdu jako smysl.
1: V dalších dílech seriálu přiblížíme oděvní nebo nábytkovou banku. Přes ně můžou zájemci pro děti nejen samoživitelů a samoživitelek darovat penály, aktovky nebo psací stoly a židle. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8.54, naléhavá zpráva od našich dopravních zpravodajů z dálnice D1. 43. kilometr na Prahu, pozor na pneumatiku od kamionu v levém pruhu. Auto tady vybočují, je to velmi nebezpečné. Ještě jednou D1, opět směr Praha, tentokrát 43. kilometr. V levém pruhu velká pneumatika od kamionu, auto tu brzdí a vybočují, nebezpečná situace. Šťastnou cestu, děkujeme.

0: Ozzy Osbourne, ranní radiožurnál. S Janem Pokorným se scházíme už teď v našem vysílání, víte, a to proto, abychom si řekli, co nás čeká po deváté, tedy tebe a nás všechny.
1: Čeká nás rozhovor s biochemičkou Adélou Šimkovou. Tebe jako příznivce hudby bude zajímat, že ona svého času zpívala v punkrockové kapele, která se jmenovala Utrum. Kromě toho taky se zabývá činností pole dance, tedy tancem u tyče, a prý ve volném čase míchá koktejly. To ale nic nemění na tom, že je to vědkyně par excellence a je spoluzakladatelkou projektu, kde vědci odpovídají na otázky laické veřejnosti. Zeptej se vědce, taky o tom budeme mluvit.
0: Odpoví a mají Utrum.
2: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
0: Radiožurnál 9 hodin. Ana Horáčková, zprávy.
3: Systém spoření na stáří má být pro lidi atraktivnější. Vláda dnes projedná změny pravidel. Ukrajina slaví 35 let od nezávislosti na Sovětském svazu. Prezident Zelenský bude u té příležitosti jednat se spojenci. Fotbalisté Teplic nestačili na Brno a prohráli v lize podruhé za sebou. Kolony popojíždějí na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. A počasí pondělí bude nejdřív slunečné, později přibude oblačnosti a teploty dnes většinou do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministři dnes budou schvalovat novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Ta má zajistit, aby byl celý systém atraktivnější. V takzvaném třetím pilíři si lidé sami odkládají peníze na stáří u penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, taky takzvané lepší penzíko, sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
5: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplacích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
3: Penzijní společnosti kritizovaly plánované omezení poplatků. Podle nich hrozí, že nepokryjí své náklady. Opozice tvrdí, že návrh míří správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Policisté v Ústeckém kraji od noci pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by mohla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, upozorňuje mluvčí policie Václav Krieger.
6: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
3: A fotografie dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v Kyjevě přivítá spojence napadené země, a to na setkání představitelů tzv. Koalice ochotných. Zástupci Velké Británie, Norska, Dánska nebo Litvy budou v Kyjevě jednat osobně. Většina dalších účastníků se zřejmě připojí online. Jednání jsou v den 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu. V Thajsku můžou ode dneška dostat amnestii lidé odsouzení nebo stíhaní za některé politicky motivované trestné činy, a to až za posledních 20 let. Nebude to ale platit pro paragraf 112 na ochranu krále a jeho rodiny. Právě ten přitom často kritizují lidskoprávní organizace a mnohokrát dopadl i na cizince.
7: Díky novele zákona budou omilostněni lidé, které policie zatkla a soudy odsoudili například za účast v protivládních demonstracích a pouličních nepokojích v letech 2005 až 2025. Naopak tresty pro odsouzené za hrdelní zločiny, těžké ublížení na zdraví nebo za korupci se nemění. Paragraf 112 na ochranu krále a členů královské rodiny zůstává beze změny. Právě ten je nejkritizovanější částí thajského právního systému a jeho odpůrci tvrdí, že hrozba až 15 let vězení za urážku nebo vyhrožování královskému majestátu je ve skutečnosti formou nátlaku na politické oponenty. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení, rána ale budou chladná. Přes den čekejte maxima mezi 20 a 24 stupni, ve čtvrtek a v pátek ale ještě víc. Vrátí se tropické teploty a teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu by pak teploty měly spadnout na 25 a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť.
4: Sport.
8: Fotbalisté Teplic nevyhráli v šancelize po třetí za sebou a po druhé v řadě navíc prohráli v pátém kole se Zbrojovkou Brno 0-2. Nespokojený byl s výkonem mužstva teplický trenér Zdenko Frťala.
9: Tomu chyběla větší kvalita a lehkost. Myslím si, že to bylo docela utrápený a musíme přijmout i to, že ta porážka je zasloužená. Myslím si, že obrana Brna bude dělat nám nějaký dálnice k tomu, aby jsme si dávali jednu šanci za druhou, to je asi trošku velký omyl. Nám chyběla odvaha.
8: V dalším nedělním utkání přehrála Olomouc Pardubice 3-1, zatímco Východočeši dál čekají na první výhru v aktuálním ročníku. Sigma se posunula na třetí místo neúplné tabulky. A tenistka Linda Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na šestou příčku. Jde o její nejlepší umístění v kariéře. V elitní stovce je hned 10 českých reprezentantek. Nové maximum má i 29. Sára Bejlek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí kolona za Brnem. Na kilometru 176 po nehodě uklizeno, volné všechny tři jízdní pruhy směrem na Prahu. Vydržte, objížďku nehledejte. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor taky u Divišova. Kousek za kilometrem 43 ve stoupání před sjezdem na Divišov stojí kamion ve stoupacím pruhu. Už jsou za ním policisté z majáky, tak se vybočuje dost prudce doleva. Na Pražském okruhu se zdržíte, hlavně pokud jedete ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, pas jest na Ořech. Musí regulovat vjezdy do tunelu, brzdí se už u sjezdu na Jesenici. Zdržíte se osobním okolo 20 minut, kamionem o něco déle. A provoz vázne i dál na příjezdu k letišti v Praze. Pomalu asi 10 minut budete popojíždět od Evropské ulice až k terminálu. A z Prahy i nehoda, dvě auta se srazila ve Spořilovské ulici ve směru z D1 na spojku. Blokují jeden pruh a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude na severovýchodě přechodně i oblačno a později odpoledne a večer bude na jihozápadě oblačnosti ještě přibývat. Pršet by ale nemělo vůbec. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů, na jižní Moravě tam čekejte víc i 27. Tolik zprávy. A teď už vám svého hosta představí Jan Pokorný.
1: Naším hostem je Adéla Šimková, která působila jako biochemička v Ústavu organické chemie a biochemie. Už jsem řekl něco špatně? Dobrý den.
11: Dobrý den, pardon, já jsem se asi zatvářila špatně. Já jsem pořád spíš organická chemička než biochemička.
1: Dobře, beru to zpátky. Působila jako organická chemička v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a teď jste na postdoktorantské stáži v Německém centru pro výzkum rakovinu. Dobrý den, ještě jednou.
11: Dobrý den.
1: Tak začneme jinak. Vy prý ve volném čase mícháte koktejly, to je ještě pole, kde bych se mohl orientovat.
11: Ano, teďka toho volného času, který můžu tímhle způsobem investovat, příliš není, ale ano, je to takový jeden z mých koníčků.
1: A tam se hodí znalosti z chemie?
11: No rozhodně, rozhodně, je to taková chemie na doma.
1: Fakt?
11: No ano.
1: A který máte nejradši?
11: Já mám nejradši klasiky, takže třeba Martini koktejl nebo Whisky Sour.
1: Dvojité daiquiri frappé bez cukru jako Hemingway?
11: Ne.
1: Ne, dobře.
11: Ne, děkuji.
1: Pak jste svého času, nevím, ještě v tom pokračujete, v Německu praktikovala pole dance, tanec u tyče. To je
11: ano.
1: Spíš fyzika, ne?
11: To je spíš tělocvik, ale ano, fyzika souvisí vlastně úplně se vším, jako kdyby to by vám vlastně řekli fyzikové, že ti vám vysvětlí, jak všechno úplně na světě funguje, ale... Ano, moje sportovní aktivity se směřovaly spíš na pole dance, ale teďka na to taky nemám tolik času, bohužel. Ale
1: setkala jste se někdy? na Akademii věd s názorem, ale paní kolegyně, tohle přece nepřísluší vědkyni, která působí na akademické půdě, někde tančit kolem tyče.
11: Ne, já jsem naštěstí vždycky byla obklopena nepříliš konzervativními kolegy a kolegyněmi a hlasy, takže ač to někdo považoval za třeba zajímavější, než jsem si myslela, že to je, tak nikdo nedával najevo nějaký odsudek.
1: My se budeme bavit i o vážnějších věcech, ale chápete, že tyhle mikropříběhy musely zaznít, protože zřejmě soudím tomu posluchači víc otevřou vaši osobnost a i vaše témata, jimž se zabýváte.
11: Dobře, tak uvidíme.
1: Za chvíli se budeme ptát na to, co to je Zeptej se vědce.
12: Host Radiožurnálu.

0: Než si budeme s naším hostem, vědkyní Adélou Šimkovou, povídat o iniciativě, je to pořád iniciativa, nebo už to má nějakou institucionální podobu, zeptej se vědce?
1: Je to iniciativa nebo projekt, ale zaštiťuje to nezisková organizace, která se jmenuje Institut pro komunikaci vědy, kterou jsme vlastně založili 3 roky zpátky pro tenhle účel.
0: A víte co, pojďte si o tom povídat hned. To vzniklo za covidu a byla to jako třeba reakce na různé teorie, které se tenkrát šířily veřejným prostorem?
1: Byla to reakce zejména na úroveň veřejné debaty, včetně různých mediálních výstupů a diskuzí na sociálních sítích. A my jsme se s kolegyněma na to už nemohli koukat. Tak po své ose jsme se tak trošku snažili se těch debat nebo diskuzí účastnit, ale došlo nám, nebo hlavně mojí kolegyni Kristýně Blaškové, došlo, že by bylo dobré založit nějaký projekt, nějakou platformu, kam můžou lidé se přijít zeptat na otázky, které je tíží, protože to bylo takové nepříjemné období, kdy si lidi nebyli jistí, čemu můžou věřit. A vlastně tu důvěru nebudily ani ty instituce, které byly nějak politicky podbarvené, třeba ministerstva a tak podobně, ale ani právě média, která často jdou třeba po senzaci, takže my jsme se snažili nabídnout nějaké ratio a nabídnout lidem vlastně ukázat jim, co se říká v těch vědeckých studiích a nějak to srozumitelně přeložit z toho vědeckého jazyka, aby tomu každý člověk porozuměl.
0: To máte svatou pravdu, že všichni jsme se to učili, protože pro drtivou většinu z nás to byla první zkušenost s něčím takovým, jako je pandemie, takovéhle věci, která nás devastovala. A možná i zdevastovala, protože vlastně od té doby se ta míra nedůvěry v experty možná zvýšila. Máte ten pocit?
1: Tím si nejsem úplně jistá. Já myslím, že tohle je do nějaké míry možná i změřené, ale teďka nemám aktuální informace, ale třeba několik let zpět vyšla i nějaká studie, že vědci jsou jedna z nejdůvěryhodnějších profesí, takže já si nemyslím, že je tu vyloženě nedůvěra v expertízu, ale přijde mi, že je hrozně moc zamlžené, co ta věda doopravdy říká, že se vlastně různé skupiny lidí handrkují o to, co je to opravdu ten výstup, co ta věda říká, co je vědecky podložené a jak to interpretovat.
0: To znamená, někdo se chce zeptat, protože je zvědavý, nepřikládejme tomu jinou motivaci, skutečných vědců, takže napíše někam mail? Nebo někam zavolá, nebo někam přijde?
1: V ideálním případě si může otevřít buď naše sociální sítě, nebo náš web zeptejsevědce.cz a na záložce položte dotaz, můžete vyplnit krátký formulář a položit dotaz. Nám to přijde už jako e-mail a my se potom tím dál zabýváme a hledáme vhodnou vědkyni nebo vědce s patřičnou odborností a pokračuje to dál naším celým složitým procesem.
0: A tu odpověď tedy potom tazatel najde na vašich webových stránkách, respektive na sociálních sítích?
1: Přímo tazateli posíláme tu hotovou odpověď osobně mailem, takže cíleně tazateli ve zprávě nebo třeba přes sociální sítě ve zprávě, ale zveřejníme ji i na webu, aby ta práce, je to mnoho hodin práce, velmi odborné většinou, tak chceme tuhle práci i prezentovat, aby byla k dispozici široké veřejnosti, takže ty naše odpovědi najdete na webu a na sociální sítě dáváme nějaký výběr, jelikož těch textů generujeme docela velké množství a všechno to jakoby neuzdílíme.
0: Ten výběr dotazů je neuvěřitelně pestrý. Začneme tedy tím Jonášem ve velrybím břiše.
1: No, tohleto bylo pro mě enormně zábavné, protože občas se někdo zeptá spíš na nějaký takový myšlenkový experiment, co by kdyby, a my to, protože nás takové věci taky baví, tak na to odpovíme, takže Před časem se nás někdo zeptal, jestli člověk může přežít spolknutí velrybou. My jsme na to připravili odpověď. A
0: trochu jste to přivolali.
1: A no, vůbec mě nenapadlo, že se tohle to i reálně stane. To bylo opravdu, brali jsme to spíš jako takovou zábavu a takové myšlenkové, nebo ne jenom myšlenkové experimenty, ale i nějakou jako odpověď, jak by to tedy bylo, kdyby, ale nedošlo nám, že by se to fakt reálně mohlo stát.
0: To narážíme na to, která ten
1: virálního videa.
0: Málem spolknout, protože ono spolknout nemůže. Že?
1: No, on ho spolknout nemůže právě. No.
0: Ale může ho držet v té... Puse, nebo co to má. Jo. Toho kajakáře japonského, ano, kterého potom vyplivl. Ale jsou třeba od tohohle, řekněme, jako zajímavostního bizáru, jsou tam dotazy třeba až po nějaké, které najednou se vám hodí i k vaší vědecké práci?
1: Myslíte mě osobně?
0: Jako organické chemičky.
1: Tak vyloženě, že bych z toho čerpala v práci, to říct nemůžu, protože často v těch dotazech se objevují jiná témata, než já řeším v práci. Ale třeba velkou hodnotu mám ta vědecká komunita, která se v tom projektu vytvořila, protože nás už je strašně moc, jsou nás nižší stovky a tím pádem my jsme schopni na té naší platformě, kde se organizujeme, tak si můžeme šáhnout i pro nějaké třeba pro nějakou konzultaci v nějaké expertíze, kterou třeba kolem sebe běžně nemáme. Takže ta komunita a síť těch vědců a vědkyň má vlastně ohromnou hodnotu.
0: Říká náš dnešní host, vědkyně Adéla Šimková.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Na Radiožurnálu si povídáme s vědkyní Adélou Šimkovou. Přemýšleli jste někdy o tom, že navazujete na Járu Cimrmana?
1: Samozřejmě.
0: Fakt? Takže vy znáte Cimrmanovo informační šapito? No,
1: jistě, jistě. I měli jsme to kdysi v našem popisku v bio, tuším na Twitteru. Že jsme i Cimrmanovo informační šapito.
0: Jenom divákům, kteří nevědí, o čem byla teď řeč, tak to bylo šapito, tuším, že v Praze na Letné, kde bylo několik tedy emeritních vědců, kteří odpovídali na zvídavé dotazy, a skončilo to tím, že celé to šapito napadly potom viry a ta operace skončila.
1: Ano, ano. A ti vědci přirovnávali různé metriky k různým, k myším a tak dále.
0: Ano, jak by vypadal třeba, no, ale ať si to lidé poslechnou, myslím, že k vidění na internetu to je. Internet. Umělá inteligence. Proč bych měl posílat dotaz iniciativě Zeptej se vědce, když mi to nějaký chatbot může říct rovnou?
1: To je velmi dobrá otázka. Zároveň ten chatbot vám to řekne mnohem rychleji než my, protože nám to trvá a dáváme do toho spoustu lidské práce. A ty umělá inteligence zjednodušuje strašné množství práce a třeba pro jako rešerši a vyhledávání nějakých studií je to skvělé, pro práci s textem taky, ale stále máme tu zkušenost, že to vlastně nenahradí úplně tu hloubku odbornosti, protože v tom vědeckém obsahu nebo v těch vědeckých studiích jsou často niance, které ty chatboti nedokážou vlastně správně interpretovat, nebo to třeba nedokážou zasadit do správného kontextu. A tohle to jsou vlastně strašně klíčové věci, které ovlivňují dramaticky to finální vyznění celého toho sdělení. Takže furt tam nějaký rozdíl je, i když samozřejmě konkurence je to docela drsná.
0: A k čemu je vůbec dobré propojovat veřejnost s vědeckou komunitou?
1: No, já jsem přesvědčená o tom, že veřejnost potřebuje informace. Má to mnoho důvodů. A samozřejmě ne, že bychom měli informací málo, informací je tady kolem nás hodně, ale ne vždy jsou srozumitelné a právě, jak jsem zmiňovala předtím, ne vždy jsou správně interpretované, takže vlastně pro interpretaci toho, co ta věda říká, což je vlastně podstatou vědy, je posouvat nějak lidské poznání, takže věda popisuje to, jak moc rozumíme světu, co všechno o něm víme, a tohle je vlastně důležité přeložit z toho vědeckého jazyka do nějakého srozumitelného jazyka, aby to bylo pro tu veřejnost dostupné. Zároveň ta veřejnost si nás vědce platí a myslím si, že tohle je jedna z těch důležitých rolí vědecké práce.
0: Kdo dohlíží na to, abyste to téma přiměřeně zjednodušili, ale neskreslili?
1: Tohle je velmi důležitý moment. Samozřejmě každé zjednodušení má nějakou cenu a proto my v tom našem procesu, kde připravujeme tu odpověď, která musí být podložena vědeckou literaturou, čili vědeckými studiemi, tak jeden z těch kroků je editační proces, kde se, zkráceně řečeno, vědci a naši editoři hádají, jestli to třeba není příliš odborné a naopak, jestli to třeba není příliš zjednodušené. Takže máme na to takovéhle editorské kolečko.
0: Jak vy jste se rozvinuli od doby toho covidu? Tenkrát vás tedy bylo jednotky, potom desítky. Ano. A dneska?
1: Je to tak, vlastně ta naše organizace narostla do pro mě nečekaných rozměrů. Začalo nás to dělat třeba 10 v jedné konverzaci na Messengeru, ale momentálně jsou nás nižší stovky a máme celou vnitřní infrastrukturu, kde řešíme, aby v tom našem odpovídacím procesu se nic nezasekávalo, protože pro ilustraci těch dotazů máme třeba v různé fázi té rozpracovanosti, jich máme 100 až 200, a všechno tohle to musíme ohlídat. Zároveň potom potřebujeme z toho vytvořit nějaký další obsah, aby to opravdu dolehlo k lidem, aby se to dostalo na web, aby se to dostalo na ty sociální sítě a aby se ty podložené informace mohly co nejvíce šířit.
0: Nakolik je přípustná odpověď, nevím.
1: Ta je velmi přípustná. Tahle odpověď je, neřekla bych naše oblíbená, ale...
0: Takhle jednoduché to je, paní doktorko?
1: Ne, vždycky se snažíme odpovědět, ale zároveň ta intelektuální pokora, čili umění přiznat, že něco nevíme, je vlastně naprostým klíčem k celé té vědecké komunikaci a vlastně k důvěryhodnosti vědy jako takové. A vlastně protože tohle to máme velmi rádi, tak jsme si to dali i na trička, která si můžete vlastně koupit na našem e-shopu.
0: Když už jste mluvila o vašem e-shopu, tak k tomu tričku by slušela třeba i kšiltovka s nápisem nevím.
1: Ano, tu máme taky. Kdybyste chtěli náš projekt podpořit, můžete si zakoupit kšiltovku nebo tričko s nápisem nevím.
0: A můžete využít návštěvy zmíněného webu nejenom k nákupu samozřejmě, ale i k tomu, že si tam projdete třeba jeho historii nebo si tam objednáte newsletter, kde jsou zajímavé odpovědi a zajímavá témata z rozličných vědeckých oborů. Nutno říct, že opravdu formou srozumitelnou, jak by asi popularizace vědy v 21. století měla vypadat. Po zprávách budeme pokračovat v rozhovoru s naším milým hostem, s vědkyní Adélou Šimkovou. Zprávy Radiožurnálu následují za pár vteřin. Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Anna Horáčková.
2: Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Juchelka tvrdí, že peníze má vyčleněné v připravovaném rozpočtu. Přesnou částku ale zatím neoznámil. Policisté stále prosí o pomoc při pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Pak ji lidé viděli ještě večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří okolo 160 cm, na sobě by mohla mít tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o hledané dívce, volejte prosím na linku 158. Novozélandská vláda dnes parlamentu předloží návrh zákona na zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Jeho součástí je například požadavek na ověření věku uživatelů. Za porušení zákazu by provozovatelům platform hrozila pokuta 10% z celkových tržeb. Podle novozélandského premiéra Christophera Luxna mají sociální sítě negativní dopad na duševní zdraví, spánek a vzdělání celé generace dětí. A vedení Litoměřic odpoledne představí místním, co by v budoucnu mohlo být u vstupu do Jiráskových sadů. V minulosti tam stál pomník sovětského rudoarmějce. Představení návrhu začne v 17:30. Lidi se budou moct zároveň vyjádřit ke třem nejlépe hodnoceným řešením. Socha rudoarmějce v Litoměřicích byla od roku 1975. V loni odborná firma odstranila. Sport. Tenisti Coco Gauffová a Arthur Fils vyhráli turnaj elitní kategorie Masters v Cincinnati. Semifinálová přemožitelka Sary Bejlek Gauffová porazila v ryze americkém finále krajanku Pegulovou 6-2 a 6-4. Francouz Fils vybojoval největší úspěch dosavadní kariéry. Domácího Američana Tiafoua zdolal ve třech setech. V rozhodující sadě nadělil soupeři Kanára.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na dálnici D5 za Plzní a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov po pojíždí kolona za sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 102. kilometru se projíždí omezením a zdržíte se asi 10 minut. Je silný provoz směrem na západ. Taky na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň jde hodně kamionů. Musí regulovat občas vjezdy do tunelů a zdržíte se taky v osobním autě 15 až 20 minut. A provoz vázne i dál na příjezdu k letišti v Praze. Je to kvůli stavebním pracím u letiště a pomalu až 15 minut budete popojíždět od Evropské ulice. Na dálnici D1 se rozjela téměř celá kolona za Brnem směrem na Prahu. Nehoda na 176. kilometru už je pryč. Menší fronty na 10 minut čekejte na D1 v Brně po pojištění před omezením na 196. kilometru u D2 a po pojištění v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude na severovýchodě přechodně i oblačno a později odpoledne a večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Pršet by ale nemělo vůbec. Teploměry dnes ukážou většinou 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude i 27. Tolik zprávy. A hned po písničce bude mít znovu slovo Jan Pokorný a jeho host.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Naším hostem je vědkyně Adéla Šimková, která je momentálně na postdoktorantské stáži v Německém centru pro výzkum rakoviny. Vy tam svým způsobem navazujete na to, co jste dělala v rámci doktorátu tady v České republice, ale tady se to možná liší v tom, že do toho centra docházejí pacienti, kterým už můžete experimentálně jisté látky související, řekněme, s objevem nádoru v lidském těle podávat, nebo tam ti vědci můžou?
1: Je to skoro tak, ta příležitost podat nějaké nové experimentální léčení o pacientovi je velmi, velmi speciální a vlastně stále výjimečná, ale je tam, tady v tom českém prostředí je ta možnost velmi omezená, prakticky téměř žádná, ale díky tomuhle vlastně ekosystému a spolupráci s univerzitní klinikou je možné právě některým pacientům třeba ve finálních stádiích rakoviny podat nějakou experimentální léčbu, která nás posune o velký krok dál v tom výzkumu a v možnostech, jak tu rakovinu léčit a zacílit.
0: Ono to má nemalý etický rozměr, protože vy svým způsobem podáváte tomu člověku i naději.
1: Je to přesně tak, ale ono je to maličko komplikovanější u těch látek, kterými se zabýváme my. Říká se jim teranostika. A to je proto, že mají dva módy, terapeutický a diagnostický, takže je to jeden typ látky, který se může vlastně přepínat tím, jakou mu dáme radioaktivitu mezi diagnostickým a terapeutickým módem. A vždycky se prvně testují v tom diagnostickém módu, kde jsou vlastně relativně bezpečné a až poté, co to třeba vypadá velmi dobře a velmi slibně, tak můžeme takovou látku podat i v tom terapeutickém módu a v té situaci vlastně dáváme jistou naději, ale samozřejmě vždycky to musí být doprovázené nějakou instruktáží a informovaným souhlasem a tak dále.
0: Vy jste tady v České republice na už zmíněném ústavu přišla s objevem, že jste objevila, vyvinula molekulu, uvařila molekulu?
1: Ano, dalo by se to tak říct, uvařila, vyvinula, ano.
0: Která, jestli to laicky chápu a zeptám se vědce, vědkyně, která vpravením do lidského těla objeví buňky, které pravděpodobně souvisejí s nějakým buněčným bujením.
1: Nebo přesně tak.
0: Fakt?
1: No, ano. Zabývala jsem se cílením takového speciálního proteinu, jmenuje se fibroblastový aktivační protein a on je zajímavý tím, že se vyskytuje téměř pouze v nádorovém bujení a je to právě nějaký takový jako společný jmenovatel, skrze který my jsme se snažili odlišit tu nádorovou tkáň od té zdravé tkáně.
0: Zeptej se vědce. Člověk by se zeptal, to ale není ten protein, který známe z fitness center a z těch proteinových tyčinek.
1: není to ten stejný protein. Proteinu je strašně moc druhů a jako tisíce a tisíce, možná i víc. Takže tohleto je jeden takový specifický protein, díky kterému právě můžeme rozeznat ten nádor. A ještě bych jenom doplnila k mé předchozí odpovědi, když jsem říkala, že něco podáváme pacientům, to samozřejmě mě neznamená, že to podáváme my nebo já osobně, ale podávají to lékaři.
0: Ano, Adéla Šimková není lékařkou, ale je vědkyní.

0: My vlastně můžeme spojit iniciativu Zeptej se vědce s vědeckou prací našeho hosta Adélou Šimkovou. A když se vás budu ptát laicky, tak vy vlastně nemáte právo tu otázku odmítnout, protože chcete, abychom se ptali vědce. Co je to molekula? To jsou takové ty kuličky spojené tyčinkami?
1: Ano, dá se to tak říct, pokud si řekneme, že atomy jsou kuličky, tak ano, molekuly jsou atomy spojené, řekněme, tyčinkami, což jsou chemické vazby.
0: Ona je to, jak vy víte, to je představa z různých vizualizací, z různých prezentací, z různých učebnic.
1: A my ji taky používáme, ona je velmi, velmi užitečná, velmi dobře nám říká, jak která molekula vypadá.
0: No a jak jste uvařila tu molekulu, která našla ten protein?
1: Myslíte, jak se dělá vůbec to, že někdo uvaří molekulu, nebo jak se vymyslí, jak má ta molekula vypadat?
0: Začneme tím, jak někdo vytvoří molekulu.
1: Já to můžu přirovnat třeba nějakému typu chemie podobnému jako třeba v seriálu Breaking Bad. A je to organická chemie, která prostě spočívá v tom, že vy samozřejmě vystudujete ten obor, takže se naučíte nějaké principy toho, jak se vlastně různé části molekul můžou spojovat dohromady, protože to není vlastně úplně triviální, musíte do toho trošku proniknout. A potom, když to znáte, tak můžete si vymyslet, jaká chemická reakce má proběhnout, abyste vyrobili to, co chcete. A vezmete si nějaké výchozí látky, které spojíte, sesypete dohromady, zamícháte v baňce a potom z toho vyčistíte, izolujete ten produkt.
0: Takže když jsem použil to sloveso vařit, tak to není úplně od věci? Není to úplně pavědecké?
1: My to taky používáme, já o tom taky takhle mluvím.
0: A jak potom donutíte tu molekulu, aby v tom těle se dostala tam, kam je vaše zbožné přání dostat?
1: To se právě dělá tím, jak ta molekula přesně vypadá, protože každá molekula má jinak pospojované ty atomy, různé druhy atomů a vlastně tím designem, tím, jak to vypadá, tak skrz to můžeme donutit nějakou molekulu, aby se třeba dobře lepila pouze na ten protein, který je jenom v nádoru.
0: A vy nějak cestou sledujete?
1: Cestou kudy?
0: No, vpravíte ji nějak do toho těla?
1: Ano, to můžeme sledovat právě, když to třeba propojíme s nějakou radioaktivní značkou. Takže když takovou molekulu, která má za cíl dopravit se do nádoru, tak když na ní pověsíme nějakou radioaktivní značku, tak potom můžeme vlastně sledovat cestu té molekuly skrz tělo, protože různými diagnostickými metodami to můžeme jakoby vyfotit, třeba pozitronovou emisní tomografií.
0: Vy spolupracujete s vaší kolegyní, s paní doktorkou Benešovou, která stála vlastně za jedním takovým dnes už snad používaným objevem?
1: Je to tak, ona je v současnosti moje šéfová, vede výzkumnou skupinu, kde teďka působím v Německu a ona je spoluautorkou léku Pluvicto, který funguje přesně na tomhle stejném principu, na kombinaci cílící molekuly a radioaktivní značky, která se dopraví do toho nádoru a tam na ten nádor posvítí radioaktivitou a může ho likvidovat.
0: Říká Adéla Šimková.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Adélou Šimkovou, vědkyní. My jsme ten předchozí vstup skončili u molekuly. Jak dlouhá je potom cesta, aby se ten objev zavedl do normální lékařské praxe?
1: To je zpravidla velmi dlouhá, protože velmi často jsou ty nově objevené chemické látky, musíme u nich změřit, jak moc jsou škodlivé a jak moc pomáhají. A je tam spoustu přísných regulací po cestě k nějakému opravdu běžnému klinickému využití, ale v tomhle ohledu mají velké kouzlo ty látky, kterými se zabýváme teďka v té německé skupině Martiny Benešové, protože mají dva módy. Říkáme jim teranostika, protože kombinují i terapeutický, i diagnostický mód. A když je zapneme v tom diagnostickém módu, tak vlastně téměř neubližují. Mají v sobě míru radioaktivity, která je relativně bezpečná, takže my můžeme v nějakém experimentálním podání pacientovi uvidět právě tu cestu té molekuly lidským tělem a zjistit třeba i rizika, pokud třeba ta molekula se jí nachází příliš mnoho v ledvinách, tak víme, že nemůžeme zapnout ten terapeutický mód, protože by to člověku zničilo ledviny. Takže takovýmhle způsobem u těchto typů látek je tam takový mezikrok, který vlastně ulehčuje ten přenos těchto typů látek do toho klinického využití.
0: No a když bych se podíval někdy na delší čas k vám do laboratoře, kolikrát bych tak třeba slyšel za měsíc, tak zase slepá ulička a zase znova.
1: Myslím si, že těch slepých uliček je po cestě mnoho, ale vlastně mají různé úrovně. Mnohokrát za měsíc byste to uslyšel, když budeme mluvit o nějakých izolovaných experimentech, třeba v mém případě pokusech něco uvařit a tak podobně, nebo otestovat, jak je ta uvařená látka stabilní a jestli do ní jde dát ta radioaktivita. Potom samozřejmě byste mohli slyšet, že je to slepá ulička ve chvíli, kdy takovou látku vyzkoušíme v myších, protože vůbec než začneme uvažovat o tom, že by se nějaká látka mohla podat experimentálně člověku, tak musíme mít o ní spoustu dalších informací, včetně informace, jak funguje v nějakém modelovém živém organismu. My používáme k tomu myši, které právě nesou nádor, mají nádor pod kůží a my se potřebujeme podívat, zda jim to do toho nádoru jde, nebo jestli právě ta cesta té molekuly je vhodná. Takže tam můžeme často vidět slepou uličku. To může být třeba několikrát do roka a jednou za pár let můžeme si říct, jestli je něco slepá ulička, třeba při nějakém využití přesně experimentálním v pacientech s terminálním nádorem.
0: Ale vědkyně potřebuje mít nastavenou asi svou výzkumnou mysl v tom způsobu, že ta slepá ulička není frustrující, ale naopak, že jejich propátráním se blížíme možná k nějakému zdárnému cíli.
1: Je to přesně tak. Ta frustrace nastává skoro vždycky, když něco nejde, nebo když to třeba nefunguje, jak jsme si mysleli, ale o to větší radost nás čeká, když se nám to podaří vlastně přetlačit. A samozřejmě, jako každá znalost i toho, že to nefungovalo to takhle, jak jsme to zkusili, tak nás něco nového naučí a vlastně každá ta slepá ulička nás posune o krok blíž k tomu cíli. Je potom skvělé, když nemusíme prozkoumat ty slepé uličky všechny a když se trefíme nějak relativně brzo.
0: Co nejméně slepých uliček přejeme Adele Šimkové, vědkyni, která byla naším hostem. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Moc děkuju, naschledanou.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Podnikatelé v Česku by mohli mít méně administrativní zátěže. Podpůrný balíček dnes projedná vláda. Evropská komise schválila další velkou půjčku Ukrajině. Atletka Manuel překonala český rekord na trati 300 metrů. V Praze popojíždějí kolony na příjezdech k letišti. A počasí bude slunečno, během dne i oblačno a teploty až 24 stupňů na jihu Moravy i 27.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Malí a střední podnikatelé v Česku by mohli mít v budoucnu méně byrokracie. Počítá s tím podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který dnes projedná vláda. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z hnutí ANO jde o první soubor opatření. Další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí.
3: Připravujeme poměrně zásadní antibyrokratický zákon a na základě toho budeme připravovat postupně jednotlivé balíčky, které projednáváme s konkrétními sektory, takže vždycky co balíček, tak 10-15 důležitých opatření, které bezprostředně dopadnou do podnikatelského prostředí.
1: V první polovině příštího roku má například začít pilotní provoz jednotného portálu evidence kontrol. Stát se chce taky zaměřit na pokrytí mobilním signálem takzvaných bílých míst, tedy těch oblastí, kde v tuto chvíli je slabý nebo vůbec žádný signál. Policie dál pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná dívka měří okolo 160 cm, na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové triko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí taky dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158 a její fotografii najdete na webu i rozhlas.cz. Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu necelých 148 miliard korun poputuje na nákup systému protivzdušné obrany, raket, střeliva a taky radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů patří na západ, nemůže ale opakovat každou jeho chybu. Šéf české diplomacie to řekl na tradičním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Letošní schůzka se věnuje hlavně ekonomické diplomacii, bezpečnostní politice nebo rozvoji technologické spolupráce. Macinka taky řekl, že Česká republika nemění své geopolitické zakotvení a upozornil na nebezpečí ruské agrese na Ukrajině. Česko tak bude ministra zahraničí nadále podporovat protiruské sankce.
4: Dokud tato agrese pokračuje, nemá smysl zbavovat se nástrojů ekonomického tlaku. Budeme se spojenci samozřejmě dál používat tam, kde jsou účinné. Ale současně platí, že válka není PR program.
1: Macinka ale zároveň zdůraznil, že spojenectví se Západem už nestačí. Kvůli boji s ilegální migrací nebo technologickou závislostí by podle něj mělo Česko navazovat spolupráci i v dalších regionech. Státní dluhopisy jsou ode dneška znovu v prodeji. Stát spouští druhou vlnu, ve které si investoři můžou pořídit úpisy se splatností 3 měsíce a pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3,75%. Jednotlivec si může koupit cenné papíry v maximální hodnotě 3 miliony korun. Samotné dluhopisy pak stát vydá 15. října.
5: Sport. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod Diamantové ligy v polském Chořově na nemistrovské trati 300 metrů, a to v českém rekordu 35,76 sekundy. Překonala tak dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o tom, jak se vyrovnala s nedávným čtvrtým místem na mistrovství Evropy na 400 metrech.
6: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit, a hlavně je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
5: České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsali první porážku po triumfech nad Řeckem a Rakouskem. Ve svém třetím utkání na turnaji podlehli favorizovaným obhájkyním stříbra ze Srbska 1-3 na sety. Další zápas čeká Češky zítra večer proti Ukrajinkám.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Kolony u Vysokého Mýta taky v Praze u letiště. Nejdříve ale do Olomouce. Pozor dejte teď na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem na Ostravu. U sjezdu na Brno na Prostějov by teď mělo jet auto v protisměru. Tak pozor na to, pokud jedete směr Ostrava. Policisté už úsek projíždějí. Na silnici 35 ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta čekejte kolony před nájezdem na dálnici u Mýta. Ve směru na Hradec Králové postojíte asi 10 minut od Hrušové. Na 43 z Brna do Svitav kolony za Letovicemi. Opravují vozovku letoplastu, jsou tam kolony na 10 až 15 minut. Na 57 z Nového Jičína do Opavy dvě omezení mezi Březovou a Hradcem nad Moravicí. Dva semafory kousek za sebou a zdržíte se okolo 15 minut. A v Praze mimo jiné ucpaný příjezd k letišti. Stavební práce u letiště. Zdržíte se okolo 10 minut od Evropské ulice ve směru z centra k letišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude na severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer začne na jihozápadě oblačnosti ještě přibývat. Pršet ale nemá. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude i 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál, bude s vámi Jiří Chum.
0: 6 minut po 10. hodině, krásné pondělní dopoledne, tady je Radiožurnál v pondělí 24. srpna. Znamená to, že už příští týden začíná škola v úterý. Učitelé jsou tam často už teď a připravují se na nový rok. Naši reportéři tak sledují přípravy v malé škole v Krkonoších a taky v jedné v Praze 8, kde mají děti letos prázdniny prodloužené. Tím začne dopolední vysílání právě dnes a to už za chvíli. Dobrý den a vítejte.
2: Dopolední Radiožurnál.

0: Dětem začíná poslední týden letních prázdnin, učitelé už se ale vrací zpět, aby ve školách nachystali všechno, co je potřeba. V malé základní škole ve Vítkovicích v Krkonoších bude letošní přivítání netradiční. Naše reportérka Kateřina Kohoutová, dobrý den.
1: Dobrý den, tak tady přípravy opravdu vrcholí. Brigádníci tady teď před školou zrovna natírají plot a uvnitř už ředitelka s vychovatelkou už připravují netradiční ten začátek a celý rok bude letos v tom, že děti čeká jakýsi návrat do minulosti, protože obec bude za pár dní slavet 420 let od první písemné zmínky. Nicméně tady 1. září usedne do lavic jen 7 dětí, z toho pouze 2 prvňáčce, pro které se chystají speciální balíčky. Málo dětí má také mateřská škola, kde je zatím zapsán 11 dětí. Vedení školy se tady snaží, jak mi říkala ředitelka, rodiče a nové žáky nalákat, ale je pravdou, že místních tu není mnoho a hodně rodičů také vozí své ratolesti do jiných škol. Tady ale opravdu mají rodinný přístup, individuální výuku, spoustu projektů a hlavně také hodně sportu. V zimě tráví dost času na sjezdovkách, na běžkách, ty škola dětem půjčuje, pokud nemají, no ale to dokonce pořídili, kdo bude chtít, i pro ně i běžecké boty.
0: To byla reportérka Kateřina Kohoutová. My už se teď vydáme ještě do základní školy Hovorčovická v Praze 8, kde si školáci prázdniny prodlouží. Proč, vysvětlí reportér Richard Webs. Taky zdravíme, dobrý den.
2: Hezký den, žáci základní školy Hovorčovická budou mít letos o 4 dny delší prázdniny. Do lavic se tedy vrátí 7. září. Dělníci totiž opravují budovu školy a nestihli chodby a učebny uklidit tak, aby v nich žáci mohli být. Učitelé se ale začali připravovat už dnes a budou v tom pokračovat celý týden. Uklidí a vyzdobí učebny, připraví učebnice nebo zařídí potřebné dokumenty. Já jsem se některých učitelů ptal třeba na to, jestli se na žáky těší, řekli mi, že ano, dodali také, že si o prázdninách odpočinuli. Pro některé žáky ale podle nich může být návrat do školy složitější a chvíli jim trvá, než si zase zvyknou na pravidelný režim. Učitelé 1. stupně měli v 9 hodin poradu s vedením školy. V 11 hodin budou mít poradu také ti z 2. stupně. Rozdíl v přípravě na školní rok mezi oběma stupni je například v tom, že žáci 2. stupně si učebnice a pracovní sešity připravují sami a učitelé jim učebny nezdobí tolik jako na 1. stupni.
0: Richard Webs, Richarde, děkujeme. Naschledanou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Pondělí 24. srpna za 3 minuty 10:45.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Kristýna Perry v dopoledním Radiožurnálu a za chvíli třeba o tom, jak se v práci cítí čeští zaměstnanci. Podle průzkumu jim vadí stres nebo nejisté pracovní podmínky. Jak velký je to problém a může pomoct třeba online terapie jako pracovní benefit? Dozvíte se ještě do 10:30. Zůstaňte u nás, tady kapela Miraj, Malinovej sirup.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: A taky pondělní dopolední radiožurnál v 10.19. Češi, pravda, žijí svou prací, ale zároveň je práce hodně stresuje a taky vyčerpává a dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci pak může vést i k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občas nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná.

0: Posloucháte Radiožurnál, důležitá informace z Prahy, doprava a zelená vlna.
1: Směru z D1, Pražský okruh je teď ve směru z D1 na letiště neprůjezdný. V Cholupickém tunelu se srazila dvě auta, zatím je tunel zavřený směrem dolů na Strakonickou a na Plzeň. Dá se sjet osobním autem na Vídeňskou, obě to po jižní spojce.

0: Kolik sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
1: Jana Gulda a zprávy.
2: Policie v Ústeckém kraji stále hledá 12-letou Klaudii Mansfeldovou. Naposledy viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení života, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Indonéská policie zatkla 72 lidí kvůli podezření ze založení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči bojují s plameny hlavně na ostrově Kalimantan, taky známém jako Borneo. Podezřelí podle vyšetřovatelů stojí za rozšířením téměř 90 požárů v této oblasti a taky na ostrově Sumatra. Úřady upozorňují na to, že farmáři v Indonésii často úmyslně vypalují lesy kvůli zemědělské půdě. Oheň sežehl už víc než 64 tisíc hektarů a dým se šíří i do okolních zemí. O případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského bude odpoledne rozhodovat Krajský soud v Brně. Jiříkovský je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Státní zastupitelství kromě něj žaluje ještě další tři lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS. Všichni vinu už dřív popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. A teplo z horkovodu ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Zálohy se zvýší asi 5,5 tisícům domácností, které zásobuje městská společnost CZT. Firma původně plánovala nižší cenu, situace ale změnila krize na Blízkém východě. Průměrná domácnost dá za celý rok za teplo navíc kolem 4 000 korun. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola turnaje série WTA v mexickém Monterrey. 38. hráčka planety porazila na úvod generálky na blížící se Grand Slam US Open Chorvatku Ružičovou ve dvou setech. Česká reprezentantka zvítězila 6-4 a 6-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdný pražský okruh a kolony u Českých Budějovic. Pražský okruh je teď ve směru z dálnice D1 na letiště neprůjezdný. V Cholupickém tunelu se srazila dodávka s vojenským pick-upem, vytekly kapaliny, zatím to stojí směrem na letiště. Dá se sjet z okruhu na Vídeňskou u Jesenice osobním autem a objet to po jižní spojce. V Praze je ucpaný příjezd k letišti. Stavební práce u letiště, zdržíte se okolo 10 minut od Evropské ulice. Na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic z Písku postojíte v koloně. Po pojíždí před stavbou u sjezdu na Hlubokou nad Vltavou a je to na 10 až 15 minut. A kolona i na silnici 20 na příjezdu do Blatné směrem z Písku. Tam je fronta před omezením až na 20 minut, projíždí se Kyvadlově, je tam semafor. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě, večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Pondělí 24. srpna, teď jsou 4 minuty po půl 11. Přejeme krásné dopoledne.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

8 minut po půl 11. a Tom Grennan v dopoledním radiožurnálu. Před 20 lety se astronomové v Praze usnesli, že Pluto nepatří mezi planety. Poprvé v historii totiž určili, co to planeta vůbec je. K tomuto historickému momentu se ještě dostaneme v dopoledním radiožurnálu za chvíli.

0: Na den přesně 20 let nepatří Pluto mezi planety. Právě tehdy o tom v Praze rozhodla Mezinárodní astronomická unie. Zároveň experti vytvořili nové pojmenování trpasličí planety a kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podle mě velká tělesa. Jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety.
2: Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kdy byly fronty u mikrofonu a kdy se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo. A zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce menší tělesa.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběženou dráhu se dělí se sousedy.
3: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Je za námi fotbalový víkend. Slávie odehrála v pražském Edenu poprvé od nedohraného květnového derby zápas před svými fanoušky. Z Bohemians remizovala 2-2. Za chvíli víkendové výsledky pátého kola proberu i s Pavlem Horvátem. Zůstaňte, posloucháte pondělní dopolední Radiožurnál v pondělí 24. srpna.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: fotbalistů pražské Slávie do nové ligové sezóny je ten tam. Pražané podruhé za sebou remizovali, když v sobotním duelu pátého kola hráli doma nerozhodně s Bohemians 2-2. Nejen tento zápas bude tématem tradičního dopoledního povídání s fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, pětinásobným mistrem České ligy. Pavle, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Ty souhlasíš s tím, že Slávia remízami v Liberci a s Bohemians zahodila svůj jinak dominantní vstup do sezóny a co podle tebe způsobilo jakýsi pokles formy sešívaných?
2: Tak v Liberci si myslím, že ten bod byl zasloužený, že možná pro Slávii to byl i zisk, protože tam určitě lepší nebyla, ale co se týká zápasu s Bohemians, tak si myslím, že byli lepší, neproměnili spoustu šancí a to je stálo v tom konečném zúčtování bod a tyhle ty dva bodíky asi budou mrzet daleko víc než Liberci.
0: V neděli je na programu první derby pražských S v sezóně. Slávia přijede na Letnou a pokud prohraje, Sparta jí v tabulce prostě přeskočí. Myslíš, že to ještě zvedne motivaci Sparty?
2: Já si myslím, že tenhle zápas bude mít tolik motivačních faktorů, že je tady asi nestihneme všechny vyjmenovat. Bude to derby, samozřejmě to, že se můžete dostat vždycky před toho vašeho konkurenta, je jednoznačně motivace veliká.
0: A co tam ještě bude tedy?
2: No určitě Matěj Jurásek, který teďka přišel po nějaký krátký době z Anglie, se vrací do Čech, nevrací se do Slávy, ale vrátil se do Sparty. Myslím si, že těch témat tam fakt bude hodně.
0: Tak další. Zápas Slávy a Bohemians přinesl i konec trestu pro slavistické fanoušky. Ti se vrátili na tribuny, výrazně se ale zpřísnili kontroly na stadionu v Edenu. Třeba fanoušci hostů musí procházet speciálními rámy jako na letišti. Je to dobře?
2: Je to dobře, no je zajímavý, že zrovna fanoušci hostů, ten poslední průšvih udělali fanoušci domácích, bych řekl, ale samozřejmě je to vždycky na tom klubu. Já věřím, že jsme se opravdu, nebo slávisti konkrétně se spálili už tím posledním derby a že už žádný průšvih takovýhle rozměru nebude a samozřejmě lidi fandějí, jsou tam emoce, ale neměly by se stávat ošklivý věci, které rušejí fotbal a otravují ostatní fanoušky.
0: A ještě skok na západ do Plzně, ta oznámila, že odvolaného Martina Hyského nahradil ve funkci trenéra Radoslav Kováč. Co ty na tuhle změnu říkáš a jaká podle tebe bude Kováčova Plzeň?
2: No, jsem na to samozřejmě zvědavej. Ta smlouva je, tuším, do konce sezóny, což je takový zvláštní. Radkovi samozřejmě a Viktorce Plzeň budu držet palce. Není to jednoduchá situace, ten vstup jim nevyšel a to mužstvo úplně v klidu není, takže uvidíme, jak to bude vypadat dál.
0: Fotbalový expert Pavel Horvát v dopoledním Radiožurnálu. Děkuju.
2: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vysoce postavený úředník s mimořádně zajímavou kauzou rozjel si na pražském magistrátu Aleš Krejča rodinný biznis a kdo všechno do něj byl podle policie zapojený.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Příběhy, které vás chytnou za srdce.
3: Unikátní časozběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
3: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: tonight. Jedenáct hodin. Radiožurnál a zprávy Jana Gulda.
1: Policie dál pátrá po 12-leté dívce, která utekla z nemocnice v Teplicích. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Linda Nosková se posunula v tenisovém žebříčku na 6. místo. V Praze je kvůli poruše bezpečnostních systémů zavřený letenský tunel. A počasí bude slunečno, jen přechodně oblačno, později začne oblačnost přibývat a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisti pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko, měří kolem 170 cm a vypadá na přibližně 13 až 15 let. Je silnější, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy, nosí dioptrické brýle. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
3: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
1: Informace o dívce volejte na linku 158. Fotografii pohřešované najdete taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Důvěra lidí v českou ekonomiku v srpnu klesla, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podnikatelé jsou naopak už několik měsíců optimističtější, hlavně kvůli očekávanému zvýšení výroby v průmyslu. Pokles důvěry u spotřebitelů ovlivnilo podle statističky Anastázie Neradové několik faktorů.
4: Za srpnovým snížením spotřebitelské důvěry stojí, podobně jako v předchozím měsíci, především rostoucí obavy respondentů ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ty byly v srpnu navíc umocněny zvýšenou nejistotou domácností ohledně jejich finanční situace a obavami z dalšího růstu cen.
1: Tripartita dnes bude mimořádně jednat o růstu minimální mzdy v dalších 2 letech. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun na 24 900 měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
1: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují odbory, nesouhlasí. Přes 100 bývalých britských a francouzských diplomatů podle deníku Guardian vyzvalo své vlády, aby přistoupily k sankcím vůči Izraeli, a to včetně zbrojního embarga a pozastavení obchodních dohod. Diplomati ve společném dopise obvinují Izrael z etnických čistek. Adresovali ho francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a britskému premiérovi Andymu Barnevovi.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková je ve světovém žebříčku nově na 6. příčce, to je historicky její nejlepší umístění. Na turnaji v Cincinnati přitom skončila už v 8. finále, kde prohrála s domácí Anny Šimovovou. I tak se ale wimbledonská šampionka dostala v pořadí o 1 pozici před Karolínu Muchovou, která od finále na travnatém Grand Slamu kvůli operaci břicha nesoutěží.
7: V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sara Bejlek. Té díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo. Světovou jedničkou zůstává běloruska Sabalenková. V první stovce nejlepších tenistek je podle nového vydání žebříčku aktuálně 10 českých reprezentantek. A ve čtyřhře si dál pozici jedničky drží Kateřina Siňaková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 u Benátek a taky na D8 u Lovosic. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony před sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 28. kilometru se srazila 3 auta a blokují 1 jízdní pruh. Na místo míří i hasiči a začíná se tvořit kolona směrem do Prahy. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu zpomalte za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 44 v omezení havarovalo nákladní auto.
9: malé nákladní vozidlo sjelo do škarpy, je mimo vozovku, policie už byla na místě, tak asi tam řidiči dají pozor.
8: A na Pražském okruhu se rozjíždějí kolony ve směru z D1 na letiště. V Cholupickém tunelu chvilku blokovala provoz nehoda, z tunelu už vyjeli, tunel průjezdný a kolona od Jesenice se dala do pohybu. V Praze je teď zavřený Letenský tunel obousměrně, a to kvůli výpadku bezpečnostních systémů v tunelu. Neprojedete ani z Letné, ani z centra, objížďka přes Bubenskou a Veletržní ulici. A ještě krátce do Liberce, přijezd do Liberce po 35 z Chrastavy. V omezení u stráže nad ní jsou nehoda. Čekejte kolony za sjezdem na Friedland. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
10: Jedu vlakem Českých drah.
2: Počasí.
1: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě a večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: 6 minut po 11. hodině, pondělí 24. srpna, a v dalších minutách se vydáme na jih Čech. Svaly i ladnost pohybu zvířat se hodnotí při jihočeské Beef Show na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Chovatelé vůbec poprvé v historii výstavy předvádějí plemeno skotu Simmental. Na jih Čech za chvíli s Jitkou Cibulovou Vokatou a dopoledním radiožurnálem. Zůstaňte u nás. Krásné dopoledne.
2: Dopolední radiožurnál
12: a Jiří Chum.

0: Mezinárodní výstava Země živitelka dnes pátým dnem pokračuje v Českých Budějovicích. Poprvé v její historii se návštěvníkům představí plemeno skotu Simmental. Jeho českou beef show sleduje reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady na předvadišti je opravdu už rušno. Předvádí se právě 6 jalovic, které nejsou starší 2 let. Ještě bych řekla, že Simmental je masné plemeno pocházející ze Švýcarska. Nepatří určitě ten skot mezi drobečky, protože můžou být si vážit až 1500 kilogramů a dosahovat délky, co se týče tedy těla, 165 centimetrů. Je docela těžká manipulace, někteří se nechtějí úplně předvádět. Není divu, když vede jednu z krav nebo z jalovic 11-letý chlapec. Nemá to úplně jednoduché, ale ten pohled na zvířata je krásný, protože to patří mezi to nejlepší, co sem chovatelé prostě přivezli.
0: Co všechno se u zvířat hodnotí?
1: Tak jak už jsem řekla, je to třeba ten hřbet, který musí být rovný, nesmí mít nějaké propadliny. Také je velmi důležité osvalení. Zajímavé je i pozorovat zátylek, protože ten vypadá trošku jako hrb, ale to je také velmi žádoucí. Je to znak, který se hodnotí velmi pozitivně. Důležitost je i ladnost. Zvíře se musí umět i předvést a to ne každé umí, tady jsou mladší zvířata, takže nemají úplně takové zkušenosti, ale co jsem pozorovala, tak byli úplně všichni skvělí, klidní, slyšíte za mnou i bučení, nenechali se rozptylovat i ostatními.
0: Já myslím, že mají volnou disciplínu.
1: Ostatními zvířaty, ne, o zpěv tu rozhodně nejde.
0: Já jsem vám do toho skočil, Jitko, ale jak chovatelé zvířata na soutěž připravují?
1: No tak oni je připravují jednak tady už na výstavě, těsně předtím, než jdou na to předvadiště. A to je opravdu, řekla bych, trošku na delší dobu. Nejdřív je vedou osprchovat, šamponují je, mají třeba glycerinové mýdlo, potom je vyfenují, načešou. Zajímavé je, že někteří chovatelé vyloženě jakoby tupírují kudrlinky na zadku, aby jim zvětšili ten objem, nebo používají i tužící spreje. Samozřejmě je fenují, střihají a načesávají. Teď, když se dívám na krávy, tak jedna chovatelka dokonce ještě na poslední chvíli vzala hřeben a načesávala kudrlinky, takže nikdy není pozdě. A potom samozřejmě je důležité to vodění. Tak to, jak jsem se dozvěděla od předsedy klubu chovatelů masného skotu Simmental Vladimíra Chytky, tak se cvičí třeba na pastvě, zkouší to chovatelé s nimi, než sem vůbec na tu Země živitelku přijedou. No a musím říct, že to zvládli opravdu na to, že jsou to mlaďošky, tak velmi dobře.
0: Jsou prostě momenty, kdy v rozhlase lituju, že nemáme obraz. A tohle byl jeden z nich. Země živitelka, pravá jihočeská beef show a reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Jitko, díky, nashledanou, zdravíme na Jih Čech.
1: Mějte hezký den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Evropa se připomíná 35. výročí ukrajinské nezávislosti a budova Evropské komise se v noci na dnešek rozsvítila v ukrajinských barvách. Předseda Evropské rady Antoniu Košta přicestoval do Kyjeva a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Unie na pomoc napadené zemi pošle dalších víc než 6 miliard eur, v přepočtu bezmála 150 miliard korun. Podrobnosti teď proberu se zpravodajkou pro Evropskou unii Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Víme, na co konkrétně mají tyto unijní peníze mířit?
1: Ty peníze mají směřovat na financování protivzdušné obrany, raket, munice a radarů. Většina těchto obranných zakázek pro Ukrajinu má podle unijní exekutivy připadnout evropským zbrojovkám. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém prohlášení uvedla, že evropská pomoc Ukrajině je neochvějná a konkrétní a zdůraznila, že zatímco Rusko stupňuje své útoky, tak Evropa stojí při Ukrajině a dodá jí, co bude potřebovat a kdy to bude potřebovat.
0: Kdy Ukrajina reálně ty peníze na obranné vybavení dostane?
1: Kyjev může o vyplacení peněz Evropskou komisi požádat, jakmile jí předloží konkrétní smlouvy na nákupy toho obranného vybavení u obranných průmyslových podniků v Evropě. Komise pak ty smlouvy před vyplacením peněz přezkoumá a prověří, že ty finanční prostředky budou použité právě na zakázky dohodnuté s členskými státy a komisí. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur, kterou tedy státy Evropské unie po průtazích schválily v letošním roce, letos na jaře. Od roku 2022, připomínám, poskytla Evropská unie a členské státy Ukrajině už celkovou podporu ve výši 220 miliard eur, včetně necelých 4 miliard z výnosů ze zmrazených ruských aktiv.
0: Říká zpravodajka pro Evropskou unii Zdeňka Trachtová. Děkujeme, nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: Evropská unie vyčlenila na pomoc Ukrajině dalších víc než 6 miliard eur, v přepočtu tedy bezmála 150 miliard korun. Kam mají peníze konkrétně jít? O tom jsme mluvili v dopoledním radiožurnálu. A další zprávy a informace pro vás chystáme už za 8 minut do zpravodajského přehledu v 11:30. Jsme radiožurnál. Dobré pondělní dopoledne.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 11:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Česká armáda začala v Polsku znovu používat vrtulníky typu Venom a Viper. Mimo provoz byly po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela jedna vojákyně a několik dalších lidí bylo zraněných. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušných sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím ty v Polsku. Ostatní Venomy a Vipery by mohly znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích. Večer ji pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána ještě do konce týdne, řekl to Marcel Schmidt, ředitel komunikace firmy, která budovu vlastní. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisti, jasná zatím není ani výše způsobené škody. V budově mělo sklady několik firm, které po požáru přišly o své zboží. A v Maďarsku začalo znovu naplno vysílat veřejnoprávní Kossuth Rádio. Běžný program na měsíc a půl zastavila reforma médií, kterou spustila nová vláda Pétera Maďara. Za éry Viktora Orbána čelila stanice kritice kvůli jednostrannému zpravodajství. Sám expremiér tam například pravidelně vystupoval bez výraznější oponentury. Teď se Kossuth vrací s novým heslem Znovu pro všechny. Sport. Za necelé 2 hodiny začne 3. etapa cyklistické španělské Vuelty. Pojede sále celá na francouzském území. Cíl bude v Pyrenejském středisku Font Romeu, a to ve výšce 1930 metrů nad mořem. Červený trikot pro lídra závodu drží Slovinec Tadej Pogačar. Jediný český účastník Jan Hirt je průběžně na 129. místě se 3minutovým odstupem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nehoda na D10 u Benátek a taky na silnici 3 u Benešova. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Benátky nad Jizerou. Je tam omezení na 28. kilometru a v omezení teď i nehoda. Srazila se 3 auta, projíždí se pouze jedním pruhem. Zdržíte se okolo 10 minut. V Praze je ucpaný výjezd k letišti po dálnici D7. Kolona od Evropské ulice až k omezení ve sjezdu na letiště je na 15 minut a v tom opravovaném sjezdu by teď mělo stát i nepojízdné auto. V Praze pozor teď na jižní spojce ve směru na Černý most za nájezdem od Spiřilovské. Nehoda.
5: Levým pruhu jsou v sobě 2 osobní a o 30 metrů dál stojí v prostředním pruhu sanitka. Jako co se nám stalo, netuším, jo, to úplně čerstvý podle všeho, jo.
4: A už se tam tvoří kolona od magistrály. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice čekejte kolony na příjezdu do Benešova. Před prvním kruhovým objezdem zatím blíže nespecifikovaná nehoda. Zdržíte se ale 15 minut od mrače. A taky na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Chrastavy chvíli asi 10 minut postojíte v koloně. U stráže nad ní jsou blokuje 1 pruh, 2 auta po nehodě. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě, večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Nasadíte si na nos brýle a začnete nahrávat video. Věc, která existuje už roky, ale využívá ji minimum lidí. To se teď snaží změnit společnost Meta. Je na místě nadšení anebo opatrnost? Poslechněte si dnešním antiviru za malou chvíli.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Antivirus.
1: Brýle s kamerou, věc, kterou jsme znali z bondovek, si může dneska za pár tisíc koupit kdokoliv a takhle natočená videa plní sociální sítě. Co to znamená pro naše soukromí? To je téma pro dnešní Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Vítejte.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Brýle s kamerou nebo taky chytré brýle. Tahle technologie není úplně nová. Už řadu let se daly podobné vychytávky koupit v obchodech se špionážní technikou a první veřejně dostupné chytré brýle Google Glasses vyšly víc než před dekádou. Co se teď změnilo?
4: No, podobná zařízení z těch, řekněme, špionážních obchodů byla dost drahá a velmi nedokonalá. Často byla i na první pohled podezřelá. A to byl i případ Google Glasses. Byly jasně rozpoznatelné a lidé na ně reagovali velmi negativně. Jejich nositelům nadávali nebo trvali na tom, aby si je v jejich blízkosti sundali. Nikdo nechce být tajně natáčený.
2: Z těchto zkušeností se ale poučila reklamní společnost Meta, která zároveň provozuje sociální sítě Facebook a Instagram. Tak začala brýle vyrábět tak, aby se nelišily od těch konfekčních. Není tak snadné je rozpoznat, čehož plno lidí využívá. Natáčí tak druhé v situacích, kde to ten druhý nečeká.
4: A říkáme plno lidí. Takové brýle jsou dneska snadno dostupné. Za částku do 10 000 je může koupit kdokoliv.
1: No a neporušuje takové natáčení zákon?
2: To je právě problém. Někdy ano, někdy ne. A odpovědný je ten, kdo brýlemi natáčí. Když tím někomu ublíží, je to spor mezi dvěma lidmi a společnost Meta je z obliga.
4: Přitom je to právě ona, kdo na téhle technologii vydělává. A nejde jen o prodej samotných zařízení. Videa z nich plní sociální sítě, které Meta provozuje, tedy Instagram nebo Facebook. Brýle tamto video mohou nahrávat už v průběhu natáčení. Dokonce jako živý přenos.
2: Obecně se natáčení bez souhlasu může snadno dostat do konfliktu s ochranou soukromí podle GDPR. Ale aby došlo k nápravě, tak se o tom člověk musí dozvědět. Pokud ho někdo skrytě natočí, ale chybí důkazy, tak se jen těžko může bránit.
1: Právě z tohoto důvodu mají brýle světýlko, které na natáčení upozorní, nebo ne?
4: No, to řada lidí obchází. Dříve si ho přelepovali kouskem černé pásky, když tomu Meta začala technicky bránit, našli další cesty, jak světelnou signalizaci vyřadit z provozu. Řada takových lidí to dělá skoro průmyslově a přeprodává brýle už upravené. Nemluvě o tom, že lidé nemusí poznat, o co jde, světelko přehlédnou nebo mu nepřikládají žádný význam.
2: A ta škála zneužití je opravdu široká. Lidé tak natáčí pornografii bez souhlasu partnera, obstarávají si materiál k vydírání nebo se snaží někoho vyvést z míry a zesměšnit. Je to prostředek kyberšikany.
4: Pro sexuální predátory je také snaží si třeba natáčet děti na koupališti. S mobilem v ruce by si jich lidé všimli. U brýlí je to složitější a pro pachatele je naopak snaží všechno popřít.
1: No a dá se s tím něco dělat?
2: Společnost Meta tvrdí, že se bude více snažit podobná videa ze svých sítí mazat. To ale situaci vůbec neřeší. Ke skrytému nahrávání tak bude pořád docházet. Navíc automatické systémy na hledání problémového obsahu jsou pořád nespolehlivé.
4: Pachatelům takhle nahrává to, že výrobci brýlí se snaží, aby vypadaly jako ty běžné dioptrické nebo sluneční. Jen Meta vyrábí 3 typy v řadě barevných kombinací. Lidé tak nemají reálně šanci rozpoznat, že ostatní v jejich okolí mají tohle zařízení na sobě.
2: I dřív už k takovým situacím samozřejmě docházelo. Produkty jako Meta Glasses ale tuhle možnost dávají k dispozici velkému množství lidí. A tím podobné chování i normalizují. Problémy, které tím způsobí, potom přenáší jednak na oběti a případně na státní úřady, policii a soudy, aby ty následky řešily.
1: Jana Magdoňová, Honza Cibulka, dnešní vydání Antiviru. Děkuju.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Nasednout a rychle vyrazit. Cyklohlídky městské policie ve Frýdku Místku mají nová elektrokola. A tak jsme s nimi vyrazili na jednu takovou službu.
1: Dvě strážnice, Adela Pavlorková a Aneta Pavlíková, jsou na svoji pravidelné cyklohlídce. Jak vypadá ta běžná trasa?
2: Většinou začínáme po cyklostezce, objíždíme místní parky, městský hřbitov, potom se vydáváme na nejdelší vzdálenost, to je Olešná přehrada, kde jsou rekreační zóny, molo.
1: Kolik kilometrů tak najedete a jak velké je to ulehčení?
3: Tak je to okolo 10 kilometrů a ulehčení jako do kopců, nerovný terén, jízda v protivětru.
1: Oproti běžným kolům se policejní kola nijak neliší, snad jen brašnou s vysílačkou na řídítkách. Podle ředitele městské policie Frýdku Místku Tomáše Zapletala mají cyklohlídky hlavně preventivní význam.
4: Strážníci kola využívají i v rámci třeba takových těch míst, které jsou jakoby na dalekou dojezdnost, to znamená krajové části města Frýdku Místku, po případě v obcích, které jsou s městskou policií Frýdek Místek spjaty takzvanou veřejnoprávní smlouvou.
1: Každoročně pořádají policisté taky výchovné cyklovýlety pro děti. Město pro městskou policii koupilo 4 elektrokola různých velikostí, aby byla vhodná jak pro drobnější policistky, tak pro vzrostlejší strážníky.
5: Plně to dostačuje té kapacitě, kterou má městská policie z hlediska toho, že musíme stavět operativní hlídky do vozidel, hlídkovou službu, okrskáře, operační střediska, prevenci a tak dále. Tak vždycky ta cyklohlídka je maximálně jedna.
1: Říká náměstek primátora Lukáš Kmec z hnutí ANO. Za všechna 4 kola město zaplatilo 180 tisíc korun. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál. Do řádku.

tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: 6 minut a bude 12 hodin, posloucháte Radiožurnál a měli byste u nás zůstat, protože už ve 12 nabídneme hlavní zprávy a poté i publicistiku, kterou dnes připravil Vladimír Kroc. Vladimír, hezké pondělní skoro poledne, vítám tě.
2: Dobrý den, děkuji.
1: O čem to bude?
2: No, růst minimální mzdy a zaručených platů, o kterých má dnes jednat tripartita, my probereme za pár minut s Petrem Duvkem, hlavním ekonomem banky Creditas. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna zrůst z letošních 22 400 korun na bezmála 30 tisíc. Proč obchodní spory mezi Spojenými státy a Kanadou skončily celní válkou a kam až mohou vést, na to se zeptám ekonomky Jany Matesové. A ceny ředitele Národního divadla pro umělce do 35 let dostaly tanečnice Nana Nakagawaová, herec Zdeněk Piškula, tenorista Daniel Matoušek a tanečník a akrobat Matyáš Ramba. O tom, jaká má být 144. sezona Národního divadla, která dnes symbolicky začíná, budeme mluvit s ředitelem Janem Burianem.
1: Nenechte si to ujít, za 5 minut bude 12 hodin, posloucháte Radiožurnál. Vladimír Kroc a pozvánka k publicistice za 15 minut. Díky.
2: Těším se.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
3: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Vláda schválila reformu třetího penzijního pilíře, snížit by se měly poplatky.
5: Když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží.
4: Představitelé Evropy slíbili Ukrajině víc raket do systému protivzdušné obrany. Napadená země se připomíná 35. výročí nezávislosti.
6: Rusko nechce mír, chce mobilizaci, tak tedy zachovejme chladnou hlavu a jednejme podle toho.
4: Veslařky Flamíková se Šantrůčkovou se chystají na start světového šampionátu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy brzdí provoz nehoda a počasí bude slunečno, jen přechodně oblačno, později začne oblačnost přibývat a teploty až 27 stupňů. Je pondělí 24. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda schválila změny v penzijním připojištění. Mladí lidi by podle návrhu dosáhli na vyšší podporu, zároveň mají klesnout poplatky pro penzijní společnosti. Ty ale varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Podrobnosti přidá reportér Vojtěch Tomášek.
7: Nový systém penzijního spoření počítá třeba s výhodami pro ty, kteří začnou spořit včas. Všichni zájemci do 29 let získají státní příspěvek 40% z vlastního vkladu, tedy dvojnásobek oproti ostatním. Poplatky společnostem se sjednotí a taky sníží. Podle ministerstva financí si to můžou dovolit. Dnešní jednání kabinetu má jen několik bodů. Očekává se tedy, že by mohlo skončit už každou chvílí, navíc za necelou půl hodinu. Tady ve Strakově akademii začne jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů o platech. No odpoledne se pak sejde ještě komise k suchu. Ze Strakovy akademie Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Evropská komise schválila v přepočtu téměř 150 miliard korun na protivzdušnou obranu Ukrajiny. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky a půjdou na nákup a rozmístění dalších raket, munice a radarů. V den, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti, zasedá v Kyjevě takzvaná koalice ochotných.
8: Do Kyjeva například dorazil nový britský premiér Andy Burnham, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová nebo prezidenti a premiéři pobaltských států. Od soboty je ve městě také americký generál Keith Kellogg. S ním prezident Volodymyr Zelenský jednal o nákupu a dodávce střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Velká Británie chce zase Francii pomoci otevřít na Ukrajině montážní linku na rakety dlouhého doletu. On the defense side. Finský prezident oznámil, že finské a ukrajinské společnosti budou ve Finsku vyrábět drony pro ukrajinské a evropské potřeby. Oznámil také dva balíčky pomoci pro Ukrajinu. Jeden se týká protivzdušné obrany a druhý zajištění energetického sektoru, na který Rusko útočí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Česko musí být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pragmatické, zaměřovat se na rozvoj obchodu a vztah s velmocemi. Šéf české diplomacie to řekl na výročním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Stát se má podle něj řídit hlavně svými zájmy a nezaměňovat demokracii s aktivismem.
9: Macinka ale dodal, že Česko patří na západ.
10: Rusko svojí invazí na Ukrajinu zásadně poškodilo evropskou bezpečnost a návrat k normálním vztahům není možný, dokud tato agrese pokračuje.
9: Vláda tak bude například dál podporovat protiruské sankce. O bezpečnosti, ale i rozvoji zbrojního průmyslu mluvili taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nebo premiér Andrej Babiš z ANO. Zbraně a střelivo české firmy Colt podle něj tak bude nově používat třeba armáda v Černé Hoře. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČEZ o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Bratislava chce mít společnost plně ve vlastnictví státu do září. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit.
11: ČEZ vlastní 49% společnosti, která novou elektrárnu připravuje. Podle posudku auditorské firmy má jeho podíl hodnotu v přepočtu více než 4,5 miliardy korun. Slovenské ministerstvo hospodářství ale cenu spochybňuje a chce další nezávislý posudek. ČEZ se proti tomu ostře ohradil. Tvrdí, že ocenění bylo transparentní a schválili ho obě strany. Odkup mělo Slovensko dokončit už v červenci, ale ani prodloužený termín ministerstvo hospodářství nesplnilo. Premiér Robert Fico už předem zdůraznil, že s dalším odkladem souhlasit nebude. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizují plánované změny. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Z 38 pracovišť má být 33. Škola potřebuje hlavně šetřit.
12: Fakulta počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti mají právo své obory dostudovat, pokud ale nebude mít předměty, kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
13: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty.
12: Studentům a pedagogům se taky nelíbí rychlost, s jakou se změny chystají. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že změny nepřišly bez předchozí komunikace.
14: Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomické situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
12: Změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
4: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, večer ji pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
15: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
4: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Národní divadlo zahájilo 144. sezónu, ocenilo mladé talenty a uvedlo osobnost do síně slávy. Podrobnosti má reportérka Michála Pišteláková.
16: V hledišti Národního divadla dnes místo diváků seděli ti, které obvykle vídáme na jevišti. Herci, operní pěvci, baletní tanečníci i technici tu společně zahájili novou sezónu. Ředitel divadla Jan Burian při této příležitosti předal tradiční ocenění. Za činohru cenu pro mladého umělce získal Zdeněk Piškula. A to za mimořádné výkony, poctivost a bezprostřednost. Do síně slávy pak Národní divadlo uvedlo tenoristu Štefana Margitu, který na zdejším jevišti poprvé vystoupil už v roce 1984. S veřejností divadlo oslaví novou sezónu v úterý 1. září a to od 15 hodin na Střeleckém ostrově v Praze. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
17: Sport. Vítězky celkového hodnocení světového poháru veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou vstoupí v Nizozemsku do mistrovství světa. Českou dvojku bez kormidelníka čeká rozjížďka, ze které dvě nejlepší posádky projdou přímo do semifinále. Bez úročení dobrých výsledků z této sezony věří trenér českých reprezentantek Petr Blecha.
18: Na všech závodech jsme byli na té pomyslné bedně, takže jsme ukázali zoubky, no a teď to teda musíme zúročit tady na mistrovství světa. Nebudu říkat, že patříme k favoritkám, to jsou naše rumunský soupeřky a Američanky. My patříme mezi takových těch dalších 4-5 kandidátek, který si to můžou rozdat o finále a pak o co nejlepší umístění další.
17: Flamíková a Šantrůčková vyrazí na trať v Amsterdamu v 16 hodin a 49 minut. A prezident Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin nebude kandidovat na post šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Slovinský funkcionář to řekl v podcastu The Rest is Politics s tím, že doufá, že současný šéf světového fotbalu, Švýcar Gianni Infantino, bude mít v březnových volbách jiného silného protikandidáta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D1 u Brna, ucpaný výjezd na letiště v Praze. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na 210. kilometru v omezení se v levém pruhu srazila dvě auta. Na místě hasiči a v koloně se zdržíte už asi půl hodiny. Dá se sjet na Rousínov a obět to. V Praze je ucpaný výjezd směr letiště. Od Evropské ulice až k omezení ve sjezdu na letiště pojedete přes 20 minut. Ucpaná je v Praze taky Gbelská ulice, směr Ústí nad Labem. Na konci Gbelské nehoda u benzínky v pravém pruhu a fronta opět asi na 20 minut. A ještě silnice 3 je ucpaný příjezd do Benešova směrem z Prahy. Je tam nehoda sice na krajnici, tak kolona odmrače na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme slunečno na severu a severovýchodě přechodně až oblačno, později začne nejdřív na jeho západě a večer i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
20: Jak by se od ledna měla zvýšit minimální mzda? Jak americko-kanadská obchodní válka poškodí ekonomiky obou zemí? A s jakým repertoárem vstupuje Národní divadlo do nové sezóny? Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se co nevidět mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita má projednat její zvýšení v příštím a přespříštím roce. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vlády od ledna vzrůst z letošních 22 400 korun na 24 900. S minimální mzdou se upraví i zaručené platy. Ty se vyplácejí ve čtyřech výších podle náročnosti, odpovědnosti a odbornosti práce. Hostem publicistiky je hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku dostávalo minimální mzdu bezmála 5% zaměstnanců v Česku, tedy něco přes 180 tisíc lidí. Co všechno se od ní odvíjí?
21: Tak jednoznačně je to mzda, která se dotýká velmi malého počtu lidí. Řekl bych, že těch skutečně dotčených lidí, kteří nejsou třeba vypláceni bokem na hotovosti, tak aby to nešlo přes účetnictví, ještě mnohem méně. Protože když se podíváme na tu strukturu zaměstnanců a zjistíme, že vlastně nejhůře placení jsou třeba barmani, kteří v loňském roce nebrali ani 21 tisíc korun, tak samozřejmě je to trošičku zvláštní statistika. Ale samozřejmě nejde jenom o tu samotnou minimální mzdu, ale i o zaměstnance, kteří pobírají mzdu, která je jenom mírně vyšší než ta minimální, čili pokud se má zvýšit minimum o nějaké 2,5 tisíce korun, tak automaticky budou zaměstnavatelé muset přidávat i těm dalším profesím, které se vlastně budou blížit té minimální mzdě.
20: Tedy zvyšuje růst minimální mzdy tlak na celkový růst mesty v soukromém sektoru?
21: No minimálně v tom dolním decilu určitě. A to bych skoro řekl, že téměř v každé profesi.
20: V roce 2028 by měla minimální mzda být 26 900, to rok později by měla činit 47% průměrné mzdy. Je to ekonomicky podložené?
21: Tak já bych řekl, že to podložené v podstatě je, protože na tomto koeficientu se shodli jak zaměstnavatelé, tak odbory, tak vláda, vlastně když nastavovali ten mzdový automat. A přece jenom česká ekonomika není ekonomikou, která by měla stát primárně na laciné práci, takže z mého pohledu je to vlastně taková ambice, která nás nějak výrazně nepoškozuje, ale zároveň nás motivuje k tomu, abychom směřovali k vyšší přidané hodnotě a ne k práci ve mzdě.
20: Tripartita by měla zasednout asi tak za 20 minut. Dá se tedy očekávat, že ta čísla, která jsem citoval v úvodu, tak že na tom se shodnou?
21: Já si myslím, že na tom se budou muset shodnout, protože přece jenom si domluvili automat a byť existuje možnost pracovat s tím koeficientem, tedy čistým poměrem minimálním mzdy k průměrné mzdě, tak v tuto chvíli ale není důvod do něj zasahovat. Ekonomika neprochází ani nějakým dramatickým růstem nezaměstnanosti, ani recesí, ani žádným cenovým šokem, který by výrazně zhoršoval její výhlídky, takže v podstatě podle mého názoru se mohou pouze shodnout na tom, co je v tom aktuálním návrhu a nic jiného s tím nedělat.
20: Po tripartitě má následovat vyjednávání o platech ve veřejném sektoru. S jakými požadavky podle vás přichází odboráři? Ptám se vás, protože zatím je nechtěli zveřejnit.
21: No to je velmi problematické. Když to nevíte ani vy, tak já to nebudu vědět tím spíš. Ale samozřejmě, že ve veřejném sektoru se lodi přidávalo o něco méně než v tom privátním, tak si dokážu představit nějaký návrh okolo třeba i 7%, že tam může zaznít.
20: No ono totiž část tarifů státních zaměstnanců je pod minimálním mzdou a propad kvůli vysoké inflaci z minulých let se podle odborářů ještě nedorovnal. Čili mělo by se toto nějak systémově změnit?
21: Tak já myslím, že to je naprosto logické, protože pokud ve veřejném sektoru se vyplácí plat nižší než je minimální mzda, tak je to přece absurdní, jak může stát chtít po soukromém sektoru, aby vyplácel minimální mzdy a přitom sám není ochotný to dělat. Čili tady bych řekl, že to je do jisté míry pokrytecké a ten stát by měl samozřejmě ty platy ve veřejném sektoru dorovnat, aby to bylo v podstatě adekvátní.
20: A jak se zvýšení minimální mzdy, to očekávané, promítne do státního rozpočtu, respektive do jeho schodku?
21: Tak do státního rozpočtu si myslím, že se to promítne pouze minimálně, že mnohem závažnější bude ten efekt navyšování platů, protože předpokládám, že tak jako tradičně v České republice se budou zvyšovat platy ve veřejném sektoru plošně, čili ne podle toho výkonu, kdo si to jak zaslouží, ale bude to zase plošná záležitost pro všechny, čili bez nějakého rozlišení, jestli to má nějaké ekonomické opodstatnění či nikoliv a budeme se odkazovat na to, že když si tam byl propad, tak jako byl vlastně de facto i v privátní sféře.
20: Průměrný výdělek by měl být v příštím roce víc než 55 600 korun. Je tento odhad ministerstva financí podle vás reálný?
21: Tak já myslím, že on je poměrně optimistický, ale když bychom se dívali na tu predikci a teď ladili, jestli to má být opravdu přesně tolik, tak si myslím, že ty naše názory se budou lišit pouze minimálně. Tady pořád sice platí, že nám roste nezaměstnanost, ale mzdové tlaky také, protože ekonomika sice roste pomalu, ale mzdy rostou v podstatě v letošním roce o 7%, čili je vidět, že ten tlak na růst mest všeobecně přetrvává navzdory tomu, že nám přibývají nezaměstnaní.
20: Česká bankovní asociace očekává, že ekonomika letos vzroste o 2% v roce 2027, zrychlí na 2,3%. Unese tedy růst platu a mesto víc než 6% a minimální mzdy přes 11%?
21: Tak samozřejmě, kdybychom se na to dívali čistě makroekonomicky, jenom z českého pohledu, tak můžeme říct, že to bude velmi drahé, obtížné, náročné, nebude to v souladu s růstem produktivity práce. Ale když si to zasadíme do kontextu třeba se mzdami v Německu, tak pořád můžeme říct, že i ty mzdy u nás navzdory produktivitě, která je už téměř obdobná, tak jsou 2,5x nižší, čili je tady pořád, bych řekl, ten mzdový polštář, který zvlášť privátním firmám umožňuje vlastně dosahovat konkurenční výhody.
20: Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas. Moc děkuji. Naschledanou.
21: Hezký den.
20: Spojené státy a Kanada se ocitly ve zcela nové situaci a ze stále se vyostřující obchodní války nevede žádná zřejmá cesta ven, píše po oznámení oboustranných cel server BBC News. Kanadský deník Toronto Star je přesvědčen, že premiér Mark Carney odchodem od jednacího stolu z USA upevnil pozici v čele mezinárodního odporu vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. List Globe and Mail zase podtrhuje nevýhodnost amerických návrhů. U telefonu je Jana Matesová, bývalá zástupkyně České a světové banky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
20: Washington v sobotu zavedl 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada chce od 8. září reagovat odvetnými cly. Jak to poškodí ekonomiku obou zemí?
2: Může to poškodit ekonomiku obou zemí. Předpokládám, že to nebude velké poškození na straně Kanady. Vysvětlím. A na straně Spojených států to poškodí, myslím si, některé voličské skupiny. Nicméně, když se dívám podrobně na to, co bylo dosud dojednáno, jak se vyvíjela ta obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou od 1. února minulého roku, kdy poprvé začal prezident Trump vyhrožovat těmi zavedením nových cel, tak si myslím, že to, co se děje teď, je skutečně předvolební hra na americké straně před těmi midterms.
20: To jsem se chtěl ptát, promiňte, že vám skáču do řeči, co vlastně Trump zavedením 50% cel sleduje a čeho chce dosáhnout. Čili je to retorika pro jeho voliče.
2: Myslím si, že je to čistě retorika pro jeho voliče. A ano, to, co jste citovali ze zahraničního tisku předtím, nebo z kanadského tisku v tomto případě, že Kanada se staví do čela odporu jiných zemí proti té Trumpově politice. Ony byly dvě země, které se opravdu zbouřily. Čína a uspěla, je to přece jenom veliká země, uspěla plně. Kanada jakoby neuspěla, jenomže z těch platných cel je takové obrovské množství výjimek, že vlastně ta základní cla, která platila doteď, jsou jen na papíře a proto to taky kanadskou ekonomiku moc nepoškodilo. V té nejistotě v prvním kvartálu letošního roku ona sice stagnovala, ale od té doby velmi rychle roste, rychleji než Spojené státy. Nicméně tahle ta dohoda, ta předchozí cla, která jsou teď doplňována dalšími, se týkala malé části ekonomiky, asi 5,5% kanadského exportu, asi 15% těch jednotlivých tarifních položek, celních položek, čili to je nevýznamné. Samozřejmě ten kanadský export do Spojených států je pro Kanadu obrovský.
20: No to směřuje asi 70% vlastně celkového exportu země. Ale když o tom mluvíme, nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že 56% Kanaďanů chce, aby jejich vláda zaujala tvrdou linii a už Spojeným státům tedy neustupovala. Čili Carney ten svůj tvrdý postoj vůči Trumpovým taktikám, myslíte, obhájí?
2: Já myslím, že ano. Já o tom nepochybuji. Ono to Kanadě asi do budoucna pomůže. A řeknu zase proč. Protože jako pikantérií toho exportu z Kanady, z Spojených států a zpět jsou energetické produkty. To jsou ty energetické produkty, plyn, zkapalněný plyn, ropa, které se těží z plovoucích písků v Albertě. Kanada na ně neměla žádné rafinerie, čili potrubí vedlo do Spojených států, tam se ty produkty rafinovaly a částečně se potom dovážely rafinované do Kanady, což je obrovská část toho exportu z Kanady do Spojených států a pak importu ze Spojených států. Na tyhle nikdy nebyla uvalena cla na tyto výrobky, ale přece jenom Kanada se teda rozhodla, že si vybuduje uvnitř Kanady potrubí z Alberty k pacifickému pobřeží do Vancouveru nebo do blízkosti Vancouveru, aby mohla nakládat tankery a také napříč Kanadou a že si vybuduje vlastní rafinerie. To hrozně poškodí rafinerský průmysl americký. Měl veliký příjem tady z toho, že rafinovali energetické produkty i pro Kanadu. Takže to o tohle přijdou. To znamená, že ten průmysl, jaksi výrobní průmysl, který kdysi dávno opustil vnitrozemská střední a malá města ve Spojených státech a odešel převážně do Mexika nebo Asie, ten se nevrátí a naopak mohou mít problém rafinerie. Co to ale může znamenat pro Evropu, konkrétně pro evropský automobilový průmysl? Protože když se podíváte v Česku na Mladou Boleslav, a já myslím, Mladá Boleslav tím postižena samozřejmě nebude ani český vlastní český automobil, ne, Škodovka, ale evropský automobilový průmysl tím může být postižen. Když se podíváte do Mladé Boleslavy, tam výrobní závody jsou po obou stranách dálnice. V Detroitu, hlavním centru automobilového průmyslu ve Spojených státech jsou takto rozloženy výrobní závody, které si navzájem dodávají polotovary po obou stranách řeky, jenomže ta řeka je hraniční s Kanadou, čili část těch závodů je na americké půdě, část na kanadské. A pro tyhle závody bylo strašně důležité v těch předchozích vyjednáváních vyjednat co nejvíc výjimek. Teď prezident Trump říká, výjimky skončí, ale já myslím, že to tak zase nedopadne.
20: No a můžeme už jenom velmi stručně říci, kudy podle vás vede cesta ven. Mohlo by se stát, že Trump ustoupí a změní postoj?
2: Já myslím, že ano. A jinak osvědčený způsob zatím byl ten, že když potom si sednou ti techničtí vyjednávači a vyjednávají o jednotlivých položkách, takže je v nich obrovské množství výjimek, které nejsou vůbec zatíženy daní. Mimochodem třeba ta 10% daň, kterou Trump uvalil na skoro celý svět nedávno v červenci kvůli tomu, že údajně my všichni i v Evropské unii se dostatečně nebráníme nucené práci, tak na Kanadu se nevztahuje, protože Kanada se vynutila společnou komisi americko-kanadskou a ta uznala, že Kanada se brání nucené práci dostatečně.
20: Připomíná Jana Matesová, bývalá zastupkyně České světové banky. Děkuji, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou, hezký den.
20: Národní divadlo vstupuje do nové z té 44. sezóny. Při tradičním setkání v historické budově se zaměstnanci dnes ředitel divadla Jan Burian udělil ceny pro umělce do 35 let, a to hned čtyřem interpretům. Zároveň byl do síně slávy uveden světově uznávaný tenorista Štefan Margita. Ve spojení jsme s ředitelem Národního divadla Janem Burianem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
20: Můžeme prosím v krátkosti shrnout, kdo a za co byl oceněn?
3: Tak z každého uměleckého souboru to byl jeden tvůrce do 35 let, Nana Nakagawa, která je u nás 2 roky, je to vynikající tanečnice perspektivní, přišla k nám konkrétně z Osaky, z Japonska, Zdeněk Piškula, kterého asi posluchači znají za řadu rolí, například ve 3 mušketýrech nebo taky v Nebezpečných známostech, Matyáš Ramba, který se stal významnou přední osobností Laterny Magiky a skvěle se vyznamenal v inscenaci In Our Hands, a nakonec perspektivní tenorista, dneska už s mezinárodním renomé, Daniel Matoušek z opery.
20: No a jak už jsem říkal, tak jste dnes uvedl do síně slávy Národního divadla světově uznávaného tenoristu Štefana Margitu. V čem je inspirující a čím je vzorem pro mladé kolegy?
3: To říkáte hezky a já bych si to moc přál, aby byl vzorem. Štefan má opravdu dlouhou kariéru velmi náročných rolí. On je tenorista, ne každý tenorista ještě v jeho věku, jako v jeho věku zpívá tak skvěle. On může být vzorem v tom, jak umí rozložit svou kariéru, jak umí šetřit svůj fyzický aparát, jak si umí promýšlet, co má a nemá dělat. A on skutečně, a já jsem ho viděl i v posledních letech, nevím, třeba v Covent Garden v Londýně, v Římě jsem viděl premiéru s ním. On skutečně je doteď skvěle vystupujícím na vysoké profesionální úrovni českým umělcem slovenského původu, abych byl přesný, ceněným na těch největších scénách, a přitom je to ohromně vstřícná osobnost. On je nesmírně citlivý vůči i režijním postupům, dovede hrát v relativně třeba konzervativní inscenaci. My jsme tady s ním udělali velkou roli v nové opeře Davida Radoka a pana dirigenta Kučery, ale taky je ceněn, nevím, ve Varlikovského režích v Londýně například.
20: První z premiér nové sezony Národního divadla dostala název podle eseje Václava Havla Moc bezmocných. Co ještě chystáte?
3: My chystáme celkem 17 premiér a část z nich samozřejmě reaguje na to, že Václav Havel by se dožil 90. Já mám hlavně radost z toho, že se tady v Národním divadle objeví opravdu jak z české divadelní, tak z mezinárodní scény skvělá jména režisérů a dirigentů. My tady uvidíme režírovat Christopha Loye, což je asi největší vůbec hvězda světové operní režie, Debussyho, Pelléa, Melisandu. Bude tu ale z druhé strany režírovat taky Ondřej Havelka, jehož inscenace jsou nesmírně populární. Vrátí se Andreas Homoky, který tady dělal skvěle Růžového kavalíra a bude dělat Čarostřelce Karla Maria von Webera. Teď už chystáme s výborným Martinem Čičvákem muzikál Sweeney Todd s Adamem Pachetkou v hlavní roli. Do činohry se vrátí režisér Michal Dočekal, který byl dlouhá leta úspěšným uměleckým šéfem činohry Národního divadla, ale taky Jan Frejč z té střední generace, který tady bude dělat třetí vlastně antickou předlohu, přičemž si dvě předchozí měly veliký úspěch a zejména u mladého publika. Objeví se tady premiéra v baletu Jiřího Kiliána, ale taky už jsme v Avignonu hráli a budeme mít premiéru za chvilku režie Petra Boháče nonverbálního divadla Perpetuum Havel. Hráli jsme to s velkým úspěchem v Avignonu a budeme to uvádět v Akropoli, protože nová scéna, jak víte, je uzavřená pro rekonstrukci.
20: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v minulých dnech řekl, že jeho prioritou je živá kultura a ministerstvem přímo řízené organizace, mezi něž patří právě Národní divadlo například. Co to pro vás znamená? Dává vám to finanční jistotu? A prosím odpověď v poslední minutě našeho rozhovoru.
3: Co to pro nás znamená, to uvidíme. Já jsem panu ministrovi vyčíslil, jaký třeba máme propad ve mzdách již před půl rokem, abychom se vůbec dostali třeba na mzdy, které tady byly v reálné hodnotě před covidem. A taky očekávám, že by to pro nás mohlo znamenat dlouhodobější plánování rozpočtu, protože to, že my jsme v letošním roce dostali rozpočet během prázdnin, prostě není dobře.
20: Na jak dlouho dopředu musíte vlastně plánovat?
3: My musíme plánovat nejméně 3 roky dopředu. My v této chvíli třeba v opeře už plánujeme sezonu 28-29. Musíme podepisovat smlouvy, protože když to dělat nebudeme, tak ten provoz bude násobně dražší. My prostě v baletu, ale dneska už je v činohře, protože tady třeba bude režírovat Milo Rau, což je mimochodem umělecký ředitel Vídeňského festivalu. Nemůžeme si dovolit plánovat jen půl roku dopředu.
20: Ředitel Národního divadla Jan Burian, děkuju moc, naschledanou.
3: Děkuju a hezký den všem.
5: Radiožurnál půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
4: Česko podle Andreje Babiše usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Premiér z hnutí ANO to řekl na dnešní výroční poradě českých velvyslanců. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do šengenského prostoru bez vnitřních hranic, a to bez ohledu na to, jestli tyto státy budou členy unie. Policie dál pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích. Naposledy pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Její fotografii najdete na webu i rozhlas.cz. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Maďarská armádní stíhačka Gripen z dosud neznámých příčin havarovala poblíž města Šelnok na východě země. Oznámil to premiér Péter Maďar. Pilot se katapultoval, podle předběžných zpráv nejsou žádní zranění ani škody na infrastruktuře. A technici na poli u Podštátu na Přerovsku uklidili trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla ve čtvrtek. Oznámil to Martin Mikeska z Komory obnovitelných zdrojů energie. Větrník byl součástí parku se 4 větrnými elektrárnami, který provozuje firma Vapol VTE. Podštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 elektráren. Okolnosti pádu větrné elektrárny prověřuje policie.
5: Sport.
4: Fotbalisti italské Bologny rozehrají nový ročník tamní nejvyšší soutěže Série A. V úvodním kole čeká před vlastními fanoušky souboj s Láciem Řím. Zápas začne v 18 hodin a 30 minut. V nominaci Bologny na utkání je taky obránce Martin Vitík, jeho start je ale nejistý. Závěrečný přípravný duel proti anglickému Brightonu totiž český reprezentant vynechal kvůli problémům s kotníkem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D1 v Brně, taky ve Kbelské ulici v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna dlouhá kolona po pojíždí za sjezdem na Rousínov. Na 210. kilometru v omezení v levém pruhu stojí 2 auta po nehodě. A zdržíte se asi 25 minut v koloně. Kamiony ještě déle. Osobním se dá sjet na Rousínov na 216. kilometru a obět to. Menší kolony čekejte na D1 taky u Šmejkalky ve směru z Prahy do Brna. Na 24. kilometru přímo v omezení překážela krabice. Silničáři už ji odklidili. V Praze postojíte na výjezdu směr letiště. Od Evropské ulice až ke sjezdu na letiště je to asi na 20 minut. Omezení u letiště je tam a navíc teď tam stálo i nepojízdné auto. Dost ucpaná je v Praze i Kbelská ulice ve směru na Ústí nad Labem. U benzinky na konci Kbelské jedna nehoda v pravém pruhu a u sjezdu na prosek v koloně další v levém. Fronta dohromady až na půl hodiny z Hloubětina. A z Prahy ještě jedna nehoda, brzdí teď provoz v křižovatce na Vypichu, Bělohorské a Kukulovy ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě, večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
7: České volejbalistky si užívají atmosféru domácího šampionátu. To je výsada, kterou neměli dlouhých 29 let. Poslední dvě mistrovství byla také v Brně v 90. letech a Češky tam v obou případech získaly medaily. Některé z medailistek dorazily do Brna i o víkendu a jejich vzpomínky vám taky nabídneme v další soutěžní odpolední reportáži. Poslouchejte velmi pozorně a podívejte se, o co dnes můžete s námi hrát. Radiožurnál.cz, tam je sekce soutěže. Hezké odpoledne a hodně štěstí.
6: Radiožurnál.
22: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Pondělní odpolední radiožurnál a tak pondělní sportovní soutěž. České volejbalistky si poprvé za několik generací užívají atmosféru mistrovství Evropy na domácí půdě. V 90. letech Brno hostilo dokonce dva šampionáty v krátkém sledu. Pokaždé z toho navíc byl medailový úspěch. Aktérky a aktéři tehdejšího mistrovství přijeli navštívit včerejší zápas se Srbskem a vraceli se jim vzpomínky.
1: Komu by se nevrátili v takové atmosféře? Samozřejmě jsou to nádherné vzpomínky. Byla to úspěšná éra, ať to byl rok 93 nebo 97.
2: Vzpomíná při návratu na místo dvou medailových šampionátů trenér Pavel Řeřábek. Nejprve asistent trenéra Kavky v 93. a pak hlavní kouč národního týmu v 97. roce. Atmosféra toho druhého bronzového se vybavila i Janě Mitáčové před 29 lety, hrající pod dívčím jménem Drštková.
3: Takhle mě přijde šílený, když řeknete to číslo 29 a docela mě to jako překvapilo, jak se to začalo najednou vracet. Mile.
4: Nejvíc mě polkla ta atmosféra toho prvního zápasu, kdy jsme hráli v Řeckém, tak prostě sem vlezete a najednou vlastně jste v tom, co jsme tenkrát prožili.
2: Řekl po boku Jany Mitáčové Stanislav Mitáč, asistent trenéra Řeřábka v roce 1997. Pořadatelství mistrovství Evropy tehdy Brnu připadlo po tom, co ho odřeklo Řecko. Češky sice měli v paměti nedávné stříbro a řada hráček v reprezentaci pokračovala. Přesto se s další medailí podle Jany Mitáčové moc nepočítalo.
3: Myslím v tom 97., že jsme určitě našli pro medaily. To si myslím, že celý teďka zpětně, tak to bylo takových jako 12 dní, který až teďka si začínáme vzpomínat. Úplnej sen to byl.
1: My jsme měli nelehký soupeře, my jsme porazili Němky, my jsme porazili Italky, nakonec o bronzovou medaili i velmi silné Bulharky. A tomu nám samozřejmě dopomohlo publikum. Není to tak jako teď s tou hudbou a takovým hecováním, ale opravdu spontánně nám fandili.
2: Popisuje kouč Řeřábek tehdejší atmosféru. Změnila se i celková úroveň pořádání šampionátu, vysvětluje bývalá reprezentační nahrávačka Eva Štěpančíková.
5: To byla takzvaná doba ledová. Kdybyste i teď se snažili sehnat jakékoliv fotografie nebo nějaké záznamy a tak dál, tak byste měli velké problémy je získat. Nicméně, jde vždycky o to sportovní a myslím si, že ty poslední dvě mistrovství Evropy se tady v tom Brně podařily a speciálně tomu českému reprezentačnímu týmu doufám, že se to bude opakovat a bylo by úžasné, kdyby to mohlo znova cinknout.
2: Přeje českým reprezentantkám medailistka z let 1993 i 97 Eva Štěpančíková. Z Brna Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: Tak snad to cinkne i vám soutěž odpoledního Radiožurnálu. Telefon 221 552 255. Hrajeme o novinku od Alpine Pro, sovčelovou bundu Hůr anebo vstupenky do divadla. Tak můžeme začít. Připraveni jsme po písničce. Hodně štěstí, ať se dovoláte.

0: 7 vteřin zpívali Jusundur, Nenechery. 5 vteřin má ale dnešní soutěžící Jitka z Pardubic na to, aby vždy odpověděla na soutěžní otázku, a to Jitka jistě ví. Dobré odpoledne, víte?
1: Dobré odpoledne.
0: Víte, že je to 5 vteřin.
1: Ano.
0: Dobře. Soutěžní otázky jsou 3, týkají se té reportáže, kterou jsme vysílali před chvílí. Doufám, že jste poslouchala.
1: Ano, snažila jsem se, doufám, že jsem si všechno zapamatovala.
0: A pokud ne, někdy se hodí poznámky. Ale pokud jste třeba i sportovní faninkou, nemusíte vždy psát všechno a spoustu věcí si můžete pamatovat. Samozřejmě, za 3 správné odpovědi, Jitko, dnes hrajeme o novinku od Alpine Pro, pánskou nebo dámskou softshellovou bundu Hur, podle vašeho výběru. Můžete si vybrat i případně bundu dětskou pro svého potomka. Tyto bundy mají odepínatelnou kapuci, oceníte i odvětrávání v podpaží se zipy i praktické kapsy na telefon a tak dále. A využijete tuto bundu i při proměnlivém počasí během celého roku. Hlavní cena. Za 2 správné odpovědi, pak vstupenky na jedno z představení pomalu končícího 23. ročníku Léta hereckých osobností Studia 2 v Praze na Vyšehradě. Vstupenky jsou buď na komedii 3 grácie z Uma Kartu v režii Ondřeje Sokola, anebo vstupenky na představení Rock'n'Roll, kde je autorem a režisérem hry Miroslav Hanuš. Za 1 správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Tolik ode mě k cenám, teď už budete mluvit spíše vy a já doufám, že se vám to podaří 3krát správně. Můžeme začít, Jitko?
1: Ano, můžeme, děkuju.
0: Tak tedy.

0: V tom samém roce se mělo mistrovství Evropy konat v jiné zemi, ale ta se pořadatelství vzdala. Která země to byla? Vzpomenete si?
1: Možná Srbsko?
0: Kousek? Řecko. Tady by se, myslím, dneska poznámky hodily, ale chápu, neměla jste papír, tušku. Nic se neděje. Jitko, tak co mám popřát? Hodně štěstí příště.
1: To nevadí, jak se říká, neštěstí ve hře, štěstí vásce.
0: Tak ať vás provází, Jitko, mějte se moc krásně, díky za účast i tak, bylo to fajn, nashledanou.
1: Já taky moc děkuju za účast, mějte se hezky, nashledanou.
2: Radiožurnál, každý den s vámi, i o prázdninách.

0: Vody je sice v řekách na jihu Moravy podle povodí málo, vodáckou sezónu ale sucho zatím nepokazilo. Třeba na řece Dyji u Znojma pomáhá nadšencům v lodích místní vodní nádrž. Do koryta z ní totiž stále proudí voda. Na pár mělčin vodáci narazí až dál po proudu.
1: A běž víc, ale takhle.
2: Ze schodů u vodáckého centra ve Znojmě snáší směrem k řece Dyji lodě třeba Petr Novák z Brna, který vyráží s rodinou a se známými.
3: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy Nivy řeky Dyje a abychom jim vytvořili první zážitek s kontaktem vodáckým sportem.
2: Ještě nikdy nebyli.
3: Ještě nikdy nebyli.

0: to poprvé, takže dneska je pokřtíme a od té doby už pak pojedou po každý, když bude potřeba.
1: Tak snad je máte spočítaný, abyste se vrátili se stejným počtem.
0: Máme děti jako smetí, když se vrátíme a bude jich pořád stejně, tak je to dobré.
1: Die tady teče poměrně pomalu, je ideální pro rodiny s dětmi. Využili toho i Cipriánovi z Brna.
2: Tady jsme na vodě poprvé, po velké pauze, ano, poprvé s dětmi.
1: Přístav se rozléhá hned pod hrází vodní nádrže Znojmo. Vodohospodáři z ní pouští do koryta Die vodu, takže proud stačí na to, aby zůstala řeka sýzná, i když místy vody podle Anety Polákové z vodáckého centra ubylo.
3: Po úseku ze Znojma do Krhovic, tak samozřejmě té vody je míň, protože už je to dál od té Vranovské přehrady. Občas jsou tam mělčinky, je potřeba to přetáhnout, tu loďku.
1: Die u Znojma patří na jihu Moravy spíš k výjimkám, pokud jde o průtok. Třeba v případě Loučky v Dolních Loučkách je průtok zhruba na 6% standardu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně.
1: Na některých řekách se hodnoty dostaly na ty nejnižší za 40-letou historii měření. Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Mladí lidi by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. Evropská komise schválila další půjčku Ukrajině. Tenisti Goffová a Fee si vyhráli v Cincinnati generálku na Grand Slam US Open. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem popojíždí kolona k nehodě na 210. kilometru. A počasí bude slunečno, jen přechodně oblačno, později začne oblačnost přibývat a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidi by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Ministerstvo financí ode dneška přijímá žádosti o další vlnu státních dluhopisů. Přijímat je bude do 4. října. Ve druhé vlně je možné pořídit pouze dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala se žádost dá poslat elektronicky a taky přes pobočky ČSOB.
3: V případě podání žádosti prostřednictvím tohoto smluvního distributora je cenu úpisu pořizovaných dluhopisů zapotřebí uhradit nejpozději do 12. října na platební účet smluvního distributora, včetně jednorázového poplatku za podání žádosti.
1: Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu zhruba 150 miliard korun půjde na nákup systémů protivzdušné obrany, raket, střeliva a radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Částka je součástí už dřív schváleného úvěru na podporu Ukrajiny za v přepočtu 2,2 bilionu korun. Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, vysvětluje policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
4: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
1: Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Fotografie pohřešované najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o dívce volejte na linku 158. Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlela ji voda po páteční bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto popojíždějí jen po jedné koleji. Připomíná mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
6: Sport. Tenisti Coco Gauffová a Arthur Fies vyhráli turnaj elitní kategorie Masters v Cincinnati. Gauffová v ryze americkém finále přehrála krajanku Jessicu Pegulovou 6-2 a 6-4. Francouz Fies na generálce na blížící se Grand Slam US Open oslavil největší úspěch v dosavadní kariéře poté, co ve třech setech zdolal dalšího Američana Francise Tiafoua. V rozhodující sadě nadělil soupeři Kanára. A na turnaji série WTA v mexickém Monterrey postoupila tenistka Nikola Bartuňková do druhého kola. 38. hráčka planety na úvod porazila Chorvatku Antonii Ružičovou ve dvou setech 6-4 a 6-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 nehoda u Holubic, na D7 zdržení před letištěm. Na D1 z Vyškova do Brna trvají potíže hned u nájezdu od Slavkova na kilometru 210. Přímo v omezení blokují levý pruh následky střetu dvou osobních aut označené světelnou šipkou. Kolona kamionů začíná už kousek za Vyškovem na 222. Osobní vozidla brzdí až před Holubicemi okolo 212. kilometru. D1 přímo v Brně plnější ve směru na Vyškov, kratší fronta se sune mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. V Praze na hlavní části okruhu směrem zde jedna k letišti narůstá zdržení kvůli zúžení před Aviatickou. Zpomaluje se už za Karlovarskou na 27. kilometru. Odtud k omezení se jede více než 20 minut. A v metropoli čekejte komplikace i ve Kbelské. Směrem z Hloubětína nahoru do Letňan zasahují hned u dvou nehod. Nejprve hned u sjezdu na Prosek v levém pruhu dvě osobní auta a jen o kousek dál další kolize, tentokrát v pravém pruhu. 20-minutová kolona se sune ve stoupání za Kolbenovou, plní se i východní část okruhu u Černého mostu a nesouvisle se následně popojíždí i celou Novopackou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě, večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
8: Dobré odpoledne vám přeji. Zkusíme se přenést teď v myšlenkách na chvíli na ulici, podíváme se na lidi kolem a čeho si tak můžeme všimnout. Nepozornost, sluchátka v uších, telefonování a tak dále a tak dále. To všechno jsou důvody, proč podle dopravního podniku města Brna tento rok výrazně narostl počet srážek chodců s tramvajemi. Cestujícím proto přímo ve vozech pouští záběry z těchto nehod. A jakou má tahle drsná kampaň odezvu, na to se zeptáme.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Výrazný nárůst počtu srážek tramvají s chodci letos eviduje brněnský dopravní podnik. 4 lidé od začátku roku navíc pod koly tramvají zemřeli. Záběry některých nehod dopravní podnik přímo ve vozech cestujícím ukazuje jako prevenci. A informace už pro nás teď má redaktor Šimon Franc. Šimone, přeji dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Za první půlrok je nehod chodců s tramvajemi víc než běžně za celý rok. V předchozích letech jich přitom dopravní podnik města Brna ročně řešil mezi 10 a 15. Letos jich eviduje už 18. Jak jsme říkali, 4 tyto nehody skončily tragicky. Naposledy 1. srpna zraněním po srážce s tramvají podlehla žena ve středním věku. Podle dopravního podniku je zatím hlavně nepozornost chodců. Letos na jaře proto spustil zmiňovanou kampaň Rozhlédni se. Na sociálních sítích i přímo na monitorech v tramvajích i autobusech a trolejbusech zveřejňuje záběry z kamer, které nehody zachytily. Hlavně na sociálních sítích lidé podle mluvčí podniku Hany Tomaštíkové na kampaň ve velkém reagují. Nechtějí prý lidi traumatizovat, měkčí kampaně ale podle Tomaštíkové nezabírají. Doplním, že stovkám nehod ročně zabrání sami řidiči. Dopravní podnik je školí v tom, jak v takových situacích reagovat a na co si dávat pozor.
0: Tak to byl náš redaktor Šimon Franc z Brna. Nárůst počtu nehod chodců s tramvajemi zaznamenali také v Praze. A více už nám o tom řekne redaktor Petr Kastner. Petře.
2: Hezký den. Za první pololetí letošního roku řešil dopravní podnik hlavního města 43 případů sražených chodců. To je opět víc než za stejné období minulý rok. Jeden člověk při střetu s tramvají pak zemřel. V Praze meziročně přibylo taky nehod autobusů s chodci. Od ledna do června to bylo 16 případů, což je o 7 víc než v prvním pololetí roku 2025. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka mezi hlavní příčiny nehod patří nepozornost chodců a nerespektování dopravních pravidel, jako třeba chození na červenou. Mezi problematická místa v Praze patří například úsek mezi IP Pavlova a zastávkou Štěpánská, kde loni tramvaje srazily 6 chodců.
0: Tak to byl Petr Kastner, náš reportér. Děkujeme a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

vysněná.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Kruhový objezd může nejen začínající řidiče dost potrápit. Ještě trochu složitější může situace být, pokud má lidově řečeno kruháč dva pruhy. Kdo má tedy přednost, my vám to prozradíme za chvíli v nejnovějším dílu naší letní autoškoly.

0: Kruhové objezdy jsou oblíbeným způsobem, jak se vyhnout postavení složité křižovatky. Pokud mají ale dva pruhy, tak můžou být pro některé řidiče podobně nepřehledné, někdy matoucí. Jak je to s předností v takovém kruhovém objezdu, vysvětlíme v novém dílu Letní autoškoly. Slovo má teď redaktor Václav Drážek a také Jan Straka z dopravní policie.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli.
1: No Leo, máš průšvih jako hrom.
0: Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
2: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
0: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 2:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
4: Ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace končí Vladimír Posolda. Jeho rezignaci dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Posolda povede zpravodajskou službu do konce září. Od října ho nahradí ve funkci diplomat Miroslav Toman. Podle Metnara má kromě diplomacie zkušenosti i ze zpravodajských služeb. Posolda stál v čele rozvědky od roku 2022. Policie v Ústeckém kraji stále hledá 12-letou Klaudii Mansfeldovou. Naposledy viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení života, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka by na sobě měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Slovenská vláda plánuje od příštího ledna zrušit daň z finančních transakcí. Slovenský premiér Robert Fico to oznámil na síti Facebook. Ficův kabinet zavedl poplatek loni jako jedno z opatření k ozdravení veřejných financí. Firmy a podnikatelé platí daň z odchozích plateb a výběru hotovosti. Od zavedení byla ostře kritizována a taky předmětem vládních sporů. A v jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Jeho příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých slonů vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu úhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů neumírají.
5: Sport.
4: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě na přelomu roku. Od středy se představí na turnaji ve finském městě Espoo, kde postupně nastoupí proti Švédům, Finům, Slovákům a Švýcarům. Kouč české dvacítky Jan Tomajko má k dispozici prakticky všechny hráče působící v zámořských soutěžích. V čele s 9. hráčem loňského draftu NHL, obráncem amerického Buffala Radimem Mrtkou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 nehoda u Holubic, další pak v Praze ve Kbalské. Na D1 na trase z Ostravy do Brna zpomalují kamiony už kousek za Vyškovem. Kolona je hodně nesouvislá, vzniká kvůli nehodě u nájezdu od Slavkova na 210. kilometru. Přímo v omezení stále blokovaný levý pruh, v něm dvě nabouraná osobní auta a světelná šipka silničářů. Jak už bylo řečeno, nákladní soupravy popojíždí v dlouhé šňůře téměř od Vyškova zhruba z kilometru 225. Osobní vozidla výrazněji zpomalí až před Holubicemi okolo 2.12. Hodně plná aktuálně i 50. od Slavkova. Kolona před D1 se sune od Holubic. Na D1 přímo v Brně trvá o něco silnější provoz směrem na Vyškov. Fronta se v řádech minut posouvá mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. D2 od Břeclavy, tam jsou to převážně kamiony sunoucí se do Brna ze 4. a 5. kilometru. A nakonec Praha a trvající komplikace ve Kbelské směrem z Hloubětí na Doletňan. Za sjezdem na Prosek došetřují nehodu, projíždí se pouze jedním pruhem a v nesouvislé frontě se popojíždí už z východní části okruhu od nájezdu z dálnice D11. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě, večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
3: Hezký den, my se výhledově podíváme i k poslednímu ručnímu bydlovému přívozu u nás. Ještě v téhle půlhodině tedy zamíříme na Plzeňsko.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Fotbalová Slavia o víkendu doma ztratila vedení, Sparta naopak prolomila venkovní trápení. Fotbalová šance liga má za sebou už páté kolo, jak dopadlo, my vám to shrneme za chvíli.

0: všude zdejší skupina Jelen teď v odpoledním radiožurnálu. Plné ochozy fanoušků přivítala tento víkend fotbalová Slavia na stadionu v Edenu. Poprvé po více než 3 měsících se tak sešívaní mohli předvést před domácími nadšenci. Ani to jim ale nepomohlo k výhře. Více už k 5. kolu šance ligy, které se odehrálo tento víkend, přidáme s redaktorkou Terezou Cedidlovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ve vršovickém derby na 2x Slavia neudržela vedení a remizovala s Bohemians 2-2. Obhájce titulu tak po druhé za sebou ztratil body a neúplnou tabulku vede už jen o skóre před Mladou Boleslaví. O víkendu se ale naopak dařilo fotbalové Spartě. Ta na 3. pokus prolomila venkovní trápení, když porazila nováčka Artis Brno 4-0. Pražané tak poprvé v sezóně udrželi čisté konto. I přesto, že ale Sparta v Brně zvítězila jednoznačným výsledkem, upozorňoval trenér Brian Priske, že výkon týmu měl k ideálu daleko.
2: Třeba v úvodu 2. poločasu jsme Artisu nabídli několik šancí, to se mi nelíbí. Snažíme se vybudovat tým, který funguje jako mašina a nepustí protihráče do příležitostí. Zvlášť s takovým soupeřem, což říkám s respektem k Artisu, musíme hrát ještě trochu lépe.
0: Ligová tabulka je po 5 kolech stále neúplná. Hradec Králové a Jablonec si kvůli evropským pohárům znovu odložili své zápasy. I tak ale nejsou na konci tabulky, tak kdo je po 5 kolech stále bez bodu?
1: Jsou to fotbalisté z Lína, kteří doma podlehli Liberci 0-1. Naopak 3. výhru v řadě si připsala Olomouc, která porazila Pardubice 3-1. A dařilo se také brněnské Zbrojovce, ta zvítězila v Teplicích 2-0. Oba góly dal Antonín Vaníček. V nejvyšší soutěži se přitom prosadil téměř po 6 letech a oba jeho pokusy hned skončily brankou. Svou střeleckou efektivitu pak po zápase přirovnával k norskému kanonýrovi.
3: Erling Haaland. Ani jsem to zatím nestřebal, co to pro ně všechno znamená, ale ani jsem to nevěděl teda, že to je takhle dlouho. Je zatím dost nepříjemných situacích mých, co jsem si prožil, který jsem zažil, který jsem musel překonat, ale překonal jsem je, šel jsem si zatím a mám za sebe radost, upřímnou radost mám za sebe.
1: A ještě přidám výsledek Slovácka. To tentokrát nestačilo na Mladou Boleslav. Na jejímž hřišti prohrálo 1-2. Po 5 kolech tak má na kontě jen 1 bod.
0: Tak jsme na fotbal zašli s Terezou Cedidlovou. Díky moc a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Nízká hladina řeky Berounky trápí právě v těchto dnech nejen vodáky, ale také převozníka v Nadrybech na severním Plzeňsku. Tam mají úplně poslední přívoz v České republice na ruční, tedy bydlový pohon. Převozník se proto v době velkého sucha a také v době malého průtoku vody opravdu zapotí. A vy si o tom právě teď můžete poslechnout v odpoledním radiožurnálu.
1: Plechový prám na ruční pohon uveze naráz 5 lidí a jedno auto do 2,25 tuny. Těžší auta musí převozník Karel odmítat.
2: 3-tunový elektromobil, aby to zkusil přes brod, protože to byl velký jeep, tak si to vyzkouší.
1: Provoz ručního přívozu výrazně komplikuje nízká hladina Berounky.
2: Pravdu záleží teďka na pánu bohu, jestli nám dá do měsíce déšť, jestli ne, tak bude konec.
1: Místní bydlový přívoz nedají dopustit, včetně nezávislého místostarosty Miroslava Šuberta.
3: Jezdili jsme na druhou stranu s rodičema. Já myslím, že to ty lidi vnímají, že to je součást tady toho koloritu. I ty, který tady projíždějí třeba po té vodě, tak pro ně je to prostě zase nějaký zpestření.
1: Najít převozníka s potřebným kapitánským průkazem je těžké. Přesto chce nezávislá starostka Nadryb Silvie Brantlíková tradici přívozu zachovat.
4: Jenom ta obsluha 50 tisíc. Výdělek z toho za ty 2 měsíce nebude ani polovina.
1: Převozník zvládne podle zájmu 6 až 30 plaveb denně. Provozní řád zakazuje plavbu.

0: údržbu při bouřce nebo povodni. O extrémním suchu v něm ale zmínka není.
1: Letní průměr je tady kolem 6 kubíků za vteřinu a v současné době tečou 3 a fouká vítr ze severu, což znamená proti proudu. Třeba v tuhletom větru, kdybychom teďka vyrazili, tak se asi tak vprostřed řeky odstneme nad tím vodícím lanem, místo pod ním dole, pak se tam budeme 4 hodiny točit a čekat, až přestane foukat vítr.
0: Průtok v Berounce teď zachraňuje pravidelné odpouštění vody z Hracholuské přehrady na řece Mži. Z Nad Ryb na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vysoce postavený úředník s mimořádně zajímavou kauzou rozjel si na pražském magistrátu Aleš Krejča rodinný biznis a kdo všechno do něj byl podle policie zapojený?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
5: Kdy máme ten abiturientský sraz?
6: Jak máme?
4: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
7: Rozdílné životy.
8: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
7: Společné vzpomínky.
9: Byla přece ve škole pokladní, ne?
10: A jo, a ty jsi primář.
7: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v iVysílání.
11: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
12: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
13: Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy na příští 2 roky. Policisti dál pátrají po 12-leté dívce z Ústecka, může být v ohrožení. V Číně začal světový šampionát v moderním pětiboji, Češi nepřihlásili štafety. Na dálnici D1 na 210. kilometru směrem do Brna blokuje levý pruh nehoda. A počasí bude slunečno, jen přechodně oblačno, později začne oblačnost přibývat a teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Nejnižší výdělek by tak měl být podle návrhu vládního nařízení 24 900 korun. V roce 2028 by se pak měl dostat na 45,8% průměrného výdělku. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku dostávalo minimální mzdu 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000. Mladí lidi by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si můžou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
14: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve, aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
13: Návrh kritizují penzijní společnosti. Obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Návrh zákona teď posoudí poslanci. Policisté vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku, předtím odešla z nemocnice v Teplicích. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, vysvětluje mluvčí policie Václav Krieger.
15: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
13: Dívka by na sobě měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Thajsku můžou ode dneška dostat amnestii lidi odsouzení nebo stíhaní za některé politicky motivované trestné činy. A to až za posledních 20 let.
6: Díky novele zákona budou omilostněni lidé, které policie zatkla a soudy odsoudili například za účast v protivládních demonstracích a pouličních nepokojích v letech 2005 až 2025. Naopak tresty pro odsouzené za hrdelní zločiny, těžké ublížení na zdraví nebo za korupci se nemění. Paragraf 112 na ochranu krále a členů královské rodiny zůstává beze změny. Právě ten je nejkritizovanější částí thajského právního systému a jeho odpůrci tvrdí, že hrozba až 15 let vězení za urážku nebo vyhrožování královskému majestátu je ve skutečnosti formou nátlaku na politické oponenty. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
16: Sport. V čínském městě Kuejiang začal světový šampionát moderních pětibojařů. Úvodní štafety bez české účasti vyhráli Britové a Bělorusky. Mistrovství se zúčastní i 6 českých reprezentantů v čele s obhájcem bronzu Matějem Lukešem. Olympijský vítěz z Londýna a dnes kouč David Svoboda úplně neví, co od svých následovníků na šampionátu čekat. A vysvětluje, proč se jeho kolegové, trenéři národního týmu, rozhodli nepřihlásit reprezentanty do úvodních týmových soutěží. Pokračuje Svoboda.
17: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojení další výzvy s aklimatizací, časovým posunem. My nepostavíme do soutěže žádné štafety. Taková byla strategie soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet 3 nejlepších individuálních výsledků.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Situace na D1 u Holubic a překážka na silnici 57 za Meziříčím. Na D1 kousek za Vyškovém směrem do Brna začíná kolona kamionů. Sunou se z kilometru 226 a nesouvisle pokračují až na úroveň sjezdu na Slavkov na 210. Tam se před několika okamžiky podařilo odklidit následky kolize 2 osobních aut. V omezení už se tak opět jede 2 zúženými pruhy. Na silnici 57 na výjezdu z Valašského Meziříčí směrem do Nového Jičína zpozorněte v kopci za městem. Kousek před odbočkou k památníku stojí v pravém pruhu porouchané nákladní vozidlo. Dá se jet pouze kyvadlově, v místě se tak výrazně zpomaluje, kolona ale nevzniká. 35 z Litomyšle do Hradce Králové a fronta na výjezdu z Hrušové přibližně na 10 minut. Sune se k vysokému mýtu, respektive ke kruhovému objezdu u letiště a nájezdu na nový úsek dálnice D35. A v Praze v Dobříšské těsně před Vrázovkou blokovala levý pruh 2 nabouraná osobní auta. Už je sice odtáhly, kolona ale narostla až ke Zlíchovskému tunelu. Navíc pokračuje i regulace vjezdu do Mrázovky směr Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě a večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
20: Přeji vám dobré odpoledne. Během dnešního odpoledního Radiožurnálu od nás můžete dostat vstupenky na Bojovníka. Na tenhle nový film se můžete jít podívat zítra od 19 hodin do kina Atlas a pokud od nás chcete volňásky, tak poslouchejte, čeká vás soutěž. Kdy? To ještě neprozradíme. Ale čekají vás také aktuální informace. Vláda totiž schválila změny v penzijním připojištění. Co všechno bude jinak, zjistíme to přímo ve Strakově akademii. Dobré odpoledne.
18: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A my na samé důležité upozornění pro všechny, kdo teď jedete po dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna, buďte maximálně obezřetní před Vlašimí. Okolí 47. kilometru policie varuje před požárem dodávky. Na místo vyráží hasiči, počítejte s omezením provozu. Opakujeme, dálnice D1 z Prahy do Brna před Vlašimí, kilometr 47, požár dodávky. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vláda schválila reformu důchodového spoření. Stát má podle návrhu víc podpořit ty, kteří si v soukromém důchodovém připojištění začnou šetřit na penzi včas. Zároveň se mají snížit poplatky pro penzijní společnosti. Jednání vlády sledoval také náš reportér Vojtěch Tomášek, který už řekne víc. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne ze Strakovy akademie.
2: Co přesně se má změnit podle toho vládního návrhu?
3: Všichni zájemci do 29 let získají státní příspěvek 40% z vlastního vkladu, tedy dvojnásobek oproti ostatním. Až do 36 let navíc budou moct případně jednorázově vybrat z penzijního spoření třetinu peněz, aniž by přišli o státní příspěvky anebo museli tu částku dodatečně zdanit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by změny měly zvýšit motivaci k uzavření penzijního spoření.
4: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve, aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
3: U spoření se bude nově využívat takzvaná strategie životního cyklu. Co to znamená? Budou se prostředky klientů až do 50 let investovat hlavně do akcí, které přinášejí vyšší zisk, potom ale s blížícím se důchodem bude postupně růst podíl méně rizikových investic.
2: Návrh kritizují penzijní společnosti, obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své základy. Co na to říká ministryně?
3: Podle ní snížení poplatků zhoršení služeb nepřinese, podle rezortu financí si to navíc penzijní společnosti teď můžou dovolit. Návrhem na změny v penzijním pojištění se budou samozřejmě zabývat poslanci. Ministryně to chce prosadit do příštího roku, nejpozději do dubna.
2: Jednání vlády sice skončilo, ale ve Strakově akademii je stále nabitý program. Jaký?
3: Jedná například tripartita, ta souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna vzrůst z 22 400 korun na 24 900. Minimální mzda se ale, připomeňme, zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat až na 47% průměrné mzdy. No a teď odpoledne by se měla sejít taky ještě komise k suchu.
2: Vojtěch Tomášek, náš reportér, využil akustiku Strakovy akademie. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou i s ozvěnou.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Saúdsko-arabský korunní princ bin Salmán jedná v Paříži. Kromě rozhovoru o válce na Blízkém východě se zúčastnil i finále světového poháru v e-sportech. Ten se poprvé konal mimo Saúdskou Arábii. No a bin Salmánovu návštěvu kritizují lidskoprávní organizace. Ostatně detaily za chvíli přinese náš francouzský zpravodaj.

0: Válka na Blízkém východě, energetika nebo světový pohár v e-sportech. To jsou témata jednání saudsko-arabského korunního prince Muhammada bin Salmana v Paříži, kde ho večer přijme francouzský prezident Macron. Jeho návštěvu ale kritizuje francouzská novinářská organizace Reportéři bez hranic. Detaily k tomu má zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Za jakých okolností přicestoval Muhammad bin Salman do Francie?
1: Saudsko-arabský korunní princ bin Salman v Paříži jedná v době, kdy na Blízkém východě stále zuří válka mezi Íránem na jedné a Spojenými státy a Izraelem na druhé straně. Saudská Arábie byla během letošního roku terčem řady útoků Íránu nebo jeho spojenců. Naposledy před několika dny oznámili útoky na saudsko-arabská ropná zařízení Íránem podporovaní Husíové. Válka a to, jak ji ukončit, bude právě jedním z témat večerního jednání v Elizejském paláci. Francie opakovaně vyzvala k obnovení plavby Hormuzským průlivem. Saudská Arábie sice může svoji ropu exportovat třeba přes Rudé moře, ale Hormuzský průliv pro ní zůstává naprosto klíčový.
0: O čem dalším budou v Elizejském paláci jednat bin Salman a Macron?
1: Saudská Arábie se snaží v rámci svojí vize 2030 diverzifikovat svoji ekonomiku, aby nebyla závislá jenom na ropě a příjmech z ropy. Tomu má mimo jiné pomoc třeba francouzské know-how, například v dopravě, třeba při stavbě železnic. Francie má navíc do Saudské Arábie v příštích letech dodat taky desítky letadel Airbus. Zajímavé je, že bin Salman do Paříže přicestoval už v neděli a večer se zúčastnil finále světového poháru v e-sportech, kdy spolu lidé soutěží v hraní videoher. Tato soutěž se zatím konala jenom v Saudské Arábii. Právě e-sporty jsou jedním ze segmentů ekonomiky, do kterého Saudové masivně investují. A to, že se teď turnaj poprvé konal v zahraničí právě v Paříži a to, že se ho zúčastnil bin Salman spolu s Macronem, poukazuje na blízké vztahy obou zemí.
0: Ještě nám řekni, proč Reportéři bez hranic kritizují bin Salmanovu návštěvu Francie teď 8 let po smrti novináře Khashoggiho.
1: Důvodem je to, že se letos začal vraždou novináře Jamala Khashoggiho zabývat francouzský soudce poté, co organizace Trial International a právě Reportéři bez hranic podali na korunního prince Muhammada bin Salmana trestní oznámení. Podle amerických tajných služeb korunní princ, který je faktickým vládcem Saudské Arábie, vraždu novináře schválil. Bin Salman to vždy popíral, že by tu vraždu nařídil a tvrdil, ale že za to nese jako vůdce politickou zodpovědnost. Jeho postavení v absolutistické monarchii to ale neohrozilo.
0: Marcel Faltis, náš zpravodaj ve Francii. Marceli, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Bry Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Policisti vypátrali pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policie předala do péče zdravotníků. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Optimističtější jsou naopak podnikatelé. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj pokles u spotřebitelů ovlivnily obavy z ekonomické nestability a dalšího růstu cen. Podnikatelé sice meziměsíčně věří ekonomice stejně, podle statistiků je ale jejich důvěra meziročně nižší. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii, oznámila to Evropská služba pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia. O 0,2 stupně tak padl rekord z března roku 2024, píše to agentura DPA. A technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel elektrárny vyčíslil na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. Podštátská radnice požaduje kontrolu taky 3 zbývajících větrných elektráren. Sport. V čele světového žebříčku tenistů zůstal i v novém vydání Ital Jannik Sinner. V elitní stovce pořadí jsou 4 Češi. Nejlepší z nich Jakub Menšík je na 18. místě, těsně před Jiřím Lehečkou. Tomáš Macháč se posunul o 4 místa na 58. pozici. Vít Kopřiva drží 69. příčku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 situace před Vlašimí a kamiony od Vyškova. Na D1 z Prahy do Brna kousek před Vlašimí na 47. kilometru jsme varovali před požárem dodávky. Aktuálně už nebezpečí nehrozí, vozidlo stojí v odstavném pruhu a okolo se jede bez zdržení. Na D1 za Vyškovem směr Brno stojící kolona kamionů štosují se na kilometru 226 a posouvají se až do omezení u D2 na kilometr 196. Fronta je hodně roztrhaná, jsou úseky, kterými jedou i v celku plynule, poté opět brzdí až do zastavení. Osobní auta jedou mnohem svižněji, zdržení naberou jen velmi krátké, a to v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na silnici 35 směrem z Turnova do Liberce teď je velký pozor na výjezdu z Hodkovic. V okolí 34. kilometru hlásíte dost nebezpečnou překážku.
5: Pánovi, auta odletěla překližka. Teďka tam to bude nejspíš zastavovat a bude pro ní. Překližka leží v levém pruhu, respektive zasahuje částečně do levého pruhu.
4: V Praze trvá hodně silný provoz na severovýchodě města Novopatská i Kbelská směr D8, hodně plná i Kbelská ze spod od Hloubětína a plní se i průmyslová od Hostivaře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě a večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne. Mám pro vás teď vstupenky na Bojovníka. Na tenhle nový film se můžete jít podívat zítra od 19 hodin do kina Atlas a my vám v radiožurnálu právě teď nabízíme rovnou 40 vstupenek. Pokud máte zítra večer čas, tak právě teď napište do e-mailové zprávy 3 slova. Chci na Bojovníka. Odešlete je na adresu vstupenky@rozhlas.cz a snad budete mít i štěstí. Vyhrává každý 10. e-mail.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
6: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

Maďarské veřejnoprávní rádio má za sebou první ráno po velkém restartu. Stanice, která byla dlouhé roky spojována hlavně s vládou Viktora Orbána, tentokrát nabídla posluchačům politiky z různých stran i nové pořady a moderátory. My se tomu věnovat budeme za chvíli.

0: Celých 16 let v něm měl Viktor Orbán každý pátek prakticky jistý prostor bez nepříjemných otázek. A dnes začalo Kossuth Rádio vysílat úplně jinak. Hlavní stanice maďarského veřejnoprávního rozhlasu se po měsíci a půl vrátila s novým vedením a heslem Znovu pro všechny. Její restart je další částí proměny veřejnoprávních médií, kterou odstartovala nová vláda Petera Maďara. Co už se ve vysílání změnilo, my to probereme se zpravodajkou pro Maďarsko Bárou Vránovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč vlastně rádio více než měsíc prakticky nevysílalo vůbec?
1: Protože nové vedení veřejnoprávních médií jeho běžné vysílání začátkem července zastavilo a rozhodlo se ho celé předělat. To se stalo krátce poté, co po 16 letech skončila vláda Viktora Orbána a vystřídal jí kabinet Petera Maďara. Ten změnu veřejnoprávních médií sliboval už před volbami a nové vedení pak oznámilo, že je chce zbavit stranického vlivu. Na frekvenci Kossuthu proto zhruba měsíc a půl zněla hlavně kulturní stanice Bartok, zatímco se měnili vedení redakcí, moderátoři a připravovali se taky nové pořady. Zprávy a některé další části programu se vracely postupně a podobným restartem prošla i veřejnoprávní televize M1, která obnovila běžné zpravodajství už minulý týden.
0: Jak tedy nově vysílá Kossuth po tomhle restartu?
1: On tu novou éru zahájil dnes přesně o 4:30 ráno Rákociho pochodem a krátce na to posluchačům nové vedení samo popsalo, co od stanice čekat.
2: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallható.
1: V tomhle vzkazu se říká, že se Kossuth vrací po 16 letech, kdy podle něj byl omezený na stranickou propagandu. Posluchačům slibuje pravdivé zprávy, autentické příběhy a kompetentní hosty. A první změny byly slyšet hned dneska ráno. Ve studiu se vystřídal třeba Tibor Navracic, bývalý Orbánův ministr a dlouholetý politik Fidesu, a po něm Mark Randnai, místopředseda vládní strany TISA. Prostor ale dostal také politolog Zoltán Lakner. Kossuth tedy hned první ráno představil vedle sebe hlasy z různých částí maďarské politiky, což bylo přesně to, co mu podle kritiků za Orbánovy vlády dlouhodobě chybělo.
0: Jaké reakce jsou v Maďarsku na tak rozsáhlou proměnu?
1: Výrazně Maďary rozdělují a hodně podle toho, koho volí. Červencový průzkum agentury Publicus pro deník Nepsava ukázal, že zastavení původního vysílání podporovalo 90% voličů vládní TISY. Mezi voliči Fidesu bylo naopak 96% proti. Celkově ale ty reformy podpořilo 57% dotázaných Maďarů. A podobně ostrý je ten spor i mezi politiky. Fides mluví o politickém převzetí veřejnoprávních médií novou vládou a kritizuje hlavně zastavení vysílání a personální změny. Vládní TISA naopak tvrdí, že právě tak rozsáhlý zásah byl nutný, aby se média zbavila vlivu Fidesu. A právě to bude podle maďarských mediálních expertů vlastně hlavním testem celé této reformy. Jestli se veřejnoprávní média skutečně otevřou různým názorům, nebo se jen změní politická strana, která v nich bude mít navrch.
0: Zpravodajkou pro Maďarsko je Bára Vránová. Báro, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Řek, Slovinka, Němec, Polák a Čech. Takhle vypadá realizační tým českých volejbalistek při domácím mistrovství Evropy v Brně. Jediným českým členem trenerského štábu je asistent Martin Hroch. Podle něj i přes různé národnosti všechno dokonale funguje.
1: Ten realizační tým je hodně různorodý. Nemyslím si, že je to na škodu. Ta komunikace je, dá se říct, jenom v angličtině. Já s holkama komunikuju v češtině pouze, pokud jsem s nima sám, ale aby ten realizační tým věděl, o čem se bavíme, tak samozřejmě ta komunikace obecná, tak ta probíhá opravdu jenom v angličtině.
2: Přibližuje asistent trenéra české reprezentace volejbalistek Martin Hroch fungování realizačního týmu, který vede Řek Janis Athanasopoulos. Dalšími asistenty jsou Slovinka Carmen Kočarová a Němec Sebastian Schmitz.
1: Máme taktický porady jednu velkou, které se účastní všechny hráčky, celý realizační tým těch trenérů. Druhá fáze je taková, že se rozdělíme na skupiny. Carmen, Kiki, tak ta si vezme přihrávačky. Janis, ten má nahrávačky, já mám na starosti blokařky a Sebastian, ten se věnuje zase univerzálka.
2: V herní přípravě musí být všichni trenéři i přes různé odlišnosti plynoucí i z jiného volejbalového zázemí jednotní. Trochu jinak to podle Hrocha funguje v části zaměřené na kondici.
1: Kde na jedné straně tam máme Lukáše Filipeckého, na druhé straně Gorana Mladeniče, každý z těch kondičáků pracuje úplně jinak, ale myslím si, že potom to dává dohromady smysl a holky naopak 4 měsíce nejsou ve stejném stereotypu a jedou prostě různý typy posiloven.
2: Hroch je nejen jediný český člen trenérského štábu, ale taky trénuje Liberec a má tak detailní přehled o české extralize. Proto je součástí jeho práce taky to,

0: Pro hlavního kouče Atanasopoulose monitoruje domácí soutěž.
1: Jednak ty čísla nejsou úplně vypovídající ve všem a i to, co on vidí vlastně z videa, tak to nemusí kolikrát odpovídat skutečnosti, anebo jsou tam ještě různé věci, které je potřeba vzít do úvahy, takže on občas zavolá, zeptá se na něco, konzultuje to, ale potom ty finální nominace je to výhradně na něm.
0: Říká Martin Hroch, který ale není úplně jediným Čechem v realizačním týmu reprezentace volejbalistek. Další Češi se o hráčky starají jako lékaři, fyzioterapeuti nebo maséři. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Konsolidace veřejných financí je možná, až bude mít Česko perfektní nemocnice, dokončenou dopravní síť a vysoké platy vojáků a policistů, řekl premiér Andrej Babiš. Podpoří tento přístup k veřejným financím poslanecká sněmovna? Budou vládní poslanci na začínající schůzi hlasovat proti vetu, kterým prezident odmítl vládou požadované rozvolnění rozpočtových pravidel? Vladimír Kroc se zeptá poslance rozpočtového výboru Jana Hrnčíře z SPD.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Jsme tam, kde se něco děje.
2: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
2: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
2: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září, tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
4: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda, zprávy.
5: Vláda chystá administrativní úlevy pro podnikatele. České volejbalistky mají na evropském šampionátu v Brně první volný den. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem popojíždí dlouhá kolona kamionů. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě místy přehánky. A teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Vláda odsouhlasila první podnikatelský balíček. Měl by například zjednodušit jednotné měsíční hlášení. Celkem 11 opatření se bude zavádět postupně do konce září příštího roku. Po schůzi kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Portál podnikatele, který dokončujeme, bude umožňovat to, aby podnikatelé platili z jednoho místa sociální, zdravotní a daně. Další důležitá věc. Připravujeme a dokončujeme už v tuto chvíli jednotný portál evidence kontrol. To bude o tom, že to bude všechno online ukládáno.
5: Vláda taky spolu s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a druhý podnikatelský balíček. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala děčínský soud, aby o další měsíc prodloužil jeho vykázání z domova. Policie Foldynu vykázala v červenci poté, co údajně napadl svou ženu. Žádost o prodloužení lhůty potvrdila mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová.
7: Platnost původního předběžného opatření se tudíž automaticky prodlužuje až do doby, než soud o návrhu definitivně rozhodne. Celková doba trvání předběžného opatření nesmí přesáhnout 6 měsíců.
5: Soud už jednou návrhu Foldynové vyhověl a vykázání prodloužil o měsíc. Foldyna radiožurnálu řekl, že je mu to líto. Celý případ prověřuje děčínská policie kvůli podezření stírání manželky a nejméně dvou jejich dětí. Slovenská vláda chce od začátku příštího roku zrušit kontroverzní daně z finančních transakcí, oznámil to premiér Robert Fico. Daň platí firmy a podnikatelé z odchozích plateb a výběrů hotovosti a od svého zavedení patří k nejkritizovanějším opatřením, kterými vláda ozdravuje veřejné finance.
8: Transakční daň začaly slovenské firmy platit loni v dubnu. Z běžného převodu jim stát strhává 0,4% při výběru hotovosti dvojnásobek. Firmám tak zdražuje prakticky každý pohyb peněz z účtu a podnikatelé od začátku žádají zrušení této daně. Slovensko se přitom inspirovalo v Maďarsku a nikde jinde v Evropské unii podobné opatření nefunguje. Premiér Robert Fico ještě loni jeho zrušení odmítal. Letos v červnu už připustil, že ho vláda zvažuje. Podmínkou ale bylo, že stát výpadek několika stovek milionů eur nahradí jinými příjmy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se ještě při požáru zřítila. Společnost Cream, která objekt vlastní, se už připravuje i na odvoz zhruba 140 tisíc tun suti, popisuje mluvčí Marcel Schmidt.
9: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
10: Sport. České volejbalistky mají na mistrovství Evropy v Brně první volný den. Po dvou výhrách a jedné prohře si Češky od volejbalu odpočinou. Realizační tým pro ně připravil trénink v posilovně.
11: Volný den českých volejbalistek ale neznamená, že pavilon P brněnského výstaviště zůstane prázdný. Pondělní program evropského šampionátu zahájí v Brně ve 4 hodiny odpoledne duel Ukrajinek s Rakušankami. Ve večerním zápase se od 19 hodin utkají dva dosud neporažené týmy Srbsko s Bulharskem. Jakub Kanta, Radiožurnál.
10: Další utkání evropského šampionátu odehrají české volejbalistky zítra večer proti Ukrajině. Radiožurnál Sport duel odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D1 zdržení od Vyškova a Ucpana, 33 v Náchodě. Na dálnici D1 na trase mezi Vyškovem a Brnem přetrvává velmi silný provoz. Z kilometru 230 jsou to hlavně kamiony. Chvílemi se sunou krokem, pak zase jedou celkem plynule. V tomto duchu pokračují až do zúžení u D2 na kilometr 196. Na D1 v Brně směrem z Prahy se krátce zdržíte v úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Na D2 od Břeclavy se k Brnu táhnou také převážně nákladní soupravy, řadí se už od sjezdu na Židlochovice na 11. kilometru. Silnice 44 z Olomouce do Opavy a zdržení kvůli omezení u Dolan, kyvadlový provoz tam řídí semafory z obou stran, naberete zhruba 10 minut navíc. Podobně i na 57. z Nového Jičína do Opavy, omezení u Kajlovce před Hradcem nad Moravicí, i tam kyvadlový provoz a zdržení v obou směrech do 10 minut. A silnice 33 totálně ucpaná na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Už na polské straně se dlouze popojíždí a poté i celým průtahem Náchoda. Kolona je tam na bezmála hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě místy i přehánky a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední a Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
10: Hezké odpoledne vám přeji. Kyjev na Den nezávislosti hostí zástupce koalice ochotných, tedy zemí, které mohou Ukrajině poskytnout bezpečnostní záruky v případě uzavření příměří s Ruskem. A my se do ukrajinské metropole vydáme za naší zpravodajkou. Dobré odpoledne vám přeji.
12: Odpolední Radiožurnál
2: a Hanka Schánilová.

0: Více raket pro protivzdušnou obranu i výrobní linka pro vlastní produkci střel dlouhého doletu. Představitelé různých evropských obranných formátů jednají v Kyjevě o další podpoře Ukrajiny bez české, slovenské i polské účasti. Ukrajina dnes také slaví 35. výročí Dne nezávislosti. V Kyjevě všechno sleduje naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Začněme možná dnem nezávislosti. Jaká je atmosféra v Kyjevě?
1: V Kyjevě platí varování před zvýšeným bezpečnostním rizikem, protože v předešlých dnech Kyjev zažíval četné vzdušné útoky, které Rusko provádělo pomocí raket Zircon, Kalibr, Banderol nebo pomocí útočných dronů. Proto ty oslavy nejsou soustředěné na konkrétní místo. Na některých místech se ale přeci jen objevují třeba spontánní koncerty. Některé parky připravily třeba na dnešek speciální květinovou výzdobu, různá muzea zvou na zvláštní výstavy právě k 35 letům nezávislosti. A v ulicích je poměrně i hodně policistů, což je spojené také s tím, že do Kyjeva přijelo mnoho lídrů států, které podporují ukrajinskou obranu. O víkendu se tu třeba sešla severobaltská osmička, tedy formát spolupracující s Ukrajinou ve výrobě bezpilotních systémů. Teď se tu tedy sešla koalice ochotných a tyto schůzky jsou propojené s oficiálními oslavami ukrajinské nezávislosti, ale ty oslavy právě s účastí vrcholných představitelů nejsou veřejné.
0: Protivzdušná obrana je velkým tématem setkání koalice ochotných v Kyjevě. Jsou už, Katko, nějaké výsledky jednání, které by vedly k posílení protivzdušné obrany?
1: Tak například finský prezident Alexander Stubb tu vede delegaci, která podepsala dohody o spolupráci s ukrajinskými společnostmi. Výsledkem je dohoda o tom, že ukrajinské a finské společnosti budou ve Finsku vyrábět různé typy, jak vzdušných, tak pozemních nebo vodních dronů pro ukrajinskou i evropskou potřebu. Pokračuje prezident Stubb.
0: No a Kateřina Havlíková, naše zpravodajka, je právě teď v Kyjevě. Katko, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Vydělané peníze z brigády jsou čeští studenti schopni si ušetřit. Dokonce skoro polovina z nich si odloží stranou víc než 50% výdělku. Ukázalo to červencové šetření UniCredit Bank na víc než tisícovce respondentů od 16 do 26 let. Detaily k tomu za chvíli přidáme.

0: Obsluha v restauracích nebo třeba pomocná síla v obchodech. Nejen na tyhle pozice nastupují studenti o prázdninách na letní brigády. A pokud už si přivýdělek najdou, tak jsou dokonce schopni si i něco ušetřit. Podle průzkumu UniCredit Bank si 8 z 10 studentů alespoň část výdělku z brigády odkládá. Dotazování se v červenci zúčastnilo přes 1000 lidí ve věku 16 až 26 let. Detaily probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, až 44% studentů si podle průzkumu po brigádě odloží víc než polovinu vydělané částky. To, že jsou mladí lidé schopni šetřit, potvrzuje i Marta Gilová z Evropské asociace finančního plánování. Ta v Česku každoročně pořádá workshopy o finanční gramotnosti na školách. Podle Gilové mají často studenti i plán, na co ušetřené peníze použijí, třeba na nákup telefonu nebo dovolené. Zároveň ale mezi nimi roste zájem o investování.
0: Počkej, a do čeho investují?
1: Nejčastěji do investičních ETF fondů, kam vkládá peníze zhruba 43% lidí do 30 let. To vyplývá z letošního indexu investiční gramotnosti, který každoročně sestavuje společnost Portu. Přestože mladí lidé neodkládají pravidelně tak vysoké částky, tak patří mezi odvážnější investory, popisuje analytik Portu Marek Pokorný.
2: Nebojí se také kryptoměn, které drží zhruba 17% mladých, zatímco u celkové populace podíl pouze na 11%, takže se dá obecně říci, že mladí investují dynamičtěji, jsou si vědomí toho, že mají třeba do nějakého konce svého investičního profilu ještě hodně času.
1: Marta Gilová z Evropské asociace finančního plánování ale dodává, že mladí lidé si taky méně ověřují informace, které o investicích dostanou.
3: Nebo komu ty peníze vlastně svěřují, zdali jsou tam rizika, která vlastně jsou s tím spojená, zdali o těch rizicích vědí. A samozřejmě tady taky je důležité vnímat určitou diverzifikaci v oblasti investic a čas vlastně a vztah mezi tím rizikem a výnosem.
1: Proto je podle Gilové důležité, aby si začínající mladí investoři uvědomili, jestli mají dostatečnou finanční rezervu, anebo od koho si nechávají radit.
0: Na mladé lidi se velmi často zaměřují i takzvaní finfluenceři, tedy internetoví tvůrci, kteří poskytují finanční rady. Na co by si u nich měli dát pozor?
1: Marek Pokorný z Portu doporučuje si ověřit, jestli jsou registrovaní investiční poradci. Pokud ne, tak jim například nehrozí postih od České národní banky, když třeba lidem špatně poradí. Podle pravidel centrální banky musí finfluenceři například vycházet ze spolehlivých zdrojů a ty i uvádět, anebo upozornit na případný střet zájmů. Za porušení těchto povinností hrozí pokuta, stejně jako pokud někdo poskytuje poradenství bez licence. Tam je sankce až 150 milionů korun.
0: Vítám, Andrle, dnes tedy mluvil o tom, jak si mladí lidé umí šetřit. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15.30. Jana Gulda a zprávy.
2: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí. Generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas skončí k 1. září ve funkci. Odchází po téměř 20 letech, oznámil to v e-mailu zaměstnancům. Důvodem jeho odchodu je kandidatura do Senátu. Podle ČTK by měl Klase nahradit ředitel odboru civilního letectví Zdeněk Jelínek. Jeho kandidaturu ale musí ještě schválit vládní výbor pro personální nominace. Řecko přesouvá svůj protivzdušný systém Patriot na Krétu. Chce líp ochránit klíčovou námořní základnu Suda před možnými útoky z Íránu. Píše to server ERT News. Armáda oficiálně informaci nepotvrdila. Na základně Suda v minulosti kotvily americké vojenské lodě, které byly posléze nasazeny na Blízkém východě. A dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci buduje tým pro krizové situace. Koordinovat bude práci dobrovolníků z řad vysokoškoláků při živelních pohromách a dalších nenadálých situacích. Nezištná pomoc se už osvědčila například při covidové pandemii, tornádu na Jižní Moravě nebo ukrajinské uprchlické vlně. Sport. Tereza Hrochová nebude nestartovat na nadcházejícím mistrovství světa v silničních bězích. Po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila 9. místo v maratonu, se rozhodla v Kodani nezávodit. Na Instagramu to oznámil její trenér Vladimír Bartůněk.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kamiony od Vyškova a na D2 od Židlochovic. Na D1 na úrovni Vyškova směr Brno přetrvává zdržení hlavně pro kamiony. Na 230. kilometru se ale v těchto chvílích zpomaluje i v levém pruhu. Ke sjezdu na Vyškov západ na 226. jedou osobní auta 5 až 10 minut, kamiony o mnoho déle. V každém případě za Vyškovem už sledujeme v celku plynulý provoz až za Rousínov. Tam zhruba na kilometru 214 opět brzdí nákladní soupravy až do zastavení a posouvají se až do zúžení v Brně u sjezdu na D2 na kilometr 196. Zmíněná dálnice D2 z Bratislavy k Brnu a kolona kamionů od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru. Silnice 33 před Náchodem a více než hodinová kolona už z Polska. Následně se popojíždí i Běloveskou ulicí okolo Kauflandu přes oba kruhové objezdy až do centra k Orlenu. Z druhé strany od Jaroměře se zaplnil příjezd do města, brzdí se v klesání za odbočkou na Nové město nad Metují. A ještě Praha, hlavní část okruhu směrem zde jedna k letišti. Kolona vás čeká na výjezdu z Lochkovského tunelu. Pomaleji se jede až na úroveň Barandova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
7: Jedu vlakem Českých drah.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jeho východní polovině území až zataženo a během dne začne přibývat oblačnost i jinde. Hlavně na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezký odpoledne vám přeji. Tenisové fanoušky v New Yorku teď více než kdy jindy láká smíšená čtyřhra na US Open. Třeba proto, že v ní nastoupí Serena Williamsová po boku s Carlosem Alcarazem. Jaká jsou tam tedy pravidla pro nasazování, to uslyšíte ještě v téhle půl hodině.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Liberecká zoologická zahrada skončila s chovem lachtanů hřívnatých. Poslední samec tohoto druhu o víkendu uhynul poté, co snědl hlavu plastové panenky. Proč se chovatelům nepodařilo cizí předmět v břiše zvířete odhalit a jaké má zahrada plány s volným bazénem, to probereme za chvíli.

0: Liberecká zoologická zahrada hledá nové lachtany, kteří nahradí uhynulého samce Huga. 17-letý lachtan hřívnatý zemřel v noci z pátku na sobotu. Následná pitva potom ukázala, že měl v břiše plastovou hračku. Detailnější informace už přidá redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Hugo byl posledním lachtanem, kterého liberecká zoo měla. Chovatelé ho našli v sobotu ráno bez známek života v bazénu. Pozdější pitva ukázala, že v jeho žaludku je plastová hlava panenky, která pravděpodobně smrt zapříčinila. Aktuálně se ale ještě provádí laboratorní testy, které by mohly ukázat víc. Plastová hlava patřila panence, jejíž tělo chovatelé z bazénu vylovili ve čtvrtek podle hlavního zoologa Luboše Melichara, ale lachtan nejevil známky jakéhokoliv zdravotního problému.
2: Nic nás nevarovalo, že by měl být zdravotně nějak v jakýkoliv indispozici, fungoval, normálně přijímal krmení, den předtím žádný problém nebyl.
1: Podle Melichara by bylo zároveň u lachtana velmi náročné provádět jakákoliv kontrolní vyšetření. Zvíře by muselo být pod narkózou, kterou často špatně snáší. Současně podle zahrady neexistuje spolehlivý nástroj, který by plastovou věc v žaludku zvířete dokázal odhalit.
0: Zavede zahrada nějaká bezpečnostní opatření, aby se to už neopakovalo?
1: Podle ředitele zoo Davida Nejedla chce zahrada především apelovat na návštěvníky, aby se nebáli nahlásit, že jim do bazénu nebo jiného výběhu cokoliv spadlo. Podobné incidenty by mohly pomoct odhalit taky kamery, které chce zoo u bazénu posílit. Cizí předměty nenašla v břiše lachtanů poprvé. Už v roce 2007 v Liberci uhynula samice Maravilla. V jejím břiše se tehdy našla například pamětní mince, tuška nebo peněženka. Kvůli tomu zahrada následně upravila skleněné zábradlí u bazénu tak, aby lépe bránili pádu předmětů do vody.
0: Zahrada už hledá nové lachtany, kteří se nastěhují do bazénu. Odkud by mohli být?
1: Vedení zoo jedná s koordinátory chovných programů i s dalšími zoologickými zahradami. Hugovi bylo 17 let a podle chovatele Melichara to byl už starší jedinec, přesto byl vitální a zahrada ho připravovala i na případný přesun do některé z jiných zahrad. I proto jednání o nových lachtanech zahájila už na začátku letošního roku. Prozatím ale není jasné, odkud by mohla nová zvířata být. Před jejich nastěhováním chce zoologická zahrada bazén a jeho zázemí opravit, do Liberce se ale už nevrátil lachtani hřívnatí. Jejich chov vyžaduje přísné podmínky a ty zahrada nesplňuje. Hugo byl tak poslední lachtan hřívnatý v Liberci. Nahradit by ho mohli lachtani kalifornští. Pokud se nepodaří sehnat nové lachtany, nabízí se podle ředitele Davida Nejedla taky možnost přesunout do bazénu tučňáky.
0: Kateřina Kubíčková nás tedy přivedla do zoo Liberec. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

Smíšená čtyřhra se hraje na Grand Slamech od konce 19. století. Nejdříve s ní začali v Americe, kde ji ale také v posledních letech pořadatelé zásadně změnili. A to k nelibosti špičkových deblistů. Detaily k tomu přidáme za chvíli.

0: V New Yorku začne poslední tenisový grandslam sezóny a ze všech hlavních soutěží odstartuje nejdříve ta zřejmě nejkontroverznější. Smíšená čtyřhra v New Yorku má totiž zvláštní pravidla nasazování i počítání a je tak úplně jiná než na ostatních velkých turnajích.
1: Game, set and match.
2: Právě v Americe zařadili smíšenou čtyřhru jako první do programu Grand Slamového turnaje. Oficiálně od roku 1892 a až v dalším století se pak postupně přidávaly turnaje Velké čtyřky ve Francii, Velké Británii a v Austrálii. Mix v New Yorku má i tři československé nebo české šampiony, v tomto případě vítězky Janu Novotnou, Helenu Sukovou a Andreu Sestiny Hlaváčkovou.
3: And now let's hear it for our champions, Andy Hlaváčková. And Max Mirny.
2: Ale zatímco v Paříži, Wimbledonu i v Melbourne je mix stále součástí hlavního programu, v New Yorku ho v posledních letech začali pořádat ještě v týdnu před Grand Slamem, v obvyklém termínu pro kvalifikaci dvouher a navíc tenisty si organizátoři zvou podle svého vlastního klíče, který upřednostňuje hvězdné singlisty, ale zároveň dost přehlíží špičkové deblisty.
4: Podle mě to nemá nic s mixem společného, vlastně můžou to spíš pojmenovat mix singles championships než mix doubles, prostě ano, jenom marketingový tah, aby přitáhli ty top hráče a i vlastně to skórování udělali podle mě z toho úplnou exhibici.
2: Vyprávěla Kateřina Siňaková, která loni vyhrála smíšenou čtyřhru ve Wimbledonu společně s Nizozemcem Samem Ferbeckem, byla léta světovou jedničkou v ženském deblu, ale pro mix na US Open to bylo málo. Její kritika v tehdejším rozhovoru pro radiožurnál Sport měla velký ohlas. Přidávali se i další a podobné je to i letos. Mnozí fanoušci píšou na sociálních sítích o nedostatečném respektu k předním deblistům. Pořadatelé jsou ale o svém kroku přesvědčeni. Velké hvězdy přilákají ke sledování mnohem víc diváků i na těch největších dvorcích a grandslamový turnaj tak získává velmi atraktivní týden navíc. Mimochodem, nejlevnější lístky na zítřejší program na centrálním dvorci Artura Ashe se daly dnes dopoledne českého času pořizovat v přepočtu za 2000 korun. Ano, oficiálně sice US Open začíná až v neděli 30. srpna, ale přední světové hráče uvidí lidé už dřív. V hlavní soutěži mixu se tento týden představí třeba Srb Novak Djokovic s běloruskou Arinou Sabalenkovou. Divokou kartu od pořadatelů dostali například Američanka Serena Williamsová a Španěl Carlos Alcaraz, Češi Karolína Muchová a Jakub Menšík a také vítězové dvou posledních ročníků Italové Sara Erániová a Andrea Vavasory. Právě Erániová a Vavasory, kteří se teď na velkých turnajích soustředí jenom na čtyřhru, se loni

tajili tím, že chtějí bojovat i za ostatní špičkové deblisty, kteří se za nových pravidel do mixu na US Open vůbec nedostanou. A nebo byli pozváni jenom do kvalifikace, jako teď světová jednička v ženské čtyřhře Kateřina Siňaková a její spoluhráč Brit Henry Patten, pro změnu lídr mužského deblového žebříčku. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Pachatel si musel ty místa vytipovat dopředu. Žádný kamery, žádný svědci.
4: Na něco jsem přišla.
5: Nevadí vám, že zkouším?
4: Nevadí, jdeme hned.
6: Petra je mrtvá. Kdo byl její milenec?
7: Vy nemáte přehled, co dělá a kde je?
6: Takže my tady objasníme případ století a nikdo se o tom nedozví.
8: Víte to vy a vím to já.
0: Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
10: Soud prodloužil jiříkovskému vazbu, obviněný je v bitcoinové kauze. Vláda plánuje zákaz prodeje obohaceného technického konopí. Veslařky Flamíková se Šantrůčkovou se chystají na start světového šampionátu. Na dálnici D1 na 83. kilometru směrem do Brna blokuje stoupací pruh porouchaná dodávka. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě i přehánky a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Tomáš Jiříkovský zůstane ve vazbě další 3 měsíce. Prodloužil mu krajský soud v Brně, a to kvůli obviněním v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Nádvoří soudu policie úplně uzavřela. Podle obžaloby se dnes programátor Jiříkovský poprvé k případu vyjádřil. Podrobnosti ale státní zastupitelství neřeklo. Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měla rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Jedno z opatření má mířit podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO na technické konopí.
11: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
10: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by neměl být dostupný lidem mladším 21 let. Ministr vnitra Metnar taky po jednání vlády oznámil, že ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace končí Vladimír Posolda. Jeho rezignaci vláda schválila. Posolda povede zpravodajskou službu do konce září, od října ho nahradí ve funkci diplomat Miroslav Toman. Posolda stál v čele rozvědky od roku 2022. Evropská komise schválila v přepočtu téměř 150 miliard korun na protivzdušnou obranu Ukrajiny. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky a půjdou na nákup a rozmístění dalších raket, munice a radarů. V den, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti, zasedá v Kyjevě takzvaná koalice ochotných.
12: Do Kyjeva například dorazil nový britský premiér Andy Burnham, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová nebo prezidenti a premiéři pobaltských států. Od soboty je ve městě také americký generál Keith Kellogg. S ním prezident Volodymyr Zelenský jednal o nákupu a dodávce střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Velká Británie chce zase Francii pomoci otevřít na Ukrajině montážní linku na rakety dlouhého doletu. On the defense side. Finský prezident oznámil, že finské a ukrajinské společnosti budou ve Finsku vyrábět drony pro ukrajinské a evropské potřeby. Oznámil také 2 balíčky pomoci pro Ukrajinu. Jeden se týká protivzdušné obrany a druhý zajištění energetického sektoru, na který Rusko útočí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
10: Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Sklizeň poznamenalo sucho a vysoké teploty. Klesl taky obsah alfa hořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Ty se v průměru pohybují okolo 3%, říká pěstitel Ondřej Šťastný.
13: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude v průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jo. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušební a bylo to i pod 2%, takže je to špatný a nevypadá to, že by se to už zlepšilo.
0: Sport.
5: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vstoupí v Nizozemsku do mistrovství světa. Českou dvojku bez kormidelníka čeká už za necelých 50 minut rozjížďka. Z ní dvě nejlepší posádky projdou přímo do semifinále. Trenér českých reprezentantek Petr Blecha věří ve zúročení dobrých výsledků z této sezony.
14: Na všech závodech jsme byli na ty pomyslné bedně, takže jsme ukázali zoubky, no a teď to teda musíme zúročit tady na mistrovství světa. Nebudu říkat, že patříme k favoritkám, to jsou naše rumunské soupeřky a Američanky. My patříme mezi takových těch dalších 4-5 kandidátek, který si to můžou rozdat v finále a pak po co nejlepší umístění další.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 za Koberovicemi, na D48 před Těšínem. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za nájezdem od Koberovic na 83. kilometru těsně před odpočívkou z Peřice. Blokuje stoupací pruh porouchaná dodávka, teď už označená světelnou šipkou. Nákladní vozidla tak vybočují do pravého pruhu. Na D48 před Českým Těšínem směrem z Frýdku Místku buďte obezřetní za sjezdem na Třinec. V okolí 67. kilometru pobíhá v příkopu srnka. Může zabloudit i přímo do vozovky. Raději zpomalte a projíždějte s opatrností. D48 z Frýdku Místku do Těšína 67. kilometr. Srnka v blízkosti dálnice. Na dálnici D55 na začátku nového úseku u Babic směrem do Hodonína na 42. a půltém kilometru bourala dvě osobní auta. Průjezd je tam značně komplikovaný. Kolony popojíždí v obou směrech. Nesouvislá téměř 20-minutová začíná už na výjezdu z Napajedel. Z druhé strany se brzdí za sjezdem na Staré Město na 44. kilometru. Odtud ztratíte přibližně 15 minut. A 33. před Náchodem, stále více než hodinová kolona už z Polska. Následně se popojíždí celým městem až k čerpací stanici Orlen. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě taky přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
9: My vám přejeme dobré odpoledne, s Radiožurnálem jste v 16 hodin 6,5 minuty. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun, shodla se na tom tripartita a růst by měla i v dalších letech. Jaký je plán a jaké připomínky zástupci zaměstnavatelů a odborů měli, tak to probereme za chvilku v úvodu této vysílací hodiny odpoledního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. Podrobnosti teď přidáme na Radiožurnálu s reportérkou Janou Čermákovou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Sociální partneři, tedy zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů, po společném jednání potvrdili, že se na automatickém vzorci shodli. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, jak konkrétně by se měla minimální mzda postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok.
2: Na rok 2028, poněvadž se to děje na dva roky, tak by to mělo být 45,8%. To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 000 korun navýšení.
1: Podle odborů by minimální mzda měla růst rychleji. Poukazují na to, že Česko má částku jednu z nejnižších v Evropské unii a nižší než sousední Polsko. I když předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula po jednání tripartity řekl, že dnešní dohodu vítá, do budoucna budou odbory žádat víc.
3: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
1: V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí.
0: A co bude zvýšení minimální mzdy znamenat pro zaměstnavatele?
1: Tak i oni navýšení podporují. Přestože to pro zaměstnavatele bude podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje bolestivé, chtějí dosáhnout toho, aby byl vývoj minimální mzdy předvídatelný.
4: Příští rok minimální mzda poroste velmi dramaticky, přes 10% meziročně. Tak jako zaměstnavatele chceme ctít ten vzorec jako takový, protože ten nám dává jistotu a stabilitu výpočtu.
1: Předpis o růstu minimální mzdy teď dostane na stůl vláda. Podle ministra práce Juchelky ho schválí hladce.
0: V odpoledním Radiožurnálu jsme se spojili taky s reportérkou Janou Čermákovou. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Berlínské divadlo přišlo s nápadem vyhradit odpoledne v městském bazénu pouze pro černošské děti a jejich rodiny. Smyslem bylo vytvořit pro ně bezpečné prostředí. Kvůli výhruškám ale nakonec divadlo akci zrušilo. No a o tomto případu povíme víc ve vysílání odpoledního radiožurnálu za chvilku s naším berlínským zpravodajem. Teď pro vás máme ještě písničku Obuj si mé boty od Marka Ztraceného.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Jedno odpoledne v městském bazénu v Berlíně určené jen pro černošské děti a jejich rodiny. To byl plán známého divadla Volksbühne. Jenže se ukázalo, že nápad je politicky neprůchodný. Záměr vyvolal takové reakce, že od něj divadlo raději ustoupilo. Více řekneme se zpravodajem radiožurnálu v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne. Tak celé to byl vlastně projekt nového uměleckého ředitele divadla Volksbühne Matiase Lilienthala, který se rozhodl, že na léto, kdy divadlo má přestávku, kdy jsou divadelní prázdniny, takže přímo před něj na náměstí Rozy Luxemburgové postaví bazén. Ten tam opravdu je. Je to taková regulární 25. K dispozici jsou nejenom sprchy, ale taky třeba stánek s hranolkami. Vstup je zdarma, ale předem si je potřeba zarezervovat časové okno, jakou časovou vstupenku. No a celé to má být takový jednak kritika, řekněme, chátrající infrastruktury. Dlouhodobě se mluví o tom, že v Německu v různých obcích se ruší veřejné bazény a koupaliště a děti kvůli tomu neumí plavat. No a zároveň to má být taková vlastně alternativní scéna, která má vyvolávat i debaty o tom, co má dnes plnit umění, jaké má mít funkce, čemu má sloužit, a to i za situace, kdy je podporované z veřejných rozpočtů.
0: Někde se objevila cenovka v přepočtu asi 7,5 milionu korun za to, aby stál bazén od srpna do října v centru Berlína. Ty jsi ale říkal, že samotné vstupné je zdarma, tak jak došlo k tomu, že bazén měly mít vyhrazené černošské děti?
1: Ten bazén po většinu otevírací doby od rána do večera je otevřený všem, ale někdy jsou v něm třeba kurzy plavání, anebo se dává divadlo tedy prostor různým organizacím, takže bylo odpoledne, kdy ten bazén byl vyhrazený pro například street workery, jedné organizace, která pracuje s lidmi bez domova, a jindy v tom bazéně zase nebyl nikdo. To měla být ze strany divadla tak podpora jednoho sdružení, které prosazuje, aby se v Berlíně smělo plavat i v řece ve Sprévě. Žádné z těchto omezení pravici nebo i krajní pravici nějak nepobouřilo, ale problém právě nastal v situaci, aby to jedno odpoledne dostal spolek černošské komunity. Each One Teach One se jmenuje ten spolek. Černošská komunita v Berlíně věnuje se hlavně dětem a mládeži. I ze strany křesťanských demokratů, strany CDU, se ozvalo, zaznělo v tomto případě, že je to jakési nepochopitelné vylučování bílých, a předsedkyně strany AFD, Alternativy pro Německo, Alice Weidlová, ta to rovnou přirovnala k apartheidu. Samozřejmě hlavně na sociálních sítích to vřelo, že se bílému člověku děje nějaká újma nebo bezpráví.
0: Ve vysílání radiožurnálu zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Díky a pěkný den.
1: Děkuji, hezký den.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Kvůli novému zákonu o doplňkovém penzijním spoření se produkt penzijním společnostem nevyplatí, tvrdí to prezident Asociace penzijních společností Radek Moc. Návrh vlády některé poplatky snižuje a další ruší. Podle Moce tak nebudou penzijním společnostem stačit příjmy ani na pokrytí základních nákladů. Každý nový klient tak podle něj bude pro penzijní společnost znamenat ztrátu. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně Celsia. O 1 stupně tak padl dosavadní rekord z března 2024. Stoupající teploty oceánů podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a případně zesílení bouří. Parlamentní volby v Kazachstánu vyhrála s 71% hlasů provládní strana Adilet. Letos je založili spolupracovníci úřadujícího prezidenta Kasyma Žomarta Tokajeva. Výsledek tak ještě upevní prezidentovu pozici. Kromě vítězné strany se do parlamentu dostaly ještě 4 další politická uskupení. Všechny jsou loajální Tokajevovi. Opozice se podle agentury AFP nemohla voleb zúčastnit. A poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení. Rána ale budou chladná. Přes den bude většinou 20 až 24 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropické teploty. Teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť. Sport. Přesně za měsíc začíná basketbalová Euroliga. V ní se v dresu Hapoelu Tel Aviv představí i český reprezentant Tomáš Satoranský. Ještě před začátkem sezóny je na programu takzvaný Super pohár v Abu Zabí. O nově vytvořené každoroční soutěži pro 4 týmy dnes informovali zástupci soutěže. První ročník se bude konat 18. a 19. září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D55 u Babic na D1 zdržení za Vyškovem. Na D55 na novém úseku dálnice u Babic trvají komplikace na 42. a půltém kilometru. Ve směru na Hodonín stále odklízejí následky střetu dvou osobních aut. Kolony se táhnou v obou směrech. Téměř půl hodiny strávíte po pojížděním už kousek za Napajedli. Z druhé strany se brzdí za Starým městem na 44. kilometru. Tam je zdržení o něco málo kratší, přibližně 20-minutové. Na D1 na trase z Vyškova do Brna čekejte kolony v několika úsecích. Kamiony poprvé zastavují okolo 221. kilometru, poté za Rousínovem na 215. a do třetice i před omezením mezi Holubicemi a Rohlenkou. A odtud až do Brna ke sjezdu na D2 pokračuje jejich nesouvislá fronta. D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna zůstává plná nákladních souprav. V pravém pruhu brzdí v okolí sjezdu na Židlochovice chvílemi už před ním na 12. kilometru. A na 33 trvá silný transitní provoz na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Kolona se vleče už za hlavního průtahu městem Kudova zdroj. Odtud do centra Náchoda je to stále téměř na hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 20 a na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Odpolední radiožurnál pokračuje v 16 hodin 34 minuty a hostem 20 minut radiožurnálu po 17. bude poslanec z rozpočtového výboru Jan Hrnčíř z SPD. Tak s námi zůstaňte i dál, budeme rádi.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Pokračuje odpolední radiožurnál. Rusko se údajně připravuje na novou vlnu mobilizace. Oficiální rozhodnutí Kremlu ještě nepadlo. V zemi se ale pořádají vojenská cvičení, která testují připravenost armády. No a probereme to po Petru Fialovi.

0: Rusko testuje připravenost regionu na novou vlnu mobilizace. V zemi se podle listu Wall Street Journal pořádají cvičení, při kterých armáda zjišťuje například, jestli má nové vojáky kde ubytovat a čím vyzbrojit. Jedno takové cvičení bylo v červenci v ruské Kaliningradské oblasti. Znovu to vyvolalo spekulace o tom, že Kreml plánuje vyhlásit novou vlnu mobilizace hned po zářijových parlamentních volbách. Diskuzi pozorně sleduje taky komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který je teď ve studiu Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké nové informace přináší Wall Street Journal?
1: Tak jsou to právě s odvoláním tedy na zdroje v západních tajných službách ty konkrétní příklady, kdy se zjevně ruská armáda snaží vyvarovat podobného chaosu, jaký byl v podzimu roku 2022, kdy oni je mobilizovali nějakých 300 tisíc lidí, byly s ním obrovské problémy, protože kartotéky byly papírové, najednou potom zjistili, že ty lidi nemají kam ubytovat, takže v listopadu je prostě ubytovali v nějakých stanech někde na poli, což samozřejmě v Rusku v listopadu není úplně to, co chcete. Neměli instruktory, takže byly případy, kdy prostě ta jednotka se akorát naučila pochodovat a po dvou týdnech byla poslána na frontu, takže teď vidíme, že se z toho ruská armáda chce poučit.
0: Proč jsou k možnosti mobilizace někteří pozorovatelé skeptičtí?
1: Hlavně ti vojenští analytici říkají, že problém na frontě není nedostatek vojáků, ale ten charakter samotné války. Prostě v okamžiku, kdy nemáte jasnou frontu, ale prostě jakousi killzónu v rozsahu nějakých 30 kilometrů, kde každý den lítají stovky dronů, tak a žádná jednotka větší než 5 vojáků prostě nemá šanci tam přežít déle než pár hodin, tak v okamžiku, kdy tam naženete tisíce lidí, tak samozřejmě možná někdo tu frontu prorazí, ale není nikde, jednak budete mít obrovské ztráty a není nikde řečeno, že prostě ti, kteří projdou, se tam také dokáží udržet.
0: No a jak by případná mobilizace měla vypadat?
1: No to se právě o tom také hovoří, že z těchto důvodů, že vlastně nepotřebujete tu mít tu obrovskou masu vojáků, ale spíš menší, lépe vycvičené lidi, takže může být, že prostě ta mobilizace bude týkat třeba 10 000 lidí jeden týden, další 10 další, že se budou vybírat hlavně třeba mladší lidé, kteří prošli vojenskou službou a tím pádem by to také snížilo ten jako tu nespokojenost ruského obyvatelstva, protože mobilizace už v tom roce 2020 byla mimořádně nepopulární, ze země odjelo nějakých 700 tisíc lidí, takže tohle by se možná dalo vyvarovat.
0: Ve studiu Radiožurnálu komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Díky.
1: Naslyšenou.

Tomáš Jiříkovský, obžalovaný v bitcoinové kauze, zůstane dál ve vazbě. Během dnešního jednání podle obžaloby nastínil možnosti spolupráce. Za chvilku dodáme víc podrobností i k tomuto tématu. Teď ještě Tom Grennan.

0: zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce. Je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
1: Jiříkovský podle Slámové dnes mluvil jenom k jednomu ze dvou případů, a to k tomu, který se týká provozování nelegálního tržiště s drogami na Darknetu a k legalizaci výnosů z téhle trestné činnosti. Za to pro něj obžaloba žádá 20 let vězení. V soudní síni měl dnes Jiříkovský dva advokáty, ti se odmítli jakkoliv vyjádřit. To dnešní jednání trvalo nezvykle dlouho, 2,5 hodiny. Doprovázela ho mimořádná bezpečnostní opatření. Nádvoří policie je zcela uzavřela a policisté v kuklách a v neprůstřelných vestách měli dlouhé zbraně, jejich kolegové v civilu se pohybovali po budově soudu. Sám Jiříkovský měl na hlavě kuklu a na sobě neprůstřelnou vestu a do jednací síně vcházel v poutech a s nějakými papíry v rukou.
2: A pokud jde o druhý případ Jiříkovského, který se tedy týká daru pro stát, k tomu dnes nic neřekl?
1: Podle státní zástupkyně ne. Konkrétně mělo jít o darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti. Za to pro něj požaduje obžaloba dalších 9 let vězení. V téhle kauze jsou obžalovaní ještě 3 lidé. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve z ODS, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Jiříkovského Karim Tic. Všichni dřív vinu popřeli. Blažkovi i Daňhelovi navrhuje státní zastupitelství 6,5 roku vězení a peněžité tresty. Údajně pomohly prát špinavé peníze a zneužili pravomoci úřední osoby. Karima Tice chce Slámová poslat za organizování legalizace výnosů do vězení na 8 let, na stejnou dobu pro něj žádá taky zákaz činnosti a usiluje i o uložení peněžitého trestu.
2: Reportérka Radiožurnálu Alena Hesová, chvilku před 17. hodinou. Díky a pěkný den.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli s tebou fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než holku.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
3: Jo.
1: To je Matyáš.
3: Potřeba čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
6: Jáchymovské doly. Falešná žloutenka. Dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
7: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Monika Chmielová.
8: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit na 24 900 korun. Hasičům v americkém státě Nevada se nedaří dostat pod kontrolu požár na hranicích s Kalifornií. Po 3 hracích dnech v řadě mají české volejbalistky na evropském šampionátu volno. Na novém úseku dálnice D55 u Babic vyšetřují nehodu 2 osobních aut. A zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě přehánky, teploty až 26 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Příští rok by se minimální mzda mohla zvýšit o 2500 korun na 24 900 korun. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce Aleš Juchelka z ANO. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o další 2000 korun. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odborových svazů Josef Středula dohodu vítá. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování minimální mzdy.
10: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
8: Hasiči v americkém státě Nevada bojují s ohněm, který se blíží k městu Reno. Živel už zachvátil 60 kilometrů čtverečních plochy. Nevadský guvernér Joe Lombardo vyhlásil v okrese u hranic s Kalifornií stav ohrožení.
11: S ohněm bojuje skoro tisícovka hasičů. Guvernér aktivoval národní gardu, která jim poslala na pomoc 60 příslušníků a 2 posádky hasicích vrtulníků. Úřady nařídily evakuaci 42 tisíc obyvatel a dalších 45 tisíc jich dostalo varování, že příkaz k opuštění jejich domovů může přijít. Velitel policie ve městě Reno Cory Solferino vyzval občany, aby brali výzvy k evakuaci vážně a umožnili policistům, hasičům a dalším záchranným složkám na místě účinně zasahovat. Při požáru se zatím zranilo 6 lidí, z toho 3 jsou hasiči. Podle úřadů vznikl požár lidským přičiněním. Kdo jej způsobil, ale neuvedli. Pavel Novák, Radiožurnál.
8: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni v říjnu ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumpersku 57-letého muže. 2 týdny předtím okradl a zranil 3 muže. Jeden z nich na následky zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také dialoupeže a jeden případ výtržnictví.
12: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení dnes došlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. Doznání se k jednání, na to nějakým způsobem musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
8: Rozsudek není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání.
13: Sport. České volejbalistky mají po 3 hracích dnech na mistrovství Evropy v Brně volno. Jejich program přibližuje nahrávačka Kateřina Valková.
14: Ty 3 vlastně zápasy byly teďka hodně náročný, jak fyzicky, tak si myslím, že i psychicky, protože sice je super hrát před domácím publikem, ale zároveň jsou to vlastně asi i trošku víc stres a nervy pro nás. Takže si myslím, že to věnujeme nějaký regeneraci, posilovna, možná nějaký lehký trénink a už se budeme vlastně zase soustředit na úterní zápas.
13: Zítra se česká reprezentace utká s Ukrajinou. Zápas odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Prezident fotbalové Evropské unie Alexander Čeferin nebude příští rok usilovat o pozici šéfa Mezinárodní fotbalové federace. Slovenský funkcionář to řekl v podcastu The Rest is Politics s tím, že doufá, že současný šéf světového fotbalu Švýcara Gianni Infantino bude mít v březnových volbách jiného silného protikandidáta.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D55 u Babic a na D10 u Bezděčína. Na D55 u Babic směrem na Hodonín pokračují s vyšetřováním kolize dvou osobních aut na 42. a půltém kilometru. Kolona ve směru z Otrokovic už se výrazně zkrátila. Přibližně 15 minut po pojíždí za Spytihněví od čerpací stanice Tank Ono. Naopak se protahuje ta od Starého Města. Ze 45. kilometru ztratíte téměř půl hodiny. Na D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte zdržení kousek za Mladou Boleslaví. Těsně před sjezdem na Bezděčín na 41. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Dá se projet pouze jedním pruhem, zpomaluje se za odbočkou na Jičín na 43. kilometru. Na D1 z Vyškova do Brna trvá silnější provoz. Zdržení nabírají hlavně kamiony v pravém pruhu. Sunou se přibližně z 220. kilometru až do omezení u D2. A v Praze teď velice opatrně v Blance. Těsně před výjezdem do Nové Povltavské směr Troja blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo a během dne začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky a nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
5: Jak vysoký schodek státního rozpočtu si můžeme dovolit? Kdy vláda začne konsolidovat veřejné finance? A proč bychom měli rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen rozpočtového výboru sněmovny za SPD Jan Hrnčíř. Dobrý den.
15: Dobrý den vám i posluchačům.
5: Rozhovor natáčíme v 15 hodin. Schodek státního rozpočtu se zatím rýsuje jako vyšší než letošní. Podle ministryně financí prý nepřekročí 400 miliard korun. To vás nechává chladným?
15: Rozhodně nenechává. Já vůbec nemám radost z toho, že generujeme poslední roky takové vysoké schodky, protože ta rychlost, jakou se Česká republika zadlužuje nebo respektive zadlužovala v uplynulých 5-6 letech, tak je samozřejmě příliš vysoká. Už ta dluhová služba, ty úroky, které musíme platit, jsou poměrně vysoké. Na druhou stranu taky si musíme uvědomit, že jsme v takové kondici, kdy byly podinvestovány třeba investice do dopravní infrastruktury, na rozdíl třeba od sousedních států, které lépe investovaly do rozvoje dálniční sítě, vysokorychlostních tratí a tak dále. S tím jsme trošku zaspali, takže my to musíme prostě dohánět.
5: Dobře, ale Babišova vláda slibovala, že bude pracovat na postupném snižování deficitu a na zlepšování hospodaření státu. Nemáte pocit, že teď dělá pravý opak?
15: Nemám ten pocit. My se snažíme opravdu spíš proinvestovat. Ty schodky, říkám, netěší mě to nijak. Na druhou stranu jsme v nějaké realitě. Není možné z roku na rok třeba snížit schodek, tak jak nám naplánovala minulá fialová vláda zákonem rozpočtové odpovědnosti, že na rok 2027 by musel být schodek pouze 150 miliard, že pokud by se měli škrtnout takový obrovská částka, tak by to dopadlo samozřejmě na veřejné služby a další věci, to bychom nebyli schopni v podstatě financovat nic a o investicích bychom si mohli jenom povídat.
5: Dobře, takže ale 350 až 400 miliard korun, nevím, jak to odhadujete vy, to je přece příliš.
15: Je to vysoký schodek, na druhou stranu v roce 22, vlastně to byl první rok Fialovy vlády, tak byl schodek nějakých 361 miliard.
5: Nebyla ta realita trošku jiná, měli bychom připomenout, že byl covid a tak dále.
15: No tak covid skončil de facto, že začátkem roku 22, nebo respektive to byl rok 2021. Ale já to nechci se k tomu vracet, já jsem to říkal jasně, že ty schodky mě nějak netěší, My jsme říkali, že prostě chceme konsolidovat veřejné finance, že rozpočet na rok 28 bude o 0,5% strukturálního salda nižší, takže chceme jít dolů, protože si uvědomujeme, že pokud bychom to tempo nechali tak, jak je, tak bychom narazili na tu dlouhou brzdu a to s ním nepřeje.
5: No ale například hlavní ekonom Portu Jan Berka je k tomuhle skeptický, k tomu roku 2028. Podle něj, čím blíž jsou volby, tím obtížnější je prosadit nepopulární úspory nebo zvýšení příjmu. Konsolidace se má podle něj dělat v dobrých časech, nikoli slibovat na dobu, kdy už dobré časy být nemusí. Takže není to pozdě ten rok 2028?
15: V dnešní turbulentní době předpovídat, kdy budou dobré nebo zlé časy, je velmi těžké. Viděli jsme to třeba teď s konfliktem na Blízkém východě. Těžko se dá predikovat. Na druhou stranu, my prostě chceme těmi investicemi probudit budoucí hospodářský růst. Větší třeba sousední Polsko, když vezmu příklad, tak to se zadlužuje ještě rychlejším tempem, dejme tomu, ale taky mají téměř dvojnásobný růst ekonomiky, takže pokud jsou ty dluhy, řekněme, na rozumné investice, tak to pomáhá potom i do budoucna tomu růstu, nehledě na tom cyklu těch voleb, to asi by nemělo být úplně rozhodující.
5: Podle ekonoma Jana Budeše sledujeme očekávaný výrazný růst výdajů na důchody, na platy ve veřejném sektoru, na náklady na zrušení poplatku za média a veřejné služby spolu s vyššími investicemi, o kterých jste mluvil, zejména do infrastruktury. Z toho ale mu vychází odhad nárůstu deficitu veřejných financí do blízkosti 3% DPH. Vy to vidíte jak?
15: 3% HDP, myslíte?
5: Pardon, já se omlouvám. Samozřejmě měl jsem na mysli hrubý domácí produkt, omlouvám se.
15: Ano, je to přesně tak. To jsou nějaké odhady, ale samozřejmě my jsme řekli, že prostě chceme ty výdaje směřovat směrem občanům, takže jsme škrtli třeba ty výdaje na solární barony, které se na podporu těch obnovitelných zdrojů energie, které se prostě platí ve fakturách, platí domácnosti, platí firmy. Chceme prostě ulevovat. Jo? Teď samozřejmě jsme řešili, jakým způsobem ulevit i samozřejmě seniorům a další, že prostě ta valorizace zákona prostě bude nižší, takže pokud třeba stát převezme placení, jak se tady zaznělo, za média veřejné služby těch poplatků. Samozřejmě bude pokračovat to, že stát převezme ty poplatky, ty obnovitelné zdroje, to jsou všechno věci, které uleví těm domácnostem v těch nákladech třeba na živobytí a tak dále. Takže prostě jdeme tohle cestou, tak jak jsme slibovali. A paralelně s tím samozřejmě děláme i úsporná opatření. Provozní výdaje pro letošní rok se zeškrtaly o 12 miliard. Pro příští rok to bude ještě mnohem víc, ta ambice mnohem vyšší. Škrtáme prostě zbytné výdaje, zbytné dotace, snažíme se zeštíhlovat agendy, aby jsme mohli zeštíhlovat stát, tak samozřejmě potřebujeme i pružnější zákon o státní službě, takže jsme schválili novelu. Takže prostě postupujeme postupně, jak jsme slibovali v programovém prohlášení i před obama voličů.
5: No a kde na ty plánované výdaje ale vláda vezme prostředky?
15: Jak jsem teď říkal.
5: Jenom na úsporách?
15: Na jedné straně jsou to úspory.
5: Ano.
15: Samozřejmě to je nepochybně jedna část. Druhá část je podpora investic, které do budoucna mají generovat větší ekonomický růst, takže vyšší daňové příjmy. A taky samozřejmě řešíme i tu příjmovou část, takže jsme schválili novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, tak, aby prostě se narovnalo to prostředí, aby třeba nějakým těm daňovým únikům nedocházelo, měl by to být další přísun peněz do rozpočtu, takže snažíme se i samozřejmě zefektivnit výběr daní, aby nebyly tak vysoké daňové nedoplatky a další věci. Takže to jsou všechno věci, které se odehrávají postupně, říkám, zeštihlování těch agent.
5: Já vím, ale přece dobře víte, že ten slibovaný efekt znovu zavedení EET se odhaduje někde kolem 14 miliard korun, což, jak víte, makroekonomové označují za drobné.
15: Jak se to vezme samozřejmě, drobné, ale říkám, nemůžete vzít jednu jednotlivost, jo? Říkám, to je celá řada těch opatření, ať už prorůstových, úsporných, dalších, takže dohromady ten celek, aby vytvořil tady nějaké prostředí, které samozřejmě bude pak generovat nižší schodky, ideálně vyrovnaný rozpočet.
5: No, ale zatím k němu úplně nesměřujeme, v tom se asi shodneme.
15: To v tu chvíli samozřejmě není reálné.
5: No, ale když si vezmeme, že třeba znovu zavedení EET spojujete poměrně málo pochopitelně třeba se snížením DPH na nealkoholické nápoje, takže získaných 14 miliard se bude hned čas odečítat, tak dá se to relativizovat, to, co jste řekl?
15: No, zase v tom objemu to nebude tak moc. My se s tím samozřejmě snažíme podpořit i trošku ty restaurace, ty restaurační služby, protože se ukázalo, že i díky tomu covidu, tak ten sektor tady restaurace, tady to služeb, tak utrpěl poměrně. Lidé se prostě naučili, jak se říká, pít doma, stravovat se doma, takže my to chceme jako tomu sektoru trošku pomoct, protože zase to samozřejmě další...
5: A vy věříte, že se to snížení DPH promítne do těch cen, že to opravdu pomůže k tomu, co jste teď popsal?
15: Zcela nepochybně se to promítne a pomůže to. My to chceme prostě tímhle způsobem podpořit ty restaurace, protože se ukázalo, že opravdu třeba to stravování utrpělo poměrně hodně, že oproti době třeba před covidem, tak se snížily ty obědy asi o třetinu v těch restauracích, takže ten úbytek hostů je tam poměrně znatelný a my chceme tomu sektoru pomoct, protože to je tradiční sektor služeb, který prostě tady vždycky byl poměrně silný a je potřeba to podporovat a se to generuje další příjmy. Zároveň s tím EET, kdy vlastně nebude docházet třeba k nějakým těm únikům v rámci těch plateb hotovostních a podobně, tak ve finále to asi tomu sektoru poměrně výrazně pomůže.
5: Není chyba zvyšovat schod nejen kvůli investicím, o kterých jste opakovaně mluvil, ale zadlužením na běžné výdaje, protože z celkového deficitu 310 miliard korun představují kapitálové výdaje asi 260 miliard a zbytek jde na běžný provoz státu.
15: Máte pravdu, je tam rozdíl asi 50 miliard oproti investicím, které jdou do spotřeby. To se mi nelíbí, přiznám se. Já bych byl mnohem spokojenější, kdyby ten schodek vlastně pokrývaly investice zcela, aby to opravdu nebylo na běžnou spotřebu. S tím naprosto souhlasím. Proto i ta snaha naše a ten tlak i v rámci vyjednávání a ještě bude, protože se bude teď řešit samozřejmě ten rozpočet, tak je takový, aby se ty nůžky nerozevíraly, aby se to nezvyšovalo, aby opravdu ty peníze do té spotřeby prostě nerostly, naopak, aby se spíše snižovaly, takže souhlasím s tím, že to není ideální, ale prostě nemůžeme z roku na rok ten rozpočet úplně změnit, to prostě není reálné, že máte tady nějaké závazky a tak dále.
5: Poslanec SPD Jan Hrnčíř je hostem 20 minut Radiožurnálu. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. V tom má pravdu?
15: Nemá pravdu. A já si myslím, že opozice a pan prezident je v podstatě lídrem opozice.
5: No počkejte, tak oni
15: používají...
5: To opíráte o co tohle tvrzení?
15: Argumentaci. Tu argumentaci, tak současné opoziční strany jej podporovali, že jo.
5: A to ještě neznamená, že je vůči osobnosti opozice. Dobře, pojďme k té ekonomice. Vy říkáte, že nemá pravdu, proč?
15: Nemá pravdu, protože dluhová brzda zůstala v tom zákoně nezměněná, ta je pořád na 55% HDP, s tím se nehnulo. Co jsme akorát udělali, takže vlastně ty výdaje do infrastruktury a obranné výdaje se nezapočítávají do toho schodku.
5: A proč by neměli?
15: Tak abychom mohli abychom těmi investicemi mohli nastartovat ten budoucí růst, protože pokud bychom to nechali v nezměněné podobě ten zákon, tak jak byl nastavený, tak by příštím roce mohl být schodek rozpočtu maximálně 150 miliard. To znamená, když končila Fialova vláda, byl schodek 291 miliard, to znamená, to by spadlo téměř na polovinu. To by nebylo možné smysluplně sestavit rozpočet tak, aby jsme neomezili výrazně veřejné služby a další věci, ale investice by prostě žádné téměř nebyly. To znamená, prostě my jsme si to nemohli dovolit, my se museli novelizovat a my tady potřebujeme řešit infrastrukturu, potřebujeme řešit energetiku, potřebujeme řešit obranné výdaje, prostě bez toho by to nebylo možné.
5: No, pane poslanče, když je řeč o výdajích na obranu, vláda má v plánu například vystavět na Pražských Vinohradech nemocnici, kterou povede jako vojenskou. Je to zjevně snaha zvýšit rozpočtové výdaje na obranu a vyhovět požadavkům na to. Myslíte, že Praha potřebuje druhou vojenskou nemocnici, když už jednu má?
15: Tak otázka spíš je, jakým způsobem, jestli potřebuje moderní nemocnici v Praze. Asi potřebuje moderní nemocnici.
5: To ano, ale nemusí být nutně vojenská, nebo?
15: Nemusí být nutně vojenská. Já jsem říkal už dříve, že prostě jsou státy, které třeba hasičský záchranný sbor mají pod ministerstvem obrany a výdaje na něj třeba uvádí, jakoby, jo, spadají do těch výdajů na obranu, takže ty státy to mají různě nastaveny. Já jsem říkal, že klidně tak převeďme hasičský záchranný sbor pod ministerstvo obrany, převeďme nějaké nemocnice pod ministerstvo obrany a budeme lépe naplňovat ty tabulky, samozřejmě, takže pokud je možné, aby ty výdaje byly uznány v rámci těch výdajů na obranu, tak proč toho nevyužít samozřejmě, proč to nefinancovat tímhle způsobem? Já si myslím, že to není proti ničemu, protože ty akvizice se stejně nedají realizovat v jednom roce tak rychle. Když se podíváte, jak i za minulé vlády se posílaly zálohy nad rámec těch platných smluv jenom proto, aby se tabulkové peníze utratily, protože ty zbrojovky nejsou v podstatě schopny tu zvýšenou poptávku, která je teď v celém světě, prostě úplně naplnit. Takže opravdu je to prostě ten tlak na ty zvyšování výdajů tabulkové prostě nedává úplně smysl.
5: Zákon, o kterém mluvíme, vládě umožní v případě zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o 10%, třeba jen na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. Letos by to mohlo být klidně skoro 250 milionů. To je v pořádku.
15: Ale zákony se snažíte přijímat tak, aby byli připraveni ve chvíli, kdyby se stala nějaká mimořádná situace. Řeknu, když bychom se dostali do situace, kdyby se byli třeba napadení jako stát, tak samozřejmě vláda by měla mít tu chvíli nástroje, prostě aby dokázala okamžitě reagovat a prostě zafinancovat třeba okamžité potřeby. Pokud prostě, to je jenom tak říkají z prostříčka příhodu. Co kdyby náhodou se něco...
5: Rozumím tomu, co říkáte, ale já se doptám, jestli dovolíte. Je vám jako poslanci rozpočtového výboru jasné, co je to ta zhoršená bezpečnostní situace? Je to tedy invaze Ruska do Pobaltí, nebo v úvozovkách stačí další útok, jako byl ten ve Vrběticích?
15: Tak já si myslím, že to vyhodnotí Bezpečnostní rada státu, pak vláda samozřejmě, jaká je zhoršená situace, která se dotkne, ale musíte tam mít nějakou možnost. To přece neznamená, že se za to budou kupovat, že za to bude kupovat nový nábytek, že jo, nebo něco. To samozřejmě tak není. Jo. Takže vláda prostě musí mít nějaké nástroje, když budou mimořádné situace a nikdy nevíte, co může nastat. Je to opravdu prostřička příhodu ten zákon, ale automaticky to neznamená, že prostě se budou utrácet ty peníze na maximum toho limitu každý rok. To je samozřejmě nesmysl. Jo, to je jako na hranici strašení. Takže opravdu je tam nějaká možnost, ale samozřejmě budeme se snažit racionálně, a já si myslím, že racionálně přistupujeme k těm výdajům státu, takže racionálně rozvažovat, jak to samozřejmě, pokud ty peníze se budou navyšovat, na co to bude a proč a v jaké situaci.
5: No, Petr Pavel odůvodnil ten svůj postoj tím, že by nový zákon oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. To vás neznepokojuje?
15: To si myslím, že není tak úplně pravda, ta kontrola je tam vždycky, jednak samozřejmě vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, že vláda si nemůže dělat, co chce, protože samozřejmě sněmovně je odpovědná, sněmovna schvaluje vládu, sněmovna může vyslovit nedůvěru vládě.
5: Samozřejmě, ale třeba ten příklad, promiňte, že vám skáču do řeči, ale to, co, o čem jsem mluvil před chvílí, ta zhoršená bezpečnostní situace, tam, jestli tomu dobře rozumím, tak už žádnou kontrolu sněmovna nemá.
15: Ale sněmovna je suverén a vláda se sněmovně odpovídá. To znamená, sněmovna samozřejmě může zasáhnout, pokud by se dělo něco, co by bylo v rozporu, řekněme, s nějakou legislativou, s ústavou a tak dále. Jo. Takže neznamená to, že by prostě sněmovna ztratila své kontrolní mechanismy. Nejsou to žádné zmocňovací zákony, které by dali možnosti vládě neomezit a co chtějí, to není pravda.
5: Nezvyklá vás ani to, že 20 renomovaných ekonomů v otevřeném dopise poslancům varovala před rozvolňováním rozpočtových pravidel?
15: Já si myslím, že varování je na místě. Vůbec se tomu nedivím. Já samozřejmě být na místě ekonomů, tak varuji taky na rozvolňování. To si myslím, že je legitimní, já to celkem i chápu a rozumím tomu i řadě těch argumentů, které tam jsou, ale myslím si, že to je i do značné míry trošičku vyvoláno tou hysterií, která se v tom mediálním prostoru objevila, že prostě chceme bezuzně zadlužovat stát, tak to není.
5: Takže ekonomové podlehli hysterii novinářů?
15: Já si myslím, že to tak trošičku z toho cítit, protože, jak jsme se o tom bavili už tady spolu před chvíli, že jsou to opravdu jenom možné nějaké negativní scénáře v oblasti bezpečnosti, pro mě, které by se mohly do budoucna stát, tak aby prostě vláda mohla reagovat a eventuálně mohla mít zvýšené výdaje k dispozici. Ale neznamená to automaticky, že se budou generovat nějaké vysoké schodky. My jsme stejně v tom fiskálně strukturální plánu jasně řekli, že po ten rok 28 chceme o 0,5% snižovat strukturální saldo. Takže
5: ano, jako já jste říkal, myslím, že pokud vládní koalice se chystá ve sněmovně to prezidentské veto přehlasovat. Já se chci zeptat, přes to, co jste před chvílí řekl, že rozumíte těm výhradám ekonomům, tak s čistým svědomím budete hlasovat pro?
15: Já jsem hlasoval pro, už vlastně, když jsme schvalovali jako sněmovna třetí čtení, i když to vrátil Senát. A já řekl jsem ty důvody, proč tomu tak je, že to opravdu neznamená automaticky generovat nějaké neomezené dluhy, to prostě není. A rozumím tomu, že vláda potřebuje nějaké nástroje, když se stanou mimořádné situace, víc války na Blízkém východě nebo nějaké takové mimořádné věci, které si třeba nedovedeme ani představit, co se může stát, tak aby opravdu vláda mohla rychle reagovat na tu situaci. Já si myslím, že to je na místě.
5: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Janem Hrnčířem, poslancem SPD. Člen Národní rozpočtové rady Petr Musil varuje, že pokud s veřejnými financemi nic neuděláme, doplatí na to všichni, ale zejména ti ekonomicky a sociálně nejslabší. Není na čase konsolidovat teď, když ekonomika roste?
15: Ano, pokud se nic nestane a bude vysoké tempo zadlužování, tak narazíme na dlouhou brzdu a samozřejmě pak to odnesou úplně všichni. To s tím naprosto souhlasím, přesně tak to je. Tempo růstu nemáme úplně veliké, pohybujeme se někde přes 2%, Polsko je třeba na úrovni nějakých 5%, podobně nebo 5,6 dokonce. Takže je prostě vidět, že tam pořád je ještě nějaký potenciál. Byly časy, kdy jsme opravdu rostli třeba 5-6%, že je výsroky, já nevím, 2017, 2018, 2019.
5: To se asi těžko vrátí taková doba.
15: Ano, ale na druhou stranu to zase není růst zase tak astronomický, že by nebylo možné ho dosáhnout, myslím, kolem těch 5% toho růstu. Takže myslím si, že nejsme na maximu toho potenciálu, který tam je. Říkám, ty okolní státy, jako třeba Polsko, se dokáží pohybovat těch 5 nebo na 5% toho růstu, tak si myslím, že jsme tam měli směřovat. Takže, ale uznávám, jak jsem říkal, prostě my si to plně uvědomujeme, ano. A chceme restrukturalizovat, chceme po ten 28 snížit strukturální saldo.
5: To už jste řekl třikrát. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek upozornil, že z každé miliardy, kterou si půjčíme, budeme platit skoro 50 milionů ročně. A ptá se, když tohle pácháme, jak píše, v době růstu a nízké nezaměstnanosti, co budeme dělat v případě krize? Na síti X napsal, že to není jen hazard s naší budoucností, podle něj je to její tunelování. Takže co vy na to?
15: Tak já na to můžu říct, že minulá vláda, kde jeho domovská strana...
5: Ale já se úplně neptám na minulou vládu, já se mám na to, co je teď a co děláte vy.
15: Já chci jenom říct, že tady vytvořila astronomický dluh. Aha. Z toho se platí nějaké úroky, musí se refinancovat.
5: Takže za to může prostě minulá vláda.
15: To znamená už tato vláda...
5: Ale počkejte, prostě vy to posouváte někam jinam. Já jsem se ptal na to.
15: To, co platíme... Ne, to je přesně to refinancování, už co musíte za ty minulý dluhy platit. A čím větší je ten dluh, tak samozřejmě potom máte i další ty úroky a tu obsluhu. Takže ono to spolu samozřejmě už se souvisí, proto o tom
5: A mluvím. Proto tedy se teď blížíme možná ke 400 miliardám v příštím schodku.
15: No, já jsem myslel spíš tu obsluhu státního dluhu.
5: Já vám rozumím, ale proč se zadlužujeme dál, to byla ta otázka.
15: Ano, já si myslím, že jsem to tady vysvětlil dostatečně už.
5: Dobrá, tak já se pokusím položit jinou otázku, abychom to posunuli někam jinam. Jak podle vás dostat do rovnováhy tempo růstu výdajů a tempo růstu příjmů státního rozpočtu? Neměli bychom v tom prvním případě trošku zpomalit?
15: Jak jsem říkal, my se o to snažíme, seškrtávat ty zbytné výdaje, ty provozní výdaje, ruku v ruce na druhou stranu.
5: Promiňte, já nevím, jestli jsme si rozuměli, já jsem se ptal na to, jestli nemáme zpomalit tempo růstu výdajů a způsobit tempo růstu příjmů.
15: No já o tom, co jsem chtěl, kdybyste mě nechal dohovořit tu větu, tak bych vám řekl, že vlastně je tady určitý deficit v investicích, jak se říká, do dopravní struktury, do železnic a řada dalších sektorů, která tady je, prostě tak my to chceme dohnat. To znamená, ano, máme zvýšené výdaje a taky rekordně investujeme. Máme nejvyšší výdaje na investice v historii.
5: A když mluvíte o investicích do infrastruktury a do silnic, které v příštím roce nedostanou od státu ani korunu na opravu silnic nižších tříd, není tohle to šetření na nesprávném místě?
15: Tak tam zase došlo k nějakým jiným úpravám i v rámci rozpočtového určení daní. Je vidět, že města a kraje mají peněz relativně dost. Je to vidět v těch zůstacích, když se podíváte. No ale jako jsou to skutečně jako velké částky, které jim leží na účtech.
5: Ale ono je to složitější, to oba víme.
15: Ale je to složitější, protože zase stát zase dává dotace na jiné projekty krajům, takže ono jako to není pravda, že zase stát by nechtěl dát na silnice krajům nic, zase jim pomáhá v jiných věcech, takže zase v jiné dotační tituly pro kraje a obce zase narostly, na silnicích se to teď jako sebralo, ale zase došlo i ke změnám rozpočtovým daní, takže ono to není tak úplně jako černobílé, jak to na první pohled může vypadat.
5: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s poslancem Hnutí Svoboda a přímá demokracie Janem Hrnčířem. Děkuji, nashledanou.
15: Děkuji, naslyšenou.
5: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Krok.
9: Letní autoškola Radiožurnálu.
0: V čem za volantem nejvíce tápeme?
9: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
0: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
9: Jedna minuta denně.
0: Jedna otázka.
9: Jasná odpověď.
0: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
9: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.
7: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmielová.
8: Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl resort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by neměl být dostupný lidem do 21 let. Rusko a Ukrajina si dnes vyměnili po 10 zajatcích. Do vlasti se tak vrátili vojáci, které Ukrajina považovala za nezvěstné. V den oslav 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny to na sítě X napsal prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury AFP je výměna zajatců jednou z posledních oblastí spolupráce mezi válčící Ukrajinou a Ruskem. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Optimističtější jsou naopak podnikatelé. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj pokles u spotřebitelů ovlivnily obavy z ekonomické nestability a dalšího růstu cen. Podnikatelé sice meziměsíčně věří ekonomice stejně, podle statistiků je ale jejich důvěra meziročně nižší. A nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Zatím není jasné, jestli je v okolí hnízdo, anebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Na hlas sršeň.
9: Sport.
8: Hokejový útočník Dominik Lakatoš odchází z Mladé Boleslavy. O ukončení spolupráce informoval klub na svém webu. 29-letý hokejista přišel do Mladé Boleslavy na hostování před více než 2 lety z Vítkovic. Za Středočechy odehrál přes 80 zápasů a v první sezóně byl v základní části nejproduktivnějším hráčem týmu i nejlepším střelcem.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení za Rousínovem a překážka za Holubicemi. Na D1 z Vyškova do Brna kolona za Rousínovem. Kamiony zastavují na 214. kilometru, osobní auta jen o kousek dál. Za Holubicemi na 210. teď navíc v omezení jeden z pruhů blokuje nepojízdné auto. Na D10 z Turnova do Prahy trvá zdržení u Mladé Boleslavy. Kolona se sune od sjezdu na Jičín ze 44. kilometru. 15 až 20 minut trvá cesta k nehodě u Bezděčína. Na 41. Odklízejí následky po střetu nákladního a osobního vozidla, jede se tam pouze jedním pruhem. Na D55 směrem z Hodonína do Otrokovic na novém úseku u Babic na kilometru 42,5 už došetřili nehodu, opět se projíždí, kolona od Spytihněvy už se celá rozjela, od Starého města je ještě na pár minut. Silnice 15 na výjezdu z Terezína směrem na Lovosice je teď dočasně obousměrně uzavřená. Za kruhovým objezdem na úrovni obchodní zóny zasahují záchranáři u vážné nehody motorkáře. Místo se dá ale v celku jednoduše objet přes Mlékojedy. A 33 z Polska do Náchoda a trvající až půlhodinové zdržení. Plno už na polské straně na výjezdu z města Kudova zdroj. Vše se rozjíždí až v Náchodě u Orlenu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky a nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
16: Dobré odpoledne, chvilku po půl šesté pokračujeme. Nový balík amerických sankcí proti Íránu má docílit zhroucení režimu v zemi. Slibuje si to alespoň americký minister financí, který opatření dnes představí. Na co přesně se Washington zaměří, tak to probereme s naší americkou zpravodajkou v této půlhodině vysílání odpoledního radiožurnálu.
9: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

0: Ministerstvo financí Spojených států dnes oznámí údajně nejtvrdší protiíránské sankce v americké historii. Irán mají podle Trumpovy administrativy ekonomicky srazit na kolena. Washington stupňuje tlak na Teherán kvůli sporu o Hormuzský průliv a iránský jaderný program. Balík má zasáhnout i země, které s ním obchodují. Které to jsou, to už nám popíše washingtonská zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co přesně ministr financí Scott Bessent oznámí a proč právě dnes?
1: Bessent dnes ohlásí novou vlnu sankcí, Štěpáne, kterou on sám už v neděli v úvodníku pro deník Financial Times avizoval, nazval ji takovým ekonomickým dnem D a podle jeho slov půjde o největší finanční ofenzívu v historii Spojených států, které tato země namířila proti jednomu státu, jedné zemi. Cílem má být přetít podle jeho slov každou ekonomickou tepnu, která iránský režim drží při životě. No a proč dnes? Protože minulý týden obě strany definitivně propásly to 60-denní okno na příměří, už vypršelo to příměří, žádná dohoda nebyla a tím pádem i padla nějaká poslední formální šance se dohodnout.
0: Už známe reakci Iránu, přimělo ho to vrátit se k jednacímu stolu?
1: Zatím teda tomu nic nenasvědčuje, spíš rozjí riziko další eskalace. Státní iránská média označila ty Bessentovy hrozby za nějaké implicitní přiznání ponížené porážky nepřítele. Šéf iránské bezpečnostní rady také varoval, že odveta bude ukrutná a zároveň Irán ještě pohrozil zabavováním lodí, které poruší pravidla průjezdu Hormuzským průlivem, takže Irán neustupuje, ale spíš přitvrzuje.
0: Na které země by měly sankce mířit?
1: Primárně samozřejmě na Irán, ale také to ministr Bessent popsal jako výzvu spojencům, aby se rozhodli, jestli jsou s Washingtonem nebo jestli jsou proti Washingtonu. A zvlášť tedy explicitně tlačí na Čínu, protože podle odhadu odebírá zhruba 80% iránské ropy, kterou země vyváží po moři. Bessent řekl, že každý národ, který slouží jako finanční tepna chřadnoucímu režimu, toho cituju, tak ať počítá s tím, že bude sdílet izolaci od Spojených států.
0: Nový balík amerických sankcí proti Iránu, téma pro washingtonskou zpravodajku Janu Ciglerovou. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

17 hodin 43 minuty. Seriál Mistrovství Evropy v autokrosu má za sebou 8. zastávku Přerově a po ní jsou vyhlídky českých jezdců v celkovém pořadí velmi příznivé. Ve 3 z 5 kategorií mají k titulu blízko právě Češi. Více o jednom z nich, který pokračuje v rodinné tradici, uslyšíte za chvilku.

0: Jméno Ladislav Hanák už v minulosti na evropském trůnu v autokrosu bylo a nyní se to může zopakovat. Syn bývalého mistra Evropy, Ladislav Hanák mladší, bojuje o titul v kategorii junior bugy. V celkovém pořadí měl velký náskok, ten se ale rapidně snížil po 10. místě v Maďarsku a čerstvém 4. místě na domácí trati v Přerově.
1: Do Maďarska jsme šli s asi 30 něco bodovým náskokem. Ten jsem pokazil v Maďarsku a teď teda jsem pokazil i tady. Uvidíme, ještě máme 4 závody, může se dát cokoliv, teď můžu zase vyhrát 3x já a on pak se mi to rozpadne v Portugalsku a je konec zase. To nejde předpovídat, ale samozřejmě ano, chtěl bych být mistr, no.
2: Tím by Ladislav Hanák mladší navázal na tituly svého otce Ladislava staršího, který se stal evropským šampionem v minulosti. Nyní je konstruktorem týmu Alfa Racing, v jehož barvách jeho syn a spousta dalších jezdců v poli závodí.
1: Tata jakože samozřejmě soutěží. Živé jako já. Občas, když udělám něco blbě, tak mě sprdne, ale mrzí ho spíš, když mi řekne, co mám dělat a já mu to schválím a nedodržím to. To štve, ale jinak, když udělám chyby, tak řekne dobrý, změň to do zítra a dobrý.
3: Já jsem možná příliš náročný tatínek, tak je to pro něho trošku svazující, ale se budu snažit to trošku taky uvolnit.
4: Já se mu snažím dávat rady spíš, jak tou

Pokud nechce opět skončit druhý jako loni. Tehdy ho porazil Francouz Felot. Nyní je jeho největším konkurentem nováček Vojtěch Luňák, nad kterým už v pořadí vede o jediný bod. V kategorii Superbagy suverénně vede Petr Nikodem a v 16 stovkách je aktuálně druhý loňský mistr Jakub Novotný. Česko tak ukazuje, že je autokrosovou velmocí. Z Přerova Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Ve studiu Radiožurnálu už je Vladimír Kroc, aby nás pozval na vysílání od 18.10, tedy na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty zřejmě od příštího roku vzroste, zároveň se sníží poplatky odváděné penzijním společnostem a za 10 let ukončí činnost transformované fondy. Počítá s tím návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který dnes schválila vláda. Probereme to se sociologem Danielem Prokopem. Evropská komise schválila dodávky obranného materiálu pro Ukrajinu v hodnotě přesahující 6 miliard eur. Nejen o takzvané koalici ochotných si budeme v souvislosti s dnešním 35. výročím vyhlášení nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu povídat s reportérkou Lenkou Klicperovou. A vesmírné cvrlikání má pevný řád. Čemu pomůže takové zjištění českých vědců? Na to se zeptám profesora Ondřeje Santolíka z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Vláda schválila změny v penzijním spoření, zlepší podmínky mladým a sníží poplatky.
4: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve.
3: Britský premiér Burnham vyzval v Kyjevě spojence k větší podpoře Ukrajiny před ruskými vzdušnými útoky.
5: Ukrajina je ochránce Evropy. Nezatěžuje naší bezpečnost, ale brání ji v první linii.
3: Tenistka Vondroušová se odvolala proti čtyřletému trestu za neodevzdaný dopingový vzorek. Zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě i přehánky, teploty až 26 stupňů. Je pondělí 24. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda chce přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Ministři schválili vyšší státní příspěvek pro zájemce o penzijní spoření do 29 let a pro všechny taky snížení poplatků penzijním společnostem. Ty varují, že kvůli tomu nepokryjí ani své náklady.
7: Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze, říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
8: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
7: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá.
4: Já si myslím, že penzijní společnosti se doteďka měly velmi dobře. I oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
7: Nová pravidla podle ministryně naopak k poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2500 korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy.
9: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
10: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2000 korun navýšení.
9: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
11: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
9: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: V den 35. výročí nezávislosti Ukrajiny se v Kyjevě sešli zástupci tzv. Koalice ochotných. Někteří, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, se schůzky zúčastnili virtuálně. Prezident Volodymyr Zelenský je požádal, aby ještě před začátkem zimy podpořili ukrajinskou protivzdušnou obranu.
12: Kyjev podle Zelenského očekává, že Rusko v zimě obnoví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Předseda Evropské rady Antoniu Košta v Kyjevě řekl, že Unie už kvůli tomu urychluje vyplácení půjčky pro Ukrajinu v hodnotě v přepočtu více než 2 bilionů korun. Vedle Košty a představitelů některých dalších zemí přijel do Kyjeva i britský premiér Andy Burnham, pro kterého to je první zahraniční cesta od nástupu do úřadu.
5: Ukrajina je ochránce Evropy, nezatěžuje naší bezpečnost, ale brání jí v první linii,
12: řekl Burnham. Britská vláda povolila sdílení utajovaných informací, které Kyjevu umožní vyrábět střely s plochou dráhou letu Scalp. Moskva kvůli tomu obvinila Londýn z úmyslné eskalace ukrajinské krize. Helena Berková, Radiožurnál.
3: Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Dnes to na své síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump. Obchodní jednání mezi oběma zeměmi minulý týden zkrachovala. Od soboty tak začala platit americká 50% cla na kanadské zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů, tedy více než 410 miliard korun. Kanada následně oznámila, že od 8. září zavede odvetné opatření ve stejném objemu. V Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Péter Maďar, podle kterého se pilot stihl katapultovat. Ministr obrany pak poděkoval za rychlý zásah hasičům, kteří podle něj zabránili případným dalším škodám.
12: Stíhačka se zřítila krátce po 10. hodině dopoledne poblíž armádní letecké základny u města Szolnok.
13: Zdá se, že pilot udělal vše, co bylo v jeho silách, aby letoun dopadl na vojenské území.
12: Řekl maďarský ministr obrany Romulus Rusin Sendi, ještě než na místo vyrazil s náčelníkem generálního štábu. Pilot z nehody vyvázl s lehčími zraněními a jeho stav je podle lékařů stabilizovaný. Starosta Szolnoku řekl, že pád stíhačky nezpůsobil škody na civilní infrastruktuře a nikdo další nebyl zraněný. Dodal, že Gripen zlétl ze zhruba 50 kilometrů vzdáleného letiště v Kecskemétu. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane dál ve vazbě. Rozhodl o tom krajský soud v Brně. Jiříkovský při jednání nastínil možnost spolupráce, jak řekla státní zástupkyně Lucie Slámová.
14: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce, je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
3: Jiříkovský se vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě Jiříkovského další tři lidé, včetně exministra a bývalého člena ODS Pavla Blaška. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali. Dětem zbývá poslední týden letních prázdnin. Učitelé se ale do škol vrací už teď, aby vše potřebné nachystali, jako třeba v jednotřídce ve Vítkovicích v Krkonoších.
15: Připravíme zvonek na zahájení vyučování.
16: Ředitelka Lucie Farkašová.
17: Probereme také fixy, aby všechno psalo.
16: Monika Melicharová, ta má na starosti družinu.
18: Chystám si tematickou hru a dnešní rok bude věnován dinosauru a koukneme se do pravěku.
16: Už za pár dní sem do školy nastoupí 7 dětí, z toho pouze 2 prvňáčci.
19: Je pro nás strašně těžké konkurovat školám v okolí, když tady lidé nemají bydlení a nemají tady práci.
16: Vedení školy pevně doufá, že se podaří sehnat další nové žáčky, aby škola nemusela být v budoucnu uzavřena. Z Vítkovic v Krkonoších Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
3: Liberecká zoologická zahrada začala hledat nové lachtany. O posledního samce Huga přišla koncem týdne. Pitva ukázala, že snědl hlavu plastové panenky. Její tělo chovatelé z bazénu vylovili ve čtvrtek. Podle hlavního zoologa Luboše Melichara se lachtani hřívnatí už do Liberce nevrátí.
20: V zoologických zahradách se jim ne až tak úplně daří, takže hřívnatí lachtani budou nadále umístitelní jenom do zařízení, které mají dispozice pro větší skupinu, protože tak je to pro ně přirozené a čím dál víc se tlačí i takový ten fenomén slané vody, čímž my samozřejmě disponujeme.
3: Zoo zvažuje chov lachtanů kalifornských. Zázemí výběhu teď opravuje. Předat chce mimo jiné i další kamery, které mají podobným neštěstím zabránit.
6: Sport.
21: Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek. Informovala o tom agentura AFP. Wimbledonská vítězka z roku 2023 odmítla loni v prosinci neohlášený odběr vzorku. Zdůvodnila to strachem z cizího člověka ve dveřích ve večerních hodinách. Za odmítnutí dostala Vondroušová od Mezinárodní agentury pro integritu tenisu stejný trest jako v případě jeho pozitivity. A třetí etapa cyklistické Vuelty byla kvůli špatnému počasí zrušena. Zhruba 15 kilometrů před cílem začaly padat kroupy a pořadatelé se rozhodli závod zastavit.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Zdržení na D1 za Vyškovem a na D10 nehoda u Bezděčína. Na D1 směrem z Vyškova do Brna přetrvává hodně nesouvislá fronta převážně kamionů. Sunou se z 218. kilometru až do omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Na D10 z Turnova do Prahy trvají potíže u Mladé Boleslavy. Kolona od sjezdu na Jičín ze 44. kilometru popojíždí více než 20 minut k nehodě u Bezděčína. Na 41. havarovalo nákladní vozidlo s návěsem plným nových osobních aut. Ta jsou rozházená na vozovce, s opatrností se jede pouze levým pruhem. A 15. na výjezdu z Terezína směr Lovosice zůstává po nehodě v obou směrech neprůjezdná. Náhradní trasy jsou dvě, buď přes Mlékojedy, nebo spodem přes Nové Kopisty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky anebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je publicistika s Vladimírem Krocem.
2: Co přinesou vládou schválené změny penzijního spoření? Jakou pomoc Ukrajině nabízí při návštěvě Kyjeva takzvaná koalice ochotných? Jaké zákonitosti objevili čeští vědci při zkoumání zvuků z vesmíru? Zákon o doplňkovém penzijním spoření dostal od vlády konkrétní podobu. Podpora penzijního spoření má od příštího roku vzrůst. Cílem je zvýšit motivaci zejména mladých lidí spořit si co nejdříve na stáří. Součástí největších změn za poslední roky má být zároveň snížení poplatků odváděných penzijním společnostem, ty ale varují před možným krachem. Zákon ještě musí projít parlamentem a musí ho taky schválit prezident. Naším hostem je sociolog Daniel Prokop z Peck Research. Dobrý den. Splní změny v penzijním spoření svůj účel? Co myslíte?
22: Já myslím, že jsou navrženy docela dobře. Odpovídají i tomu, co navrhoval NER předchozí vlády, kde já jsem byl účasten. Myslím si, že ty hlavní problémy toho českého penzijka jsou v tom, že opravdu lidé tam vstupují pozdě, často kolem 40 let. A zároveň tam jsou velké poplatky. A tyhle dvě věci, když máte velké poplatky a spoříte si krátkou dobu, tak vám obrovské jakoby eliminují a zmenší ty úspory. Jo. Takže když tam dostane stát ty lidi dříve a sníží opravdu je násobně ty poplatky současné, tak to penzijko bude mnohem jakoby efektivnější a i těch 18 miliard, které tam stát dává do toho, potom budou jako efektivně vynaložené peníze. Takže myslím si, že to jde v těch hlavních věcech dobrým směrem, kromě toho včasného vstupu a těch poplatků, taky ty střadatele budou směřovat víc do nějakých optimálnějších typů těch produktů. To je ten fond životního cyklu, který na začátku je víc jakoby rizikovější, dynamický a potom, když jste starší, tak se spíš uklidní, aby vám pojistil ty peníze.
2: No, pro klienty do 29 let se státní podpora má zdvojnásobit na 40% při určité úložce měsíčně. Jak to zatíží státní rozpočet?
22: Závisí na tom, kolik na to bude reagovat lidí. Jo. A myslím si, že teda ty náklady budou vyšší, než vláda předpokládá, protože my jsme to testovali a tam opravdu jakoby můžou vstoupit až stovky tisíc nových lidí. Protože to se týká i dětí, kterým to můžou platit rodiče. A teďka ten náklad oproti té současné podpoře, kde dává 20% ten stát, tak když maximalizujete tu úložku na 1700 Kč měsíčně, tak je to vlastně příspěvek o 4000 měsíčně vyšší. Jo. Tak, pardon, ročně. O 4000 ročně vyšší. Takže to může být docela velký náklad, pokud tam stoupí třeba půl milionu lidí navíc, což já z těch našich dat považuji za docela realistické. Tak ten náklad je do nějakých jednotek miliard korun. Takže samozřejmě je tam v tom náklad. My jsme navrhovali, když jsme se o tom bavili v tom nervu minulém, to naopak redukovat u některých dalších prostě tu podporu, aby klesala s věkem naopak, nebo aby byla nižší, když se ten člověk dává do úplně nevýkonných fondů, které nemají smysl pro to zajištění na stáří.
2: No, čili máte pocit, že toto, o čem jsme mluvili, bude pro mladé dostatečně motivační prvek?
22: Myslím si, že ten příspěvek je hodně velký a zároveň se jako odstraňuje jeden velký problém, což byly ty poplatky, které to činily hodně nekonkurenceschopné pro člověka, který se vyzná v těch investicích. tak to čím je hodně nekonkurenceschopné proti těm variantám. A když odstraníte tyhle dvě věci, ty vysoké poplatky a dáte tam větší příspěvek, tak ten produkt bude hodně, myslím, konkurenceschopný pro nějaké konzervativnější střadatele, což je většina Čechů. Takže no. Já myslím, že to bude fungovat, aby jsme testovali. Samozřejmě tam jsou ještě levnější varianty, například, že to je bonus za vstup, jako jednorázový bonus, jo? Že dáte tomu člověku 10 000 jednorázově za to, že tam vstoupí, což my jsme třeba doporučovali více vládě, protože to je výrazně levnější a z hlediska chování těch lidí to může být podobně motivující prostě.
2: Vy už jste o tom mluvil, že se má nově využívat ta takzvaná strategie životního cyklu, při ní se tedy prostředky klientů budou do 50 let investovat zejména do akcí, které přinášejí vyšší zisk a potom je to postupný přechod k těm konzervativnějším nástrojům, ale vy to tedy hodnotíte jednoznačně pozitivně, tenhle krok?
22: Myslíte tenhle konkrétní? Ten rozhodně určitě pozitivně, protože z těch našich výzkumů jako vyplývá, že spousta mladých lidí to má v transformovaných a konzervativních fondech. Přestože v podstatě jim záleží na tom výnosu, tak nejsou informovaní, mají to tam roky a nechtějí to měnit. Je to taková setrvačnost prostě. A samozřejmě ono obrovsky závisí na tom, jestli to máte 20 let nebo 30 let ve fondu, který má 2% výnos, anebo 8% výnos. Jo? To se vám násobně projeví do toho zajištění. Takže směřovat to do nějaké, a tu státní podporu zejména, směřovat do něčeho, co má smysl pro ty střadatele a pro ten důchodový systém, to dává smysl, protože opravdu, jako když mám 20 let a ten horizont toho spoření máte 45 let před sebou, tak je vám docela jedno, jestli to trochu kolísá v čase a podobně. Jo? Vám o ten celkový výnos. Tam mají smysl ty akcie a potom, když mám 60, tak samozřejmě chcete, aby to nekolíslo, když se vám blíží ten důchod. A tímhle tím směrem toho fondu životního cyklu, který to mění, ten profil automaticky s věkem, tak to je naprostý standard už zahraničí. Ve Švédsku je to třeba strategie toho státního fondu penzijního, který je v tom ještě agresivnější třeba, než jak to dělá česká vláda. Jo? Takže to je jako dobrý přístup od osvědčených zahraničí, ta strategie životního cyklu.
2: Zákon o doplňkovém penzijním spoření sníží příjmy penzijním společnostem tak, že jim nebudou stačit ani na pokrytí základních nákladů, až vůbec nebudou umožňovat rozvoj produktu, alespoň to tvrdí jejich asociace. Naproti tomu letošní studie Tintenku IDEA ukazuje, že poplatky u penzijního spoření připravují české klienty až o polovinu budoucího výnosu. Čili je snížení poplatků penzijním společnostem správné?
22: Určitě je správné, protože to, co říká IDEA, to je pravda. Tam opravdu to redukuje to zhruba až polovinu těch potenciálních výnosů a majetku. Proč vyplatit každý rok v Česku 2 až 2,5% v některých těch produktech z toho objemu těch peněz. Jo? A ty poplatky v zahraničí jsou mnohem nižší.
2: Tak a víc už se asi nedozvíme, protože zdá se, že naše spojení bylo bohužel předušeno. To byl sociolog Daniel Prokop z PEC Research. Na dálku děkuju. Ukrajina chce mír, ale nenechá Rusku území, které Moskva požaduje. Prohlásil to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v projevu k 35. výročí vyhlášení nezávislosti jeho země na Sovětském svazu. Zároveň zdůraznil, že spoléhá na podporu od spojenců, včetně Spojených států. Rusko, které před více než 4 lety invazí na Ukrajinu rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, okupuje přibližně 19% rozlohy Ukrajiny, a to včetně Krymu a části průmyslového regionu Donbas na východě Ukrajiny, který se zmocnilo ještě před invazí. Jako podmínku pro mírová jednání si Moskva klade odstoupení i dalšího území na východě Ukrajiny, které dosud neovládá. Na lince je novinářka a zakladatelka serveru Reportérky.cz Lenka Klicperová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Do Kyjeva dnes dorazili zahraniční lídři, včetně britského premiéra Andyho Barnhama nebo předsedy Evropské rady Antonia Košty, aby dali najevo ochotu dál podporovat bránící se Ukrajinu. V Kyjevě budou jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných. Jak účinná je tato pomoc?
4: Je nezbytná pro Ukrajinu, protože Ukrajina po těch více než 4 letech války je finančně velmi vyčerpaná, a ačkoliv si v současné době pomáhá, abych tak řekla, sama, tím, že si vyvíjí různé typy dronů a další prostě vojenské potřeby, prostředky, které potřebuje, tak na to potřebuje peníze. A to je samozřejmě pro ně klíčové, takže ta podpora, která dnes byla to uvolnění už té části peněz, které bylo odsouhlaseno, je pro Ukrajinu klíčové. Ona nemůže čekat asi velké zázraky, protože to, co potřebuje v současné době nejvíce, tak jsou rakety pro protivzdušnou obranu. A tam je zkrátka ta situace taková, že není moc kde brát, protože Donald Trump, který vyčerpal v podstatě velkou část zásob amerických raket do Patriotů ve válce na Blízkém východě, tak už zkrátka Ukrajině odmítá další Patrioty dodat, i když mluvil chvíli o tom, že si Ukrajina bude moci rakety do Patriotů sama vyrábět, ale z toho také sešlo. No a zkrátka ty rakety nejsou, protože jejich roční produkce je v současné době nějakých 500 raket ročně, ta globální produkce, myslím. A zkrátka není kde nakupovat, i kdyby měla Ukrajina, já nevím kolik miliard, tak zkrátka není kde brát, protože ty cykly, výrobní cykly pro ty rakety jsou velmi dlouhé, nedaří se, nebo není tak jednoduché vlastně ten proces výroby navýšit ty kapacity. Takže je to jako velmi tristní situace, protože ty Patrioty jsou nejvíc klíčové pro obranu Ukrajiny proti balistickým raketám.
2: Já bych
4: jsou tady
2: se ještě vrátil
4: další výrobci, ano.
2: K tomu, co už jste naznačil, že Evropská komise právě dnes schválila nové dodávky obranného materiálu určeného pro Ukrajinu v hodnotě víc než 6 miliard eur. Víme, na co mají ty prostředky tedy konkrétně jít?
4: No právě na zlepšení té protivzdušné obrany
2: Ukrajiny.
4: Ale nejenom
2: Ukrajiny. Na to.
4: Kromě toho samozřejmě na nákup munice nebo na nákupy radarových systémů. Tohle je určitě všechno dál potřeba, není to jenom o té nebo protivzdušné obraně těch Patriotů. Takže jako určitě je pořád kde co nakupovat, co Ukrajina potřebuje, ale to jí prostě nezaručí obranu těch velkých měst před těmi velkými balistickými raketami a PVO dlouhého doletu prostě bude chybět asi tuto zimu.
2: Ukrajinský prezident dnes vyzval partnery, aby Kyjevu tedy před zimou dodali střely protivzdušné obrany. Už jste naznačila, že to bude hodně obtížné. Jak naléhavá je tedy ta potřeba posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu a jak to vlastně vyřešit, ten problém?
4: No, je to právě v podstatě strašně těžko řešitelný problém. Protože Rusové si samozřejmě velmi dobře uvědomují to, v jaké situaci je Ukrajina. A budou se to snažit co nejvíce využít. To znamená, že budou útočit zejména na kritickou infrastrukturu, na elektrárny, na teplárny, na rozvodny, aby právě tu zimu Ukrajincům, jak civilistům, tak vojákům co nejvíce stížili. No a protože vědí, že proti balistickým raketám teď je v podstatě Ukrajina bezbraná, tak budou právě těmito raketami útočit, protože oni ty kapacity stále mají, stále je vyrábějí a tuhle tu výhodu si stoprocentně nedají vzít. Navíc tam teď ještě je tady spolupráce se Severní Koreou, která dodává další rakety. Jak se tomu bránit je těžké, protože kromě těch amerických Patriotů podobné střely vyrábí sice ještě francouzský výrobce, ale těch systémů je jako mnohem méně a samozřejmě také těch raket je mnohem méně. Izrael si vyrábí podobné systémy, ale ty je vzhledem k trvajícímu konfliktu s Íránem nikam nedodávají. Takže to je jako těžko řešitelná situace. Jo? Je to samozřejmě nějaké radarové systémy můžou přispět k tomu, že se zaruší ta raketa tak, aby nedopadla na ten cíl, ale to je jako velmi obtížné a složité. Nejlepší by byly samozřejmě rakety Patriot, který prostě není kde brát v současném světě.
2: Jak konkrétně se v pomoci Ukrajině teď angažuje Česko?
4: No, tak Česko je jako jedna ze zemí, která leží geograficky velmi blízko k Ukrajině a je stále součástí koalice ochotných, tak slouží jako takový jako logistický úzel, dodavatel munice, anebo taky zprostředkovatel těch nákupů z mimo unijních zemí, což už se osvědčilo v té iniciativě muniční v předchozím období. Samozřejmě jsou to příležitosti pro české firmy, které mohou dodávat munici a bezpečněji dopravovat na Ukrajinu. No a Česko také slouží jako vlastně takové bezpečné zázemí pro opravy nejrůznějších techniky a toho, co je zkrátka potřeba udělat mimo území Ukrajiny.
2: Lenka Klicperová, reportérky CZ. Děkuju, nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
2: Čeští vědci našli způsob, jak rozumět zvukům z vesmíru. Experti z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a Univerzity Karlovy došli k závěru, že elektromagnetické vlny na slyšitelných frekvencích přezdívané vesmírné cvrlikání mají překvapivě pevné a pravidelné prostorové a časové rozložení. Zmiňované zvuky se projevují, jak jsme slyšeli, širokou paletou bizarních podob od šepotu, šumění, syčení až pod cvrkot, cvrlikání, švitoření, pípání a hlasité houkání připomínající hlasy nejrůznějších druhů hmyzu nebo ptactva. Své poznatky vědci publikovali v časopise Nature Communications. Podle nich je to zásadní zpráva pro televizní a telekomunikační satelity. A naším hostem je teď autor studie profesor Andřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Co způsobuje vesmírné cvrlikání, ty různé zvuky, odkud pocházejí?
7: Pocházejí z vesmíru, pocházejí z prostředí, kde jsou odděleny kladné a záporné nabité částice od sebe, z takzvaného plazmatu. A ta záporná část toho plazmatu, to znamená elektrony, tak jsou nestabilní a způsobují to chvění, které nakonec slyšíme jako zvuk.
2: A jak překvapivé pro vás bylo zjištění, že vesmírné zvuky mají pevný řád v čase i prostoru?
7: Poměrně překvapivé to bylo. Například se nám podařilo zjistit, že to cvrlikání, ty vlny, kterým se normálně říká chorus neboli zbor, tak jsou na Zemi pozorovatelné nebo zachytitelné na ranní straně a my jsme je viděli v téměř 100% případů ve dne, na té denní straně Země. A na tu ranní stranu se to dostane převážně tím, že oni jsou intenzivnější krátce po půlnoci a ta jejich intenzita klesá směrem do dne. A když se přenásobí to, jak často se vyskytují s tím, jak jsou intenzivní, tak vychází to ráno.
2: No, máte proto nějaké vysvětlení? Proč to taky?
7: Vysvětlení pro to kompletní nemáme. To, že se vyskytují ve 100% případů ve dne, to je pro nás stále záhadou. Máme proto jisté náznaky. Třeba na té denní straně Země jsou hodně ploché magnetické siločáry tím, jak plazma, které přichází od nás od slunce, sluneční vítr, je vlastně tlačí na to magnetické pole Země a ty siločáry jsou tam ploší. Tím pádem mají ty vlny větší prostor na to, aby mohly narůst. Ale zase tam nejsou příliš intenzivní na té denní straně.
2: A proč je to?
7: Takže náznaky máme, kompletní ano. Vysvětlení nemáme, abych odpověděl.
2: Dobře, děkuju. Proč je to zásadní zpráva pro televizní a telekomunikační satelity?
7: To je tím, že v té oblasti, kde toto cvrlikání nebo ty vlny typu chorus pozorujeme, tak se nacházejí družice, které právě k těmu přenosu televizního signálu a k telekomunikacím slouží. Je to takzvaná geostacionární dráha, kde družice, která obíhá okolo Země, obíhá za stejnou dobu, jako se Země pod ní otočí, tedy visí nad stále stejným místem na povrchu Země a právě proto jsou vhodné k té telekomunikaci. A to je možné jenom v jisté vzdálenosti od Země, kde je zároveň výskyt těchto vln, o kterých mluvíme, a zároveň je tam vnější radiační pás, je tam silná radiace, která může ty satelity poškodit. A ono se ukázalo poměrně nedávno, že ty vlny, které způsobují to cvrlikání, zároveň urychlují elektrony v tom vnějším radiačním pásu. Takže mohou poškodit ty telekomunikační a televizní satelity a pochopit to, jak ty vlny fungují, nám pomůže k tomu, aby třeba se dalo zabránit tomu poškození těch družic.
2: A jak jsou ty zvuky, které vydává vesmír, zachytitelné?
7: No, to jsme ještě neřekli, to je velmi podstatná věc. Ušima je neuslyšíte, protože vesmír sice není zcela prázdný, ale je prázdný dost na to, abychom tam nemohli slyšet zvuky tak, jak jsme zvyklí ve vzduchu. Když teď mluvím přes ten telefon až k vám a prošíří se to nakonec třeba ještě k nějakým posluchačům, tak všechno je to způsobené tím, že do těch jejich uší přijdou tlakové vlny, které jsou ve vzduchu. To ve vesmíru máme také podobné vlny, ale neuslyšeli byste je ušima. Zachytitelné jsou tak, že na vědecké družice umístíme elektrické nebo magnetické antény, které přijímají to elektromagnetické vlnění. Jenomže na těch kmitočtech, které bychom normálně slyšeli, kdyby to bylo zvukové vlnění ve vzduchu. Pak ty vlny zaznamenáme, pošleme na zemi a můžeme si je přehrát, tak jak jste to před chvílí zkoušeli, přímo do toho rozhlasu nebo do těch uší posluchačů.
2: A bude váš výzkum v tomto směru dál pokračovat?
7: Je spousta věcí, které nevíme. A to jednak u Země, ale i třeba u planet sluneční soustavy. Nám se podařilo postavit přístroj, který v současné době letí k Jupiteru, a předchozí měření tam ukázala, že takovéto zvuky jsou tam také zachytitelné, ale nevíme o nich dost. Nevíme třeba, odkud se šíří, jakým směrem, jaké jsou jejich zdroje. Takže na to se těšíme u Jupiteru, kde budeme v roce 2031. Ještě chvilku si počkáme na to.
2: Profesor Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
7: Velmi mě těšilo. Naschledanou.
2: To byla publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy.
8: Radiožurnál 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmielová.
10: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. Slovenská vláda plánuje od příštího ledna zrušit daň z finančních transakcí. Slovenský premiér Robert Fico to oznámil na síti Facebook. Ficův kabinet zavedl poplatek loni jako jedno z opatření k ozdravení veřejných financí. Firmy a podnikatelé platí daň z odchozích plateb a výběrů hotovosti. Od zavedení byla ostře kritizována a taky předmětem vládních sporů. Generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas skončí k 1. září ve funkci. Odchází po téměř 20 letech. Oznámil to v e-mailu zaměstnancům. Důvodem jeho odchodu je kandidatura do Senátu. Podle ČTK by měl Klase nahradit ředitel odboru civilního letectví Zdeněk Jelínek. Jeho kandidaturu ale musí ještě schválit vládní výbor pro personální nominace. A příměstské vlaky v Praze a středních Čechách by měly od roku 2030 provozovat České dráhy. Vyhrály největší železniční zakázku v Česku a nikdo proti tendru nepodal námitky. Potvrdil to organizátor Pražské integrované dopravy. Zakázka za zhruba 165 miliard korun počítá s pořízením a provozem velkokapacitních elektrických nízkopodlažních vozů po dobu 30 let.
11: Sport.
10: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě na přelomu roku. Od středy se představí na turnaji ve finském městě Espoo, kde postupně nastoupí proti Švédům, Finům, Slovákům a Švýcarům.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na D10 nehoda u Bezděčína, na D1 kamiony za Rousínovem. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy čekejte komplikace u Mladé Boleslavy. Kolona od sjezdu na Jičín ze 44. kilometru se posouvá k nehodě u Bezděčína. Na 41. kilometru se dá projet pouze levým pruhem.
24: Kamion, který převáží auta na boku. Ten pravý pruh, který je narvaný kamionama, tak ten de facto stojí. Ty auta jsou tam tak jako i popadaný z toho návěsu.
23: Na D1 z Vyškova do Brna už se krátí kolona nákladních souprav. Aktuálně brzdí za Rousínovem na 213. kilometru. Za sjezdem na Slavkov na 210. už zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Ta ale výraznější zdržení nenabírají. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí kamiony. Kousek už za sjezdem na Židlochovice z 11. kilometru. Vlečou se pravým pruhem až k D1. A silnice 15 na výjezdu z Terezína na Lovosice po nehodě motorkáře stále v obou směrech neprůjezdná. Náhradní trasy jsou dvě, buď horem přes Mlékojedy, nebo spodem přes Nové Kopisty. Ta je o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky anebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte teď už večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Ano, pěkný večer přejeme s radiožurnálem Stef 18.34 a večerní vysílání začínáme s Madonou.
5: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Herci, operní pěvci, baletní tanečníci, ale taky technici i údržbáři. Ti všichni se dnes sešli pod oponou Pražského národního divadla, aby spolu oslavili vstup do nové divadelní sezóny a vy tam s námi vyrazíte v další reportáži večerního radiožurnálu po Edu Šírenovi.

0: Jak se ubránit pokusům o nadměrné usurpování moci? To je otázka, kterou si chce od září klást Činohra Národního divadla spolu s jejími diváky. Nová témata a inscenace přinese 144. sezóna, ale i do státní opery, baletu nebo Laterny Magiky. Kromě zastavení nad chystaným repertoárem dnes šéf Národního divadla Jan Burian uvedl do síně slávy operního pěvce Štefana Margitu.
1: Jaká to ná...
2: Vy můžete zpívat na celém světě kdekoliv, ale člověk, když se vrátí domů, tak je to něco úplně jiného.
3: Srovnává zážitky z Londýna, New Yorku i Prahy 70-letý tenorista Štefan Margita.
2: Je větší tréma a hlavně je strašně důležitý, aby člověk, čím se stává populárnějším, aby mu nestoupla sláva do hlavy, protože to, já říkám, že to pak nastává konec kariéry.
3: V Pražském národním divadle zpíval poprvé ve 28 letech. Jeho kariéra začala ale ještě předtím v rodných Košicích.
2: To je hodně, strašně hodně. Samozřejmě moji úplně malinkatou roli v Košickém divadle Ruj z Trubadurovi, kde jsem měl strašnou trému. Ale pak samozřejmě, když jsem se dostal do Národního divadla, Janáčkovský repertoár, krásná, nádherná role v její pastorkyně Láca, pak Hoffmanovy povídky, pak Billy Budd, no a teď hodně, jak jsem dělal poslední dobu, já jsem dělal 21 inscenací už opery Zlatá Rýna od Richarda Wagnera, takže to jsou takové krásné, veliké role, na které se vždy těším.
3: Národní divadlo ocenilo i nejmladší umělce, mezi nimi Matyáš Ramba z Laterny Magiky, pěvec Daniel Matoušek nebo japonská baletka Nana Nakagawa. Cenu za činohru dostal 28-letý Zdeněk Piškula.
4: Tady jako opravdu, jak se říká, není malých rolí a když člověka prostě nějaká ta role baví, byť je tam třeba jenom na 5 minut, tak si dokáže díky tomu ten večer užít a dokáže překvapit diváky tím, že ta role může být zapamatovatelná.
3: Od listopadu bude hrát Piškula v komedii Tulipánová horečka o nástrahách kapitalismu.
4: Když se sejde jako dobrá parta lidí, co si důvěřuje a nestydí se před sebou, což v rámci toho souboru je možný, tak pak tam vzniká ten prostor aspoň pro mě, pro nějakou tu jako svobodnou tvorbu a bez ostychu zkoušet všechno možné, co člověka napadne. Což mám pocit, že se mi tady každou inscenací a každým rokem děje líp a líp, protože ty lidi víc a víc poznávám a vlastně se cítím bezpečně.
3: Novinkami repertoáru budou také inscenace Moc bezmocných, Izrael a Mohamed nebo opera Svíný Tóth. 144. sezónu odstartuje Národní divadlo 1. září open airem na pražském Střeleckém ostrově. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

České moderní pětibojaře čeká vrchol sezóny. Na mistrovství světa v Číně se jich představí celkem 6. O tom, proč nesoutěží i ve štafetách, uslyšíte za chvilku ve večerním radiožurnálu.

0: čínském městě Kuejiang začalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Českou republiku reprezentuje na šampionátu šestice závodníků. Největší medailovou nadějí by mohl být Matěj Lukeš, který na šampionát odcestoval jako obhájce bronzu a lídr světového žebříčku. Mezi ženami se na start postaví i 20-letá Lucie Hlaváčková, která přednedávnem ukončila spolupráci se svým osobním trenérem a olympijským vítězem Davidem Svobodou.
1: Byli jsme spolu vlastně 7 let, jsme spolu nějak spolupracovali, trénovali a už asi z obou stran jsme věděli, že je potřeba jít nějakým jiným směrem. Takže tady David se mnou není, což bude určitě taky jako složitý, protože nepamatuju si poslední závody, na kterých se mnou nebyl, ještě takhle daleko.
2: Říká Lucie Hlaváčková. Ta odjela s celým týmem do Číny už 4 dny před začátkem šampionátu. Důvod vysvětluje právě její bývalý trenér David Svoboda.
3: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem a tak dále. Připravený jsou celkem standardně dobře, věřím, byli docela zdraví, tak snad se jim bude dařit.
2: Říká Svoboda. Čechům se v předchozích letech dařilo hlavně v týmových soutěžích. Letos se však trenéři rozhodli své svěřence do štafet nenasadit.
3: Máme prioritu soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet 3 nejlepších individuálních výsledků. Štafety jsou netradičně před tím individuálem, takže se rozhodli trenéři, že štafetu teďka vynecháme, aby byli připraveni co nejlíp na ten individuál. Nemáme tak široký tým jako některý jiný země, který si můžou dovolit postavit jiný lidi do štafety a jiný lidi, většinou ty silnější, do individuálu.
2: Vysvětluje bývalý pětibojař. Hlaváčková startuje ve svých 20 letech už na 3. světovém šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
1: A mě zatím jako se ty moje 2 předchozí jako tady ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita jako je určitě, ale že bude nějak vyšší než třeba na světácích.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Podle ministra Sebastiana nehrozí kvůli pokračujícímu suchu nedostatek pitné vody. V Maďarsku začalo znovu vysílat veřejnoprávní rádio. Nová vláda ho na měsíc a půl odstavila kvůli reformě. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti 4letému trestu. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy u Bezděčína havaroval kamion převážející osobní auta. A zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě přeháňky, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho. Řekl to ministr zemědělství Martin Sebastian za SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. Podle Sebastiana jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
3: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
1: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly víkendové deště pomohly jen omezeně. Lidé se ode dneška můžou přihlašovat ke druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Lidé si můžou ve druhé vlně pořídit pouze dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Žádosti mohou lidé posílat elektronicky a taky přes pobočky ČSOB. V Maďarsku začalo znovu naplno vysílat veřejnoprávní Kossuth rádio. Běžný program na měsíc a půl zastavila reforma médií, kterou spustila nová vláda Pétera Maďara. Za éry Viktora Orbána čelila stanice kritice kvůli jednostrannému zpravodajství. Sám expremiér tam například pravidelně vystupoval bez výraznější oponentury. Teď se Kossuth vrací s novým heslem Znovu pro všechny.
4: Nové vedení rádia hned v úvodu obnoveného vysílání označilo posledních 16 let za období stranické propagandy. Po měsíci a půl provizoria teď slibuje postupnou proměnu programu. Některé pořady zůstanou, jiné nahradí nové formáty nebo nové hlasy. Změny jsou součástí širší reformy maďarských veřejnoprávních médií. Maďarova vláda po nástupu k moci vyměnila jejich vedení a chce změnit i způsob, jakým zpravodajství funguje. Cílem je podle ní vrátit do vysílání názorovou pestrost a oddělit veřejnoprávní média od politického vlivu. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Teplicích nad Metují na Náchodsku začala stavba nového návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal. Radnice za něj zaplatí více než 31 milionů korun. Hotové má být do listopadu příštího roku.
5: Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu, v přízemí nabídne pokladnu, informace prodej suvenýrů, sociální zařízení anebo místnost na zavazadla, v patře vznikne multimediální sál a venkovní pobytová terasa. Část lidí stavbu infocentra odmítala, v místním referendu ale neuspěli. Z Teplic nad Metují Václav Plecháček, Radiožurnál.
6: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dál bojuje proti trestu, který může zásadně ovlivnit zbytek její kariéry. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se kvůli 4letému zákazu činnosti odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu.
7: Vondroušová dostala trest letos v červnu po tom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastížení. Nezávislý tribunál jí argumenty zohlednil, podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil 4letý zákaz. Pokud Vondroušová neuspěje ani s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu, její trest vyprší 21. června roku 2030. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D10 nehoda u Bezděčína, na D1 překážka za Veškovem. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy těsně před sjezdem na Bezděčín havaroval kamion s návěsem plným nových osobních aut. Jsou rozházená po dálnici, některá i dost poničená.
8: Takže je tam minimálně 4 auta takhle popadaný na sebe.
6: Projíždí se pouze levým pruhem, kolona už se ale krátí. V těchto okamžicích se brzdí na 43. kilometru. Zdržení přibližně 10 minutové. Na D1 dálnici D1 z Kroměříže do Brna spozorněte kousek za Veškovem. Na 227. kilometru na konci připojovacího pruhu od Molky stojí porouchaný kamion. Řidič se ho snaží opravit, okolo se pohybuje posádka. Na D1 dál na trase k Brnu už výrazně slabší provoz. I kamiony už jedou v celku plynule, a to až do zúžení u D2. A zmíněná dálnice D2 z Bratislavy před Brnem naopak stále zaplněná kamiony, a to od Židlochovice z 11. kilometru. Pravým pruhem se vlečou až ke sjezdu na D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo, postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky anebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: Dobrý večer, radiožurnál pokračuje 6 minut po 19. hodině. Plánovaná reorganizace může výrazně proměnit některé obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od ledna se mají slučovat katedry a ústavy a taky má ubýt pedagogů. Studenti a akademici ale stále nevědí, co přesně změny přinesou. Detaily a povíme za chvilku ve večerním radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se chystají změny. Vedení na začátku prázdnin oznámilo slučování některých kateder a ústavů i škrty v počtu pedagogů. Škola podle vyjádření jejich zástupců potřebuje šetřit. Změny mají platit už od ledna. Pro řadu akademiků i studentů to bylo překvapení. Ptají se třeba, kdo je bude učit nebo zkoušet u státnic.
1: Nemám žádné představy o tom, kdo mě bude učit.
2: Friedrich Emanuel Fischer nastupuje na magisterské studium na katedře estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už má naplánovanou diplomovou práci, teď ale neví, co s ní bude. V červenci totiž studenti dostali mail, že se má katedra sloučit s dalšími. Studentka Letizie Kochová z katedry divadelní vědy zase neví, jak změny ovlivní její magisterské státnice.
3: Přibližně je nás asi 90 studentů. A jelikož se mluví o propuštění 65 % zaměstnanců v rámci té naší katedry, znamenalo by to, že by nám tam zůstali dva pedagogové.
2: Studenti sice mají právo své obory dostudovat, ale pokud nebude mít předměty kdo učit, protože vedení fakulty navrhuje propustit 53 zaměstnanců, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
4: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze.
2: Například katedra divadelní vědy by se měla od ledna 2027 sloučit s katedrou filmových studií a ústavem hudební vědy. Celkově má z 38 pracovišť být 33. Ještě na jaře přitom podle Martina Hříbka, předsedy výboru odborové organizace fakulty, vedení řešilo pouze sloučení katedry sinologie a asijských studií.
5: Buď to fakulta dlouhou dobu tajila a oznámila to až na začátku prázdnin, anebo se opravdu rozhodli někdy během července, že rozpočet je špatný a aby byl udržitelný příští rok, je třeba provést hromadné propouštění.
2: Studenti a pedagogové se změnám nebrání, ale kritizují způsob a rychlost, jakou je vedení připravuje. Studenti plánují protest. Akademici v prohlášení Pospolitost 26 vyzývají akademický senát fakulty, aby v září změny neschvaloval.
4: Aby jsme právě přistoupili k nějakému koncepčnímu procesu.
2: Podle vedení finální podoba stále vzniká a změny se neobjevily bez předchozí komunikace. Mluvčí fakulty Ina Palacká zdůraznila, že se týká zhruba 5% fakulty.
6: Jde tady o cílený zásah do relativně malé části instituce, jehož smyslem je především ochránit stabilitu a rozvoj Filozofické fakulty jako celku. Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomická situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
2: Chystané změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

19 hodin 17 a půl minuty pokračuje večerní radiožurnál. Před 20 lety se astronomové v Praze usnesli, že Pluto nepatří mezi planety. Poprvé v historii totiž určili, co to planeta vlastně je. Víc uslyšíte za chvilku počinasky.

0: Na den přesně 20 let nepatří Pluto mezi planety, právě tehdy o tom v Praze rozhodla Mezinárodní astronomická unie. Zároveň experti vytvořili nové pojmenování trpasličí planety a kromě Pluta mezi ně zařadili i další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podle mě velká tělesa a to zákonitě vedlo k otázce, jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety a v tom případě bychom tady mohli mít třeba za chvilku 20 planet.
2: Spory astronomů o planety začaly ale ještě mnohem dřív. V 19. století začaly objevovat tělesa mezi Marsem a Jupiterem. Ceres, Pallas, Juno, Vesta a další. Vypadalo to, že planet je víc než 20. Jiní vědci ale říkali, že to nejde a menším tělesům začali říkat asteroidy nebo planetky. Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili. A bylo třeba říct, čemu se bude říkat planeta a čemu ne.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe pomocí fyziky. Českému rozhlasu se tehdy vyjádřil britský vědec Ivan Williams. Snižujeme počet planet místo toho, abychom ho navyšovali, komentoval Williams. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kdy byly fronty u mikrofonu a kdy se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne. Pokračuje Petr Šajrich.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo a zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce nějaká další menší tělesa. To je to, čemu dnes říkáme planeta.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy. Díky nové kategorii také Pluto a Ceres dostali speciální místo.
3: Rozhodně nejsou nezajímavá, že na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. Ještě v nedávné minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patří do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili.
3: Těmi nejhlasitějšími odpůrci byl především tým okolo sondy New Horizons, která už byla na cestě k Plutu. Sonda startovala k planetě a v průběhu jejího letu se z planety stala trpasličí planeta.
2: Potěšený byl naopak tým americké sondy Dawn, která místo planetky Ceres navštívila trpasličí planetu. Martin Srb, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Zprávy a Monika Chmilová.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojence, aby Kyjevu před zimou dodali střely protivzdušné obrany. Řekl to na zasedání tzv. Koalice ochotných v Kyjevě. Očekává se, že Rusko v zimním období obnoví údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zelenský taky partnery požádal, aby Ukrajině pomohli pokrýt finanční mezeru v přepočtu asi 650 miliard korun potřebných pro obranu země. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty urychlí poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Česká republika se podle premiéra zasazuje o rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl dnes na výroční poradě českých velvyslanců. Státy tohoto regionu by se ale podle něj měly dřív než do Evropské unie začlenit do schengenského prostoru. Odůvodnil to potřebou účinnějšího boje proti nelegální migraci. Babiš zmínil taky důležitost ekonomické diplomacie. České zastupitelské úřady podle něj musí vytvářet prostor pro uplatnění českých firem na zahraničních trzích. Česká armáda začala v Polsku znovu používat vrtulníku typu Venom a Viper. Ty byly mimo provoz po červencové nehodě v náměstí nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela jedna vojákyně. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Potřebné kontroly za sebou mají zatím vrtulníky v Polsku. Ostatní Venomy a Vipery by mohly znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne. A středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku Slabem v Mělníku. U původního koryta řeky postaví novou úpravnu vody. Vody je totiž stále méně a už teď si musí firma pomáhat tím, že ji Středočechům dodává i napojením na Prahu. Novou úpravnu vody v Mělníku chtějí vodohospodáři začít stavět do 5 let.
0: Sport.
7: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez korvidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupili do úterního čtvrtfinále.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 u Bezděčína a uzavřená 15 u Terezína. Jedete-li po dálnici D10 trasu z Turnova do Prahy, připravte se na potíže těsně za Mladou Boleslaví. Před sjezdem na Bezděčín na 41. kilometru stále zasahují u nehody kamionu. Ten na návěsu převážel nová osobní auta, některá z nich popadala na vozovku. S opatrností se dá projet pouze levým pruhem. Zpomaluje se za odbočkou na Jičín na 44. kilometru. Fronta přibližně na 10 minut. D1 před Brnem už z obou stran, jak od Prahy, tak od Vyškova, plynule průjezdná. Horší situace panuje na D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna. Fronta kamionů stále popojíždí od Židlochovice z 11. kilometru. Silnice 15 za Terezínem na Lovosice po vážné nehodě motorkáře zůstává v obou směrech uzavřená. Objízdná trasa vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. A na 27 za Klatovy směrem na Železnou Rudu dejte nohu plynu za Vrhavčí. V bezprostřední blízkosti vozovky se pohybují krávy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnost přibývat i jinde a hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Pokračuje večerní vysílání a to chvilku po půl osmé. Před námi spousta další muziky, teď třeba taky Shawn Mendes. Hezký poslech.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Olomoucká univerzita buduje nový tým pro krizové situace v případě živelní pohromy nebo jiné kritické situace. Bude řídit dobrovolníky, kteří se rozhodnou pomoct. Za chvilku to probereme podrobněji po vet.

0: Na Olomoucké univerzitě Palackého budují tým pro krizové situace. Chtějí tak být připraveni například na povodně a další takové situace. Skupina bude koordinovat dobrovolnickou pomoc olomouckých vysokoškoláků.
1: Většinou odklízíme bahno, pomáháme vynášet sklady prostě a tak dál.
2: S členem krizového týmu a jinak projektovým manažerem na univerzitě Ondřejem Němčákem sledujeme video s pomocí olomouckých vysokoškoláků při povodních v Jeseníkách před 2 lety. Vybavuje se mu vzpomínka na zcela vyplavený dům seniorského páru.
3: Přes tu neštěstí, jaké je potkalo, tak byli velmi vděční za tu pomoc, kterou my jsme jim tam v těch prvních dnech nabízeli.
2: Už tehdy si uvědomil, že pomoc studentů je potřeba koordinovat. Organizovat dopravu, rozdělovat práci a nářadí, zařídit zázemí a ubytování až po tak banální věc, jako jsou třeba buchty na posilněnou. Proto se přidal do týmu pro krizové situace v univerzitním dobrovolnickém centru. Za sebou už má například školení v první psychologické pomoci i hasičské cvičení. Ukazuje mi v mobilu video.
4: Pojďte!
3: Dozvěděli jsme si tam i o té záchranářské hasičské technice.
2: Současný krizový tým má 24 členů, zaměstnanců Univerzity Palackého, dodává manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
5: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení.
2: Koordinátor proto musí rozumět tomu, co se na místě děje, umět dobře komunikovat, zvládat krizové situace a pečovat o psychickou pohodu. V centru už proto chystají další školení.
5: Zaměřený na asertivní komunikaci, na první psychologickou pomoc po telefonu.
2: Tým pro krizové situace v dobrovolnickém centru Univerzity Palackého je podle Vladimíry Sedláčkové v akademickém prostředí první a zatím jediný. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

Nízká hladina vody v Dobřanech na jižním Plzeňsku přispěla k nečekanému objevu. Z vody vykoukl kamenný předmět a když ho hasiči vytáhli, ukázalo se, že na dně řeky ležel kus historického mostu. Zastávku tam uděláme ještě před celou ve večerním radiožurnálu.

0: Kus historického mostu ze 16. století vyzdvihli z řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině vody si předmětu ve vodě všimli tamní obyvatelé a upozornili na něj vedení města.
1: Potvrzuju místo a typ události. Pokusíme se o vyjmutí pravděpodobně podstavce sochy.
2: A vy se tam chystáte do vody?
1: Já tam půjdu, pokusím se to zavázat a pak to bude už na traktoristovi.
2: Říká Milan Dvořák, velitel dobrovolných hasičů v Dobřanech.
3: Kde je ten traktorista? Míro, pojď sem, já tě potřebuju tady.
4: Předmět, který za chvíli začneme vytahovat, může být v tom nejcennějším případě kus sochy Jana Husa, kterou zničili Němci v 38.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Pak by to ještě mohla být ta původní historická socha Jana Nepomuckého, nebo je to jenom součást konstrukce toho mostu, kterou tady někdo při rekonstrukci shodil, aby se si nemusel odvážet.
2: A vy jste věděli, že tady něco je, nebo jak jste se to dozvěděli?
4: Na naší nejfrekventovanější facebookové skupině někdo zveřejnil jako fotografii, rozjela se tam vášnivá debata, co by to mohlo být. A dozvěděli jsme se to prostě díky tomu, že ta hladina klesla natolik, že všímavý občan, místo aby koukali nám na kačenky a na ryby, tak si všiml zajímavého kusu kamene.
3: Malinko navíje, jo? Já půjdu pryč, až se našponuje to lano, tak já půjdu pryč.
5: Vydává zvuky.
2: Na celou akci se dívá i pan Ondřej s dětmi.
6: My jsme jeli jenom tady na kolech na procházku a vidíme, že tady akce hasičí, no tak to je pro děti vždycky zábava, to je nejlepší.
3: Dobrý, tímto se s vámi loučím.
4: Ano, tak našli jsme originální žulový chrlič. To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Na mostě tady z té strany jsou čtyři, z toho dva jsou ty původní a dva jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece, takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
2: Z Dobřan na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A Monika Chmilová pro vás má zprávy.
1: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů ve veřejné sféře. Americký prezident dál stupňuje obchodní válku s Kanadou, pohrozil dalšími cly na auta a ocel. V Číně začal světový šampionát v moderním pětiboji, Češi nepřihlásili štafety. A zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, na východě i přehánky, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle reformy by měl nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit na 24 900 korun, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
1: Vláda chce taky změnit počet platových stupňů z 12 na 8 a stanovit pravidelný posun po 5 letech. Změnu zákoníku práce a měnových tarifů chce kabinet zavést od 1. ledna příštího roku. Odbory i zaměstnavatelé změny vítají. Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že od ledna příštího roku zvýší cla na kanadská auta, nákladní vozy, autodíly a ocel na 50%. Kanada podle Trumpova vyjádření Spojené státy roky okrádala. Jde o další eskalaci obchodní války, která vypukla po pátečním krachu jednání mezi oběma stranami. Kanadský premiér mezitím oznámil investice, které mají zemi pomoct méně spoléhat na americký trh.
4: We could not accept what the US had offered, nor could we give what they asked.
5: Kanadský premiér Mark Carney řekl, že Kanada nemohla přijmout, co Spojené státy nabízely, ani nemohla dát, co požadovali. Premiér zároveň připomněl, že Kanada má už teď volný obchod s trhem 1,5 miliardy lidí a chce ho díky dohodám se sdružením ASEAN a Indií zdvojnásobit. Dnešní oznámení investic do námořních tras má podle něj ukázat, že se země dokáže spoléhat i na jiné partnery, než jsou Spojené státy. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Sklizeň poznamenalo sucho a vysoké teploty. Klesl taky obsah alfa hořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Ty se v průměru pohybují okolo 3%, říká jednatel chmelařské firmy Hop Service v Holedeči na Žadecku Ondřej Šťastný.
6: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude v průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušební a bylo to i pod 2%. Takže je to špatný a nevypadá to, že by se to už zlepšilo.
1: Kvůli nižšímu obsahu kyselin odběratelé podle Šťastného snižují výkupní cenu chmele. Menší pěstitelé tak můžou přijít o 100 000 korun, větší až o miliony.
7: Sport. V čínském městě Kuejiang začal světový šampionát moderních pětibojařů. Úvodní štafety bez české účasti vyhráli Britové a Bělorusky. Mistrovství se zúčastní i 6 českých reprezentantů v čele s obhájcem bronzu Matějem Lukešem. Olympijský vítěz z Londýna a dnes kouč David Svoboda úplně neví, co od svých následovníků na šampionátu čekat. Vysvětluje taky, proč se jeho kolegové, trenéři národního týmu, rozhodli nepřihlásit reprezentanty do úvodních týmových soutěží. Pokračuje Svoboda.
8: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem. My nepostavíme do soutěže žádné štafety. Taková byla strategie soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet třech nejlepších individuálních výsledků.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody jsou na D10 u Bezděčína, taky na D5 u Bavorině. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy opatrně za Mladou Boleslaví. U sjezdu na Bezděčín na 41. kilometru havarovalo nákladní auto převážející vozidla. Pravý pruh je zablokovaný, v místě se zpomaluje, už je to ale bez kolony. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čerstvá nehoda u sjezdu na Zdice. Na 28. kilometru havarovalo osobní a nákladní auto. Na místo jede policie, počítejte s možnými různými komplikacemi. Na D1 máme hlášenou nehodu u Brna ve směru do Prahy. U sjezdu na bratislavskou dálnici se střetlo osobní auto s nákladním. Jsou na kraji, provoz výrazněji nebrzdí. D1 kolem Brna už je průjezdná bez výraznějšího zdržení. Silný provoz nákladní dopravy ale čekejte na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Kolony popojíždějí pravým pruhem od 8. kilometru. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy nepřehlédněte odstavené vozidlo před Miroticemi. Na kilometru 76,5 budou řešit defekt pneumatiky. A silnice 15 je obousměrně neprůjezdná před Terezínem od Lovosic. Zasahují tam záchranáři u nehody motorky. Nejkratší objížďka přes Nové Kopisty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo, postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky a nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bydrmanem.
0: V Česku žije podle posledního sčítání lidí domů a bytů 500 000 samoživitelek a samoživitelů. Jaké obtíže jim přináší nový školní rok? V novém reportážním seriálu nabízíme 5 různých pohledů, příběhů a možností, jak se dá těmto lidem pomoct. A protože dnes máme pondělí, celý tenhle seriál, který jsme pojmenovali Jeden rodič na všechno, ve vysílání odstartujeme. Už za malou chvíli tedy uslyšíte jeho první díl. Taky té 6,5 minuty po 20. hodině vám přeju klidný večer.
2: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: turned to dust, all that I adored. Nový seriál Radiožurnálu pro tento týden Jeden rodič na všechno je o samoživitelkách a samoživitelích a taky o tom, jak jim ulehčit začátek školního roku. Až do pátku od nás uslyšíte o sbírkách školních aktovek, penálů, oblečení, počítačů nebo psacích stolů a židlí. Neúplných rodin, tedy těch, kde žije jeden rodič a dítě nebo více dětí, je v Česku přes 500 000. A na dvě dcery školního věku je sama třeba i sociální pracovnice Michála.
1: Michaelo, vám je 46 let, máte dvě dcery školního věku. Jak dlouho jste samoživitelka?
2: Jsem sama vlastně od roku 2017, takže to už bude 9 let. Rok na to jsme se s bývalým manželem rozvedli, no a od té doby jsme s holkama sami.
1: A ono to bylo docela rychle, muž se rozhodl, že odejde, bylo to ze dne na den?
2: Bylo to ze dne na den, ty problémy trvaly samozřejmě už nějakou dobu předtím, ale jednoho dne jsem se dozvěděla, že teda chce odejít a ten samý den se sebral, odešel. Musela jsem se s tím hodně rychle vyrovnat, protože jsem samozřejmě se musela postarat hlavně o ty dvě malé děti. Dceři tenkrát bylo 5 roku, mladší, starší měla necelý 3 roky.
1: To, že jste samoživitelka, jak vás to v běžném dni ovlivňuje? Přemýšlíte, co si koupit, co už ne, jak šetřit?
2: No, tak samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
1: Co pro vás znamená začátek školního roku? Je to taková vidina těch nejrůznějších výdajů, které souvisejí se školou?
2: Potřeby do školy, nějaký poplatky, které se platí třeba do fondů, kroužky, snažím se zajistit pro děti kroužky, tam teda dost využívám neziskových organizací, ale ty ostatní věci, jako jsou potřeby do školy, takže určitě si myslím, že náročný to bude.
1: Já vím, že využíváte možnosti neziskových organizací, nadací, že právě holkám platí kroužky, mají počítač, chodí asi taky pro oblečení zadarmo. Díky sbírce na webu Znesnáze mohly dcery teď chodit v srpnu na příměstský tábor, aby vy jste mohla chodit do práce, protože pokrýt ty prázdniny, to je jejich volno, je taky téma.
2: Určitě no. Ty neziskové organizace, já teda můžu říct za sebe, že nebejt jich, tak holky nechodí na žádný kroužek, nemají žádný tábory, protože to jsou prostě výdaje navíc, který jako já bych absolutně nezvládla, bohužel tatínek se na tom nemůže úplně podílet. Kdo mi v tom pomáhá, je moje maminka, nicméně ta bydlí sama, je v důchodu, takže taky úplně nemůže zase nějak moc.
1: Výživné máte?
2: Výživné dostávám, je to teda takový, že to není úplně, že by mi ho ex-manžel posílal pravidelně a sám od sebe, většinou si o tom musím říct a připomenout mu to, ale dostáváme ho.
1: Dnes je to tak, že teda jedné dceři je 9, jedné 12. Chápou holky, že ne všechno si můžou dovolit?
2: Někdy samozřejmě je to těžší jim to vysvětlit, protože by tu věc třeba zrovna chtěli, anebo ji třeba má kamarádka, ale myslím si, že jsou natolik rozumní na to, aby to jako chápali.
1: Vy chodíte do práce, jste sociální pracovnice, takže k tomu tématu i k ženám, které třeba jsou sami, máte asi blízko.
2: Určitě. Já vlastně i tu práci, kterou teď dělám, dělám sociální pracovnici v azylovém domě pro matky s dětmi na Praze 10. Mám k tomu hodně blízko a vlastně i důvod, proč jsem tuhletu práci chtěla dělat, je ten, že jsem se prošla sama tou zkušeností, kdy jsem zůstala s dětmi sama. Chci těm maminkám předat to, co jsem měla možnost jako zažít, ty zkušenosti, které jsem získala během té doby, co jsem s dětma sama. Věřím, že jim to bude k užitku a dává mi to opravdu jako smysl.
1: V dalších dílech seriálu přiblížíme oděvní nebo nábytkovou banku. Přes ně můžou zájemci pro děti nejen samoživitelů a samoživitelek darovat penály, aktovky nebo psací stoly a židle. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Hostem naší dnešní Vinohradské 12 je Vojtěch Gavriněv z investigativního týmu Radiožurnálu a téma kauza úředníka Aleše Krejči. Rozjel si snad na magistrátu rodinný biznis? Kdo všechno do něj byl podle policie zapojený a nemělo se na to přijít už dávno? Odpovíme vám hned po zprávách Radiožurnálu, které začnou přesně v 8:30. Hned teď ale ještě francouzská zpěvačka Vanille Clerc. I dál vám přejeme pohodový poslech.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Obce po celém Česku vyhlašují kvůli dlouhodobému suchu zákaz používání pitné vody na zahradách nebo k mytí aut. Platí to třeba i v Horní Stropnici na Českobudějovicku. Lidé tam navíc řeší výpadky dodávek nebo to, že jim z kohoutků neteče úplně čistá voda. Vodárenská společnost totiž musí z řádu odebírat vodu, kterou pak přečerpává a vozí do okolních místních částí.
1: Pustíte kohoutek, neteče voda. Ta situace je vždycky potom nabírání zhruba ta hodinka a půl.
2: S dodávkami pitné vody se potýká i Josef Novák z Horní Stropnice.
1: Bylo to i v jiných částech obce, v době, kdy nabírali hasiči do cisterny z řádu. Když začne téct, tak teče zakalená, není pitná.
2: Obec má vlastní zdroje pitné vody, kterou do domácností dodává společnost Prvok. Jak připomíná nezávislý starosta Stropnice František Vaněček, problém je hlavně v místních částech hojná voda a dobrá voda, kde přes léto přibývá spousta turistů a rekreantů.
3: Je tam pětinásobný odběr oproti normálnímu stavu. Tudíž víceméně transportujeme vodu z Horní Stropnice do vodojemu na hojné vodě a samozřejmě při tom transportu vody tady z veřejného řadu v Horní Stropnici do cisterny dochází poklesu tlaku.
2: Starosta zároveň připouští, že na výpadcích dodávek mají svůj podíl i místní hasiči.
3: Je i zákonem daný, že je období sucha a je nutno pít požáru, takže oni jsou ti, kteří si prostě tu vodu z toho veřejného vodovodu můžou vzít.
2: Obyvatelé se navíc nemusí obávat, že by voda nebyla po obnově dodávek pitná, dodává starosta.
3: On se tam dostane drobátku i vzduch do toho vodovodního řadu, tak ono to kální není. Ono to vypadá, že je to kální, ale to jsou jakoby bublinky vzduchu.
2: Nedostatek vody dopadá i na sousední Kamenou, která zajišťuje pitnou vodu pro Stropnickou místní část Rychnov u Nových Hradů. Podle nezávislého starosty Kamenné Josefa Bašty musí vodárenská společnost Čevak pravidelně zavážet i tuto oblast.
4: Třeba na víkend jsme byli soběstační, ale pro jistotu jsme nějaký kubík navezli, aby Čevak nemusel navážet.
2: I v Kamenné je stejně jako ve Stropnici zákaz používání pitné vody na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Podobné nařízení teď platí v několika jihočeských obcích. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Radiožurnálu.
1: Jmenuje se Tomáš Mádl a je členem Svazu českých filatelistů. V roce 1856 stála 1 cent. Dnes je známka britská Guayana vůbec nejdražší na světě. Co může být na malém kousku papíru tak cenného a jak se pozná skutečná filatelistická rarita a proč jsou některé známky doslova pokladem? Světem nejvzácnějších známek nás provede Tomáš Mádl.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl deváté. Monika Chmelová doplní přehled zpráv.
1: Spojené státy podle očekávání představily nové sankce proti Íránu. Cílem je podle ministra financí Scotta Bessenta odříznout zemi od zdrojů udržujících tamní režim při životě. Bessent taky pohrozil zemím, které se k americkým sankcím nepřipojí, že budou sdílet ekonomickou izolaci Íránu. Před tímto krokem ale už dříve varoval Teherán s tím, že země pocítí důsledky. Iránský ministr zahraničí Esmail Baghaí taky řekl, že americké sankce zasáhnou především běžné Íránce. Rusko a Ukrajina si dnes vyměnili po 10 zajatcích. Do vlasti se tak vrátili vojáci, které Ukrajina považovala za nezvěstné. V den oslav 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny to na sítě X napsal prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury AFP je výměna zajatců jednou z posledních oblastí spolupráce mezi válčící Ukrajinou a Ruskem. Ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace končí Vladimír Posolda. Jeho rezignaci dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Posolda povede zpravodajskou službu do konce září. Od října ho nahradí ve funkci diplomat Miroslav Toman. Podle Metnara má kromě diplomacie zkušenosti i ze zpravodajských služeb. Posolda stál v čele rozvědky od roku 2022. A nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo, anebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň.
2: Sport.
1: Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede Radek Kronďák. Ten nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informovali na webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Po odvetě neúspěšné baráže o šance ligu s Baníkem Ostrava ale oznámil, že u týmu končí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 u Zdic a také u Obříství na Mělnicku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor u sjezdu na Zdice. Na 28. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Na místě je policie, průjezdné je to ale plynule. Na D1 opatrně kolem Brna ve směru do Prahy. U sjezdu na bratislavskou dálnici na kilometru 196,5 překážejí následky kolize osobního auta s kamionem. Vozidla jsou v odstavném pruhu, opatrně projedete. Na D1 zpozorněte také za Vyškovem ve směru do Brna. Na kilometru 226,5 stojí porouchaný kamion. Místo je označené kužely a světelnou šipkou, některá vozidla vybočují. A na silnici 9 z Prahy do Mělníku pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obříství zasahují záchranáři u srážky auta s motorkou. A je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo, postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky anebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Ve vysílání Radiožurnálu teď uslyšíte nejnovější díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Anonym už před 2 lety varoval politiky před střetem zájmů vysokého úředníka, píší Seznam zprávy.
6: Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným.
7: Kryču od poloviny července stíhá policie.
8: Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti.
9: V tomhle případu, který zmapoval Radiožurnál, jde o velké dopravní stavby.
10: Kryča na dotazy nereagoval.
4: Aleš Krejča, úředník s mimořádně zajímavou kauzou, rozjel si na pražském magistrátu rodinný biznis, kdo všechno do něj byl podle policie zapojený. A neměl se na to přijít už dávno, zjišťoval a poví Vojtěch Gavriněv, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pondělí 24. srpna. Ahoj Vojto, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil.
11: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Magistrátní úředník Aleš Krejča, o kterém se dneska budeme bavit, a jeho kolega Jan Krejčí, který v té věci taky figuruje. Oba pánové, oni jsou stíhaní na svobodě?
11: Je to tak, Aleš Krejča, ředitel odboru pozemních komunikací a zároveň jeho podřízený zástupce Krejčí, oba jsou teď na překážkách, takzvaně na překážkách na straně zaměstnavatele. To znamená, že nesmějí chodit do práce, jejich agendou je pověřený někdo jiný, ale zároveň berou plat.
4: Policie oba dva pány obvinila jako vysoce postavené úředníky pražského magistrátu spolu s dalšími čtyřmi lidmi a dvěma firmami. Šlo o organizovanou skupinu?
11: Přesně takhle to označují kriminalisté. Tím kladou za vinu několik zvlášť závažných zločinů. A jedním z nich je účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci a přijímání úplatků a dále neoprávněné podnikání a legalizace výnosů z trestné činnosti.
12: Prověřovaného skutku se měl dopustit podezřelý Aleš Krejča a podezřelý Jan Krejčí, kteří mohli v postavení úředních osob navzdory intenzivnímu střetu zájmů s cílem svého obohacení a obohacení blízkých osob již od roku 2014 dosud úmyslně neoprávněně působit na rozhodování v řízení o dopravně technických opatřeních.
13: Cituji Seznam zprávy z policejních dokumentů.
11: Je tam celkem 6 lidí a 2 firmy, Aleš Krejča jako ředitel toho odboru, jeho zástupce Krejčí, potom zřejmě ta kauza se týká přinejmenším Krejčovi partnerky Petry Hruškové a jeho bratra Jiřího Krejči a předpokládám, že jsou tam dva zástupci těch firm, kteří podle policie je měli korumpovat.
4: Takže podle policie si měli otevřít jakýsi rodinný biznis na magistrátu tito lidé, o kterých se zmiňuješ, nakolik si měli přijít peněz?
11: Policie spočítala, že za posledních 10 let firma Dopravní inženýring Praha, o které bude řeč, která je klíčová v tom příběhu, tak vyfakturovala práci za víc než 250 milionů, 250 milionů. Kolik z toho policie považuje za úplatky, to přesně nevím.
4: A 6 lidí, 2 firmy přiznávají vinu? Jako ví, čeho se dopustili? Jsou ve shodě s tím, na co přišli policisté, nebo to odmítají?
11: Veřejně nekomunikují. Krejča má od toho zásahu vypnutý telefon, samozřejmě v kanceláři už ho teď nezastihneme. Osobně jsem byl vlastně u něj doma. Vím, že někdo z té rodiny byl doma, nebudu říkat, jak to bylo zjevné, abych neporušoval jejich soukromí, ale zkrátka otevřít mi nechtěli.
4: Dopravní inženýring Praha, to je společnost, která hraje klíčovou roli v tomhletom případu. O co šlo? Krejčí měl podle kriminalistů a tvých zjištění Krejčovi jako řediteli odboru pozemních komunikací a drah pomáhat ve vydávání desítek rozhodnutí ve prospěch firmy jeho bratra a jeho partnerky, právě té firmy Dopravní inženýring Praha. Jak tohle to mělo fungovat? Protože ta společnost se specializuje na projektové dokumentace k různým uzavírkám, omezením v Praze a potom ten odbor Krejčův tento schvaluje, že jo?
11: Tohle se dá všechno veřejně dohledat online. Je to tak, že existuje na jedné straně tedy úředník, ředitel toho odboru pozemních komunikací a drah, Aleš Krejča, který v jeho kompetenci je schvalovat různé žádosti, vydávat nějaké dokumenty a tak dále. Zároveň tenhle Krejča žije s Petrou Hruškovou, vychovávají spolu děti, bydlí spolu v jednom domě. Nejsem si jistý, jestli jsou manželé, každopádně každý má jiné jméno. Tahle jeho partnerka Petra Hrušková má na sebe napsanou firmu Dopravní inženýring Praha. Vlastní napůl s Krejčovým bratrem Jiřím Krejčou. A tahle ta firma Dopravní inženýring Praha, kromě toho, že má nějaké veřejné zakázky, tak ale především vydává desítky, možná stovky veřejně dohledatelných rozhodnutí. Často jsou to takzvaná opatření obecné povahy. Abych to vysvětlil, když chce nějaká stavební firma rozkopat ulici v Praze, tak musí podat nějakou žádost, musí se tam vyznačit nějaké třeba semafory, dopravní
4: zákaz
11: značení.
4: Zákaz vjezdu podobně, zábrany asi nějaké.
11: A musí dostat povolení, aby tu silnici mohla rozkopat. Soukromé, ale i městské firmy, a to i ty úplně největší, jako TSK nebo prostě Metrostav, POR, Landia, si najímali tuhletu malou, řekněme, soukromou firmu Dopravní inženýring Praha, aby jim sehnala tohle razítko, protože bez toho razítka prostě nemůžou kopnout do země. Takže tahle ta firma Dopravní inženýring Praha podala žádost, čili paní Hrušková klidně mohla doma u večeře panu Krejčovi předat tuhle žádost a on teda udělil to razítko z toho titulu prostě ředitele toho odboru. Tohle všechno se dá dohledat prostě v rejstříku, ty smlouvy jsou i dohledatelné online. Podle policie to prostě fungovalo tak, že ty firmy si musely vlastně jako zaplatit, aby to razítko získali.
14: No. Rozumím tomu. No dokonce ale podle toho, co jsem četl na Seznam zprávách, tak nemusela paní Hrušková předávat u večeře v kuchyni něco panu Krejčovi, protože pan Krejča měl řadu těch dokumentací, které pak sám schvaloval si vyprojektovat a napsat sám. Za dopravní inženýring Praha.
11: Je to, jako takhle to popisuje policie, má to i zachycené v nějaké e-mailové komunikaci. Na vytváření té dokumentace se měl podílet i jeho podřízený Krejčí.
14: Měl mu v tom pomáhat, teda, jestli to chápu správně, ptám se na to.
11: Takhle to popisuje policie a samozřejmě to je jako jejich expertíza, že úředníci v tomhle oboru, to je přesně jejich znalost. Také třeba, kdy se budou ty komunikace opravovat, uzavírat a tak, jakým způsobem to všechno prostě je jejich kompetence, takže to dává smysl, že to pro tuhle firmu sami vytvoří. Zároveň ta firma má sídlo na Smíchově v činžovním domě, kde má sídlo dalších, myslím, nejméně desítky, jestli ne dokonce stovky, ale myslím, že jako vyšší desítky firm. Je to zřejmě
14: adresa.
11: Virtuální adresa, není tam, moje kolegyně se tam jela podívat, nafotila to, není tam jako žádná recepce, žádné označení téhle firmy.
14: Někde na schránkách možná mají...
11: Na schránkách je seznam, prostě obrovský seznam firm, které tam sídlí.
14: Ale, jedna schránka pro prostě desítky, stovky firm.
11: Jasně, ale nevypadá to, možná tam nějaká kancelář je, ale rozhodně to není nějaká běžná firma, kam by člověk přes recepci se prostě dostal někým. A oficiálně ta firma zaměstnává dva lidi, což jsou ty dva spolumajitelé, paní Hrušková a Krejčův bratr Jiří Krejča.
14: Jak bys mi vysvětlil, jak je možné, že přes tu firmu teda proteklo kolik 250 milionů si říkal, nebo čtvrt miliardy korun, ano. Když si teda tu společnost k tomu, aby mohli kopnout do země, najímají ty stavební firmy, protože v tu chvíli vlastně ten, kdo je na magistrátu, tu firmu nemůže nějak upřednostnit, nebo jak to fungovalo?
11: To, že tam byla ta korupce, to popisuje policie, dopravní inženýring Praha dělal ty studie a pak i systém toho dopravního značení, což prostě je jako kompetence Krejči. Dá se předpokládat, že pokud by si ta stavební firma nezaplatila dopravní inženýring Praha pro získání toho razítka, tak by třeba na to razítko mohla déle čekat, což stojí obrovské náklady, že když máte třeba stavební stroje v řádech milionů a tak dále, nebo vám stojí stavba, tak to má obrovské náklady. Takže jenom to samotné zdržení je obrovsky drahé. Ale to je moje spekulace, tohle já jako
14: že by firmy viděly, že přes dopravní inženýring to hold funguje, jde to, schválení dostanou a je to rychlé, tak proto si ji pak vybírali třeba častěji. Je ta teze, kterou tady
11: je to moje představa, vystavuješ. Kterou jako nechci tvrdit, že to tak je, ale prostě potřebujete to razítko, musíte si toho objednat u téhle firmy.
14: A ještě jednou se zeptám teda na roli pana Krejčího, což je teda kolega podřízený pana Krejči z magistrátu z toho stejného odboru, který měl v tom schématu teda sehrát čistě tu pomocnou roli, že mu pomáhal ve vypracování té dokumentace nebo ve schvalování těch příslušných opatření, nebo o co šlo?
11: Zaprvé se na to měl podílet policie v jeho kanceláři. Mimochodem, když se tam pro ty oba pány přišla, tak našla rušičku od poslechu. A zaprvé se tam měl podílet na vytváření té dokumentace a za druhé měl vlastně to samé v menším měřítku dělat se svojí vlastní firmou JMCC, kterou teda nemá napsanou na sebe, ale podle policistů na svého kamaráda a inkasovat peníze měl přes účet svojí manželky. Mm-hmm. Takže vlastně stejné schéma v menší míře podle vyšetřovatelů.
14: Takže vyšetřovatelé se domnívají, že de facto jak Krejča, tak Krejčí schvalovali ty uzávěrky nebo ta omezení v Praze vlastním firmám, nebo které skrytě ovládali. Je to tak?
11: Ano, v tomhle smyslu.
14: No, to není všechno. Ty jsi totiž přišel na další dvě pozoruhodné věci, které se tohoto případu týkají. Za prvé, Krejča, co by šéf odboru pozemních komunikací a drah, dlouhodobě vydával povolení pro billboardy v Praze v rozporu se zákonem. To znamená, že si firmy mohly umístit billboardy tam, kde chtěly, byť to bylo protizákonné, protože jim povolení vydal šéf odboru komunikací a drah v Praze na magistrátu?
11: Ano, business billboardy je skutečně obří, zejména v Praze, jsou kolem něj obrovské tlaky. Existuje skupina nebo spolek Nelegální reklama, který založil Zdeněk Ján.
15: Považujeme to za selhání státní správy.
11: A tenhle Zdeněk Ján už vlastně dlouhé roky upozorňoval na to, že povolení pro umístění těch billboardů vydává tenhle odbor Krejčův v rozporu se zákonem.
15: Kdy ministerstvo dopravy jako nadřízený orgán nebyl schopno po dobu několika let srovnat dojatě odbor pražského magistrátu, který dlouhodobě porušuje zákon ve prospěch billboardové mafie.
11: Tihle v podstatě, řekněme, aktivisté, kteří prostě nechtějí reklamu nebo nelegální reklamu v Praze, začali od nějakého jako strhávání nelegálních plakátů až po prostě boje s úřady, tak dlouhodobě upozorňovali na ty jednotlivé případy. Prostě někde vedle silnice se objeví velký billboard, k tomu musíte mít nějaké stavební povolení, musíte mít nějaké povolení od policie, od úřadů. A oni tvrdili, že Aleš Krejča a jeho odbor to vydává i na místech, kde to stát nesmí, že si k tomu ten odbor nevyžádává aktuální stanovisko policie, což musí, to je důležité pro to, aby třeba řidiči viděli do odbočky, ten billboard jim může porušovat výhled a tak dál. Tohle dlouhodobě tvrdili. Doložili to 76 konkrétními příklady s tím, že údajně jich mají že jich ještě existuje mnohem víc, že jde o stovky příkladů, kde to povolení bylo dáno neoprávněně, a s tím lepším přišli mimo jiné za nadřízeným pana Krejči, za ředitelem magistrátu Tomášem Havlem. Tenhle podnět předali někdy v říjnu, zároveň dlouhodobě spolupracovali s ombudsmanem, který vlastně se může vyjadřovat k práci úřadů, udělat si nějakou vlastní, nějaký právní rozbor a může apelovat na ty úřady, úředníky, aby postupovali v souladu se zákonem.
14: A promiň, jenom když si zmiňoval, že vydával povolení pro billboardy v místech, kde podle zákona stát neměli, tam se definuje nějaké území, ve kterém je prostě nemožné. Já chápu třeba to stanovisko policie, ale tohle je jiná věc, že jo? Tam je definované ze zákona nějaké území, třeba zastavěné území, kde jsou domy, kde žijí lidé, kde to stát nesmí, a on to ignoroval?
11: Je to tak, ale je to jako poměrně složitě definované a zároveň ještě do toho vstoupil takový další krok. Ministerstvo dopravy změnilo částečně legislativu a tam jde o definici, co je zastavené území, kde ty billboardy být smějí, a pak v nezastaveném území, hodně zjednodušeně řečeno, být nesmějí. A tenhle Krejčův odbor se odkazoval na úplně jiný zákon, který to definoval jinak, a pak se hádali, jako podle kterého zákona je to možné brát a tak dál. A došlo k tomu, že ta legislativa se změnila s účinností od letošního července a vlastně ve prospěch těch billboardových firem.
14: Aha.
11: Jan otevřeně mluví o tom, že se to prostě do toho zákona prolobovali. Ministerstvo mluví o tom, že bylo potřeba sjednotit legislativu. Každopádně jim to jde velmi stříc. Takže část těch povolení, která prostě dlouhé roky byla vydávána protizákonně,
14: tak se zpětně legalizovala.
11: Teď už se zpětně legalizovala. Další věc je, že tam chybí ty posudky policie, a to je věc, která trvá. No
14: a co z toho Krejča měl? Za to bral nějaké peníze od těch společností, nebo?
11: Tahle větev s těmi billboardy, ta se netýká toho, proč si policisté pro Krejču došli na magistrát a proč ho obvinili. To v tom obvinění popsané není. Co z toho měl, to se musíte zeptat Krejči.
14: Ten nekomunikuje, jak říkáš?
11: Billboardové firmy z toho mají profit, já předpokládám, v řádu jako desítek nebo stovek milionů. Jan mluví o billboardové mafii.
14: Hmm. A ty jsi říkal, že magistrát se o tom dozvěděl a začal to řešit loni v říjnu. Ale to, že došlo k pochybení, přiznal v posledních týdnech. Proč to tak dlouho trvalo?
11: Prostě ty procesy jsou zdlouhé, má to spoustu rovin, není to úplně tak jednoduché. Ten podnět poslední, na základě kterého se teď vyjádřil ředitel Tomáš Havel a řekl, ano, máte pravdu, bylo to celé nelegální, tak ten podal spolek nelegální reklama loni v říjnu.
14: Hmm.
11: Že to vyšlo zrovna tak, že se ředitel vyjádřil týden po zadržení Krejči,
14: no,
11: to je prostě asi náhoda. Já jsem se, nebo každý si to může vykládat, jak chce. Já jsem se o tom bavil s Adamem Zábranským, s pražským radním, který se tomu...
14: Z Pirátů,
11: ano, který se tomu do nějaké míry věnoval. Mimochodem už podnět na to, že se tohle děje a že to nelegální, řešil už před 2 lety, tehdy s náměstkem pro dopravu s Hřibem z Pirátů. Popisoval mi Zábranský, že vlastně nového ředitele magistrátu Havla, mimo jeden z úkolů, které mu dali, bylo právě věnovat se tady rozhodování pana Krejči. A to i s těmi billboardy. A ten podnět, stalo se tam jako víc dílčích věcí. Mimo jiné se tím letos v březnu zabýval kontrolní výbor, což je vlastně výbor, ve kterém sedí politici, ale který zároveň může zkoumat takovéhle postupy úředníků. Takže Jan přišel na kontrolní výbor, řekl, podívejte, tady vaši úředníci nebo pražští úředníci dlouhodobě rozhodují v rozporu se zákonem, dělejte s tím něco. Ten výbor pověřil ředitele Havla, aby si udělal nějakou analýzu, ten si ji nechal zpracovat, ta analýza je hotová už několik měsíců, vyplynuli z ní nějaké závěry, včetně toho, že se teda někde skutečně porušoval zákon. Na to konto začali jednat a já mám takovou informaci, že ředitel magistrátu Havel si pozval Aleše Krejču kvůli těm billboardům na nějaký pohovor zrovna v den, kdy tam policie zasahovala, takže téhle debatě už nedošlo a že to tady uzavřel takhle týden poté, může být shoda náhodou.
14: Tou druhou věcí, protože jsem mluvil o dvou věcech, tak tou druhou věcí je, a usilovně jí magistrát teď řeší, a opět souvisí s panem Krejčou, je to, že Krejča má podle tvých zjištění od Prahy pronajatý městský byt, nicméně v něm nebydlí. Bydlí v soukromé vile se zahradou 10-15 minut od toho městského bytu a v tom městském bytě, za který platí kolik, 6-7 tisíc měsíčně, tak bydlí jeho otec?
11: Je to tak, no, je to byt na Černém mostu v takovém jako poměrně pěkném domě v paneláku v pátém patře, 72 metrů čtverečních, třípokojový byt, nájemné, je tam letos, myslím, 6327 korun, což je samozřejmě velmi příjemné. Zároveň ale Krejča vlastní vilu, takovou jako jednopatrovou vilku, 10 minut chůzí od toho městského bytu a tu vilu si pořídil společně se svojí partnerkou. Pozemek koupili v roce 2013 a v roce 2016 tu vilu kolaudovali, takže předpokládám, že už tam jako 10 let bydlí.
16: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je.
17: Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu.
16: A pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
11: Já jsem se tam šel podívat do toho městského bytu, protože jsem věděl, měl jsem informaci, že tam Aleš Krejča nebydlí a šel jsem to ověřit. Takže jsem tam prostě přišel, zazvonil jsem, odpověděl mi jeho otec, pozval mě nahoru do toho pátého patra, takže jsme chvíli spolu mluvili ve dveřích. Já jsem se ptal, kde bydlí pan Krejča, ten úředník Aleš Krejča. On říkal, no ten tady nebydlí, ten bydlí kousek odsud.
18: Ale tam, jste tady autem určitě, jo?
19: Pěšky, já jsem šel od metra.
11: A popsal mi tu cestu.
18: A co potřebujete u něj?
14: A ta vila je napsaná na něj?
11: Tu vilu nechal Krejča před několika lety přepsat na svou partnerku, do té doby vlastně na půl, a pozemek pod ní vlastní pořád na půl. Mimochodem ten pozemek, který koupili v roce 2013 za necelých 5 milionů, si pořídili od jedné developerské firmy, pro kterou také Aleš Krejča jako úředník vydával potvrzení. A ten dům si oficiálně postavili sami. V rozhodnutí o klaudaci je jako stavebník uvedena Krejčová partnerka Petra Hrušková, takže cenu toho domu se nedozvíme.
14: Ty jsi říkal, že na magistrátu se to, co vykonává Krejča jako ředitel toho odboru, že to nemusí být úplně košer, proslýchá už nějakou dobu. Už před 2 lety na to upozornil anonym na řadu z těch aspektů té jeho činnosti, o kterých se tady bavíme. Tehdy ten anonym šel mimo jiné Zdeňku Hřibovi, tehdejšímu náměstkovi z Pirátu, náměstkovi primátora. Proč to neřešil nebo řešil?
11: Nějakým způsobem to asi řešil, já jsem s ním o tom nemluvil, tohle popsali Seznam zprávy, ten anonym z března 24. Já jsem o tom mluvil s Adamem Zábranským, jak už jsem zmiňoval, který také s Hřibem a s tehdejším ředitelem Kubelkou tuhle záležitost řešili. Když se o tom tehdejší náměstí Hřib dozvěděl, tak se obrátil na ředitele magistrátu, což je skutečně jako nadřízený toho úředníka, ale jako popravdě tohle prostě není v kompetenci politiků. To je státní správa a politici vlastně jako nesmí zasahovat do práce úředníků. Ti úředníci jsou v tomhle směru nějakým způsobem chráněni, jejich nadřízeným je prostě ten ředitel, a takže tehdy se tím nějakým způsobem zabývali, a řešení je už potom jako na té státní správě a na tom řediteli. Jo.
14: A ten ředitel nevyhodnotil, že tam dochází k něčemu podezřelému. Pan Kubelka, což je teda mimochodem docela známé jméno.

0: Podle něj mají ten odbor v gesci Piráti, kteří to teda velmi odmítají, protože podle nich jsou úředníci, jak teda i sám ty říkáš, podřízení přímo řediteli magistrátu a Svoboda si plete státní správu se samosprávou. Je to tak?
1: No, je to tak. Teď to spadá do gesce současného náměstka za Piráty Jaromíra Beránka, který to převzal po panu Hřebovi. Ale to je prostě tohle jako pod rozlišovací schopnost většiny lidí a voličů, když to tak řeknu, prostě...
0: A zodpovídá za to teda nebo ne ten náměstek?
1: Státní správa, on do toho skutečně jako zasahovat nemůže. Jo. Takže když se tahle kauza, která jako nic nenaznačuje tomu, že to má nějaký přesah do politiky nebo se týká jako nějakých politiků, jo. To, já teď tady nechci nikoho hájit, ale samozřejmě, když něco takového se ukáže, vyjde na povrch, že nějaký skorumpovaný úředník, zřejmě, teda že obviněný z korupce, takhle abych to řekl přesně.
0: Nevíme, jak to
1: tak všichni politici se k tomu musí nějak vyjádřit a nějak na sebe házejí tu vinu, takže svolali prostě nějaké společné jednání.
0: Ano, měli koaliční jednání, ano.
1: Zároveň se tomu věnoval kontrolní výbor, kterému nově předsedá za ANO pan Hušbauer po odvolaném panu Prokopovi a vydali k tomu takové jako pětibodové rozhodnutí, že si vyžádají od ministerstva dopravy, aby udělalo kontrolu všech těch vydaných rozhodnutí a že si vyžádají od těch městských firm plnění od té firmy Dopravní inženýrství Praha v případě, kdy si to teda u nich objednala přímo městská firma, ne soukromá firma a tak dál, no. Takže je to takové, jako museli udělat nějaké gesto, když to tak řeknu, a samozřejmě i reálně asi se prostě snaží dohledat, jako kde se stala chyba.
0: No jak dlouho může být pan Krejčí na překážkách? Aktuálně dál berou plat, dál berou veřejné peníze za to, že nemůžou do kanceláře a nepracují. Co s tím?
1: No jasně, to je standardní postup. Magistrát teď prostě podle oficiálního vyjádření řeší pracovně právní důsledky. Když to převedu do řeči lidové, tak zdá je za to vyhodí z práce. Nicméně tohle není úplně jednoduché, tady prostě musíte dodržovat zákony a presumpci neviny.
0: Taky se může ukázat, že nic neudělali.
1: Samozřejmě, třeba se toho obvinění prostě dokážou zbavit. No. A pokud já mám správné informace, tak ani ředitel magistrátu Tomáš Havel v tuhle chvíli nemá v ruce toho policejní obvinění. Zřejmě se ho o něj požádal, aby na základě nějakého takového dokumentu mohl prostě dál postupovat ve vztahu ke svým podřízeným, protože prostě zprávy z médií, ačkoliv z něj velmi přesvědčené jsou třeba doložené, tak prostě pro něj nejsou základ pro to, aby učinil nějaké další kroky.
0: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnuješ.
1: A děkuji ještě jednou za pozvání. Pěkný den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega z investigativního týmu Radiožurnálu Vojta Gavrněv. Zjišťoval totiž detaily k případu Aleše Krejči a dalších lidí, kteří jsou spolu s ním obviněni v kauze údajného rodinného biznisu na pražském magistrátu. My jsme zmiňovali, že pan Krejča nekomunikuje, nicméně Seznam zprávy se dostali k závěrům magistrátní kontroly po tom anonymním udání před 2 lety. Podle toho šetření se měl Krejča hájit, že přece oficiálně v dopravním inženýringu Praha nikdy nefiguroval a prý ne všechna podání od této firmy kladně vyřídil. Na svůj možný střet zájmu údajně sám zaměstnavatele upozorňoval. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Jedna 20 hodin, posloucháte Radiožurnál. A Monika Chmielová připravila zprávy.
6: Novela důchodového spoření je nevýhodná pro penzijní společnosti, nepokryje jim náklady. V Maďarsku se zřítil armádní Gripen, pilot se před pádem stihl katapultovat. Třetí etapa cyklistické Vuelty byla kvůli špatnému počasí zrušena a zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, na východě i s přeháňkami, teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Zákon o doplňkovém penzijním spoření sníží příjmy penzijním společnostem tak, že nepokryjí ani základní náklady, tvrdí to Asociace penzijních společností. V současnosti jsou poplatky stanovené na maximálně procento ročně za vedení účtu a 15% ze zisku. Novela, kterou dnes schválila vláda, snižuje maximální poplatky za vedení účtu na 0,5% a poplatek ze zisku ruší úplně. Podle mluvčího Asociace penzijních společností Jana Sedláčka nebudou nově vyměřené příjmy penzijních společnostem stačit ani na provoz, ani na propagaci produktů.
7: Vláda dala dohromady dobrou reformu, ale ta se prostě nedostane k lidem. Je to z jednoho prostého důvodu, že penzijní společnosti nebudou schopny pokrýt ani náklady na to nejzákladnější.
6: Vládní návrh zvyšuje podporu penzijního spoření pro mladé klienty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by změny měly zvýšit motivaci k uzavření penzijního spoření. V Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Péter Maďar, podle kterého se pilot stihl katapultovat. Ministr obrany pak poděkoval za rychlý zásah hasičům, kteří podle něj zabránili případným dalším škodám.
8: Stíhačka se zřítila krátce po 10. hodině dopoledne poblíž armádní letecké základny u města Szolnok.
9: Zdá se, že pilot udělal vše, co bylo v jeho silách, aby letoun dopadl na vojenské území.
8: Řekl maďarský ministr obrany Romulus Rusin Sendi, ještě než na místo vyrazil s náčelníkem generálního štábu. Pilot z nehody vyvázl s lehčími zraněními a jeho stav je podle lékařů stabilizovaný. Starosta Szolnoku řekl, že pád stíhačky nezpůsobil škody na civilní infrastruktuře a nikdo další nebyl zraněný. Dodal, že Gripen zlétl ze zhruba 50 kilometrů vzdáleného letiště v Kecskemétu. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
6: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane dál ve vazbě. U krajského soudu v Brně dnes nastínil možnosti spolupráce. Po jednání to řekla státní zástupkyně Lucie Slámová.
10: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce, je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
6: Jiříkovský se dnes vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě Jiříkovského další 3 lidé, včetně exministra a bývalého člena ODS Pavla Blaška. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali.
1: Sport.
11: Extrémní počasí nedovolilo cyklistům dokončit třetí etapu Vuelty. Závod v Pyrenejích pořadatelé nejprve zastavili a následně úplně zrušili.
12: Zhruba 25 kilometrů před cílem začalo prudce pršet a o 10 kilometrů později se přidaly taky kroupy. Kvůli bouřce chvílemi vypadával signál GPS i televizní přenos. K zastavení závodu vyzvali samotní jezdci v čele pelotonu, včetně Tadeje Pogačara. Cyklisté se pak před nepříznivým počasím schovali do hotelu a pořadatelé následně rozhodli, že se pokračovat nebude. Etapa ta skončila bez vítěze a Pogačar zůstává v čele celkového pořadí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D10 před Brandýsem nad Labem a omezení na D5 za Prahou. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy pozor na nehodu u Staré Boleslavy. Na 13. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Na místě to jede řešit policie, je to s opatrností průjezdné. Na D1 došetřují nehodu u Brna ve směru do Prahy. U sjezdu na bratislavskou dálnici na kilometru 196,5 havarovalo osobní auto a kamion. Vozidla jsou na kraji, projíždí se plynule. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně. Na 3. kilometru teď pracují silničáři, zabírají levý pruh, i tam dejte nohu z plynu. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost před sjezdem do Roudnice. Na kilometru 29,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jeho západě Čech se místy objeví přehánky a nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bedrmanem.
5: Doufám, že s námi rádi soutěžíte, protože pokud ano, zítra budete mít napilno. Kromě tradiční telefonické soutěže krátce popolední pro vás totiž máme ještě další dvě šance, jak získat nějakou zajímavou cenu. Třeba lístky na nedělní fotbalové derby mezi Spartou a Sláví. O ně si budete moct zahrát zítra odpoledne. A hned ráno budou ve hře vstupenky na Soundtrack Festival do Poděbrad. Poslouchejte radiožurnál i v průběhu zítřka a dozvíte se víc.
1: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Češi žijí svou prací, ale zároveň je zaměstnání hodně stresuje a vyčerpává a dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci pak může vést i k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občas nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

V New Yorku začala tříkolová kvalifikace na tenisové US Open. Ve hře dnes budou celkem čtyři Češky a jedna z nich už hraje. Julie Štruplová ztratila první set s Ruskou Jacenkovou 2-6 a taky v tom druhém už prohrává 0-2. Dnes večer se v kvalifikaci smíšené čtyřhry představí taky světová deblová jednička Kateřina Siniaková a to po boku Brita Petna. Na Radiožurnálu pochopitelně budeme držet palce.

0: Jak už jste možná ve sportovním zpravodajství Radiožurnálu zaslechli, dnešní třetí etapa cyklistické Vuelty byla zhruba 15 kilometrů před cílem kvůli špatnému počasí zastavená a pak i zrušená. V Pyrenejích totiž začalo vydatně pršet, dokonce i padaly kroupy. V čele průběžného pořadí tak logicky zůstal Slovinec Tadej Pogačar. Další sportovní zprávy dneška pro vás teď shrne Veronika Šlajzová. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti u sportovního arbitrážního soudu. Wimbledonská šampionka z roku 2023 nesouhlasí s trestem, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu.
2: Vondroušová dostala trest letos v červnu po tom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastížení. Nezávislý tribunál jí argumenty zohlednil, podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil 4letý zákaz. Pokud Vondroušová neuspěje ani s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu, její trest vyprší 21. června roku 2030. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola proti Italovi Sonegovi na sociální síti X oznámili, že se český tenista kvůli nespecifikovanému zranění odhlásil. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupili z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojsky v Dalibor neděla Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupili do úterního čtvrtfinále. A české volejbalistky mají na mistrovství Evropy v Brně první volný den. Další utkání evropského šampionátu odehrají zítra večer proti Ukrajině. Radiožurnál Sport odvysílá duel v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
0: Tak už jen doplňuje, že ten zápas Česko-Ukrajina začne v Brně v 19 hodin. A sledovat bude i Veronika Šlajzová z naší sportovní redakce. Zatím díky.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. I'm waiting up, saving all my precious time.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přibeze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Americký prezident Donald Trump dnes označil lídry Kanady za klauny a zemi pohrozil mnohem horšími důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. Připravené máme i další zprávy. Dobrý večer, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Monika Chmilová.
1: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé pak za odvážný krok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojence, aby Kyjevu před zimou dodali střely protivzdušné obrany. Řekl to na zasedání tzv. Koalice ochotných v Kyjevě. Očekává se, že Rusko v zimním období obnoví údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zelenský taky partnery požádal, aby Ukrajině pomohli pokrýt finanční mezeru v přepočtu asi 650 miliard korun potřebných pro obranu země. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty urychlí poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Hasiči v americkém státě Nevada bojují s ohněm, který se blíží k městu Reno. Živel už zachvátil 60 kilometrů čtverečních plochy. Nevadský guvernér Joe Lombardo vyhlásil v okrese u hranic s Kalifornií stav ohrožení. Úřady nařídily evakuaci 42 tisíc obyvatel a dalších 45 tisíc jich dostalo varování, že příkaz k opuštění jejich domovů může přijít. Při požáru se zatím zranilo 6 lidí, z toho 3 hasiči. Podle úřadů vznikl požár lidským přičiněním. Kdo ho způsobil, ale neuvedli. A na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého hocha. Přiznal se, že loni v říjnu ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumprsku 57-letého muže. 2 týdny předtím okradl a zranil 3 muže. Jeden z nich na následky zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let. Podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání.
2: Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje ve Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi. Do zápasu ale kvůli zatím nespecifikovanému zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za chodce radia, nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jste hlásili překážku za chodce rady. Na 26. kilometru porucha zastavila osobní auto v pruhu pro pomalá vozidla. Na místo už silničáři dovezli šipku, místo je označené, vybočuje se doleva. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy řeší nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na 13. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením, průjezdné je to ale plynule. U Strakonic se vyhněte překážce na silnici 22 do Horažďovic. U Horního Poříčí na rovném úseku leží na vozovce kusy plastu, hrozí poškození vozovky. A v Praze vyšetřují nehodu v Reslově ulici směrem od Karlova náměstí k Tančícímu domu. Mezi křižovatkami ulic Nazdaraze a Dittrichovou havarovala 2 auta. Blokují pravý pruh, pozor na pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnost přibývat i jinde. Hlavně na Moravě a ve Slezsku, ale také na jihozápadě Čech místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Přežije člověk spolknutí velrybou a kdyby psi žili na měsíci, vyli by pak na planetu Zem? I na takové otázky odpovídá projekt Zeptej se vědce, který přibližuje vědu srozumitelně a bez zbytečných složitostí. Jeho zakladatelka, organická chemička Adéla Šimková, byla dnes dopoledne hostem Radiožurnálu a poslechnout si její rozhovor s moderátorem Janem Pokorným rozhodně stojí za to. Tady na Radiožurnálu v repríze už za půl hodiny.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

V dnešním vydání našeho pravidelného podcastu o dění v Evropské unii Bruselské chlebíčky jsme se věnovali Islandu. Skoro celý ostrov se shodne, že členství v Evropském hospodářském prostoru je velmi výhodné. Plnohodnotné členství v 27, ale Island rozděluje na půl. Bruselské chlebíčky najdete v každé podcastové aplikaci, ale abyste neposlouchali zajíce v pytli, za chvíli pro vás máme krátkou ukázku.

0: Islanďané půjdou na konci týdne hlasovat v referendu. V něm rozhodnou, zda má vláda pokračovat v dávno zmrazených přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Islanďané jsou přes 30 let velmi spokojenou součástí Schengenu i evropského hospodářského prostoru. Být plnohodnotnými členy se jim ale podle průzkumu tolik nechce. Země je podle nich rozdělená. Ti, kteří do EU nechtějí, argumentují mimo jiné suverenitou.
1: The idea of this independence is very, very cemented.
2: Tahle myšlenka nezávislosti je zabetonovaná v islandském vědomí, takže suverenita, ať už patriotická, emocionální nebo její praktická a byrokratická verze, je asi tím nejsilnějším argumentem strany, která je proti.
3: Popisuje Hulda Thorisdóttir z islandské univerzity. Často citovaný rybolov a zemědělství jdou přitom prý trochu stranou, protože celý Island podle ní chápe, že do EU může vstoupit jen, když této oblasti vyjedná vláda dobré podmínky. Ti, kteří do 27 chtějí, vidí především euro a silnější ekonomiku.
2: To je tedy ten hlavní argument pro nižší úrokové sazby, nižší ceny v obchodech, protože potřebujeme dovážet stále víc zboží a potřebujeme větší konkurenci a taky ekonomická stabilita. To jsou argumenty těch, kdo jsou pro.
3: Když referendum uspěje, bude pak Island čekat ještě jedno. V něm budou lidé rozhodovat už přímo o vstupu do EU na základě výsledku přístupových rozhovorů. A tam to podle expertky bude ještě víc napjaté.
2: A záleží na tom, jak ta vyjednávání pak dopadnou, ale spousta lidí bude proti bez ohledu na to, jak vyjednávání dopadne. Nechtějí vidět nějakou variantu dohody, prostě nechtějí do Evropské unie vstupovat. Ale svět se v posledních letech rychle mění a ta vyjednávání, to může trvat třeba 2 roky. A kdo ví, co se za ty 2 roky stane, to určitě bude hrát roli.
3: Dodává psycholožka Hulda Thorisdóttir. Celé bruselské chlebíčky můžete najít na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Jakub Lucký, Radiožurnál.

21letá česká tenistka Julie Štruplová si na US Open nezahraje. Vypadla totiž hned v prvním kole kvalifikace s ruskou Jacenkovou po setech 2-6 a 1-6. O poslední Grand Slam roku dnes ještě zabojují Linda Fruvertová, Dominika Šalková, Gabriela Knudson a Dalibor Svrčina. Tady na Radiožurnálu dnes v noci o českých výsledcích z New Yorku určitě ještě uslyšíte.

0: Novou budovu Bohumínské nemocnice vyrobila Havlíčko-Brodská firma, která se specializuje na modulární domy. A tak bylo třeba vyřešit jeden drobný problém. Jak nemocnici dostat právě z Havlíčkova Brodu do Bohumína, což je po silnici nějakých 280 kilometrů. Teď už je budova rozebraná na jednotlivé díly a začaly ji převážet kamiony.
1: Jedno, dva, třetí kancelář.
2: Provádí mě po hotové modulární budově Bohumínské nemocnice, zatím stále ještě v areálu Havlíčko-Brodské stavební firmy, její technik Miroslav Štorek. Stěny jsou připravené, okna taky, visí nad námi hodně drátů.
3: Je to udělané tak, že je vlastně hlavní konstrukce je zadělaná dvouma sádrokartonama.
2: Já se nedokážu představit, že to dokáže zvládnout ten převoz.
3: Tak, konstrukce je vlastně sešroubovaná, je to připevnění tak, aby se to nehnulo. Tady to jsou třeba připravený vlastně teplá podlaha, která se pak na místě rozmotá.
2: Takže to tady je takhle přišpendlený i kvůli tomu, že to patří sem.
3: Ano. Aby to zvládlo cestu.
2: Budoucí administrativní budova Bohumínské nemocnice se skládá z 28 modulů. Jeden váží zhruba 10 tun. V pátek začal náklad prvních kusů. Kamiony s nimi ale na dálnici budou vyjíždět jen v noci, vysvětluje správkyně stavební firmy Kateřina Slanářová.
4: Další nakládka je plánovaná na pondělí a ve středu je poslední nakládka u nás v Havlíčkově Brodě.
2: Podle jednatele stavební firmy Romana Strika zvládnou zaměstnanci budovu znovu sestavit a předat do konce září. Bohumín za modulární stavbu zaplatil 34,5 milionů korun. Veronika Bartes-Vohrelíková, Radiožurnál.
5: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: obcím na Klatovsku a Rakovnicku. Podrobnosti k tomu doplní předseda správy Pavel Švagr. A to v našich zprávách. Radiožurnál 22 hodin. Slovo má Monika Chmilová.
1: Ministerstvo financí Spojených států zavádí dosud nejpřísnější sankce na Irán. Jejich cílem je zemi ekonomicky zničit. Vláda chystá administrativní úlevy pro podnikatele, schválila 11 opatření. Tenistka Vondroušová podala odvolání proti čtyřletému trestu za odmítnutí dopingového testu. A zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, na východě i přehánky, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo financí Spojených států dnes představilo plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím tzv. Sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují dál fungovat. Podle ministra financí Scotta Bessenta se tak nevyhne ani Číně.
3: Ministr financí Bessent při představení plánu řekl, že nikdo není mimo dosah amerických sankcí. Jejich terčem se podle něj stanou i firmy, které se podílejí na přeměně íránské ropy na peníze. Mezi zeměmi, které s Íránem stále obchodují, jsou Čína, Rusko, Indie, Pákistán, Katar i Turecko. Sankce na Írán tak přicházejí ve stejný den, kdy prezident oznámil i nová cla na kanadská auta a ocel a ukazují, že Bílý dům své obchodní nástroje teď míří navíc front najednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Vláda odsouhlasila první podnikatelský balíček. Měl by například zjednodušit jednotné měsíční hlášení. Celkem 11 opatření se bude zavádět postupně do konce září příštího roku. Po schůzi kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Portál podnikatele, který dokončujeme, bude umožňovat to, aby podnikatele platili z jednoho místa sociální, zdravotní a daně. Další důležitá věc. Připravujeme a dokončujeme už v tuto chvíli jednotný portál evidence kontrol. To bude o tom, že to bude všechno online ukládáno.
1: Portál evidence by měl podle ministra Havlíčka ulevit malým a středním podnikům od velkého množství kontrol. Součástí prvního balíčku je například i opatření, které má zaměstnancům zjednodušit nástup do práce. Nově by totiž mohl provést lékařskou prohlídku i praktický lékař. Správa státních hmotných rezerv zmodernizuje asi 20 kontejnerových cisteren na pitnou vodu a pořídí 7 nových cisternových nákladních aut. Po jednání ústřední komise pro sucho to oznámil předseda správy Pavel Švagr. Vyjde to podle něj na zhruba 50 až 60 milionů korun. Správa státních hmotných rezerv má k dispozici řádově několik stovek cisteren. Část z nich teď pomáhá některým obcím na Klatovsku nebo Rakovnicku. Detaily k plánované opravě a pořízení nové techniky dodává Pavel Švagr.
5: Jsou autocisterny, které mají objem zhruba kolem 10 kubíků vody. A co se týká té modernizace, tak předpokládáme, že budeme začínat zhruba kolem 20 kusů těch klasických malých cistern kolem 3 kubíků, tak bychom je chtěli prostě dát do stavu, který odpovídá 21. století.
1: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová nesouhlasí se čtyřletým zákazem činnosti a odvolala se ke sportovnímu arbitrážnímu soudu. Trest dostala za neodevzdaný dopingový vzorek. Wimbledonská vítězka z roku 2023 odmítla loni v prosinci neohlášený odběr vzorku. Hájila se tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastižení. Za odmítnutí dostala Vondroušová od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu stejný trest jako v případě jeho pozitivity. A třetí etapa cyklistické Vuelty byla kvůli špatnému počasí zrušená. Zhruba 15 kilometrů před cílem začaly padat kroupy a pořadatelé se rozhodli závod zastavit. Ve vedení dál zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprojezdný tunel na Pražském okruhu a překážka na D1 za chodce Rady. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je zastavený provoz v Lochkovském tunelu. Čidla zaznamenala nadměrně velké vozidlo. Vjezd do tunelu je teď uzavřený. Na místo to jede řešit policie. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí zachodce rady porouchané osobní auto. Na 26. kilometru blokuje pruh pro pomalá vozidla. Místo už je označené šipkou a kužely, vybočuje se tam doleva. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště překážka u sjezdu na Český Krumlov. Na kilometru 150,5 pojedete kolem nepojízdného osobního auta. A na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Čáslavy čekejte komplikace v omezení. Před Skuhrovem havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo, postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a taky na jihozápadě Čech se místy objeví přehánky anebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
0: Naším hostem je Adéla Šimková, která působila jako biochemička v Ústavu organické chemie a biochemie. Už jsem řekl něco špatně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pardon, já jsem se asi zatvářila špatně. Jsem pořád spíš organická chemička než biochemička.
0: Dobře, beru to zpátky. Působila jako organická chemička v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a teď jste na postdoktorantské stáži v Německém centru pro výzkum rakovinu. Dobrý den, ještě jednou.
7: Dobrý den.
0: Tak začneme jinak. Vy prý ve volném čase mícháte koktejly, to je ještě pole, kde bych se mohl orientovat.
7: Ano, teďka toho volného času, který můžu tímhle způsobem investovat, příliš není, ale ano, je to takový jeden z mých koníčků.
0: A tam se hodí znalosti z chemie?
7: No rozhodně, rozhodně, je to taková chemie na doma.
0: Fakt?
7: No ano.
0: A který máte nejradši?
7: Já mám nejradši klasiky, takže třeba Martini koktejl nebo Whisky Sour.
0: Dvojité daiquiri frappé bez cukru jako Hemingway?
7: Ne.
0: Ne, dobře.
7: Ne, děkuji.
0: Pak jste svého času, nevím, ještě v tom pokračujete, v Německu praktikovala pole dance, tanec u tyče. To je spíš
7: ano.
0: Fyzika, ne?
7: To je spíš tělocvik, ale ano, fyzika souvisí vlastně úplně se vším. Jako kdyby, to by vám vlastně řekli fyzikové, že ti vám vysvětlí, jak všechno úplně na světě funguje. Ale... Ano, moje sportovní aktivity se směřovaly spíš na pole dance, ale teďka na to taky nemám tolik času, bohužel. Ale
0: a setkala jste se někdy na Akademii věd s názorem, ale paní kolegyně, tohle přece nepřísluší vědkyni, která působí na akademické půdě někde tančit kolem tyče?
7: Ne, já jsem naštěstí vždycky byla obklopena nepříliš konzervativními kolegy a kolegyněmi a hlasy, takže ač to někdo považoval za třeba zajímavější, než jsem si myslela, že to je, tak nikdo nedával najevo nějaký odsudek.
0: My se budeme bavit i o vážnějších věcech, ale chápete, že tyhle mikropříběhy musely zaznít, protože zřejmě soudím tomu posluchači víc otevřou vaši osobnost a i vaše témata, jimž se zabýváte.
7: Dobře, tak uvidíme.
0: Za chvíli se budeme ptát na to, co to je Zeptej se vědce.
2: Host Radiožurnálu.

0: si budeme s naším hostem vědkyní Adélou Šimkovou povídat o iniciativě. Je to pořád iniciativa, nebo už to má nějakou institucionální podobu? Zeptej se vědce.
1: Je to iniciativa nebo projekt, ale zaštiťuje to nezisková organizace, která se jmenuje Institut pro komunikaci vědy, kterou jsme vlastně založili 3 roky zpátky pro tenhle účel.
0: A víte co, pojďte si o tom povídat hned. To vzniklo za covidu a byla to jako třeba reakce na různé teorie, které se tenkrát šířily veřejným prostorem?
1: Byla to reakce zejména na úroveň veřejné debaty, včetně různých mediálních výstupů a diskuzí na sociálních sítích. A my jsme se s kolegyněma na to už nemohli koukat. Tak po své ose jsme se tak trošku snažili se těch debat nebo diskuzí účastnit, ale došlo nám, nebo hlavně mojí kolegyni Kristýně Blaškové došlo, že by bylo dobré založit nějaký projekt, nějakou platformu, kam můžou lidé se přijít zeptat na otázky, které je tíží, protože to bylo takové nepříjemné období, kdy si lidi nebyli jistí, čemu můžou věřit. A vlastně tu důvěru nebudily ani ty instituce, které byly nějak politicky podbarvené, třeba ministerstva a tak podobně, ale ani právě média, která často jdou třeba po senzaci, takže my jsme se snažili nabídnout nějaké ratio a nabídnout lidem vlastně ukázat jim, co se říká v těch vědeckých studiích a nějak to srozumitelně přeložit z toho vědeckého jazyka, aby tomu každý člověk porozuměl.
0: To máte svatou pravdu, že všichni jsme se to učili, protože pro drtivou většinu z nás to byla první zkušenost s něčím takovým, jako je pandemie, takovéhle věci, která nás devastovala. A možná i zdevastovala, protože vlastně od té doby se ta míra nedůvěry v experty možná zvýšila. Máte ten pocit?
1: Tím si nejsem úplně jistá. Já myslím, že tohle je do nějaké míry možná i změřené, ale teďka nemám aktuální informace, ale třeba několik let zpět vyšla i nějaká studie, že vědci jsou jedna z nejdůvěryhodnějších profesí, takže já si nemyslím, že je tu vyloženě nedůvěra v expertízu, ale přijde mi, že je hrozně moc zamlžené, co ta věda doopravdy říká, že se vlastně různé skupiny lidí handrkují o to, co je to opravdu ten výstup, co ta věda říká, co je vědecky podložené a jak to interpretovat.
0: To znamená, někdo se chce zeptat, protože je zvědavý, nepřikládejme tomu jinou motivaci, skutečných vědců, takže napíše někam mail? Nebo někam zavolá, nebo někam přijde?
1: V ideálním případě si může otevřít buď naše sociální sítě, nebo náš web zeptejsevědce.cz a na záložce položte dotaz, můžete vyplnit krátký formulář a položit dotaz. Nám to přijde už jako e-mail a my se potom tím dál zabýváme a hledáme vhodnou vědkyni nebo vědce s patřičnou odborností a pokračuje to dál naším celým složitým procesem.
0: A tu odpověď, který potom tazatel najde na vašich webových stránkách, respektive na sociálních sítích?
1: Přímo tazateli posíláme tu hotovou odpověď osobně mailem, takže cíleně tazateli ve zprávě nebo třeba přes sociální sítě ve zprávě, ale zveřejníme ji i na webu, aby ta práce, je to mnoho hodin práce, velmi odborné většinou, tak chceme tuhle práci i prezentovat, aby byla k dispozici široké veřejnosti, takže ty naše odpovědi najdete na webu a na sociální sítě dáváme nějaký výběr, jelikož těch textů generujeme docela velké množství a všechno to jakoby neuzdílíme.
0: Ten výběr dotazů je neuvěřitelně pestrý. Začneme tedy tím Jonášem ve velrybím břiše.
1: No, tohleto bylo pro mě enormně zábavné, protože občas se někdo zeptá spíš na nějaký takový myšlenkový experiment, co by kdyby, a my to, protože nás takové věci taky baví, tak na to odpovíme, takže Před časem se nás někdo zeptal, jestli člověk může přežít spolknutí velrybou. My jsme na to připravili odpověď. A
0: trochu jste to přivolali.
1: A no, vůbec mě nenapadlo, že se tohle to i reálně stane. To bylo opravdu, brali jsme to spíš jako takovou zábavu a takové myšlenkové, nebo ne jenom myšlenkové experimenty, ale i nějakou jako odpověď, jak by to tedy bylo, kdyby, ale nedošlo nám, že by se to fakt reálně mohlo stát.
0: To narážíme na to, která ten
1: virálního videa. Jo.
0: Málem spolknout, protože ono spolknout nemůže. Že?
1: No, ono ho spolknout nemůže právě. No.
0: A může ho držet v té... V těch puse, no, nebo co to má. Jo. Toho kajakáře japonského, ano, kterého potom vyplivl. Ale jsou třeba od tohohle, řekněme, jako zajímavostního bizáru, jsou tam dotazy třeba až po nějaké, které najednou se vám hodí i k vaší vědecké práci?
1: Myslíte mě osobně?
0: Jako organické chemičky.
1: Tak vyloženě, že bych z toho čerpala v práci, to říct nemůžu, protože často v těch dotazech se objevují jiná témata, než já řeším v práci, ale třeba velkou hodnotu mám ta vědecká komunita, která se v tom projektu vytvořila, protože nás už je strašně moc, jsou nás nižší stovky a tím pádem my jsme schopni na té naší platformě, kde se organizujeme, tak si můžeme šáhnout i pro nějaké třeba pro nějakou konzultaci v nějaké expertíze, kterou třeba kolem sebe běžně nemáme, takže ta komunita a síť těch vědců a vědkyň má vlastně ohromnou hodnotu.
0: Říká náš dnešní host, vědkyně Adéla Šimková.

0: Radiožurnál si povídáme s vědkyní Adélou Šimkovou. Přemýšleli jste někdy o tom, že navazujete na Járu Cimrmana?
1: Samozřejmě.
0: Tak, takže vy znáte Cimrmanovo informační šapito? No,
1: jistě, jistě. Měli jsme to kdysi v našem popisku v bio, tuším na Twitteru. Že jsme i Cimrmanovo informační šapito.
0: Jenom divákům, kteří nevědí, o čem byla teď řeč, tak to bylo šapito, tuším, že v Praze na Letné, kde bylo několik tedy emeritních vědců, kteří odpovídali na zvídavé dotazy, a skončilo to tím, že celé to šapito napadly potom viry a ta operace skončila.
1: Ano, ano, a ti vědci přirovnávali různé metriky k různým, k myším a tak dále.
0: Ano, jak by vypadal třeba, no, ale ať si to lidé poslechnou, myslím, že k vidění na internetu to je. Internet. Umělá inteligence. Proč bych měl posílat dotaz iniciativě Zeptej se vědce, když mi to nějaký chatbot může říct rovnou?
1: To je velmi dobrá otázka. Zároveň ten chatbot vám to řekne mnohem rychleji než my, protože nám to trvá a dáváme do toho spoustu lidské práce. A ty umělá inteligence zjednodušuje strašné množství práce a třeba pro jako rešerši a vyhledávání nějakých studií je to skvělé, pro práci s textem taky, ale stále máme tu zkušenost, že to vlastně nenahradí úplně tu hloubku odbornosti, protože v tom vědeckém obsahu nebo v těch vědeckých studiích jsou často niance, které ty chatboti nedokážou vlastně správně interpretovat, nebo to třeba nedokážou zasadit do správného kontextu. A tohle to jsou vlastně strašně klíčové věci, které ovlivňují dramaticky to finální vyznění celého toho sdělení. Takže furt tam nějaký rozdíl je, i když samozřejmě konkurence je to docela drsná.
0: A propo, k čemu je vůbec dobré propojovat veřejnost s vědeckou komunitou?
1: No, já jsem přesvědčená o tom, že veřejnost potřebuje informace. Má to mnoho důvodů. A samozřejmě ne, že bychom měli informací málo, informací je tady kolem nás hodně, ale ne vždy jsou srozumitelné a právě jak jsem zmiňovala předtím, ne vždy jsou správně interpretované, takže vlastně pro interpretaci toho, co ta věda říká, což je vlastně podstatou vědy je posouvat nějak lidské poznání, takže věda popisuje to, jak moc rozumíme světu, co všechno o něm víme, a tohle je vlastně důležité přeložit z toho vědeckého jazyka do nějakého srozumitelného jazyka, aby to bylo pro tu veřejnost dostupné. Zároveň ta veřejnost si nás vědce platí a myslím si, že tohle je jedna z těch důležitých rolí vědecké práce.
0: Kdo dohlíží na to, abyste to téma přiměřeně zjednodušili, ale neskreslili?
1: Tohle je velmi důležitý moment. Samozřejmě každé zjednodušení má nějakou cenu a proto my v tom našem procesu, kde připravujeme tu odpověď, která musí být podložena vědeckou literaturou, čili vědeckými studiemi, tak jeden z těch kroků je editační proces, kde se zkráceně řečeno vědci a naši editoři hádají, jestli to třeba není příliš odborné a naopak, jestli to třeba není příliš zjednodušené. Takže máme na to takovéhle editorské kolečko.
0: Jak vy jste se rozvinuli od doby toho covidu? Tenkrát vás tedy bylo jednotky, potom ano. Desítky a dneska?
1: Je to tak, vlastně ta naše organizace narostla do pro mě nečekaných rozměrů. Začalo nás to dělat třeba 10 v jedné konverzaci na Messengeru, ale momentálně jsou nás nižší stovky a máme celou vnitřní infrastrukturu, kde řešíme, aby v tom našem odpovídacím procesu se nic nezasekávalo, protože pro ilustraci těch dotazů máme třeba v různé fázi té rozpracovanosti, jich máme 100 až 200 a všechno tohle to musíme ohlídat. Zároveň potom potřebujeme z toho vytvořit nějaký další obsah, aby to opravdu dolehlo k lidem, aby se to dostalo na web, aby se to dostalo na ty sociální sítě a aby se ty podložené informace mohly co nejvíce šířit.
0: Nakolik je přípustná odpověď, nevím.
1: Ta je velmi přípustná. Tahle odpověď je, neřekla bych naše oblíbená, ale...
0: Takhle jednoduché to je, paní doktorko?
1: Ne, vždycky se snažíme odpovědět, ale zároveň ta intelektuální pokora, čili umění přiznat, že něco nevíme, je vlastně naprostým klíčem k celé té vědecké komunikaci a vlastně k důvěryhodnosti vědy jako takové. A vlastně protože tohle to máme velmi rádi, tak jsme si to dali i na trička, která si můžete vlastně koupit na našem e-shopu.
0: Když už jste mluvila o vašem e-shopu, tak k tomu tričku by slušela třeba i kšiltovka s nápisem nevím.
1: Ano, tu máme taky. Kdybyste chtěli náš projekt podpořit, můžete si zakoupit kšiltovku nebo tričko s nápisem nevím.

0: Radiožurnál, teď je 10:30. Alenka Peštěková pro vás má zprávy.
1: Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Dnes to na své sociální síti oznámil americký prezident Donald Trump. Pokračuje tak v eskalaci napětí s Ottawou. Obchodní jednání mezi oběma zeměmi minulý týden zkrachovala. Od soboty tak začala platit americká 50% cla na širokou škálu kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů. Kanada následně oznámila, že od 8. září zavede odvetná opatření ve stejné objemu. Česká republika se podle premiéra zasazuje o rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl na výroční poradě českých velvyslanců. Státy tohoto regionu by se ale podle něj měly dřív než do Evropské unie začlenit do schengenského prostoru. Odůvodnil to potřebou účinnějšího boje proti nelegální migraci. V Maďarsku začalo znova naplno vysílat veřejnoprávní Kossuth Rádio. Běžný program na měsíc a půl zastavila reforma médií, kterou spustila nová vláda Petra Maďara. Za éry Viktora Orbána čelila stanice kritice kvůli jednostrannému zpravodajství. Nové vedení rádia slibuje postupnou proměnu programu. Do vysílání chce vrátit názorovou pestrost a oddělit veřejnoprávní média od politického vlivu. A vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do konce týdne. Řekl to Marcel Schmidt, který mediálně zastupuje vlastníka. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zjišťují kriminalisté, jasná zatím není ani výše způsobené škody. Sport. Srbské volejbalistky zůstávají v brněnské skupině mistrovství Evropy neporaženy. Češky byly zatím jediné, které zvládly Srbkám vzít aspoň jeden set. Ty tak po 3 z 5 zápasů vedou skupinu B a jsou na nejlepší cestě po 5. za sebou projít na evropském šampionátu do finále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Velkou Bíteší a omezení na D5 za Prahou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za Velkou Bíteší. Na kilometru 157,5 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Odstavní pruh je uzavřený, v místě se ale vybočuje. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace za odbočkou na Nové Město. Na kilometru 70,5 nepřehlédněte stojící vozidlo. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně. Na 3. kilometru teď pracují silničáři, zabírají levý pruh, projíždějte kolem nich opatrně. A na silnici 34 z Pelhřimova do Kamenice nad Lipou čekejte překážku za Ústrašínem. V jízdním pruhu stojí nepojízdné nákladní auto, projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů při zmenšené oblačnosti a slabším větru až na 9. Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnosti přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na horách kolem 17. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. Shine bright like a diamond.

0: Naším hostem je vědkyně Adéla Šimková, která je momentálně na postdoktorantské stáži v Německém centru pro výzkum rakoviny. Vy tam svým způsobem navazujete na to, co jste dělala v rámci doktorátu tady v České republice, ale tady se to možná liší v tom, že do toho centra docházejí pacienti, kterým už můžete experimentálně jisté látky související, řekněme, s objevem nádoru v lidském těle podávat, nebo tam ti věci můžou?
1: Je to skoro tak, ta příležitost podat nějaké nové experimentální léčivo pacientovi je velmi, velmi speciální a vlastně stále výjimečná, ale je tam, tady v tom českém prostředí je ta možnost velmi omezená, prakticky téměř žádná, ale díky tomuhle vlastně ekosystému a spolupráci s univerzitní klinikou je možné právě některým pacientům třeba ve finálních stádiích rakoviny podat nějakou experimentální léčbu, která nás posune o velký krok dál v tom výzkumu a v možnostech, jak tu rakovinu léčit a zacílit.
0: Ono to má nemalý etický rozměr, protože vy svým způsobem podáváte tomu člověku i naději.
1: Je to přesně tak, ale ono je to maličko komplikovanější u těch látek, kterými se zabýváme my. Říká se jim teranostika. A to je proto, že mají dva módy, terapeutický a diagnostický, takže je to jeden typ látky, který se může vlastně přepínat tím, jakou mu dáme radioaktivitu mezi diagnostickým a terapeutickým módem. A vždycky se prvně testují v tom diagnostickém módu, kde jsou vlastně relativně bezpečné a až poté, co to třeba vypadá velmi dobře a velmi slibně, tak můžeme takovou látku podat i v tom terapeutickém módu a v té situaci vlastně dáváme jistou naději, ale samozřejmě vždycky to musí být doprovázené nějakou instruktáží a informovaným souhlasem a tak dále.
0: Vy jste tady v České republice na už zmíněném ústavu přišla s objevem, že jste objevila, vyvinula molekulu, uvařila molekulu?
1: Ano, dalo by se to tak říct, uvařila, vyvinula, ano.
0: Která, jestli to laicky chápu a zeptám se vědce, vědkyně, která vpravením do lidského těla objeví buňky, které pravděpodobně souvisejí s nějakým buněčným bujením.
1: Je to přesně tak.
0: Fakt?
1: No, ano. Zabývala jsem se cílením takového speciálního proteinu, jmenuje se fibroblastový aktivační protein a on je zajímavý tím, že se vyskytuje téměř pouze v nádorovém bujení a je to právě nějaký takový jako společný jmenovatel, skrze který my jsme se snažili odlišit tu nádorovou tkáň od té zdravé tkáně.
0: Zeptej se vědce. Člověk by se zeptal, to ale není ten protein, který známe z fitness center a z těch proteinových tyčinek.
1: Není to ten stejný protein. Proteinu je strašně moc druhů a jako tisíce a tisíce, možná i víc. Takže tohleto je jeden takový specifický protein, díky kterému právě můžeme rozeznat ten nádor. A ještě bych jenom doplnila k mé předchozí odpovědi, když jsem říkala, že něco podáváme pacientům, to samozřejmě mě neznamená, že to podáváme my nebo já osobně, ale podávají to lékaři.
0: Ano, Adéla Šimková není lékařkou, ale je vědkyní.

0: forsake me. Vlastně můžeme spojit iniciativu Zeptej se vědce s vědeckou prací našeho hosta Adélou Šimkovou. A když se vás budu ptát laicky, tak vy vlastně nemáte právo tu otázku odmítnout, protože chcete, tak? Abychom se ptali vědce. Co je to molekula? To jsou takové ty kuličky spojené tyčinkami?
1: Ano, dá se to tak říct, pokud si řekneme, že atomy jsou kuličky, tak ano, molekuly jsou atomy spojené, řekněme, tyčinkami, což jsou chemické vazby.
0: Ona je to, jak vy víte, to je představa z různých vizualizací, z různých prezentací, z různých učebnic.
1: A my ji taky používáme, ona je velmi, velmi užitečná, velmi dobře nám říká, jak která molekula vypadá.
0: No a jak jste uvařila tu molekulu, která našla ten protein?
1: Myslíte, jak se dělá vůbec to, že někdo uvaří molekulu, nebo jak se vymyslí, jak má ta molekula vypadat?
0: Začneme tím, jak někdo vytvoří molekulu.
1: Já to můžu přirovnat třeba nějakému typu chemie podobnému, jako třeba v seriálu Breaking Bad. A je to organická chemie, která prostě spočívá v tom, že vy samozřejmě vystudujete ten obor, takže se naučíte nějaké principy toho, jak se vlastně různé části molekul můžou spojovat dohromady, protože to není vlastně úplně triviální, musíte do toho trošku proniknout. A potom, když to znáte, tak můžete si vymyslet, jaká chemická reakce má proběhnout, abyste vyrobili to, co chcete. Vezmete si nějaké výchozí látky, které spojíte, sesypete dohromady, zamícháte v baňce a potom z toho vyčistíte, izolujete ten produkt.
0: Takže když jsem použil to sloveso vařit, tak to není úplně od věci? Není to úplně pavědecké?
1: My to taky používáme, já o tom taky takhle mluvím.
0: A jak potom donutíte tu molekulu, aby v tom těle se dostala tam, kam je vaše zbožné přání dostat?
1: To se právě dělá tím, jak ta molekula přesně vypadá, protože každá molekula má jinak pospojované ty atomy, různé druhy atomů, a vlastně tím designem, tím, jak to vypadá, tak skrz to můžeme donutit nějakou molekulu, aby se třeba dobře lepila pouze na ten protein, který je jenom v nádoru.
0: A vy nějak cestou sledujete?
1: Cestou kudy?
0: No, vpravíte ji nějak do toho těla?
1: Ano, to můžeme sledovat právě, když to třeba propojíme s nějakou radioaktivní značkou. Takže když takovou molekulu, která má za cíl dopravit se do nádoru, tak když na ní pověsíme nějakou radioaktivní značku, tak potom můžeme vlastně sledovat cestu té molekuly skrz tělo, protože různými diagnostickými metodami to můžeme jakoby vyfotit, třeba pozitronovou emisní tomografií.
0: Vy spolupracujete s vaší kolegyní, s paní doktorkou Benešovou, která stála vlastně za jedním takovým dnes už snad používaným objevem?
1: Je to tak, ona je v současnosti moje šéfová, vede výzkumnou skupinu, kde teďka působím v Německu, a ona je spoluautorkou léku Pluvicto, který funguje přesně na tomhle stejném principu, na kombinaci cílící molekuly a radioaktivní značky, která se dopraví do toho nádoru a tam na ten nádor posvítí radioaktivitou a může ho likvidovat.
0: Říká Adéla Šimková.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Adélou Šimkovou, vědkyní. My jsme ten předchozí vstup skončili u molekuly. Jak dlouhá je potom cesta, aby se ten objev zavedl do normální lékařské praxe?
1: To je zpravidla velmi dlouhá, protože velmi často jsou ty nově objevené chemické látky, musíme u nich změřit, jak moc jsou škodlivé a jak moc pomáhají. A je tam spoustu přísných regulací po cestě k nějakému opravdu běžnému klinickému využití, ale v tomhle ohledu mají velké kouzlo ty látky, kterými se zabýváme teďka v té německé skupině Martiny Benešové, protože mají dva módy. Říkáme jim teranostika, protože se kombinují i terapeutický, i diagnostický mód. A když je zapneme v tom diagnostickém módu, tak vlastně téměř neubližují. Mají v sobě míru radioaktivity, která je relativně bezpečná, takže my můžeme v nějakém experimentálním podání pacientovi uvidět právě tu cestu té molekuly lidským tělem a zjistit třeba i rizika, pokud třeba ta molekula se jí nachází příliš mnoho v ledvinách, tak víme, že nemůžeme zapnout ten terapeutický mód, protože by to člověku zničilo ledviny. Takže takovýmhle způsobem u těchto typů látek je tam takový mezikrok, který vlastně ulehčuje ten přenos těchto typů látek do toho klinického využití.
0: No a když bych se podíval někdy na delší čas k vám do laboratoře, kolikrát bych tak třeba slyšel za měsíc, tak zase slepá ulička a zase znova?
1: Myslím si, že těch slepých uliček je po cestě mnoho, ale vlastně mají různé úrovně. Mnohokrát za měsíc byste to uslyšel, když budeme mluvit o nějakých izolovaných experimentech, třeba v mém případě pokusech něco uvařit a tak podobně, nebo otestovat, jak je ta uvařená látka stabilní a jestli do ní jde dát ta radioaktivita. Potom samozřejmě

0: si říct, jestli je něco slepá ulička, třeba při nějakém využití přesně experimentálním v pacientech s terminálním nádorem.
1: Ale vědkyně potřebuje mít nastavenou asi svou výzkumnou mysl v tom způsobu, že ta slepá ulička není frustrující, ale naopak, že jejich propátráním se blížíme možná k nějakému zdárnému cíli.
0: Je to přesně tak. Ta frustrace nastává skoro vždycky, když něco nejde, nebo když to třeba nefunguje, jak jsme si mysleli, ale o to větší radost nás čeká, když se nám to podaří vlastně přetlačit. A samozřejmě, jako každá znalost i toho, že to nefungovalo to takhle, jak jsme to zkusili, tak nás něco nového naučí a vlastně každá ta slepá ulička nás posune o krok blíž k tomu cíli. Je potom skvělé, když nemusíme prozkoumat ty slepé uličky všechny a když se trefíme nějak relativně brzo.
1: Co nejméně slepých uliček přejeme Adele Šimkové, vědkyni, která byla naším hostem. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Moc děkuju, nashledanou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 23 hodin. Lenka Peštěková a zprávy.
3: Vláda chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek, zpřísnit chce i prodej kratomu. Ve Francii má od příštího týdne platit zákaz mobilních telefonů na středních školách. Linda Nosková se posunula v tenisovém žebříčku na 6. místo a zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě i přehánky a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy.

0: co se děje.
1: Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
2: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
1: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by neměl být dostupný lidem od 21 let. Ve Francii budou od příštího týdne zakázané mobily na středních školách. Po jednání vlády to oznámila její mluvčí. Součástí zákona byl původně i návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Opatření ale narazilo o ústavní rady a kabinet ho musí přepracovat.
3: Le président de la République a pris la décision.
4: Mluvčí vlády Maud Brežonová řekla, že se prezident Emmanuel Macron rozhodl zákaz mobilů prosadit s platností od příštího týdne, kdy se žáci a studenti vrátí do škol. Školské odbory tvrdí, že ředitelé nemají dost času se na zákaz mobilů připravit. Už od roku 2018 jsou mobily zakázané na základních školách, kde je žáci musí po příchodu uložit do speciálního uzamykatelného pouzdra. Výjimku mají například studenti se zdravotním postižením. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Parlamentní volby v Kazachstánu vyhrála s 71% hlasů provládní strana Adilet. Letos je založili spolupracovníci úřadujícího prezidenta Kasyma Žomarta Tokájeva. Výsledek tak ještě upevní prezidentovu pozici. Kromě vítězné strany se do parlamentu dostali ještě 4 další politická uskupení. Všechny jsou loajální Tokájevovi. Opozice se podle agentury AFP nemohla voleb účastnit. Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi projíždějí jenom po jedné koleji od minulého pátku, kdy trať podemlela při bouřce voda. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: V neděli se povolal statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková je ve světovém žebříčku na 6. příčce. Je to historicky její nejlepší umístění. Na turnaji v Cincinnati přitom skončila už v 8. finále, kde prohrála s domácí Anisimovovou. I tak se ale wimbledonská šampionka dostala v pořadí o 1 pozici před Karolínu Muchovou, která od finále na travnatém Grand Slamu kvůli operaci břicha nesoutěžila.
6: V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sara Bejlek. Té díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo. Světovou jedničkou zůstává Běloruska Sabalenková. V první stovce nejlepších tenistek je podle nového vydání žebříčku aktuálně 10 českých reprezentantek. A ve čtyřhře si dál pozici jedničky drží Kateřina Siňaková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Velkou Bíteší a nehoda na silnici 20 u Plzně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Velkou Bíteší. Na kilometru 157,5 stojí nákladní auto. Má defekt na pneumatice. Odstavný pruh je uzavřený, dejte pozor na vybočující vozidla. Na východní části Pražského okruhu směrem na Barandovský most čekejte překážku před Běchovicemi. Na 62. kilometru zastavil kamion s defektem. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. Podobná situace i na hlavní části Pražského okruhu směrem na letiště. Před vjezdem do Lochkovského tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto, na místě to řeší policie. A u Plzně pozor na silnici 20 z Písku. Před nájezdem na dálnici D5 do Prahy havarovalo osobní auto, na místo jede policie, připravte se na omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Později odpoledne a večer srážky, hlavně od jeho západu i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. V místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
8: Divadlům začíná nová sezóna obvykle až v průběhu září, ale třeba ve Zlaté kapličce, tedy v Pražském národním divadle, už se zaměstnanci sešli, aby symbolicky ukončili prázdniny a vstoupili do nového divadelního roku. Kdybyste si náhodou mysleli, že se to týkalo jen herců a režisérů, tak byste se pletli. Pod oponou byli taky operní pěvci, baletní tanečníci, technici nebo údržbáři. My vás na místo v příštích minutách ještě vezmeme v reportáži. A taky máme další cenou radu pro vás, řidiče. Dnešní díl letní autoškoly Radiožurnálu bude o kruhových objezdech, které občas můžou potrápit i zkušenějšího šoféra. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
0: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Jak se ubránit pokusům o nadměrné usurpování moci? Otázka, kterou si chce od září klást Činohra Národního divadla spolu s jejími diváky. Nová témata a inscenace přinese 144. sezóna, ale i do státní opery, baletu nebo do Laterny Magiky. Šéf Národního divadla Jan Burian dnes taky uvedl do síně slávy operního pěvce Štefana Margitu.
1: Jaká to ná...
2: Vy můžete zpívat na celém světě kdekoliv, ale člověk, když se vrátí domů, tak je to něco úplně jiného.
3: Srovnává zážitky z Londýna, New Yorku i Prahy 70-letý tenorista Štefan Margita.
2: Je větší tréma a hlavně je strašně důležitý, aby člověk, čím se stává populárnějším, aby mu nestoupla sláva do hlavy, protože to, já říkám, že to pak nastává konec kariéry.
3: V Pražském národním divadle zpíval poprvé ve 28 letech. Jeho kariéra začala ale ještě předtím v rodných Košicích.
2: To je hodně, strašně hodně. Samozřejmě moji úplně malinkatou roli v Košickém divadle Ruj z Trubadurovi, kde jsem měl strašnou trému. Ale pak samozřejmě, když jsem se dostal do Národního divadla, Janáčkovský repertoár, krásná, nádherná role v její pastorkyně Láca, pak Hoffmanovy povídky, pak Billy Budd, no a teď hodně, jak jsem dělal poslední dobu, já jsem dělal 21 inscenací už opery Zlatá Rýna od Richarda Wagnera, takže to jsou takové krásné, veliké role, na které se vždy těším.
3: Národní divadlo ocenilo i nejmladší umělce, mezi nimi Matyáš Ramba z Laterny Magiky, pěvec Daniel Matoušek nebo japonská baletka Nana Nakagawa. Cenu za činohru dostal 28-letý Zdeněk Piškula.
4: Tady jako opravdu, jak se říká, není malých rolí a když člověka prostě nějaká ta role baví, byť je tam třeba jenom na 5 minut, tak si dokáže díky tomu ten večer užít a dokáže překvapit diváky tím, že ta role může být zapamatovatelná.
3: Od listopadu bude hrát Piškula v komedii Tulipánová horečka o nástrahách kapitalismu.
4: Když se sejde jako dobrá parta lidí, co si důvěřuje a nestydí se před sebou, což v rámci toho souboru je možný, tak pak tam vzniká ten prostor, aspoň pro mě, pro nějakou tu jako svobodnou tvorbu a bez ostychu zkoušet všechno možné, co člověka napadne. Což mám pocit, že se mi tady každou inscenací a každým rokem děje líp a líp, protože ty lidi víc a víc poznávám a vlastně se cítím bezpečně.
3: Novinkami repertoáru budou také inscenace Moc bezmocných, Izrael a Mohamed nebo opera Svíný Tóth. 144. sezónu odstartuje Národní divadlo 1. září open airem na pražském Střeleckém ostrově. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

Nasadíte si na nos brýle a začnete nahrávat video. Věc, která existuje už roky, ale využívá ji minimum lidí. To se teď snaží změnit společnost Meta. Je na místě nadšení nebo spíš opatrnost? Probírali jsme to v dnešním kybernetickém magazínu Antivirus, který najdete i na webu radiožurnal.cz. 23 hodin a 16 minut úplně přesně, tady je naše večerní vysílání.

0: Kruhové objezdy jsou oblíbeným způsobem, jak se vyhnout postavení složité křižovatky. Pokud mají ale dva pruhy, můžou být pro některé řidiče podobně nepřehledné. Jak je to s předností na takovém kruhovém objezdu, teď vysvětlíme v dalším díle naší letní autoškoly. Slovo tedy mají redaktor Václav Drážek a taky Jan Straka z dopravní policie.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze, penál, školní baťoh, jsme za to vděční.
6: Psací stoly, běžné židle,
7: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
8: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
9: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 3:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Lenka Peštěková a zprávy.
1: Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. Ta v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia. Tím tak o 1 stupně padl dosavadní rekord z března 2024. Stoupající teploty oceánů podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a silnějších bouří. Americké sankce uvalené na Írán jsou podle Teheránu nástrojem psychologického tlaku. Napsala to dnes agentura Tasnim, která citovala nejmenovaného iránského bezpečnostního představitele. Reakce přišla poté, co Bílý dům představil nové sankce proti Teheránu. Cílem je podle ministra financí Scotta Bessenta odříznout zemi od světové ekonomiky. Irán už dříve varoval, že bude na rozšíření amerických sankcí tvrdě reagovat. Lidé se ode dneška můžou hlásit k druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Zájemci si můžou ve druhé vlně pořídit jenom dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. A technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel elektrárny vyčíslil na 200 tisíc korun. Sport. Prezident Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin nebude příští rok ve volbách usilovat o pozici šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Slovinský funkcionář to řekl v podcastu The Rest is Politics a věří, že současný předseda FIFA Gianni Infantino bude mít jiného silného protikandidáta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 u Plzně a omezení na pražském okruhu za letištěm. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy pozor na nehodu u Plzně. Na 76. kilometru u nájezdu od Písku na kolektoru havarovalo osobní auto. Na místě se vyšetřuje, projíždějte opatrně. Na pražském okruhu počítejte s omezením za letištěm ve směru k dálnici D1. Od Ruzyně až po sjezd na Karlovarskou dálnici popojíždějí silničáři s technikou, čistí vozovku v odstavném pruhu. Na východní části pražského okruhu směrem na Barandovský most čekejte překážku před Běchovicemi. Na 62. kilometru zastavil kamion, má defekt na pneumatice a blokuje pruh pro pomalá vozidla. Na místě už je asistenční služba. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace za odbočkou na Nové Město. Na kilometru 70,5 nepřehlédněte stojící vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Později odpoledne a večer srážky, hlavně od jeho západu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v místech se srážkami kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A slovo má ve večerním radiožurnálu Vojtěch Lidemann.
0: A ještě k tenisu. Kateřina Siniaková zvládla první zápas kvalifikace smíšené čtyřhry na US Open. Společně s Britem Pattnem porazili v New Yorku dvojici Mariová Vašero. A už za pár minut je čeká duel proti Američanům Sterncové a Harrisonovi. Jestli zvládnou i ten, postoupí do 16členného hlavního pole.
2: Radiožurnál. Každý

Poslanec a člen rozpočtového výboru sněmovny Jan Hrnčíř z SPD byl hostem dnešních 20 minut radiožurnálu. Jak vysoký schodek státního rozpočtu si můžeme dovolit a kdy vláda začne konsolidovat veřejné finance? Poslechněte si celý rozhovor hned po našich půlnočních hlavních zprávách.

0: Nízká hladina řeky Berounky trápí v těchto dnech nejen vodáky, ale taky převozníka v Nadrybech na severním Plzeňsku. Tam mají totiž úplně poslední přívoz v Česku na ruční, tedy bydlový pohon. Převozník se proto v době velkého sucha a malého průtoku vody opravdu hodně zapotí.
1: Plechový prám na ruční pohon uveze naráz 5 lidí a jedno auto do 2,25 tuny. Těžší auta musí převozník Karel odmítat.
2: 3-tunový elektromobil, aby to zkusil přes brod, protože to byl velký jeep, tak si to vyzkouší.
1: Provoz ručního přívozu výrazně komplikuje nízká hladina Berounky.
2: Pravdu záleží teďka na pánu bohu, jestli nám dá do měsíce déšť, jestli ne, tak bude konec.
1: Místní bydlový přívoz nedají dopustit, včetně nezávislého místostarosty Miroslava Šuberta.
3: Jezdili jsme na druhou stranu s rodičema. Já myslím, že to ty lidi vnímají, že to je součást tady toho koloritu. I ty, který tady projíždějí třeba po té vodě, tak pro ně je to prostě asi nějaký zpestření.
1: Najít převozníka s potřebným kapitánským průkazem je těžké. Přesto chce nezávislá starostka Nadryb Silvie Brantlíková tradici přívozu zachovat.
4: Jenom ta obsluha 50 tisíc. Výdělek z toho za ty 2 měsíce nebude ani polovina.
1: Převozník zvládne podle zájmu 6 až 30 plaveb denně. Provozní řád zakazuje plavbu při bouřce nebo povodni. O extrémním suchu v něm ale zmínka není.
2: Letní průměr je tady kolem 6 kubíků za vteřinu a v současné době tečou 3. A fouká vítr ze severu, což znamená proti proudu. Třeba v tuhletom větru, kdybychom teďka vyrazili, tak se asi tak v prostřed řeky odstneme nad tím vodícím lanem, místo pod ním dole, pak se tam budeme 4 hodiny točit a čekat, až přestane foukat vítr.
1: Průtok v Berounce teď zachraňuje pravidelné odpouštění vody z Hrachluské přehrady na řece Mži. Z Nadryb na severním Plzeňsku Pavel Hala, Radiožurnál.

Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun, shodla se na tom tripartita. Spojenci Ukrajiny jednají v Kyjevě na schůzce tzv. Koalice ochotných a aktér bitcoinové kauzy Jiříkovský u vazebního jednání nastínil možnosti spolupráce. Nejen o tom všem uslyšíte podrobněji v hlavních zprávách Radiožurnálu, které začnou přesně o půlnoci. I dál vám přejeme klidný poslech.

0: Víte, jak vypadá realizační tým českých volejbalistek na domácím mistrovství Evropy v Brně? Jsou v něm Řek, Slovinka, Němec, Polák a Čech. Tím jediným českým členem trenerského štábu je asistent Martin Hroch. Podle něj i přes různé národnosti všechno funguje perfektně.
1: Ten realizační tým je hodně různorodý. Nemyslím si, že je to na škodu. Ta komunikace je, dá se říct, jenom v angličtině. Já s holkama komunikuju v češtině pouze, pokud jsem s nima sám, ale aby ten realizační tým věděl, o čem se bavíme, tak samozřejmě ta komunikace obecná, tak ta probíhá opravdu jenom v angličtině.
2: Přibližuje asistent trenéra české reprezentace volejbalistek Martin Hroch fungování realizačního týmu, který vede Řek Janis Atanasopoulos. Dalšími asistenty jsou Slovinka Carmen Kočarová a Němec Sebastian Schmitz.
1: Máme taktický porady jednu velkou, které se účastní všechny hráčky, celý realizační tým těch trenérů. Druhá fáze je taková, že se rozdělíme na skupiny. Carmen, Kiki, tak ta si vezme přihrávačky. Janis, ten má nahrávačky, já mám na starosti blokařky a Sebastian, ten se věnuje zase univerzálka.
2: V herní přípravě musí být všichni trenéři i přes různé odlišnosti plynoucí i z jiného volejbalu zázemí jednotní. Trochu jinak to podle Hrocha funguje v části zaměřené na kondici.
1: Kde na jedné straně tam máme Lukáše Filipeckého, na druhé straně Gorana Mladeniče, každý z těch kondičáků pracuje úplně jinak, ale myslím si, že potom to dává dohromady smysl a holky naopak 4 měsíce nejsou ve stejném stereotypu a jedou prostě různý typy posiloven.
2: Hroch je nejen jediný český člen trenérského štábu, ale taky trénuje Liberec a má tak detailní přehled o české extralize. Proto je součástí jeho práce tak i to, že pro hlavního kouče Atanasopoulose monitoruje domácí soutěž.
1: Jednak ty čísla nejsou úplně vypovídající ve všem a i to, co on vidí vlastně z videa, tak to nemusí kolikrát odpovídat skutečnosti, anebo jsou tam ještě různé věci, které je potřeba vzít do úvahy, takže on občas zavolá, zeptá se na něco, konzultuje to, ale potom ty finální nominace, je to výhradně na něm.
2: Říká Martin Hroch, který ale není úplně jediným Čechem v realizačním týmu reprezentace volejbalistek. Další Češi se o hráčky starají jako lékaři, fyzioterapeuti nebo maséři. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál připravil hlavní zprávy.
1: Vláda schválila změny v penzijním spoření, zlepší podmínky mladým a sníží poplatky. Americké ministerstvo financí zavádí zatím nejpřísnější sankce proti Íránu. Jejich cílem je zemi ekonomicky zničit. Tenistka Vondroušová se odvolala proti čtyřleté stopce za neodevzdání dopingového vzorku. Dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů. Je úterý 25. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Lenka Pištěková.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda chce přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Ministři schválili vyšší státní příspěvek pro zájemce o penzijní spoření do 29 let a pro všechny taky snížení poplatků penzijním společnostem. Ty varují, že kvůli tomu nepokryjí ani své náklady.
3: Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze, říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
4: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá.
5: Já si myslím, že penzijní společnosti

0: Společnosti se doteďka měly velmi dobře, i oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
1: Nová pravidla podle ministryně naopak k poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla minimální mzda dostat na 47% průměrné mzdy.
3: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2000 korun navýšení.
3: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
5: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
3: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Americký ministr financí Scott Bessent představil plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím tzv. Sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují fungovat. Podle Teheránu je rozšíření amerických sankcí nástrojem psychologického tlaku.
6: Ministr financí Bessent při představení plánu řekl, že nikdo není mimo dosah amerických sankcí. Jejich terčem se podle něj stanou i firmy, které se podílejí na přeměně íránské ropy na peníze. Mezi zeměmi, které s Íránem stále obchodují, jsou Čína, Rusko, Indie, Pákistán, Katar i Turecko. Sankce na Írán tak přicházejí ve stejný den, kdy prezident oznámil i nová cla na kanadská auta a ocel, a ukazují, že Bílý dům své obchodní nástroje teď míří navíc front najednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: V den 35. výročí nezávislosti Ukrajiny se v Kyjevě sešli zástupci tzv. Koalice ochotných. Někteří, včetně českého premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, se schůzky zúčastnili virtuálně. Prezident Volodymyr Zelenský je požádal, aby ještě před začátkem zimy podpořili ukrajinskou protivzdušnou obranu.
7: Kyjev podle Zelenského očekává, že Rusko v zimě obnoví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Předseda Evropské rady Antoniu Košta v Kyjevě řekl, že Unie už kvůli tomu urychluje vyplácení půjčky pro Ukrajinu v hodnotě v přepočtu více než 2 bilionů korun. Vedle Košty a představitelů některých dalších zemí přijel do Kyjeva i britský premiér Andy Burnham, pro kterého to je první zahraniční cesta od nástupu do úřadu.
8: Ukrajina je ochránce Evropy, nezatěžuje naší bezpečnost, ale brání jí v první linii,
7: řekl Burnham. Britská vláda povolila sdílení utajovaných informací, které Kyjevu umožní vyrábět střely s plochou dráhou letu Scalp. Moskva kvůli tomu obvinila Londýn z úmyslné eskalace ukrajinské krize. Helena Berková, Radiožurnál.
2: Studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizují plánované změny. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Kvůli úsporám má počet pracovišť klesnout z 38 na 33.
9: Fakulta počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti mají právo své obory dostudovat, pokud ale nebude mít předměty, kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
10: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty.
9: Studentům a pedagogům se taky nelíbí rychlost, s jakou se změny chystají. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že změny nepřišly bez předchozí komunikace.
11: Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomika situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
9: Změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane dál ve vazbě. Rozhodl o tom krajský soud v Brně. Jiříkovský při jednání nastínil možnost spolupráce, jak řekla státní zástupkyně Lucie Slámová.
12: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce. Je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
2: Jiřikovský se vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě Jiřikovského další tři lidé, včetně exministra a bývalého člena ODS Pavla Blažka. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali. Žáci a studenti si užívají poslední dny letních prázdnin. Učitelé se ale tento týden vrátili do škol, aby přichystali všechno potřebné, jako třeba v jednotřídce v Krkonošských Vítkovicích.
13: Připravíme zvonek na zahájení vyučování.
14: Ředitelka Lucie Farkašová.
15: Probereme také fixy, aby všechno psalo.
14: Monika Melicharová, ta má na starosti družinu.
16: Chystám si tematickou hru a dnešní rok bude věnován dinosauru a koukneme se do pravěku.
14: Už za pár dní sem do školy nastoupí 7 dětí, z toho pouze 2 prvňáčci.
17: Je pro nás strašně jakoby těžké konkurovat školám v okolí, když tady lidé nemají bydlení a nemají tady práci.
14: Vedení školy pevně doufá, že se podaří sehnat další nové žáčky, aby škola nemusela být v budoucnu uzavřena. Z Vítkovic v Krkonoších Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dál bojuje proti čtyřletému zákazu činnosti. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu.
8: Vondroušová dostala trest letos v červnu po tom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastížení. Nezávislý tribunál jí argumenty zohlednil, podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil 4letý zákaz. Pokud Vondroušová neuspěje ani s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu, její trest vyprší 21. června roku 2030. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála po boku Brita Petna první kvalifikační utkání před hlavní fází US Open. Světové jedničky ve čtyřhře, které se daly dohromady pro soutěž mixu, porazily ve dvou setech Němku Mariovou a Monačana Vašerota. Siniaková s Petnem teď hrají druhý zápas s Američany Sternsovou a Harrisonem.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D5 u Plzně a překážka na D1 za Rousínovem. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy pozor na nehodu u Plzně. Na kilometru 74,5 za sjezdem na Černice a Písek havarovalo osobní auto. Na místě je policie, je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 212 v omezení stojí porouchané obytné vozidlo. Je v pravém pruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za odbočkou na Doksany. Na kilometru 36,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště překáží nehoda za Boršovem nad Vltavou. Havarovala tam 3 osobní auta. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky, večer a odpoledne srážky hlavně od jeho západu četnější a nejvyšší teploty většinou 21 až 25 stupňů, na Moravě až 27. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
20: Jak vysoký schodek státního rozpočtu si můžeme dovolit? Kdy vláda začne konsolidovat veřejné finance a proč bychom měli rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen rozpočtového výboru sněmovny za SPD Jan Hrnčíř. Dobrý den.
21: Dobrý den vám i posluchačům.
20: Rozhovor natáčíme v 15 hodin. Schodek státního rozpočtu se zatím rýsuje jako vyšší než letošní. Podle ministryně financí prý nepřekročí 400 miliard korun. To vás nechává chladným?
21: rozhodně nenechává. Já vůbec nemám radost z toho, že generujeme poslední roky takové vysoké schodky, protože ta rychlost, jakou se Česká republika zadlužuje nebo respektive zadlužovala v uplynulých 5-6 letech, tak je samozřejmě příliš vysoká. Už ta dluhová služba, ty úroky, které musíme platit, jsou poměrně vysoké. Na druhou stranu taky si musíme uvědomit, že jsme v takové kondici, kdy byly podinvestovány třeba investice do dopravní infrastruktury, na rozdíl třeba od sousedních států, které lépe investovaly do rozvoje dálniční sítě, vysokorychlostních tratí a tak dále. S tím jsme trošku zaspali, takže my to musíme prostě dohánět.
0: Dobře, ale Babišova vláda slibovala, že bude pracovat na postupném snižování deficitu a na zlepšování hospodaření státu. Nemáte pocit, že teď dělá pravý opak?
21: Nemám ten pocit, my se snažíme opravdu spíš proinvestovat. Ty schodky, říkám, netěší mě to nijak. Na druhou stranu jsme v nějaké realitě. Není možné z roku na rok třeba snížit schodek, tak jak nám naplánovala minulá Fialová vláda zákonem rozpočtové odpovědnosti, že na rok 2027 by musel být schodek pouze 150 miliard, že pokud by se měli škrtnout takový obrovská částka, tak by to dopadlo samozřejmě na veřejné služby a další věci, to bychom nebyli schopni v podstatě financovat nic a o investicí bychom si mohli jenom povídat.
0: Dobře, takže ale 350 až 400 miliard korun, nevím, jak to odhadujete vy, to je přece příliš.
21: Je to vysoký schodek, na druhou stranu v roce 2022, vlastně to byl první rok Fialovy vlády, tak byl schodek nějakých 361 miliard.
0: Nebyla ta realita trošku jiná, měli bychom připomenout, že byl covid a tak dále.
21: No tak covid skončil de facto, že začátkem roku 2022, nebo respektive to byl rok 2021. Ale já to nechci se tomu vracet, já jsem to říkal jasně, že ty schodky mě nějak netěší. My jsme říkali, že prostě chceme konzolidovat veřejné finance, že rozpočet na rok 2028 bude o 0,5% strukturálního salda nižší, takže chceme jít dolů, protože si uvědomujeme, že pokud bychom to tempo nechali tak, jak je, tak bychom narazili na tu dlouhou brzdu a to si nikdo nepřeje.
0: No ale například hlavní ekonom Portu Jan Berka je k tomuhle skeptický, k tomu roku 2028. Podle něj, čím blíž jsou volby, tím obtížnější je prosadit nepopulární úspory nebo zvýšení příjmu. Konsolidace se má podle něj dělat v dobrých časech, nikoli slibovat na dobu, kdy už dobré časy být nemusí. Takže není to pozdě ten rok 2028?
21: V dnešní turbulentní době předpovídat, kdy budou dobré nebo zlé časy, je velmi těžké. Viděli jsme to třeba teď s konfliktem na Blízkém východě. Těžko se dá predikovat. Na druhou stranu, my prostě chceme těmi investicemi probudit budoucí hospodářský růst. Větší třeba sousední Polsko, když vezmu příklad, tak to se zadlužuje ještě rychlejším tempem, dejme tomu, ale taky mají téměř dvojnásobný růst ekonomiky, takže pokud jsou ty dluhy, řekněme, na rozumné investice, tak to pomáhá potom i do budoucna tomu růstu, nehledě na tom cyklu těch voleb, to asi by nemělo být úplně rozhodující.
0: Podle ekonoma Jana Budeše sledujeme očekávaný výrazný růst výdajů na důchody, na platy ve veřejném sektoru, na náklady na zrušení poplatku za média a veřejné služby spolu s vyššími investicemi, o kterých jste mluvil, zejména do infrastruktury. Z toho ale mu vychází odhad nárůstu deficitu veřejných financí do blízkosti 3% DPH. Vy to vidíte jak?
21: 3% HDP, myslíte?
0: Pardon, já se omlouvám. Samozřejmě měl jsem na mysli hrubý domácí produkt, omlouvám se.
21: Ano, je to přesně tak. To jsou nějaké odhady, ale samozřejmě my jsme řekli, že prostě chceme ty výdaje směřovat směrem občanům, takže jsme škrtli třeba ty výdaje na solární barony, které se na podporu těch obnovitelných zdrojů energie, které se prostě platí ve fakturách, platí domácnosti, platí firmy. Chceme prostě ulevovat. Jo? Teď samozřejmě jsme řešili, jakým způsobem ulevit i samozřejmě seniorům a další, že prostě ta valorizace zákona prostě bude nižší, takže pokud třeba stát převezme placení, jak se tady zaznělo, za média a veřejné služby těch poplatků. Samozřejmě bude pokračovat to, že stát převezme ty poplatky, ty obnovitelné zdroje, to jsou všechno věci, které uleví těm domácnostem v těch nákladech třeba na živobytí a tak dále. Takže prostě jdeme tohle cestou, tak jak jsme slibovali. A paralelně s tím samozřejmě děláme i úsporná opatření. Provozní výdaje pro letošní rok se zeškrtaly o 12 miliard. Pro příští rok to bude ještě mnohem víc, ta ambice mnohem vyšší. Škrtáme prostě zbytné výdaje, zbytné dotace, snažíme se zeštíhlovat agendy, aby jsme mohli zeštíhlovat stát, tak samozřejmě potřebujeme i pružnější zákon o státní službě, takže jsme schválili novelu. Takže prostě postupujeme postupně, jak jsme slibovali v programovém prohlášení i před oběma voličům.
20: No a kde na ty plánované výdaje ale vláda vezme prostředky?
21: Jak jsem teď říkal.
20: Jenom na úsporách?
21: Na jedné straně jsou to úspory.
20: Ano.
21: Samozřejmě to je nepochybně jedna část. Druhá část je podpora investic, které do budoucna mají generovat větší ekonomický růst, takže vyšší daňové příjmy. A taky samozřejmě řešíme i tu příjmovou část, takže jsme schválili novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, tak, aby prostě se narovnalo to prostředí, aby třeba nějakým těm daňovým únikům nedocházelo, měl by to být další přísun peněz do rozpočtu, takže snažíme se i samozřejmě zefektivnit výběr daní, aby nebyly tak vysoké daňové nedoplatky a další věci. Takže to jsou všechno věci, které se odehrávají postupně, říkám, zeštíhlování těch agent.
20: Já vím, ale přece dobře víte, že ten slibovaný efekt znovu zavedení EET se odhaduje někde kolem 14 miliard korun, což, jak víte, makroekonomové označují za drobné.
21: Jak se to vezme samozřejmě, drobné, ale říkám, nemůžete vzít jednu jednotlivost, jo? Říkám, to je celá řada těch opatření, ať už prorůstových, úsporných, dalších, takže dohromady ten celek, aby vytvořil tady nějaké prostředí, které samozřejmě bude pak generovat nižší schodky, ideálně vyrovnaný rozpočet.
20: No, ale zatím k němu úplně nesměřujeme, v tom se asi shodneme.
21: To chvíli samozřejmě není reálné.
20: No, ale když si vezmeme, že třeba znovu zavedení EET spojujete poměrně málo pochopitelně třeba se snížením DPH na nealkoholické nápoje, takže získaných 14 miliard se bude hned čas odečítat, tak dá se to relativizovat, to, co jste řekl.
21: No, zase v tom objemu to nebude tak moc. My se s tím samozřejmě snažíme podpořit i trošku ty restaurace, ty restaurační služby, protože se ukázalo, že i díky tomu covidu, tak ten sektor tady restaurace, tady to služeb, tak utrpěl poměrně. Lidé se prostě naučili, jak se říká, být doma, stravovat se doma, takže my to chceme jako tomu sektoru trošku pomoct, protože zase to samozřejmě další...
20: A vy věříte, že se to snížení DPH promítne do těch cen a že to opravdu pomůže k tomu, co jste teď popsal?
21: Zcela nepochybně se to promítne a pomůže to. My to chceme prostě tímhle způsobem podpořit ty restaurace, protože se ukázalo, že opravdu třeba to stravování utrpělo poměrně hodně, že oproti době třeba před covidem, tak se snížily ty obědy asi o třetinu v těch restauracích, takže ten ubytek hostů je tam poměrně znatelný a my chceme tomu sektoru pomoct, protože to je tradiční sektor služeb, který prostě tady vždycky byl poměrně silný a je potřeba to podporovat a se to generuje další příjmy, zároveň s tím EET, kdy vlastně nebude docházet třeba k nějakým těm únikům v rámci těch plateb hotovostních a podobně, tak ve finále to asi tomu sektoru poměrně výrazně pomůže.
20: Není chyba zvyšovat schod nejen kvůli investicím, o kterých jste opakovaně mluvil, ale zadlužením na běžné výdaje, protože z celkového deficitu 310 miliard korun představují kapitálové výdaje asi 260 miliard a zbytek jde na běžný provoz státu.
21: Máte pravdu, je tam rozdíl asi 50 miliard oproti investicím, které jdou do spotřeby. To se mi nelíbí, přiznám se. Já bych byl mnohem spokojenější, kdyby ten schodek vlastně pokryvaly investice zcela, aby to opravdu nebylo na běžnou spotřebu. S tím naprosto souhlasím. Proto i ta snaha naše a ten tlak i v rámci vyjednávání a ještě bude, protože se bude teď řešit samozřejmě ten rozpočet, tak je takový, aby se ty nůžky nerozevíraly, aby se to nezvyšovalo, aby opravdu ty peníze do té spotřeby prostě nerostly, naopak, aby se spíše snižovaly, takže souhlasím s tím, že to není ideální, ale prostě nemůžeme z roku na rok ten rozpočet úplně změnit, to prostě není reálné, že máte tady nějaké závazky a tak dále.
20: Poslanec SPD Jan Hrnčíř je hostem 20 minut Radiožurnálu. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. V tom má pravdu?
21: Nemá pravdu. A já si myslím, že opozice a pan prezident je v podstatě lídrem opozice.
0: No počkejte, tak
21: oni používají...
0: To opíráte o co tohle tvrzení?
21: Argumentaci. Tu argumentaci, tak současné opoziční strany jej podporovali, že ho...
0: A to ještě neznamená, že je vůči osobnosti opozice. Dobře, pojďme k té ekonomice. Vy říkáte, že nemá pravdu. Proč?
21: Nemá pravdu. Protože dluhová brzda zůstala v tom zákoně nezměněná, ta je pořád na 55% HDP, s tím se nehnulo. Co jsme akorát udělali, takže vlastně ty výdaje do infrastruktury a obranné výdaje se nezapočítávají do toho schodku.
0: A proč by neměli?
21: Tak abychom mohli, abychom těmi investicemi mohli nastartovat ten budoucí růst, protože pokud bychom to nechali v nezměněné podobě, ten zákon, tak jak byl nastavený, tak by příštím roce mohl být schodek rozpočtu maximálně 150 miliard. To znamená, když končila Fialova vláda, byl schodek 291 miliard, to znamená, to by spadlo téměř na polovinu. To by nebylo možné smysluplně sestavit rozpočet tak, aby jsme neomezili výrazně veřejné služby a další věci, ale investice by prostě žádné téměř nebyly. To znamená, prostě my jsme si to nemohli dovolit, my se museli novelizovat a my tady potřebujeme řešit infrastrukturu, potřebujeme řešit energetiku, potřebujeme řešit obranné výdaje. Prostě bez toho by to nebylo možné.
0: No, pane poslanče, když je řeč o výdajích na obranu, vláda má v plánu například vystavět na Pražských Vinohradech nemocnici, kterou povede jako vojenskou. Je to zjevně snaha zvýšit rozpočtové výdaje na obranu a vyhovět požadavkům na to. Myslíte, že Praha potřebuje druhou vojenskou nemocnici, když už jednu má?
21: Tak otázka spíš je, jakým způsobem, jestli potřebuje moderní nemocnici v Praze. Asi potřebujeme moderní nemocnici.
0: To ano, ale nemusí být nutně vojenská. Nebo...
21: Nemusí být ano? Nutně vojenská. Já jsem říkal už dříve, že prostě jsou státy, které třeba hasičský záchranný sbor mají pod ministerstvem obrany a výdaje na něj třeba uvádí, jakoby, jo, spadají do těch výdajů na obranu, takže ty státy to mají různě nastaveny. Já jsem říkal, že klidně tak převeďme hasičský záchranný sbor pod ministerstvo obrany, převeďme nějaké nemocnice pod ministerstvo obrany a budeme lépe naplňovat ty tabulky. Samozřejmě, takže pokud je možné, aby ty výdaje byly uznány v rámci těch výdajů na obranu, tak proč to nevyužít samozřejmě, proč to nefinancovat tímhle způsobem? Já si myslím, že to není proti ničemu, protože ty akvizice se stejně nedají realizovat v jednom roce tak rychle. Když se podíváte, jak i za minulé vlády se posílaly zálohy nad rámec těch platných smluv jenom proto, aby se tabulkové peníze utratily, protože ty zbrojovky nejsou v podstatě schopny tu zvýšenou poptávku, která je teď v celém světě, prostě úplně naplnit. Takže opravdu je to prostě ten tlak na ty zvyšování výdajů tabulkově prostě nedává úplně smysl.
0: Zákon, o kterém mluvíme, vládě umožní v případě zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o 10%, třeba jen na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. Letos by to mohlo být klidně skoro čtvrt bilionu. To je v pořádku.
21: Ale zákony se snažíte přijímat tak, aby byli připraveni ve chvíli, kdyby se stala nějaká mimořádná situace. Řeknu, když bychom se dostali do situace, kdyby se byli třeba napadení jako stát, tak samozřejmě vláda by měla mít tu chvíli nástroje, prostě aby dokázala okamžitě reagovat a prostě zafinancovat třeba okamžité potřeby. Pokud prostě, to je jenom, tak říkají z prostředíčka příhodu. Co kdyby náhodou se něco...
0: Rozumím tomu, co říkáte, ale já se doptám, jestli dovolíte. Je vám jako poslanci rozpočtového výboru jasné, co je to ta zhoršená bezpečnostní situace? Je to tedy invaze Ruska do Pobaltí nebo v uvozovkách stačí další útok, jako byl ten ve Vrběticích?
21: Tak já si myslím, že to vyhodnotí Bezpečnostní rada státu, pak vláda samozřejmě, jaká je zhoršená situace, která se dotkne, ale musíte tam mít nějakou možnost. To přece neznamená, že se za to budou kupovat, že za to bude kupovat nový nábytek, že jo, nebo něco. To samozřejmě tak není. Jo. Takže vláda prostě musí mít nějaké nástroje, když budou mimořádné situace a nikdy nevíte, co může nastat, je to opravdu prostředka příhodu ten zákon, ale automaticky to neznamená, že prostě se budou utrácet ty peníze na maximum toho limitu každý rok. To je samozřejmě nesmysl. To je jako na hranici strašení. Takže opravdu je tam nějaká možnost, ale samozřejmě budeme se snažit racionálně, a já si myslím, že racionálně přistupujeme k těm výdajům státu, takže racionálně rozvažovat, jak to samozřejmě, pokud ty peníze se budou navyšovat, na co to bude a proč a v jaké situaci.
0: No, Petr Pavel odůvodnil ten svůj postoj tím, že by nový zákon oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. To vás neznepokojuje?
21: To si myslím, že není tak úplně pravda. Ta kontrola je tam vždycky, jednak samozřejmě vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, že vláda si nemůže dělat, co chce, protože samozřejmě sněmovně je odpovědná, sněmovna schvaluje vládu, sněmovna může vyslovit nedůvěru vládě.
0: Samozřejmě, ale třeba ten příklad, promiňte, že vám skáču do řeči, ale to, co, o čem jsem mluvil před chvílí, ta zhoršená bezpečnostní situace, tam, jestli tomu dobře rozumím, tak už žádnou kontrolu sněmovna nemá.
21: Ale sněmovna je suverén a vláda se sněmovně odpovídá. To znamená, sněmovna samozřejmě může zasáhnout, pokud by se dělo něco, co by bylo v rozporu, řekněme, s nějakou legislativou, s ústavou a tak dále. Jo. Takže neznamená to, že by prostě sněmovna ztratila své kontrolní mechanismy. Nejsou to žádné zmocňovací zákony, které by dali možnosti vládě neomezeně dělat, co chtějí. To není pravda.
0: Nezvyklá vás ani to, že 20 renomovaných ekonomů v otevřeném dopise poslancům varovala před rozvolňováním rozpočtových pravidel?
21: Já si myslím, že varování je na místě. Vůbec se tomu nedivím. Já samozřejmě být na místě ekonomů, tak varuji taky na rozvolňování. To si myslím, že je legitimní, já to celkem i chápu a rozumím tomu i řadě těch argumentů, které tam jsou, ale myslím si, že to je i do značné míry trošičku vyvoláno tou hysterií, která se v tom mediálním prostoru objevila, že prostě chceme bezuzdně zadlužovat stát, tak to není.
0: Je takže to ekonomové třeba podlehli hysterii novinářů?
21: Já si myslím, že to tak trošičku z toho cítit, protože, jak jsme se o tom bavili už tady spolu před chvíli, že jsou to opravdu jenom možné nějaké negativní scénáře v oblasti bezpečnosti, podle mě, které by se mohly do budoucna stát, tak aby prostě vláda mohla reagovat a eventuálně mohla mít zvýšené výdaje k dispozici. Ale neznamená to automaticky, že se budou generovat nějaké vysoké schodky. My jsme stejně v tom fiskálně strukturální plánu jasně řekli, že po ten rok 28 chceme o 0,5% snižovat strukturální saldo. Takže
0: ano, jako jste říkal, že vládní koalice se chystá ve sněmovně to prezidentské veto přehlasovat. Já se chci zeptat, přes to, co jste před chvílí řekl, že rozumíte těm výhradám ekonomům, tak s čistým svědomím budete hlasovat pro?
21: Já jsem hlasoval pro, už vlastně, když jsme schvalovali jako sněmovna třetí čtení, i když to vrátil Senát. A já řekl jsem ty důvody, proč tomu tak je, že to opravdu neznamená automaticky generovat nějaké neomezené dluhy, to prostě není. A rozumím tomu, že vláda potřebuje nějaké nástroje, když se stanou mimořádné situace, víc války na Blízkém východě nebo nějaké takové mimořádné věci, které si třeba nedovedeme ani představit, co se může stát, tak aby opravdu vláda mohla rychle reagovat na tu situaci. Já si myslím, že to je na místě.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Janem Hrnčířem, poslancem SPD. Člen Národní rozpočtové rady Petr Musil varuje, že pokud s veřejnými financemi nic neuděláme, doplatí na to všichni, ale zejména ti ekonomicky a sociálně nejslabší. Není na čase konsolidovat teď, když ekonomika roste?
21: Ano, pokud se nic nestane a bude vysoké tempo zadlužování, tak narazíme na dlouhou brzdu a samozřejmě pak to odnesou úplně všichni. To s tím naprosto souhlasím, přesně tak to je. Tempo růstu nemáme úplně veliké, pohybujeme se někde přes 2%. Polsko je třeba na úrovni nějakých 5%, podobně, nebo 5,6 dokonce. Takže je prostě vidět, že tam pořád je ještě nějaký potenciál. Byly časy, kdy jsme opravdu rostli třeba 5-6%, že výsledky, já nevím, 2017, 2018, 2019.
0: To se asi těžko vrátí taková doba.
21: Ano, ale na druhou stranu to zase není růst zase tak astronomický, že by nebylo možné ho dosáhnout, myslím, kolem těch 5% toho růstu. Takže myslím si, že nejsme na maximu toho potenciálu, který tam je. Ty okolní státy, jako třeba Polsko, se dokáží pohybovat těch 5 nebo na 5% toho růstu, tak si myslím, že jsme tam měli směřovat. Takže, ale uznávám, jak jsem říkal, prostě my si to plně uvědomujeme, a chceme restrukturalizovat, chceme po tenu 28 snížit strukturální saldo.
0: To už jste řekl třikrát. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek upozornil, že z každé miliardy, kterou si půjčíme, budeme platit skoro 50 milionů ročně. A ptá se, když tohle pácháme, jak píše, v době růstu a nízké nezaměstnanosti, co budeme dělat v případě krize? Na síti X napsal, že to není jen hazard s naší budoucností, podle něj je to její tunelování. Takže co vy na to?
21: Tak já na to můžu říct, že minulá vláda, kde jeho domovská strana...
0: Ale já se úplně neptám na minulou vládu, já se mám na to, co je teď a co děláte vy.
21: Já chci jenom říct, že tady vytvořila astronomický dluh. Aha. Z toho se platí nějaké úroky, musí se refinancovat.
0: Takže za to může prostě minulá vláda.
21: To znamená už tato vláda.
0: Ale počkejte, prostě vy to posouváte někam jinam. Já jsem se ptal na to.
21: To, co platíme, ne, to je přesně to refinancování, už co musíte za ty minulé dluhy platit. A čím větší je ten dluh, tak samozřejmě... Potom máte i další ty úroky a tu obsluhu. Takže ono to spolu samozřejmě už se souvisí, proto o tom
0: mluvím. A proto tedy se teď blížíme možná ke 400 miliardám v příštím schodku.
21: No, já jsem myslel spíš tu obsluhu státního dluhu.
0: Já vám rozumím, ale proč se zadlužujeme dál? To byla ta otázka.
21: Ano. Já si myslím, že jsem to tady vysvětlil dostatečně už.
0: Dobrá, tak já se pokusím položit jinou otázku, abychom to posunuli někam jinam. Jak podle vás dostat do rovnováhy tempo růstu výdajů a tempo růstu příjmů státního rozpočtu? Neměli bychom v tom prvním případě trošku zpomalit?
21: Jak jsem říkal, my se o to snažíme. My se snažíme seškrtávat ty zbytné výdaje, ty provozní výdaje, ruku v ruce na druhou stranu.
0: Promiňte, já nevím, jestli jsme si rozuměli. Já jsem se ptal na to, jestli nemáme zpomalit tempo růstu výdajů a způsobit tempo růstu příjmů.
21: No, já o tom, co jsem chtěl, kdybyste mě nechal dohovořit tu větu, tak bych vám řekl, že vlastně je tady určitý deficit v investicích, jak se říká, do dopravní struktury, do železnic a řada dalších sektorů, která tady je, prostě tak my to chceme dohnat. To znamená, ano, máme zvýšené výdaje, ale taky rekordně investujeme. Máme nejvyšší výdaje na investice v historii.
0: A když mluvíte o investicích do infrastruktury a do silnic, které v příštím roce nedostanou od státu ani korunu na opravu silnic nižších tříd, není tohleto šetření na nesprávném místě?
21: Tak tam zase došlo k nějakým jiným úpravám i v rámci rozpočtového určení daní. Je vidět, že města a kraje mají peněz relativně dost. Je to vidět v těch zůstacích, když se podíváte. No ale jako jsou to skutečně jako velké částky, které jim leží na účtech.
0: Ale ono je to složitější, to obavíme.
21: Ale je to složitější, protože zase stát zase dává dotace na jiné projekty krajům, takže ono jako to není pravda, že zase stát by nechtěl dát na silnice krajům nic, zase jim pomáhá v jiných věcech, takže zase v jiné dotační tituly pro kraje a obce zase narostly, na silnicích se to teď jako sebralo, ale zase došlo i ke změnám rozpočtovým daní, takže ono to není tak úplně jako černobílé, jak to na první pohled může vypadat.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s poslancem hnutí Svoboda a přímá demokracie Janem Hrnčířem. Děkuji, nashledanou.
21: Děkuji, naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
18: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
19: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Krátké zprávy, Alenka Pištěková.
2: Jih Francie zasáhlo tornádo, poškodilo na 300 domů a zraněných je víc než 40 lidí. 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to především na letištích Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémy ale řešila také letiště v Paříži. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky ve veřejném sektoru. Dohodla se na tom tripartita. Podle návrhu by žádný tarif neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Chystaná reforma by výdělky ve veřejné správě také zajistila jejich růst pravidelně vždycky po 5 odpracovaných letech. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. Mezi pracovníky ve veřejné sféře patří například úředníci, zdravotní sestry, lékaři nebo učitelé. Slovenská vláda plánuje od příštího ledna zrušit daň z finančních transakcí. Slovenský premiér Robert Fico to oznámil na síti Facebook. Ficův kabinet zavedl poplatek loni jako jedno z opatření k ozdravení veřejných financí. Firmy a podnikatelé platí daň z odchozích plateb a výběru hotovosti. A nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo nebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Sport. Fotbalisté Chelsea vyhráli první soutěžní utkání pod novým trenérem Xabim Alonsem. V úvodním kole anglické ligy zvítězili na hřišti Fulhamu 3-2. Skóre otevřel už po 31 sekundách útočník Joao Pedro, který se tak postaral o historicky nejrychlejší gól prvního kola Premier League.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D5 u Plzně a překážka na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy vyšetřují nehodu u Plzně. Na kilometru 74,5 za sjezdem na Černice a Písek havarovalo osobní auto. Místo je označené s opatrností průjezdné. Na východní části Pražského okruhu směrem na Barandovský most čekejte překážku před Běchovicemi. Na 62. kilometru zastavil kamion, má defekt na pneumatice a blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. A na dálnici D1 z Vyškova do Brna stojí za Rousínovem v omezení na kilometru 212 porouchané obytné vozidlo. Zpomaluje se s opatrností, ale projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť, později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, v místech se srážkami kolem 18. To byly zprávy. A začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: 7:07 začíná noční radiožurnál s datem 25. srpna a tento týden by se pomalu mělo začít vracet na závěr prázdniny letní počasí, zase se trochu oteplí a to zejména v noci, kdy bylo v posledních dnech celkem chladno, ale i přes den bychom si měli užívat více sluníčka a vyšších teplot, tak si ještě poslední týden letních prázdnin užijte dle vašich představ, počasí by vám mělo přát. A pojďme na první reportáž nočního vysílání. Špatná zpráva přišla před pár dny do tisíců domácností ve Valašském Meziříčí. Městská firma jim oznámila, že jim poměrně citelně zdraží teplo. Průměrná domácnost si tak ročně připlatí zhruba 4 000 korun. Zjišťovali jsme detaily a za chvíli uslyšíte víc.
18: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Falco zazněl v nočním radiožurnálu. A tisíce domácností ve Valašském Meziříčí si od září připlatí za teplo. Městská společnost CZT jim zvedá zálohy o pětinu. Zdražení firma oznámila lidem před pár dny. Chtěla tak předejít tomu, aby domácnostem přišel na konci roku vysoký nedoplatek.
1: Tak tady už to zdražení bylo jednou, ale oni to pak dokázali, že to nakonec nestalo tolik, kolik mělo být, takže to slevnili.
2: Takže když to dneska zdražujete všechno, to co chcete tady potom, co se tady děje všude ve světě.
3: Říkají místní lidé, zálohy si připlatí zhruba 5,5 tisíce domácností. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše má navýšení předejít vysokým nedoplatkům.
4: Průměrná domácnost už si tak za celý rok připlatí přibližně 4 000 korun.
3: Za zdražením stojí dražší zemní plyn, vysvětluje zástupce společnosti CZT Valašské Meziříčí Josef Gába.
5: Cena zemního plynu z těch 40 eur vyletěla na 60 eur od 1. března. A jelikož jsme počítali s tou cenou 40 eur za megawatt hodinu ze zemního plynu, že na konci roku budeme mít průměrnou roční cenu 1065 korun, tak tím, jak to od 1. března vyskočilo, tak nám přepočtu to skočilo na 1295 korun.
3: Zálohy proto zvedla raději teď na začátku podzimu. Podle vedení firmy si zatím nikdo nestěžuje. Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Proč zdražila, vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Hermanský.
6: Plyn kvůli situaci v ruském průlivu podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu.
3: Pokud se konflikt na Blízkém východě neuklidní, počítá CZT s tím, že se cena udrží okolo 1200 korun i příští rok. Gabriela Hickel, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamiony.

0: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Lenka Pištěková.
1: Nedostatek pitné vody podle ministra zemědělství Šebestiána kvůli pokračujícímu suchu nehrozí. Ukrajinský prezident Zelenský požádal spojence o dodávky střel protivzdušné obrany ještě před zimou. Tenistka Siniaková prošla po boku Brita Petna do hlavní fáze smíšené 4 hry US Open a dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku je dostatek pitné vody a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián z SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. Podle Šebestiána jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
3: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
1: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly víkendové deště pomohly jenom omezeně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval na zasedání takzvané koalice ochotných v Kyjevě spojence, aby jeho zemi před zimou dodali střely protivzdušné obrany. Zelenský také partnery požádal, aby Ukrajině pomohli pokrýt finanční mezeru potřebnou pro obranu země. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty urychlí poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. V jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění, jehož příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že

0: toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých slonů vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu uhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů neumírají. V Teplicích nad Metují na Náchodsku začíná stavba nového návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal. Radnice za ní zaplatí víc než 31 milionů korun. Hotové má být do listopadu příštího roku.
1: Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu, v přízemí nabídne pokladnu, informace prodej suvenýrů, sociální zařízení anebo místnost na zavazadla, v patře vznikne multimediální sál a venkovní pobytová terasa. Část lidí stavbu infocentra odmítala, v místním referendu ale neuspěli. Z Teplic nad Metují Václav Plecháček, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Pattnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová-Vacherot a americkou dvojici Sternsová-Harrison ve dvou setech. Třetí etapa cyklistické Vuelty zůstala bez vítěze. Cyklisty v Pyrenejích zastavilo extrémní počasí.
2: Zhruba 25 kilometrů před cílem začalo prudce pršet a o 10 kilometrů později se přidaly taky kroupy. Kvůli bouřce chvílemi vypadával signál GPS i televizní přenos. K zastavení závodu vyzvali samotní jezdci v čele pelotonu, včetně Tadeje Pogačara. Cyklisté se pak před nepříznivým počasím schovali do hotelu a pořadatelé následně rozhodli, že se pokračovat nebude. Etapa ta skončila bez vítěze a Pogačar zůstává v čele celkového pořadí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Brna a omezení na pražském okruhu za Ruzyní. Na dálnici D1 pozor u Brna ve směru do Prahy. Za nájezdem od bratislavské dálnice havarovala dvě nákladní auta. Na kilometru 195 blokují odstavný pruh, takže výrazně ji nepřekážejí. Na pražském okruhu počítejte s omezením za letištěm ve směru k dálnici D1. Od Ruzyně až po sjezd na karlovarskou dálnici popojíždějí silničáři s technikou a čistí vozovku v odstavném pruhu. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova opatrně za Panenským Týncem. Na 40. kilometru zastavilo osobní auto, má defekt na pneumatice, blokuje tam odstavný pruh, dejte pozor na pohyb lidí kolem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noční teploty klesají na 16 až 12 stupňů při zmenšené oblačnosti a slabším větru ojediněle až k 9 stupňům. Přes den čekáme oblačno, je zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Později odpoledne a večer srážky hlavně od jihozápadu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravě až 27 a v místech se srážkami kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Je to přesně tak, s vámi je noční Radiožurnál 5,5 minuty po 1 hodině a přeji poklidnou úterní noc s datem 25. srpna. Nasadíte si na nos chytré brýle a začnete třeba nahrávat video. Věc, která existuje už roky, ale využívají zatím minimum lidí. To se teď snaží změnit společnost Meta. Je na místě nadšení anebo spíše opatrnost? Tak tohle téma jsme probírali v našem pravidelném pondělním pořadu Antivirus a reprízu nabídneme za okamžik.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Brýle s kamerou. Věc, kterou jsme znali z bondovek, si může dnes za pár tisíc korun koupit kdokoliv. A takto natočená videa plní sociální sítě. Co to znamená pro naše soukromí? Tak to bylo téma pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou ho probíral moderátor Jiří Chum. Antivirus.
1: Brýle s kamerou nebo taky chytré brýle. Tahle technologie není úplně nová. Už řadu let se daly podobné vychytávky koupit v obchodech se špionážní technikou a první veřejně dostupné chytré brýle Google Glasses vyšly víc než před dekádou. Co se teď změnilo?
2: No, podobná zařízení z těch, řekněme, špionážních obchodů byla dost drahá a velmi nedokonalá. Často byla i na první pohled podezřelá. A to byl i případ Google Glasses. Byly jasně rozpoznatelné a lidé na ně reagovali velmi negativně. Jejich nositelům nadávali nebo trvali na tom, aby si je v jejich blízkosti sundali. Nikdo nechce být tajně natáčený.
3: Z těchto zkušeností se ale poučila reklamní společnost Meta, která zároveň provozuje sociální sítě Facebook a Instagram. Tak začala brýle vyrábět tak, aby se nelišily od těch konfekčních. Není tak snadné je rozpoznat, čehož plno lidí využívá. Natáčí tak druhé v situacích, kde to ten druhý nečeká.
2: A říkáme plno lidí. Takové brýle jsou dneska snadno dostupné. Za částku do 10 000 je může koupit kdokoliv.
1: No a neporušuje takové natáčení zákon?
3: To je právě problém. Někdy ano, někdy ne. A odpovědný je ten, kdo brýlemi natáčí. Když tím někomu ublíží, je to spor mezi dvěma lidmi a společnost Meta je z obliga.
2: Přitom je to právě ona, kdo na tahle technologii vydělává. A nejde jen o prodej samotných zařízení. Videa z nich plní sociální sítě, které Meta provozuje, tedy Instagram nebo Facebook. Brýle tamto video mohou nahrávat už v průběhu natáčení. Dokonce jako živý přenos.
3: Obecně se natáčení bez souhlasu může snadno dostat do konfliktu s ochranou soukromí podle GDPR. Ale aby došlo k nápravě, tak se o tom člověk musí dozvědět. Pokud ho někdo skrytě natočí, ale chybí důkazy, tak se jen těžko může bránit.
1: Právě z tohoto důvodu mají brýle světýlko, které na natáčení upozorní, nebo ne?
2: No, to řada lidí obchází. Dříve si ho přelepovali kouskem černé pásky. Když tomu Meta začala technicky bránit, našli další cesty, jak světelnou signalizaci vyřadit z provozu. Řada takových lidí to dělá skoro průmyslově a přeprodává brýle už upravené. Nemluvě o tom, že lidé nemusí poznat, o co jde. Světelko přehlednou nebo mu nepřikládají žádný význam.
3: A ta škála zneužití je opravdu široká. Lidé tak natáčí pornografii bez souhlasu partnera, obstarávají si materiál k vydírání nebo se snaží někoho vyvést z míry a zesměšnit. Je to tedy prostředek kyberšikany.
2: Pro sexuální predátory je také snaží si třeba natáčet děti na koupališti. S mobilem v ruce by si jich lidé všimli. U brýlí je to složitější a pro pachatele je naopak snaží všechno popřít.
1: No a dá se s tím něco dělat?
3: Společnost Meta tvrdí, že se bude více snažit podobná videa ze svých sítí mazat. To ale situaci vůbec neřeší. Ke skrytému nahrávání tak bude pořád docházet. Navíc automatické systémy na hledání problémového obsahu jsou pořád nespolehlivé.
2: Pachatelům takhle nahrává to, že výrobci brýlí se snaží, aby vypadaly jako ty běžné dioptrické nebo sluneční. Jen Meta vyrábí 3 typy v řadě barevných kombinací. Lidé tak nemají reálně šanci rozpoznat, že ostatní v jejich okolí mají tohle zařízení na sobě.
3: I dřív už k takovým situacím samozřejmě docházelo. Produkty jako Meta Glasses ale tuhle možnost dávají k dispozici velkému množství lidí. A tím podobné chování i normalizují. Problémy, které tím způsobí, potom přenáší jednak na oběti a případně na státní úřady, policii a soudy, aby ty následky řešily.
1: Jana Magdoňová, Honza Cibulka, dnešní vydání Antiviru. Děkuju.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Eurythmics s písní Miracle of Love jste slyšeli v úterním nočním radiožurnálu 21 minut po jedné hodině. Nasednout a rychle vyrazit. Cyklohlídky městské policie ve Frýdku Místku mají nová elektrokola. Vyrazili jsme s nimi na jednu takovou službu.
1: Dvě strážnice, Adela Pavlorková a Aneta Pavlíková, jsou na svojí pravidelné cyklohlídce. Jak vypadá ta běžná trasa?
2: Většinou začínáme po cyklostezce, objíždíme místní parky, městský hřbitov, potom se vydáváme na nejdelší vzdálenost, to je Olešná přehrada, kde jsou rekreační zóny, molo.
1: Kolik kilometrů tak najedete a jak velké je to ulehčení?
3: Tak je to okolo 10 kilometrů a ulehčení jako do kopců, nerovný terén, jízda v protivětru.
1: Oproti běžným kolům se policejní kola nijak neliší, snad jen brašnou s vysílačkou na řídítkách. Podle ředitele městské policie Frýdku Místku Tomáše Zapletala mají cyklohlídky hlavně preventivní význam.
4: Strážníci kola využívají i v rámci třeba takových těch míst, které jsou jakoby na dalekou dojezdnost, to znamená krajové části města Frýdku Místku, po případě v obcích, které jsou s městskou policií Frýdek Místek spjaty takzvanou veřejnoprávní smlouvou.
1: Každoročně pořádají policisté taky výchovné cyklové lety pro děti. Město pro městskou policii koupilo 4 elektrokola různých velikostí, aby byla vhodná jak pro drobnější policistky, tak pro vzrostlejší strážníky.
5: Plně to dostačuje té kapacitě, kterou má městská policie z hlediska toho, že musíme stavět operativní hlídky do vozidel, hlídkovou službu, okrskáře, operační střediska, prevenci a tak dále. Tak vždycky ta cyklohlídka je maximálně jedna.
1: Říká náměstek primátora Lukáš Kmec z hnutí ANO. Za všechna 4 kola město zaplatilo 180 tisíc korun. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přibeze, pinál, školní baťoch, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
8: Máme 30 minut po 13:00. Vysíláme zprávy s Lenkou Pišťakovou.
9: Kandidáti do senátních voleb dnes dostanou číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je zhruba o 80 míň než před 6 lety. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Vladimír Posolda končí ve funkci šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace. Jeho rezignaci v pondělí schválila vláda. Úřad vedl od roku 2022. Do funkce ho jmenoval tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Posoldu v čele civilní rozvědky od října nahradí diplomat se zkušenostmi ze zpravodajských služeb Miroslav Toman. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Rusko a Ukrajina se v pondělí vyměnili po 10 zajatcích. Do vlasti se tak vrátili vojáci, které Ukrajina považovala za nezvěstné. V den oslav 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny to na síti X napsal prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury AFP je výměna zajatců jednou z posledních oblastí spolupráce mezi válčící Ukrajinou a Ruskem. A vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená tremská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 dalších nelegálních nocovišť nechali správci chráněné krajinné oblasti loni zbourat.
0: Sport.
9: Srbské volejbalistky zůstávají v brněnské skupině mistrovství Evropy neporaženy. Češky byly zatím jediné, které zvládly Srbkám vzít aspoň jeden set. Ty pak po 3 z 5 zápasů vedou skupinu B a jsou na nejlepší cestě po 5. za sebou projít na evropském šampionátu do finále.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Brna a omezení na D5 za Prahou. Na dálnici D1 jděte opatrně kolem Brna ve směru do Prahy. Za nájezdem od bratislavské dálnice na kilometru 195 havarovala 2 nákladní auta. Už se to tam vyšetřuje. Místo je označené šipkou, projedete bez výraznějšího zdržení. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně. Na 3. kilometru pracují silničáři, zabírají levý pruh. I tam dejte nohu z plynu. A na D7 z Prahy do Chomutova zvyšte pozornost za Panenským Týncem. Na 40. kilometru máme hlášené nepojízdné vozidlo. Má defekt na pneumatice a stojí v odstavném pruhu. Pozor na pohyb lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Noční teploty klesají na 16 až 12 stupňů při zmenšené oblačnosti a slabším větru ojediněl až k 9 stupňům. Přes den čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť, později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27 a v místech se srážkami naopak kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. A slovo v nočním radiožurnálu má Adam Carda.
11: Máme 3:30 po 2:30, pokračuje noční radiožurnál a už jste to od nás slyšeli ve vysílání. Na Mělnicku se vyskytla sršeň asijská, invazní druh, který ohrožuje především včelstva, ale i další hmyz naší přírody. Zatím není jasné, jestli to byl samostatný jedinec nebo je někde hnízdo, ale pokud byste ho spatřili třeba na procházce nebo u vás na zahradě, máte hned dát vědět odborníkům. Jestli vás zajímá, jak vypadá a liší se od naší sršně obecné, tak se podívejte na irozhlas.cz do rubriky rubriky Věda. Tam najdete i informaci, kam máte výskyt nahlásit. A dál už ode mě zazní činasky.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdnách.

0: Před 20 lety se astronomové v Praze usnesli, že Pluto nepatří mezi planety. Poprvé v historii totiž určili, co to planeta vlastně je. Za chvíli si to připomeneme v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: nuevo.
1: Posloucháte Noční radiožurnál a včera uplynulo přesně 20 let ode dne, kdy Pluto přestalo být planetou. 24. srpna 2006 o tom rozhodla Astronomická unie na setkání v Praze. Experti zároveň vytvořili novou kategorii trpasličí planety a kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty.
2: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
3: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
4: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa a to zákonitě vedlo k otázce, jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety a v tom případě bychom tady mohli mít třeba za chvilku 20 planet.
3: Spory astronomů o planety začaly ale ještě mnohem dřív. V 19. století začaly objevovat tělesa mezi Marsem a Jupiterem. Ceres, Pallas, Juno, Vesta a další. Vypadalo to, že planet je víc než 20. Jiní vědci ale říkali, že to nejde a menším tělesům začali říkat asteroidy nebo planetky. Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
4: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili. A bylo třeba říct, čemu se bude říkat planeta a čemu ne.
3: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe pomocí fyziky. Českému rozhlasu se tehdy vyjádřil britský vědec Ivan Williams. Snižujeme počet planet místo toho, abychom ho navyšovali, komentoval Williams. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
5: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kde byly fronty u mikrofonu a kde se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
3: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne. Pokračuje Petr Šajrich.
4: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo a zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce nějaká další menší tělesa. To je to, čemu dnes říkáme planeta.
3: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy. Díky nové kategorii také Pluto a Ceres dostali speciální místo.
4: Rozhodně nejsou nezajímavá, že na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. Ještě v nedávné minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
3: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili.
4: Těmi nejhlasitějšími odpůrci byl především tým okolo sondy New Horizons, která už byla na cestě k Plutu. Sonda startovala k planetě a v průběhu jejího letu se z planety stala trpasličí planeta.
3: Potěšený byl naopak tým americké sondy Dawn, která místo planetky Ceres navštívila trpasličí planetu. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
1: Vláda schválila změny ve spoření na penzi. Mladí lidé by mohli mít lepší podmínky. V Maďarsku začalo po měsíci a půl znovu vysílat veřejnoprávní rádio. Linda Nosková se posunula v tenisovém žebříčku na 6. místo. Muchová je 7. A dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přehánkami a teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují. Varují, že můžou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Česká armáda začala v Polsku znova používat vrtulníky typu Venom a Viper. Ty byly mimo provoz po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela jedna vojákyně a několik dalších lidí bylo zraněných. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušných sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím ty v Polsku. Ostatní Venomy a Viper by mohli znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne. V Maďarsku začalo znovu naplno vysílat veřejnoprávní Kossuth Rádio. Běžný program na měsíc a půl zastavila reforma médií, kterou spustila nová vláda Pétera Maďara. Za éry Viktora Orbána čelila stanice kritice kvůli jednostrannému zpravodajství. Teď se Kossuth vrací s novým heslem Znovu pro všechny.
3: Nové vedení rádia hned v úvodu obnoveného vysílání označilo posledních 16 let za období stranické propagandy. Po měsíci a půl provizoria teď slibuje postupnou proměnu programu. Některé pořady zůstanou, jiné nahradí nové formáty nebo nové hlasy. Změny jsou součástí širší reformy maďarských veřejnoprávních médií. Maďarova vláda po nástupu k moci vyměnila jejich vedení a chce změnit i způsob, jakým zpravodajství funguje. Cílem je podle ní vrátit do vysílání názorovou pestrost a oddělit veřejnoprávní média od politického vlivu. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Blatničce na Hodonínsku začal samosběr plodů rakytníku. Podle majitele sadu je zatím zájem velký a úroda letos navzdory suchu dobrá. Samosběr by měl pokračovat až do října. Lidé si vlastními nebo zapůjčenými nůžkami můžou ustříhnout celé větvičky s oranžovými bobulami, vysvětluje majitel sadu Martin Smetana.
4: Potom ty větvičky hodí do mrazáku. Keď zmrznou, tak se dají velmi rychle oklepat bobule a ty bobule potom zpracují, rozmixují, získají z toho šťavu a to je vlastně taky